0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by se mi jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta takzvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta

0: Toskánsko, v Itálii, protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandsko, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezí, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jedno za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
1: Jsem na zámek.
0: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
2: Zámecké léto. Příběhy

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.

0: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože, a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě podobně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže a už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářimi jsme se domluvili, na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábořil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku, a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře, a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, jako já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubinku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako, je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný. Ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fideikomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fideikomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenné.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: Ale ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá říct, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velký taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli, jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbióza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ní se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého Kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancováním. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažery. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočár z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští.
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, mám spousta klíče, obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole, v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A
3: jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, srnej. Najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako, kdybyste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého prádědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Korno, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov.
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačů 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii. Takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, vítejte.
2: Ahoj, já taky přeju krásné odpoledne, krásné chladivé odpoledne všem.
1: Ano, v závěru pracovních dní vás čeká zábava para dní.
0: Humoriáda.

0: Tak jsme se proběhli po schodech i v tomto počasí, po klimatizovaných schodech, dejme tomu.
1: A no, já se probíhám po schodech každý den několikrát denně, protože bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu.
0: No tak to je nutnost, že?
1: No,
0: pokud
1: musím
0: není
1: po těch schodech.
0: Lano z okna nevisí a nešplháme, že? Tak musíme po schodech.
1: To by mě už neuneslo.
0: To jste řekla
1: vy,
0: Marie.
1: Ale mám trénink.
0: Jo?
1: Díky tomu mám pořád ty krásné nohy.
0: Jo, já je nevidím teď za stolem.
1: Já
0: vidím horní část Marie Tomsové, ale
1: věřím
0: tomu, že je máte sebou. Pěkné.
1: Tak, mám je sebou, ano.
0: Kam vás nohy zavedly letos v létě, Marie? Prozraďte nám.
1: Tak nejdřív jsme šli po stopách naší svatební cesty, protože jsme oslavili 50. výročí.
0: Gratulujeme.
1: Zlatou svatbu. A tenkrát před 50 lety naši rodiče dali jako svatební dar cestu do Vysokých Tater. Uh-huh. Takže jsme si to teď zopakovali. Byli jsme tam týden, bylo to úžasný. A pak jsme byli na Albeři, zase po stopách studentských kroků, protože Albeř je výcvikové středisko Univerzity Karlovy, kde můj muž hrál basket za Humanitu a já jsem jako studentka tam byla povinně. A pak jsme tam jezdili každé léto i s dětmi na prázdniny. Takže to jsme si zase zopakovali.
0: Vzpomínkové cestování.
1: Ano.
0: A máte ještě něco v plánu zajímavého?
1: Ano, za týden pojedeme na kola s partou. Já už teda mám elektrokolo, už si netroufnu na něco jiného.
0: Proč ne?
1: Bude nás 22 jako obvykle.
0: 22 elektrokol?
1: Ne, většina z nich má normální kolo. Mm-hmm. Já už jsem ta starší a pokročila, takže mám to elektro. Ale zaplať pánbu, jedeme po rovině kolem Řípu. Mm. A pak poslední víkend v srpnu, jako vždy, už několik let, do Alp po horách líst.
0: Ne, ta Marie je aktivní líst, i v létě, dá se říci. Tak krásný program máme. Co bude na programu teď v Humoriádě?
1: No tak já musím Ivana Mládka, protože tam mám všechny kamarády, se všemi se znám osobně.
0: No výborně, tak budeme čekat nějakou historku poté, co si poslechneme. Jak to vypadá na starém Bělidle?
2: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička?
3: Musí tady být každou chvíli, Jane.
4: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
2: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
4: A asi už se ani nebude moc dobře pamatovat.
3: Hlavně, aby nesmrděla.
4: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
2: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
4: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
3: Prosím tě, Viktorko, vrát se k jezu a nekecej tady voloviny.
4: Jane, prosím tě, babička je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
2: To nikdo neví, Baru.
4: Ani ona sama?
2: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky nebo maminka tatínky. Tatínka.
4: Spíš tatínka.
3: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
4: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
3: Mě víc chutná zemldědek.
2: Myslím vás, jaký je v tom rozdíl?
4: No zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Je.
2: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
3: Tomu se říká blevajs.
4: Myslím, že už slyším koně. Myslím, že už babička jede.
3: Slyšíš koně? Necítíš spíš krávy?
4: Ne, proč?
3: Protože máš ucho v kravinci.
2: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchají, tě to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
4: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
3: To je divný, to by dřív vstávala, než chodila spát.
4: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
3: Viktorku Kladívkova, proto je teď pako.
4: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
2: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela. No.
3: Jako kdyby letěla na koštěti.
2: No, jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
4: Asi má koště s plochou dráhou letu.
3: Co to zase kecáš za kraviny?
4: Je, na čem to babička přijde?
5: Děti.
2: Babičko, co to pro boha má?
5: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam to docela dá dobře jezdit.
3: Že? Ty asi čuměli, co?
5: Ty čuměli, no.
2: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
5: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
4: Ne.
5: Žádnej, šlápneš a jedeš.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik příjezd babičky Ivana Mládka a jeho kolegů. Tak co dodat k Ivanu Mládkovi, Marie?
1: No tak Ivan Mládek to byl takový, nebo je pořád multičlověk. Bavič, komik, malíř, textař, promovaný inženýr. Chodil do školy s Václavem Klausem, mimochodem. A ve svých 84 letech má o 40 let mladší ženu. Otec byl právník, tak jako je můj manžel. A v letech 67 až 68 hrál v ruských klubech ve Francii na balalajku a banjo. Věděl jste to?
0: Ne.
1: Novida. No.
0: Co ta Marie všechno nezjistila?
1: A mimochodem Lenka Plačková, která mu dělá takovou tu ošklivku, tak je ve skutečnosti velmi krásná a chytrá. A víte, jak se jmenuje příjmením?
0: Ne.
1: Hraj. Ona si vzala muže jménem Hraj, ale já se vrátím...
0: Takže Lenka Hraj Plačková?
1: Ano.
0: Výborně.
1: Ano, ano.
0: Dobře, dobře.
1: Úžasný. Mm-hmm. Ale já se vrátím k těm muzikantům, jak už jsem říkala předtím. Všechny jsem je znala osobně, ale nejvíc Víťu Marka, což je náš kamarád, protože on si vzal Markétu, což je... dcera, no tak teď jsem se do toho zamotala.
0: Podobně složité, jako
1: ano, je to
0: ty
1: velmi
0: babiččině příbuzní.
1: Ale jeho švagrová je Věra, která je matka Vojty Dyka.
0: Aha.
1: A tatínek Vojty Dyka chodil s mým tatínkem do školy, do Křemcárny.
0: Já si to musím pak nakreslit
1: během písničky. No, je to velmi složité, ale já hlavně chci Víťovi Markovi teď popřát... aby se brzo uzdravil a aby se nám brzo vrátil do Kulovny, kde hraje senzačně swing.
0: Dobře, bezvadně. Pokud poslouchá, doufám, že ho humoriáda posílí. Přátelé, budeme dál s Ivanem Mládkem a spol na starém Bělidle, anebo tu budou myslivecké anekdoty. To už je otázka na dámy a pány u rádia. Hlasujte SMS-kou jako vždy humor, mezera A nebo B na číslo 90 01 04. Posílejte teď, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dnešní posádka humoriády Marie Tomsová a Pavel Kučera. My vás opět zdravíme. Chtěl jsem se Marie zeptat na oblíbený zámek. Říká zámek ne, ale zámeckého pána mám oblíbeného jednoho a právě to je František
3: Kinský, kterého znám od svého mládí z Prahy. A vlastně ta Karlova koruna, na kterou zval, to stojí za podívanou. Byli jsme tam asi před 3 lety s naší cyklopartou a ten zámek opravdu je k vidění, je tam spousta zajímavostí.
2: Tak posluchači, vidíte to, nejenom na místo můžete zajet, ale i o něm si naposlouchat u nás v zámeckém létě. Všechno zajímavé. Tak teď to bude zajímavé na telefonu 731 800 900, přidáváme vaše hlasy. Připomenu výběr Ivan Mládek a spol, anebo myslivecké anekdoty. Kdo pak je s námi? Dobré odpoledne.
4: Hezké odpoledne, i když teplé odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní, děkuji. A srdečně zdravím paní Tomsovou, moji sousedku z Kobyliš. No a přeji vám teda hezké dny, které vás čekají. A to všechno zvládnete v pohodě a bez nějakého úrazu. A vybírám Pavle, vybírám Pavle Bčko.
2: Mám zapsáno. Hezky. Mějte se taky pěkně.
3: Vy taky, naschle.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady je taky z Kobylis, ale teď Cmíla z Prahy 8.
2: Kobylis si dneska mají spojení přímé do humoriády, to je fajn.
5: A pozor, je to spojení, jak to Majka říkala o tom Látkovi, tak Geza Gerengáš, ty pohádky, který Mládek vyprávěl, naposlouchal ve sboru Berona na táboře, kde byl jako dítě hlavního vedoucího Jenny z Pokorný, který

0: to od Mickeyho sbírky.
1: No to je no, všechno propojeno.
0: Svět je malej. Takže bylo jasný, bych pokračoval Ivanem Látkem.
1: Dobře, máme zapsáno, Mílo.
0: Děkuji.
1: Mějte se hezky, naslyšenou. Pa. Dobré odpoledne, zdravíme vás. Ano.
2: Ano, dobrý den, já vás také moc zdravím. Děkuji, pěkně jsem si hned vzpomněla, jak paní Tomcová řekla Říp, tam jsem se narodila, tady Alena Ivanovice na Hané. Oh. Takže prosím, pozdravujte Říp, mé rodné
1: město. Od Řípu až na Hanou jste
3: Ivanovice
1: se
3: na Hané.
2: Ano, tady já jsem měla babičku tady, mám v Ivanovicích jsem měla a babičku jsem měla v Roudnici.
1: No prosím. To. Tak jo. A kam dáme hlas? Kam dáme hlas? Ačko, Bčko?
2: Ačko, určitě.
1: Dobře, děkuji. I vám hezké léto. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
1: My vás.
4: A prosím, Látka, hezký den.
1: Zapsáno, Ačko, Magdalena. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, přijdu tady Honza z Moravských Lázní. Já bych nechal hlasovat pro Ivana Mládka.
1: Děkujem. Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Ano, vyspovídáme ještě dalšího. Dobrý den. Halo? Halo, halo.
6: Dobrý den, Marie Duchcov, ale to často po Ostravě. Hlasuju pro Ačko.
1: Děkujeme pěkně, Marie. Naslyšenou. Se nám posluchači takto přemístují různě v létě. Jsme rádi, že nás posloucháte úplně všude. A Ivan Mládek pokračuje.
7: Ale dobře vypadáš, babičko. Jak to děláš, že ještě nejsi mrtvá?
8: Ty vůbec nestárneš, babičko.
9: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemazejte mě pořád med kolem zadku.
8: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
9: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
7: No teď ne, ale před 10 minutama.
9: No to celá maminka.
8: Barunko, to tady necháme s nebo babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
9: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
8: Co ti udělal tak hrozný, jo?
9: Se neptej, umřelo.
7: Přirozené, babičko, to se může stát každému.
9: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo? Mimochodem, děti, kde jsou rodiče, kde máte maminku a tatínka?
7: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
9: Tak proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane bože, víte co? Už mi to tady nějak začíná štvát, asi se vrátím do své chaloupky na Slezském pomezí, tam nic nechybí. Tam jsem spokojená, šťastná, potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají, hned vedle mají chaloupku Rómové. Víte co? Já se tam vrátím, pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami, ahoj.
8: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu. Dobrý, drobty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
9: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš v Aláhovi paty.
8: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
7: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
8: Jenom krtka nedostihla.
9: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych ji babu. Všechno jsem to slyšela, tak já jsem baba, Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať ji nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo tyr, šup.
7: Spíš tatínek.
9: Ježiš, ne. Spíš tatínek. Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Tomsová je dnešním hostem Humoriády a jako host je teď na řadě s dalším výběrem. Koho nabídneme posluchačům?
2: No, já bych si moc přála Vladimíra Menšíka. Ono se plete Ivanovice na Hané a Ivančice, on je z Ivančic, takže je to Moravák, takže je to vlastně krajan a hlavně Forman o něm řekl, že je do třetice nejlepší vedle Buriana a Vericha.
1: Ano, a my si ho dáme s jeho kamarádem Lubomírem Kostelkou a budou provádět revizi na vysokou, tedy ne na vysokou školu, ale vysokou zvěř.
3: Lenzo, s tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
4: No a co?
3: No co?
4: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde, ty mě každý pozná.
4: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
3: No já budu dělat Jelena v dálce.
4: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
3: Ne, Lenzo, to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembouch.
4: Zkusí to, je to jednoduchý.
3: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
4: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
3: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? To? Mají přece flinty, to víš.
4: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
3: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
4: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
3: Kaviár.
4: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
3: Na mou duši. No. To jelení bobky a praví.
4: Hlava, hlava, kamaráde, nesmalý, tady to musíš být. No, to staví.
3: Lojzo, a kde tolika ti množství přišel, prosím?
4: Kde jsem tolik boků nazbíral?
3: No,
4: kamaráde,
3: nazbíral?
4: Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný, budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni, plácneme si.
3: No počkej, najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
4: To si myslíš, papejta?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Vladimír Menšík, můžeme ho mít i dál, tentokrát by to byla scéna ze seriálu Chalupáři. A když tu máme televizní hlasatelku Marii Tomsovou, uváděla určitě Chalupáře.
2: No někdy. Jistě.
1: A s dobrým jinak? Pocitem.
2: No, vždyť to je nejoblíbenější seriál český všech dob, si myslím teda, podle diváckého ohlasu. Já si myslím, že vznikl v roce 1976 a to byl rok, kdy já jsem dělala konkurs na hlasatelku. A nastoupila jsem v roce 77 a mám takový dojem, že od té doby se nepřetržitě vysílá doteď.
1: Už 50 let, že jo, nějaký.
2: Pořád.
1: To je úžasné.
2: Každé léto nemůže být bez Chalupářů. A je to tak hezký, chytrý humor s takovou plejádou slavných herců, kteří i v malých rolích předvádějí to nejlepší, co v je, protože to byli skvělí herci. Skvěle mluvili, jim je rozumět, na rozdíl od dnešních herců. Já si říkám, jestli jsem hluchá, anebo jestli špatně artikulují,
1: naštěstí
2: ale
1: se
2: tenkrát...
1: To dá, ano, naštěstí se to dá, pardon, pustit zpětně, takže některé scény, když jim nerozumím, tak si je vracím, dokud se nedozvím, co tam důležitého
2: jasně,
1: herci sdělili v současnosti.
2: Ale oni uměli mluvit a hrát.
1: No, ale nebudeme házet všechny do jednoho pytle. I když u vzpomínek zůstaneme, na Chalupáře to bude Ačko. Bčko, další vzpomínkový kus, Smích prodlužuje život, to je pořad, ve kterém se sešla plejáda Eva Klepáčová, Dalimil Klapka, Milan Mach, Luděk Kopřiva a mají putovní láhev jako scénku pro vás na Bčku, jo? Takže Ačko, Vladimír Menšík a spol v Chalupářích, anebo Bčko, zmíněná sestava. Humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je humoriáda. Marie Tomsová zmiňovala na začátku pořadu, že má také vlastně zlatou lásku, zlatou svatbu, zlatou lásku po 50 ano. letech, takže jí by si pořad taky týkal.
4: A už jsem skoro zlatou láska, protože čím jsem starší, tím zesvětluji ty vlasy, aby nebyly ty šediny tak vidět.
3: Já myslel, že jste se stala princeznou, ale to
4: no,
3: možná...
4: tak to bohužel.
3: To možná ještě přijde. Každopádně, přátelé, vracíme se k nám do hory. Teď hlasujete, jestli chcete Vladimíra Menšíka ve scéně z Chalupářů anebo scénku Putovní láhev se spoustou hvězdných hereckých jmen. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Majku Tomsovou.
4: Děkuju. Zdravíme.
5: A já bych bez dlouhého váhání hlasoval pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme, naslyšenou, hezký víkend. Dobrý den.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Děkuju.
6: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý.
6: A hlasuji taky pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme krásně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Jo, dobré odpoledne. Zdravím pana moderátora a paní Tomsovou.
4: Děkuju.
7: A bylo mě ctí, že jsem vás mohla vidět v Ivanovicích, když jsem šla na špitov a vy jste seděla na lavečce v zahradnictví.
4: Oh.
7: Hlasuji pro Ačko.
4: Děkujem.
3: Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: No já taky přeju, Pavličku, dobrý odpoledne. Tady je Milan z Boleslavy, kuchař, zdravím.
3: Zdravíme.
8: Zdravím paní Tomsovou.
4: Děkuju.
8: Hrozně moc sympatická paní.
4: Díky.
8: To je jedna věc. Úplně dvojka, úplně, jste se tam zase sešli úplně krásně.
3: Děkujeme.
8: Chtěl bych Ačko, ale ještě bych chtěl poprosit, jestli bych mohl pozdravit celou sackou sestřičky doktorky, protože jsem na psychiatrii trošičku malinko psychicky jsem to nezvládl. Takže jsem teďka tady, ale má tady super péče a chtěl bych pozdravit Péťu Šlejhara a Víťu.
3: Dobře.
8: A kamarády tady a super.
4: Držíme palce.
3: Jsme rádi, že vás můžeme takto doslova psychicky podpořit naším pořadem. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
9: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Tomsomou. A já ji musím pochválit za to, jak vyhodnotila seriál Chalupáři, protože něco podobného už nikdo asi nikdy nenatočí.
4: Asi
9: takže
4: ne.
9: Jsem pro Chalupáře.
3: Dobře.
4: Děkujeme.
3: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Naslyšenou. Tak, přátelé, došlo k součtu našeho hlasování a výsledek zní Romeo z autobusu, čili Vladimír Menšík je s vámi.
10: No, prosím, a jsem tady.
11: Co se stalo?
10: Nic, co by se stalo, vy jste mě pozvala na kávu, tak já honem zaparkoval vůz, hubky, dubky, no a jsem tady. To je překvapení, víte, pro vás.
11: No, to tady je.
10: Hrgot. To tady máte, ale nobl. No, tak ona je to novostavba, veliký okna. Neposadíme se? Víte, co mě paní celou cestu vrtalo hlavou? Jestli my se od někud neznáme. Nebyli jsme spolu někdy někde?
11: No, to nevím.
10: Já myslím, v Bulharsku, ne?
11: Tak já půjdu postavit na to kafe.
10: No počkejte, to nespěchalo. Teď to kafičko jsme si vypili potom. V Bulharsku jsem myslel.
11: Jako my dva?
10: Jako zájezd.
11: Ne, tak to ne, já jsem v Bulharsku nikdy nebyla.
10: Nebyla? Hergot, kde? A nebylo to v Polsku? Sopotí, Loč, to vám nic neříká?
11: Taky ne.
10: Ne? Poslyšte, víte to jistě?
11: Určitě. Aha. Vás bych si přece musela pamatovat.
10: To doufám. Prosím, posaďte se. No, vrazil. No, konečně, co nebylo, může ještě bejt. Totiž, abyste rozuměli, já každou chvilku někam jezdím. Kdybychom se pořádně domluvili, podívejte se. To bude nejjednodušší. Já vám dám, tohle čitelnější, svoje telefonní číslo do garáži. Jo? No? No, zavoláte mě a... Poslyšte. Nešplouchá vám někde voda?
11: To je sprcha. Promiňte, já jsem přeslechla vaše jméno.
10: A to je jednoduchý. Tonda Čihák.
11: Pan Čihák.
10: Jo, ale kdybyste mě volal do garáží, tak ne jako Čiháka. Chtějte k telefonu Romea.
11: Romeo, jako Romeo. Podle Shakespeara.
10: Podle čeho?
11: Podle Shakespeara.
10: Ne, tohle je podle pohlednice. No to je taková historie, my jsme jednou jeli prostě já ves zájezd, víte, k moři. A vedle mě seděla taková štramanda, tak jsme tak laškovali, já jsem veselá kopat. Tak, no a prostě seznámili jsme se cestou, ona mě vám potom od toho moře poslala pohled. A napsala tam, škoda, že tu nejsi se mnou, ty můj Romeo, nebo tak nějak, víte, no a pojď to vysvětlo asi dva dny v garážích, že jo, a tak každý si to přečet a od té doby mě tam nijak neřeknou, já už na to taky slyším, ale.
11: A víte, že mi docela líto, že jsme spolu nikde nebyli.
10: Víte, no.
11: No, to musí být zážitek.
10: No jo, to vám řeknu. No, není vám tady horko?
11: Ani ne.
10: Ale připaluje dneska, já mohu bych si udělat pohodlý takový.
11: Pánové se neznají, že?
2: Dobrý den.
10: Já jsem. Dobrý den.
2: Doktor Motl.
10: Já jsem...
11: Pozeď se, Jiří.
2: Děkuju.
10: Přivez vaši...
11: S panem Čihákem je velká legrace.
2: Ano, já jsem ho slyšel.
10: Řekla vám paní, jak jsem já si jim
2: pomáhal. No, povídejte něco veselýho, pane Čihák.
10: No, dovolíte.
2: Prosím.
10: Jak vyprahlo mě. Teď nic, abych tak řekl veselýho, ne?
2: No, nestýjte se.
10: No, vlastně jo, počkejte. To je taková legrace od našeho skladníka, ten má vždycky jakou zásobu, on si to i píše, ty. Jestli tohle neznáte o tom elektrickém vláčku, ne?
11: Já to neznám.
10: To je strašná lína, on. To je vlastně taková spíš legrační hádanka, víte? Jaký prej je rozdíl mezi elektrickým vláčkem a ženskýma ňadrama? No vlastně ňadrama, jiný nejsou, že jo, než ženský. Jaký, no?
11: No?
10: No žádnej! V obojí prej je myšlený pro děti. A hraj si s tím hlavně otcové. Tak, no, jsme se viděli, já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli jste dobře došla. Já mám ještě spoustu práce, pač já musím ještě k nám na ředitelství, potom taky si chci, děkuju vám, ne, já kávu ne, když je takový horko, tak to já radši si někde. Těšilo mě moc, pane doktore, nashledanou. Kdybyste teda něco potřebovala, tak jenom mě zavolejte, paní. Číhák Anton.
2: Ale jsem vážně legrace. Neříkal, kdy náhodou přijde ze sebe.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to byl trapasek, se ano, říká, že jo, ano. Ale zábavný pro nás. Děkujeme panu Menšíkovi, chalupářům a všem, že je máme i tady v Humoriádě z archivu.
4: No hlavně Alena Vránová, hvězda.
3: Pan Adamíra.
4: Ano.
3: Jo, přesně jak jsme říkali. Hvězdy máme i dál, přátelé, myslivecké anekdoty v podání Jiřiny Bohdalové a spol, anebo Luděk Kopřiva, Eva Klepáčová a spol ve scénce Putovní láhev. To je závěrečný výběr pro vás, hlasujte teď SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme sprintovali závěrečným hlasováním a ještě než prozradíme výsledek, Marie Tomsová by vás ráda osobně někam pozvala s naším dalším kolegou, humoriádníkem, mají něco společného.
2: No jo, Pavel Nový je náš kolega společný, můj kamarád a my zítra spolu jedeme do Habartova, ještě s Břeťou Sekáčem Čaněm a Danou Horákovou s pořadem S vámi nás baví svět. Takže zítra se s váma těším na shledanou v Habartově.
1: A to je důkaz, že Marie nejenom se rekreuje v létě, ale taky občas příjemně pracuje na něčem zajímavém.
2: Co mi jiného zbývá?
1: To už nebudeme rozvádět, potěšíme se dalším humorem. Myslivecké anekdoty jsou vítězem závěrečného kola.
3: Hajnák manželovi, který se nadšeně dívá na upečenou divokou kachnu. No vidíš, Pepo, na mě ses takhle nikdy něžně nedíval.
4: Potká se hajný drmota se svým známým. Víš, co jsem udělal? Dal jsem si nahrát hlas své ženy na magnetofonový pásek.
5: Prosím tě, co tě to napadlo?
4: Co mě to napadlo? Víš, co to je za požitek? Jakou já mám radost, když ji mohu uprostřed věty přerušit?
6: Poslyšte, v téhleté hájovně bydlí tři sestry. Co kdybychom se s nimi oženili, věk už na to máme.
4: No jo, ale budeme se muset rozdělit po hájovnu.
7: Za to budeme mít všichni tři jenom jednu tchýni.
8: Na taneční zábavě se třem kamarádkám líbí mladý lesník. Musím ho získat, povídá první. Má moc hezkou uniformu. Mně se líbí jeho urostlá postava, povídá druhá. Máte obě pravdu, říká třetí, jen kdyby v noci tolik nechrápal. Huberte, zítra je tomu 30 let, co jsme se vzali. Měl by se zastřelit bažanta.
5: Prosím tě, co pak ten chudák za to může?
4: Hajný si přivedl novomanželku do hájovny. Jako první jídlo chtěla mladá paní svého chotě překvapit a tak upekla koroptvičky. Muž převrací jídlo v ústech a s nechutí se zeptá: má to jakousi divnou chuť. Čím pak si ty korotve plnila?
8: Něčím. Uvnitř už nebylo žádný místo.
9: Letošního Silvestra budu slavit doma.
10: Ale co pak to? Proč pak to?
9: To víš, cárneme. Manželka už nemá tolik síly, aby mě otáhla z hospody domů.
11: Přijde hajný domů, pověsí flintu na zeď a volá: miláčku, celý měsíc nemusíš kupovat maso.
8: To jsi ulovil nějakého divočáka.
11: A to ne, ale propil jsem výplatu.
12: Hajný Javor seděl od nedělního rána v hospodě a hrál s přáteli mariáš. Večer se vřítí do lokálu manželka a spustí: ty tady sedíš celý den v hospodě, hraješ karty, mě si ani nehledíš, ty nemáš žádný srdce, herde ženská, neprozrazuj moje karty.
13: Hajný takhle sedí s dívkou načekané. Vidíš na špičce stromu ty dva ptáčky, jak se líbají? Dí Nivě dívka.
12: A no jo.
13: No počkej, a nechtěl bys to taky zkusit, šeptá dívka.
12: No prosím tě, seš normální. Co pak by nás taková slabá větvička udržela?
1: Z dnešní humoriády se loučí Marie Tomsová a Pavel Kučera. Děkujeme za pozornost. Krásné léto.
2: Taky vám přeju všem, tobě Pavle, i všem posluchačům a posluchačkám. Mějte se krásně letně.
1: Děkuji za všechny, dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
0: V Hradci Králové dnes otevřou další části křižovatky Mileta. Nejstarším občanským průkazům skončila platnost. Hradečtí fotbalisté remizovali s Bohemians Praha. A počasí převážně slunečno, teploty až 35 stupňů. Zprávy a Radek Půlhřábek, hezké ráno. Dopravu na křižovatce Mileta u nemocnice v Hradci Králové ode dneška zjednoduší další dokončené části. Změny se týkají nejen řidičů, ale taky hromadné dopravy, chodců a cyklistů.
2: Pro řidiče bude zpřístupněna takzvaná malá Mileta, tedy napojení z Benešovy třídy. Tam bude navíc ústit i výjezd vozidel záchranky. Chodci a cyklisté budou mít k dispozici už i zbývající dva podchody pod Zborovskou a Sokolskou ulicí. A autobusy a trolejbusy MHD začnou zastavovat na dalších zastávkách ve směru do centra, na zastávce fakultní nemocnice, a v opačném směru se pak na své původní místo vrátí zastávka Hejrovského směrem k hotelu Gárny. Z Hradce Králové Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
0: Profesionální hasiči v Náchodě budou mít novou centrální základnu. Vedení města podepsalo v těchto dnech memorandum o spolupráci s hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Nový areál má vzniknout v části Běloves. Občanským průkazům vydaným do konce června roku 2000 skončila platnost. Jde o knížkové nebo zalaminované dokumenty. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Mluvčí rezortu Adam Rezlera říká, že úřady je budou měnit i po skončení platnosti.
3: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové v lize na výhru nad Pardubicemi nenavázali. Ve druhém kole soutěže remizovali v Praze s Bohemiance 0-0. K zisku bodu přispěl východočechům brankář Adam Zadražil. Ve čtvrtém soutěžním utkání ročníků udržel druhou nulu. Byl rád, že ho nepřekonal Václav Pilař, jeho bývalý spoluhráč a křídelník Bohemians Praha.
4: Vašek je můj kamarád, takže to bylo takový zajímavý střetnutí. Mám ho, vím, co má rád, jak zakončuje, takže je dobře, že ho kluci do něčeho úplně nepustili, ačkoliv si myslím, že bude hrát dobrý zápas, a jemu jako přeju jenom to nejlepší.
0: Další utkání čeká Hradec Králové ve čtvrtek. Na úvod třetího předkola Evropské ligy nastoupí doma proti Bešiktaši Istanbul. Počasí. Bude převážně slunečno, teploty na východě Čech 32 až 35 stupňů, na horách kolem 28. Vítr slabý, východní až jihovýchodní. Biozátěž je dnes na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem. Provoz je tam veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už vám taky Jakub Šmit začíná přát dobré ráno. Dnes je pondělí 3. srpna, 215. den v tomto roce. Svátek má Miluše, tak přejeme všechno nejlepší. No a vás ještě jednou pěkně zdravíme, přejeme dobré ráno, hezké vstávání, ať vám chutná i snídaně, kterou máte možná už na stole. No a ať se vám taky hezky poslouchá i naše dnešní vysílání, ve kterém za chviličku budeme mluvit o tom, že záchranné stanice pro volně žijící zvířata jenom během prvního půl roku přijali přes 22 000 zvířecích pacientů. Oproti loňsku jde o nárůst zhruba o 20%. Čím to je a proč ochránci narážejí na kapacity, aby byli schopni péči o zvířata zajistit, povíme v první reportáži dnešního dobrého rána, jak jsem říkal, už za pár minut. No a co se týče písniček, tak se můžete těšit na Petra Muka, Marii Rotrovou a jako první tady bude skupina Olympic. Tak ještě jednou dobré ráno a příjemné pondělí.

0: Marie Rotrová, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 3 minuty už bude 5:45. No a my se teď budeme věnovat chviličku zvířatům. Záchranné stanice pro volně žijící zvířata totiž letos, jak jsem říkal před chvílí, hlásí rekordní počty přijatých zvířecích pacientů. Jenom během prvního půl roku jich zapsali zhruba o 20% víc než za stejné období v minulém roce. Zvířat přibývá, lidé častěji volají i kvůli radám, třeba při rekonstrukci domů, kde hnízdí ptáci, na vině jsou ale také vysoké teploty. No a ochranáři přitom narážejí na kapacity, které pomalu nestačí.
1: Teďka dostali kaši. 1, 2, 3, 4, 5 rechku, 3 vrabčáci a tyhle jsou trošku větší. A tohle je malý rolíš, tak ten dostane takovou želatinovou.
2: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit.
1: Ještě?
3: Jak byl jeden ten horký víkend, tak tam byl vlastně nárůst nejvíce těch druhů, právě rolísů.
2: Záchrannou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
3: To nich hnízdí v takových větracích otvorech, co jsou na různých bytovkách a domech. A vzhledem k tomu, že tam ty teploty prostě dosahovaly, já nevím kolik, 60 stupňů, třeba možná i víc, tak ty mláďata to vlastně nebyly schopni vydržet a vyskakovaly z hnízd, aby se neutekly.
2: O jaká zvířata se tady staráte ještě?
3: Máme 2 malé sourozence tchoříků, to je takový pro nás unikátní pacient, jako míváme málo kdy. Ale jinak jsme měli letos enormní nárůst srnčat pokousaný psem.
2: Je to i pro vás rekordní nárůst těch zvířat letos?
3: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
2: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic. Po republice jich funguje 34.
4: Pro letošní rok jsme se dostali na číslo 22 000 přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 000 víc zvířat než v loňském roce.
2: Propočítává Marta Kroča-Brindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody.
4: Pokud narůstají počty zvířat, tak samozřejmě

0: Mluvčí ministerstva životního prostředí. Před rozhodnutím záchrannou stanici zavřít na konci loňského roku stála dvě zařízení. Postupně se ale do problému zajistit péči o zvířata dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Dobré ráno z Hradce Králové, pondělí 3. srpna, dnes v kalendáři, 215. den v tomto roce začíná svátek má Miluše a narozeniny oslaví třeba herec a politik Vítězslav Janda, který taky často chodí i do naší humoriády, takže mu k těm 79. narozeninám, které dneska má, moc blahopřejeme. No a ještě bych chtěl připomenout, že kdo s námi v červenci hrál v naší velké letní soutěži, by měl určitě poslouchat dnes dopoledne naše dopolední vysílání. Každý den jsme několikrát během soutěže rozdávali drobné ceny, celý červenec, no a dnes dopoledne tedy v dopoledním Habaději vylosujeme toho, kdo poletí v září horkovzdušným balónem, tak to jenom, abyste věděli, že to losování bude už dnes dopoledne v Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové, tak vám držím.

0: palce a přeju hodně štěstí, ať jste to třeba právě vy.
1: Počasí.
0: Jaké jsou teploty dnes ráno? Tady v Hradci Králové už jsem se na to díval, je kolem 18 stupňů Celsia, v Trutnově kolem 17, v Náchodě 19,5, v Rychnově je ještě teplej, tam je kolem 20 stupňů teď a v Jičíně taky 19,5 stupně Celsia. Co nás čeká dnes během dne? Bude převážně slunečno, teploty už budou zase výš, budou stoupat k 32 až 35 stupňům Celsia, na horách naměříme kolem 28 a vytrpované dnes slabý východní až jihovýchodní biozátěž pak bude na stupni číslo 3. Ano, opět se tedy tropické teploty vrací zpátky do Česka i do našeho Královéhradeckého kraje. Určitě o tom budeme mluvit taky s meteorology kolem 8:45. A zeptáme se nejenom na dnešek, ale i na ten výhled na celý tento týden.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Tatiana Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Trmu k teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. 5:25, ještě spotřebitelský servis. Dneska se ptáte, do které kategorie zboží patří holicí strojek. Na tom totiž dost záleží, jestli půjde vrátit nebo ne. Josef Černý má slovo.
1: Pan Petr si přes internet objednal elektrický holicí strojek a protože s ním nebyl tak úplně spokojen, vrátil ho ve 14-denní lhůtě bez udání důvodů. Prodejce mu ho ale poslal zpět, protože je to prý věc, která patří mezi takzvané hygienické zboží, které po rozbalení vracet nelze. Pane posluchači, je pravda, že hygienické zboží vracet po rozbalení nelze, ale holicí strojek mezi takové nepatří, protože není uzavřen v hygienickém obalu.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: písničky, které nestárnou.
1: Dobře oči, když se červenám, jednoduchý návod já říkám.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Správa Krkonošského národního parku varuje před vznikem požárů. Turisté by neměli rozdělávat oheň v přírodě. Riziko vzplanutí hrozí v lesích a taky na loukách. Důvodem je vlna veder a současné sucho. Vodovody a kanalizace Náchod schválili v těchto dnech dodávky pitné vody do sousedního Polska, konkrétně do jedné části města Kudova-Zdruj. Po dobudování infrastruktury tam ročně poteče 11 000 kubíků vody. Lékárny v Česku by mohly nabízet očkování proti chřipce a covidu. Počítá s tím novela ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Platit má od poloviny příštího roku. Cílem je zvýšit proočkovanost. Spojené státy a Irán dnes začnou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu jednat, oznámil to v noci. Koncem minulého týdne odvolal ohlášený útok proti Islámské republice. Fotbalisté Hradce Králové udrželi na začátku sezóny neporazitelnost. Ve druhém kole šance ligy hráli v Praze s Bohemians 0-0. A jaké bude počasí? Převážně slunečno. Teploty na východě Čech 32 až 35 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Hronovskou ulicí Vertyni v Podkrkonoší neprojedete, držte se objízdné trasy přes Červený kostelec, důvodem jsou opravy silnice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Je 9 minut po půl šesté, pojďme se podívat, co píšou dnešní noviny. Začnu regionálním hradeckým deníkem, kde píšou o tom, že na zámku v Horním Maršově začaly stavební práce a je to start nové éry. Po dlouhých letech chátrání a změnách majitelů začaly na zámku v Horním Maršově stavební práce, které mají přinést obnovu zdevastované historické památky východních Krkonoš a její nové využití. Zahájili jsme stavební práce, které představují zásadní etapu revitalizace této historické stavby. Naším bezprostředním cílem je zastavit degradaci památky, uchovat maximum původních autentických prvků a vytvořit tím podmínky pro její celkovou obnovu po ničivém požáru, za který nese odpovědnost předchozí majitel, řekl deníku Tomáš Perman, mluvčí společnosti Krkonoše Resort Invest, která je od roku 2024 majitelem zámku v Horním Maršově. No a investor tady plánuje v areálu tedy vybudovat do budoucna bydlení pro seniory. Podrobnosti v regionálních denících. Dívám se do Mladé fronty dnes, příloha Kraj Hradecký teď přede mnou na stole. No a tady je velký článek o tom, že ve fakultní nemocnici bude od zítřka v provozu nová lékárna pavilonu Bašteckého. Robotický systém urychlí výdej léčiv. Supermoderní robotická lékárna zítra otevře v Hradecké fakultní nemocnici. Je součástí dokončené přístavby, která představuje završení velkého projektu rozvoje hematoonkologické a onkologické péče. Přístavba pavilonu profesora Bašteckého je investicí za 304 milionů korun, která rozšířila kapacity péče o hematologické a onkologické pacienty. No a nové prostory zahrnují moderní ambulance, denní stacionář s navýšenou kapacitou, nové oddělení přípravy cytostatik a právě lékárnu, která pacientům usnadní dostupnost léčiv přímo v místě léčby. Podrobnosti k tomu přináší Mladá fronta dnes, příloha Kraj Hradecký. No a ještě jedno lékařské téma, zdravotnické. Lékaři ustupují při rentgenu od zástěr, pacienti ale dál žádají. Píše se o tom na straně číslo 4 v dnešním Právu. Olověná zástěra, která měla chránit před rentgenovým zářením, se při vyšetřeních pomalu stává zbytečností. Nové poznatky ukazují, že její přínos je minimální a v některých případech může pacientovi dokonce uškodit, protože zesiluje nebo může zesílit záření. Přesto ji část lidí stále očekává a její absence v nich vyvolává nejistotu. Olověné zástěry se do praxe zavedly v době, kdy byly technologie méně přesné a obavy z účinku záření výrazně větší. Bylo to už dávno mezi 20. a 50. lety minulého století. Tehdy se důraz kladl především na ochranu reprodukčních orgánů, protože se lékaři obávali neplodnosti. Dneska už víme, že dávky používané při běžných rentgenových vyšetřeních jsou výrazně pod prahovými hodnotami pro vznik neplodnosti, jak vysvětlila i Lucie Sukupová, radiologická fyzička z Institutu klinické a experimentální medicíny. Například takový 10-hodinový mezikontinentální let vystaví člověka srovnatelné a nebo i vyšší dávce záření než několik rentgenových snímků hrudníku. Je tady k tomu velký článek celostránkový, tak si můžete na straně číslo 4 v dnešním Právu samozřejmě prostudovat, jestli vás to zajímá. No a my se za hodinu do novin jako vždycky podíváme znovu. Dobré ráno.

0: V dobrém ránu nás dnes taky po půl deváté čeká cesta do pravěku a povíme si o 67 milionů let staré kostře dinosaura, která se v červenci v New Yorku prodala v dražbě v přepočtu za rekordní miliardu korun. Tyrannosaurus Rex, kterému se přezdívá Gus, je jedním z nejzachovalejších a největších exemplářů a jméno nového majitele zatím není známé. Ani to, co s ní chce udělat a jestli bude kostra přístupná pro další bádání. Prodej tak znovu rozvířil i debatu o tom, zda mají podobné výjimečné nálezy vůbec končit v soukromých sbírkách. A my se na to všechno dneska po půl deváté zeptáme Vladimíra Sochy, známého popularizátora paleontologie a autora mnoha krásných knížek o dinosaurech, který bude hostem dobrého rána po půl deváté. Tak si poslechněte.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká převážně slunečný a zase horký letní den s tropickými teplotami 32 až 35 stupňů Celsia. Na horách bude taky horko, tam kolem 28 stupňů Celsia, jak se tak dívám do té předpovědi. No a vítr dnes povane jenom slabý východní až jihovýchodní. Biozátěž vzhledem k těm vysokým teplotám bude na trojce. Ano, je před námi zase tropický týden, my se na to všechno zeptáme meteorologů, až se s nimi spojíme dnes kolem 8:45. A zeptáme se, kam až ty teploty budou v příštích dnech stoupat. Tak nás poslouchejte, vstávejte s námi. Dobré ráno z Hradce Králové i teď v 5 hodin 47 minut.
1: Rádio na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové, to byla Anaka, teď 9 minut před 6 hodinou. A my si připomeneme jedno sportovní výročí, psal se rok 1996 a bylo to 3. srpna, tedy přesně před 30 lety, co atlet Jan Železný získal vodu oštěpem na olympiádě v Atlantě zlatou medaili. Bylo to už pořadí druhé olympijské zlato pro něj, no a to třetí následovalo v roce 2000, tentokrát v australském Sydney. A tak se Tereza Brázdová tentokrát dětí zeptala.
1: Co je oštěp?
2: Je to dlouhý, na konci to má takový ostlý, nevím, jak se tomu říká, a hážíš je to.
1: A jak se říká tomu, kdo to hází?
2: Já vím, pračlověci.
1: A takhle dřív lovili třeba zvěř?
3: Jo.
2: Já vím, lovili mamuto.
3: Alebo tygři.
1: Čím vším se může ve sportu házet?
2: Třeba když hrajem jako fotbal, tak se kapeme dolů.
1: Ale já myslela rukama házet.
3: Míčem.
2: Ještě bowlingovou koulí, která se hází do pytle, jako myslím ten míč oranžovej.
1: Jako do koše myslíš nahoru?
2: Jo, takhle.
1: To ale není bowling.
2: Já vím, ale já tomu říkám, takhle poté vypadá koule.
1: Jak se říká té hře?
3: Fotbal alebo...
2: Basketbal!
1: No vidíš.
2: Basketbal!
4: A takhle to vidíme my.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Vodáci na Orlici se musí připravit na omezení. V Hronově pokračuje divadelní festival. Fotbalisté Hradce Králové udrželi na začátku sezóny neporazitelnost. A počasí převážně slunečno, teploty až 35 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. Povodí Labe zastavilo plavební provoz na řece Orlici u Týniště nad Orlicí. Začíná demolice mostu z Týniště do Albrechtic. Omezení na 2 týdny se týká i vodáků.
3: Vodáci budou muset vystoupit z lodí 100 metrů před začátkem ochranného pásma. Na lodi se budou moci 100 metrů za oblastí prací. Uzavřený úsek měří 700 metrů. Přenášet lodě bude možné po pravém břehu řeky, po vyznačené trase. Práce skončí za 2 týdny, v neděli 16. srpna. Provoz na tomto úseku by měl být obnoven od pondělí. Sýniště nad Orlicí, Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
1: Skupina ČES od dneška vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za akcii to bude 42 korun. Energetická společnost rozdělí přes 22 miliard korun. Z toho 16 miliard získá stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČESu. V Hronově pokračuje festival amatérského divadla Jiráskův Hronov. Programový ředitel Jan Julínek dnes doporučuje mimo jiné představení Její pastorkyně v podání divadelního spolku Jana Honci Karolinka. Zajímavý program podle něj čeká návštěvníky i v dalších dnech.
4: Třeba tematizované dny, které tady máme. To bude úterý jako den tance a ve čtvrtek den živého dědictví. A tam opravdu celý Hronov bude ještě víc, než je obvykle prostě žít divadlem nejenom činoherním, ale i loutkovým. Bude slavnostní večer, budou tam koncerty. Ten program je zajímavý jak v těch hlavních prostorách, tak v tom parku, kam teda rozhodně zvu. Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové udrželi na začátku sezóny neporazitelnost. Ve druhém kole šance ligy hráli v Praze s Bohemians nerozhodně 0-0. Podle trenéra východočechů Davida Horejše byla remíza spravedlivá.
5: Ten zápas měl nějakou svoji kvalitu. Jo. Samozřejmě fotbal se hraje na goly, ale ty lidi, kteří přišli, tak si myslím, že viděli dobrý fotbal, akorát, že neviděli ty branky. Takže já bych byl radši třeba, kdyby ten zápas končil 1-1, 2-2, když už teda jsme si měli dělit ty body, ale myslím si, že se hrál dobrý fotbal z obou stran.
1: Ve čtvrtek rozehrají fotbalisté Hradce Králové třetí předkolo Evropské ligy. V Malšovické aréně přivítají Bešiktaš Istanbul.
2: Počasí.
1: Bude převážně slunečno, teploty na východě Čech 32 až 35 stupňů, na horách kolem 28. Vítr slabý, východní až jihovýchodní. Biozátěž je dnes na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, pokračuje tam stavba dálnice D11, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
6: 6 hodin 4 minuty, pondělí 3. srpna, přejeme vám dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, zdraví vás Jakub Schmidt od mikrofonu na prahu nového pracovního týdne, dalšího letního prázdninového, tak si ho krásně užívejte. My se v další reportáži za chviličku vypravíme do lázní Bohdaneč, vybrali mezi sebou peníze a pomohli tak navrátit lesk věžním hodinám kostela svaté Máří Magdaleny právě v lázních Bohdaneč. Díky místním tedy mají teď kostelní hodiny nové, obnovené všechny 4 ciferníky a jejich ručičky. No a víc v reportáži Ondřeje Wolfa za malou chvíli v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak si poslechněte, teď ve zprávách ostatně jste slyšeli taky trenéra hradeckých fotbalistů Davida Horejše. No, fotbalisté Hradce Králové ve čtvrtém utkání sezóny poprvé nezvítězili, dál ale drží neporazitelnost. Ve druhém ligovém kole totiž remizovali na Bohemians 0-0 a my se k zápasu fotbalovému vrátíme i před 7 hodinou v dnešní ranní sportovní reportáži. Tak to jenom tak namátkou, abyste věděli, co nás čeká. Samozřejmě taky písničky, které si s námi každý den užíváte, takže se můžete těšit třeba na Ivone Přenosilovou, Nightwork, Jiřího Korna a jako první v této hodině Jan Kalousek. Jakub Šmit vám přeje dobré ráno a příjemné pondělí 3. srpna.

Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.

0: Králové, 12 minut po 6, takže za 3 minuty už bude 6:45. No a míříme do lázní. Bohdaneč přes 120 let spolehlivě odměřují čas a teď dostali hodiny nové ciferníky a ručičky, tedy věžní hodiny kostela v lázních Bohdaneč, mají za sebou úspěšně zvládnutou obnovu a opravu. Původní ciferníky už byly zastaralé, zašlé, špatně čitelné, město je proto tedy vyměnilo za speciálně vyrobené repliky, výrazně pomohla taky veřejná sbírka, takže i lidé z Bohdanče se zapojili, nebo z lázní Bohdaneč. No a sundávání starých ciferníků a montáž nových sledoval přímo na místě i náš reportér Ondřej Wolf, přímo tedy v kostelní věži, takže vám teď nabízíme reportáž.
1: Pracovníci specializované firmy teď ten ciferník připevňují na věž kostela, a to z vysokozdvižné plošiny.
2: Ten prý je nejhorší, protože musíme zjistit, jak to vlastně tam je pod tím, co je vlastně pod tím, no, takže...
1: Ještě vás čekají další tři.
2: Ano, no, tak jako, snad už to bude líp jako než ten první, no, takže...
1: To už mi říká pracovník Radomír Rusina.
3: Vysavač tady slouží k odsávání nepořádku s vrtáním.
2: Něco vypačíte, něco odbrusíte, jako záleží, jak to tam je připevněné.
4: Naším celým úkolem bylo napodobnit ty stávající ciferníky, vlastně udělat přesnou kopii, ale novým materiálem, novými postupy, aby to bylo hezčí, aby to bylo nové, aby to déle vydrželo.
3: Říká spolumajitel dodavatelské firmy Lukáš Bachan. Jak je ten ciferník těžký?
4: Kompletní ten ciferník s zanitovanými čísly, bez ručiček, má kolem 25 kilo. Ty ručičky mají třeba 2-3 kila, protože jsou taky hliníkové, takže ten design je hliníkový, který je nanitovaný na krásném železném tělu, který je pozinkovaný, aby zase dlouho vydržel.
3: Výměnu ciferníků odsud ze zdola v blízkosti vysokozdvižné plošiny sleduje bedlivě i tajemnice městského úřadu Jitka Vomlelová.
5: Několik měsíců trvala výroba těch ciferníků a v současné době se vlastně instalují zpět na věž kostela.
3: Očekáváte, že to firma stihne za jediný den?
5: Předpokládáme. Asi 2 hodiny trvala teďka výměna ciferníku jednoho, takže doufejme, že se to zvládne.
3: Za pořízení, instalaci a zprovoznění nových ciferníků a hodinových ručiček zaplatí město 370 tisíc korun. Většinu nákladů ale zaplatí z veřejné sbírky.
5: Veškeré prostředky na opravu se podařilo získat díky této sbírce a příspěvku kraje.
3: Radnice dárcům poděkovala, na oplátku nechá jejich jména zvěčnit v místním bohdanečském zpravodaji. Z lázní Bohdaneč Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Hradec Králové, 6 hodin 18 minut, dnes je pondělí 3. srpna, dnešek je 215. dnem v tomto roce, svátek má Miluše a narozeniny oslaví dnes třeba herec a politik Vítězslav Jandák, taky člověk, který chodí občas do humoriády, kterého slýcháte občas odpoledne po 16. hodině, tak Vítězslav Jandák dnes slaví 79. narozeniny. Přejeme všechno nejlepší.
1: Počasí.
0: No a máme novou aktualizovanou předpověď počasí, která před chvíličkou dorazila od meteorologa Jaroslava Tučka z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dnes bude podle ní slunečno a horko, jasno až polojasno, teploty do 36 stupňů dnes, na horách do 27, vítr k tomu bude jenom slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až jižní vád. Noc pak bude teplá, teploty 21 až 18 stupňů, v Broumovském výběžku tam bude příjemněji, tam kolem 14 stupňů Celsia v noci, takže jasná až polojasná a teplá noc nás čeká. No a zítřek bude slunečný a opět horký, tropický, s teplotami 36 až 39 stupňů Celsia. Tak jenom, abyste s tím počítali. Dobré ráno z Hradce Králové.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: skupina Nightwork teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré ráno a v pondělí po 13. hodině vám vždycky nabízíme pořad Osobnosti Česka. Dnes se bude Oskar Hess ptát herečky a daberky Ilony Svobodové, třeba i na cestování, které má moc ráda.
1: Co vám to cestování jako nejvíc dalo?
2: Tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte. Ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Ruánu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je vous trouvez des sans... nějakou paštiku nebo co? A ta černoška udělala, A já jsem říkala, alors, excuse-moi, encore une fois, je vous trouvez des... Až to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí.
0: A víc tedy dnes odpoledne po 13. hodině, kdy bude hostem Oskara Hesse v našem vysílání herečka a daberka Ilona Svobodová. Tak si určitě poslechněte. Dobré ráno z Hradce Králové.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. Tři venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Cestující na železnici Doudleby nad Orlicí Letohrad a Doudleby Rokytnice v Orlických horách musí ode dneška počítat s výlukou. Náhradní autobusovou dopravu zavádí České dráhy do Rokytnice do soboty. Do Letohradu pak budou jezdit autobusy do 14. srpna. V Hradci Králové dnes otevřou další část křižovatky Mileta poblíž nemocnice. Kromě nových podchodů začnou fungovat i dvě zastávky MHD, informuje radnice. Záchranné stanice pro volně žijící zvířata v Česku hlásí rekordní počty přijatých tvorů, zatím zhruba o 20% víc než za první půl rok loni. Důvodem jsou hlavně vysoké teploty. Ochranáři ale naráží na personální a finanční kapacity. Čerpací stanice MOL v Maďarsku zavírají své automyčky. Společnost to oznámila na sociálních sítích s tím, že se počítá každá kapka vody. Reaguje tak na horké počasí a sucho. Fotbalisté Hradce Králové udrželi na začátku sezóny neporazitelnost. Ve druhém kole šance ligy hráli v Praze s Bohemians 0-0. A jaké bude počasí? Převážně slunečno. Teploty na východě Čech kolem 35 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. V místě pokračuje stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: K ranní kávě denní tisk.
1: Je 9 minut po půl sedmé, pěkně vás zdravíme z pondělního dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. No a v dnešních novinách se píše, že u ženy na Bulovce, která byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. Možná už jste o tom slyšeli třeba i včera, nebo viděli v televizi zpravodajství, tak dnešní hradecký deník to připomíná, že u ženy hospitalizované od sobotního odpoledne v Praze, v pražské fakultní nemocnici Bulovka, kam ji přijali kvůli zdravotním potížím po návratu z Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Informovalo o tom v neděli ráno ministerstvo zdravotnictví. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, prověřoval celou škálu většinou tropických nemocí, včetně eboli. Pacientka ale zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kam byla převezena z infekční kliniky fakultní nemocnice Hradci Králové. Tak to je jedno téma. Další v náchodském deníku se píše, že začal už 96. ročník festivalu Jiráskův Hronov. Divadlo, koncerty, tanec i výstavy vás čekají. V rodném městečku Alojze Jiráska nebo Josefa Čapka začal teď o víkendu 96. ročník divadelního festivalu Jiráskův Hronov, který je nejstarší nepřetržitě pořádaným festivalem amatérského divadla na světě. Festival nepřerušila ani druhá světová válka, ani komunisté, ani celosvětová pandemie covidu. Slavnostní zahájení se konalo v sobotu 1. července na náměstí Československé armády v Hronově, no a součástí zahájení byl i koncert skupiny Prima Jazz Band. Hlavní program festivalu bude po následující dny probíhat v prostorách Jiráskova divadla, sálu Josefa Čapka, Sokolovny a taky v prostorách Vikov Arény na zimním stadionu v Hronově. Tak si to všechno hezky užijte tento týden. A píše se o tom nejenom v náchodském deníku, ale taky v Mladé frontě Dnes, kam se dívám už teď. Tady právě zmínka o Jiráskově Hronově, ale také o Miletě, která se dnes otevře v Hradci Králové celá. Všechny čtyři podchody, dvě nové zastávky městské hromadné dopravy i takzvaná Malá Mileta se dnes otevřou u hradecké křižovatky Mileta, která po zásadní rekonstrukci funguje už od konce dubna, ale jaksi v omezeném režimu, ode dneška tedy už naplno. A jinak vy jste o tom slyšeli ve zprávách, taky ještě uslyšíte, takže buď poslouchejte, nebo si zbytek přečtěte sami. Píšou tady ale taky v Mladé frontě Dnes o mlhovišti v Sadech v Hradci Králové. Do 16. srpna bude v Jiráskových Sadech nové mlhoviště, poté se přestěhuje na nedaleké nábřeží, kde poslouží divákům i závodníkům triatlonového závodu Ironman, který taky bude v Hradci Králové. Vodní prvky ve městech jsou velkým trendem, jsou podstatné i pro zmírnění důsledků takzvaných tepelných ostrovů, jak řekl Tomáš Hosa, ředitel Královéhradecké provozní, která před časem v blízkosti vstupu do Jiráskových sadů Hradci Králové instalovala také pítko pro veřejnost. No a podrobnosti v hradecké příloze Mladé fronty Dnes. Samozřejmě těch článků v regionálních novinách o dění v našem regionu je ještě mnohem víc, takže si určitě přečtěte, podívejte se. A my vám dál z Českého rozhlasu Hradec Králové přejeme dobré ráno.

0: FM s vám zpíval po ránu. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. 6 hodin 48 minut, za chvíličku fotbalové sportovní informace. Fotbalisté Hradec Králové ve čtvrtém utkání sezony poprvé nezvítězili. Dali, ale tedy, nebo nedali žádný gól, ale dál se drží v té neporazitelnosti, protože ve druhém ligovém kole remizovali na Bohemians 0-0. Víc za chvíličku v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové v dnešním ranním sportovním příspěvku, takže si samozřejmě poslechněte. A teď se pojďte spolu se mnou podívat taky na to, jak bude, co nás dnes čeká venku, jen velmi krátce.
1: Počasí.
0: Pondělí bude jasné až polojasné, teploty 33 až 36 stupňů Celsia, takže bude zase vedro, na horách 24 až 27. Vítr jenom slabý proměnlivý nebo jihovýchodní až jižní do 4 metrů za sekundu, no a vedro bude i v dalších dnech, zítra teploty budou stoupat až k 39 stupňům Celsia.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: V letní repríze se vydáme s vysokoškolským pedagogem Adamem Horálkem a jeho studenty z Univerzity Pardubice do polárních krajů Švédska na trochu drsné cestování bez mobilů a sociálních sítí. S jinou skupinou bude naším cílem Tajvan a představíme i splněný sen hosta africké Kilimandžáro. Na cesty s pedagogem a sociálním antropologem i cestovatelem Adamem Horálkem v pondělí po 18. hodině.

0: Iveta Bartošová teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. 6 hodin 53 minuty.
1: Sport.
0: A fotbal, souboj fotbalistů Bohemians a Hradce Králové skončil ve druhém kole šance ligy remízou 0-0. Pražané tak vybojovali premiérový bod v sezóně, Votroci naopak ve čtvrtém soutěžním utkání ročníku poprvé nezvítězili. Přestože v Ďolíčku gól nepadl, hráči nabídli divákům pěknou podívanou a na tom se shodli i trenéři obou klubů a přispěli k tomu i nové nebo staronové tváře na obou stranách.
2: Za Bohemians poprvé nastoupil slovenský obránce Dominik Javorček, který je v týmu na hostování ze Slávie po dlouhém zranění kolena. Po 3,5 letech pak zelenobílý dres oblékl záložník Roman Květ. Ten si od svého posledního zápasu za Bohemians vyzkoušel angažmá v Plzni, tureckém Sivasporu a poslední 2 sezóny strávil v belgickém Denderu.
3: Já jsem tady vlastně 3 dny a už po těch 3 dnech prostě člověk cítí úplně jinou tu energii z toho týmu, úplně jinou tu komunikaci s těma spoluhráčema, takže to mi chybí. Bylo 100% a jsem rád, že to zase můžu mít a doufám, že si to budeme užívat společně a podaří se nám i z té dobré party vytěžit dobré výsledky.
4: Tak trvalo to 2 měsíce.
2: Popisuje trenér Bohemians Jaroslav Veselý složitý Květův návrat do Ďolíčku z Denderu, který spadl do druhé belgické ligy.
4: Když jsem viděl v těch baráži, tak jsem vycítil šanci a musím říct, že místo odjezdu na dovolené jsem se rozjel tady do Prahy a tady jsem do něj 4 hodiny učel. Trošku jsem to vzal na sebe. A on si to vůbec nechtěl připustit, že by mohl do Čech, tak jsem přes manželku a přes všechno jsem to přetlačil.
2: Bohemians oficiálně oznámili příchod Romana Květa ve čtvrtek, přesto nastoupil v základní sestavě. V té hradecké byl zase jiný záložník Matěj Valenta a to přišel do východočeského klubu z Plzně ještě o den později. Kouč David Horejš ale byl přesvědčený o tom, že si na nové spoluhráče rychle zvykne.
5: Kluk, který určitě má kvalitu, my jsme potřebovali ten tým zkvalitnit a já Mate se znám už z Budějovic, takže vím, co je to za hráče a jsem moc rád, že je tady s náma a každou minutou prostě byl lepší a myslím si, že ještě půjde nahoru, protože dlouho nehrál a na to, že byl s náma tady 2 dny, tak velice slušný výkon.
2: Hradec Králové remizoval v Ďolíčku s Bohemians 0-0 a další utkání ho čeká už ve čtvrtek. Na úvod 3. předkola Evropské ligy přivítá doma Bešiktaš Istanbul. V neděli pak nastoupí na svém stadionu proti Baníku Ostrava v nejvyšší domácí soutěži. Bohemians se v sobotu představí ve Zlíně. Pavel Tilšár, Český rozhlas.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Hradci Králové otvírají další část křižovatky Mileta. V Česku platí nová pravidla pro využívání umělé inteligence. Hradečtí fotbalisté remizovali v Praze s Bohemians. A počasí převážně slunečno, teploty kolem 35 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek. Hezké ráno. Město Hradec Králové dnes otvírá na křižovatce Mileta u nemocnice zbývající podchody a zastávky MHD. Doprava se tak zjednoduší nejen řidičům, ale taky chodcům a cyklistům, vysvětluje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
4: Kromě otevření zbývajících podchodů a dvou zastávek MHD budou moci řidiči nově využívat také napojení přes takzvanou malou Miletu. Do této nové křižovatky bude navíc ústit výjezd pro vozidla zdravotnické záchranné služby. Celá stavba tak vstupuje do závěrečné etapy, která zahrnuje dokončovací práce i odstranění zjištěných nedostatků.
2: V Česku začínají platit nová pravidla pro umělou inteligenci. Vycházejí z evropského nařízení. Instituce a firmy musí povinně označovat fotografie a videa generované pomocí umělé inteligence. Dále taky mají upozornit zákazníka, že nemluví přímo s člověkem, ale s takzvaným chatbotem. Na dodržování pravidel bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Zájem o letní lázeňské pobyty je v našem regionu podobný jako loni. Oznámili to zástupci Lázní Bělohrad na Jičínsku a Lázní Velichovky na Náchodsku.
5: Oslovené lázně potvrzují také rostoucí zájem samoplátců. Zatímco v Bělohradě stále častěji volí kratší intenzivní pobyty, ve Velichovkách přibývá hostů, kteří přijíždějí na týdenní nebo dvoutýdenní léčebné pobyty. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové remizovali ve druhém ligovém kole v Praze s Bohemians 0-0. K zisku bodu přispěl východočechům brankář Adam Zadražil. Ve čtvrtém soutěžním utkání ročníků udržel druhou nulu. Byl rád, že ho nepřekonal Václav Pilař, jeho bývalý spoluhráč a křídelník Bohemians.
6: Vašek je můj kamarád, takže to bylo takový zajímavý střetnutí. Mám ho, vím, co má rád a jak zakončuje, takže je dobře, že ho kluci do ničeho úplně nepustili, ačkoliv si myslím, že odehrál dobrý zápas. A jemu jako přeju jenom to nejlepší.
2: Další utkání čeká Hradec Králové ve čtvrtek. Na úvod třetího předkola Evropské ligy nastoupí doma proti Bešiktaši Istanbul.
3: Počasí.
2: Na východě Čech bude převážně slunečno, teploty 33 až 36 stupňů, na horách kolem 25. Vítr slabý, proměnlivý, biozátěž je dnes na trojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravní komplikace máme hlášené v Borohrádku, pozor v části Šachov, silnice je tam uzavřená kvůli nehodě osobního auta.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje. Dnes je 3. srpna, 215. den v tomto roce. Svátek má Miluše, to je důležité, tak přejeme všechno nejlepší. No a za chviličku budeme mluvit o tom, že vysoké teploty můžou ovlivňovat účinnost léků, případně je můžou poničit, proto bychom si teď během těch veder měli určitě projít lékárničku a zkontrolovat, jestli náhodou není potřeba něco z ní přemístit například na lepší, bezpečnější, chladnější místo. A víc o tom za chviličku budeme mluvit s naším reportérem Tomášem Ledincem, takže si jeho Rady určitě poslechněte v Bleskovce Dobrého rána, pak před 7:30 budeme hrát o další knížku z nakladatelství Kazda, budeme o ně hrát celý tento týden, vlastně už hrajeme od soboty, no a dneska to bude knížka Máš nárok na život, žij, jako by ti zbýval jeden jediný rok života. Tak hodně štěstí, nebude to snad těžké dneska před 7:30 v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tímto jste do dnešní ranní bleskovky zváni opravdu všichni. No a zdraví vás taky Jakub Šmit od mikrofonu. Dobré ráno a hezké pondělí.

0: Jana Kratochvílová, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Už jsme říkali, že nás čeká zase tropický týden s tropickými teplotami a tak možná vaše myšlenky taky směřují hlavně k tomu, jak a kde se ochladit nebo jak si doma vytvořit aspoň trošku snesitelné, příjemnější prostředí. Až navíc půjdete kolem lékárničky, tak se určitě koukněte dovnitř, jestli v ní náhodou nemáte léky, které by bylo potřeba během veder dát na jiné, možná chladnější, stinné místo. Špatné skladování totiž může ovlivnit například jejich účinnost. No a my o tom teď budeme mluvit s naším reportérem Tomášem Nerincem, kterého zdravím. Dobré ráno, Tomáši.
1: Hezké ráno.
0: Tak na jaké léky se zaměřit? Jsou některé náchylnější na ty vyšší teploty?
1: Tak horká nějakou dobu vydrží takové ty běžné tablety, ty tvrdé, ale problém může být třeba u gelových kapslí, ty mohou prasknout, obsah může vytéct. Potom jsou to mastičky, v těch se může oddělit voda, olej a nebudou konzistentní. No a pak ještě čípky, ty mají taky problém při vysokých teplotách, diabetici. Ti potom určitě vědí, že inzulín je potřeba mít dokonce v lednici. Pokud tam není, tak postupně se v teple rozkládá a snižuje se jeho účinnost, pokračuje viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.
2: A na co se musí dávat úplně nejvíc pozor, co je nejvíc jakoby citlivé na teplotu, to jsou očkovací látky. Ale to se pacienti běžně nekupují, maximálně výjimečně mají na recept nějakou očkovací látku, kterou třeba si jenom v lékárně vyzvednou a jdou k lékaři se nechat očkovat, ale to v drtivé většině pacienti nemají doma.
1: No a rozkladu ve vysokých teplotách mohou podléhat třeba i nějaká antiepileptika.
0: Jak tedy léky správně skladovat v těch horkých dnech, které jsou před námi?
1: Běžně se uvádí pokojová teplota, tedy 15 až 25 stupňů a Martin Kopecký ještě doporučuje následující.
2: Je potřeba doma najít nějaké co nejchladnější místo nebo místnost a ideálně dát ty léky někam na zem, na dlažbu, tam, kde je prostě nejchladněji.
1: No a co se týče skladování léků, které mají být v lednici, tak je ideální se vyhnout dveřím, kde se při otevírání byt jenom na chvilku mění teplota, anebo potom zadní části, která může pro změnu namrzat. A určitě jakékoliv léky nenechávejte na přímém slunci nebo v rozpáleném autě.
0: No a co když ta pravidla nedodržíme?
1: Tak pravděpodobně se nikomu nic nestane, tvrdí lékárníci i lékaři, každopádně ten lék nemusí potom fungovat na 100% tak, jak by měl, říká například praktická lékařka Ludmila Bezdíšková.
3: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka.
1: A pokud bychom takhle použili třeba antibiotické kapky do očí nebo do nosu, které už jsou otevřené a byly v teple, tak může dojít k kontaminaci a naopak se infekce může šířit, než že by ty kapky pomohly.
0: Tak já myslím, že to byly velmi důležité informace, které teď zazněly ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. A my za moc děkujeme našemu reportérovi Tomáši Lerincovi. Naschledanou, Tomáši.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme vám dobré ráno z Hradce Králové, Miluším blahopřejeme, protože právě nositelky tohoto jména mají dnes v pondělí 3. srpna svátek. No a co nás čeká venku?
1: Počasí.
0: Dnes slunečno a horko, jasno až polojasno, teploty 33 až 36 stupňů Celsia, na horách 24 až 27, k tomu povane jenom slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní až jižní vítr. No a noc bude taky teplá, bude jasná až polojasná, teploty klesnou na 21 až 18 stupňů Celsia, v Bromovském Výběžku bude příjemně, tam teploty klesnou až na 14 stupňů. No a zítřek už bude slunečný a zase velmi horký, bude tropický, teploty zítra budou stoupat k 36, ale klidně až k 39 stupňům Celsia opět. My o tom budeme mluvit s meteorologií přesně za hodinu v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a jinak, kdybyste chtěli vědět, kde jsou teploty teď, tak například tady v Hradci Králové ukazuje teploměr 19,5 stupně, podobné je to i v Trutnově, tam je taky 19 stupňů Celsia, ale třeba v Náchodě, tam už je teď 21.
2: Fandíte Králové hradeckým Bottrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Kafarna. Teď v dobrém ránu chci připomenout, že kdo s námi v červenci hrál naší velké letní soutěži, tak ten by měl určitě poslouchat dnes dopoledne, protože každý den jsme v červenci několikrát během soutěže rozdávali dárky, takové drobnější ceny. No a dnes dopoledne v Habaději vylosujeme toho, kdo poletí v září horkovzdušným balónem. Tak vám všem držím palce, ať jste to právě vy. Tak, a co teď?
1: Bleskovka.
0: Teď naše pravidelná ranní soutěž v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, ve které tento týden vlastně už od soboty hrajeme o knížky z nakladatelství Kazda. Dnes je to knížka Máš nárok na život, žij, jako by ti zbýval jen rok. A je to inspirativní a čtivá kniha, která nabízí pozvání k radikálnímu přemýšlení o tom, jak chceme prožít svůj čas. Tak vám přeji hodně štěstí. Vaším úkolem bude poznat tohoto muže. A myslím si, že to nebude těžké. Jakmile budete vědět jeho jméno, tak nám hned zavolejte.
2: Jaká to nádhera.
0: A že to nádhera je vždycky, když zaspívá, tak můžete volat, vy už to určitě víte.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: No, tak jsem zvědav, jak to dneska dopadne. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Kdo pak je první? Kdo to zkusí s námi dneska jako první? Dobrý den.
3: Dobrý den, dobrý ráno.
0: Dobré ráno. Kdo pak tam?
3: Tady Vlasta.
0: Dobrý den, paní Vlasto, tak vám držím palce, ať je to správně. Kdo nám tak krásně zaspíval po ránu?
3: Řekl bych, že to byl Štefan Margita.
0: Ano. Je to on, samozřejmě, tenorista Štefan Margita, takže vám blahopřeju, knížka je vaše. No a představte si, paní Vlasto, že Štefan Margita dneska oslaví už své 70. narozeniny kulaté. 3. srpna roku 1956 v Košicích se narodil. Ten hlas pořád má, nádherný, silný, pronikavý, jak to u tenoristů bývá zvykem. A on své 70. narozeniny už stihl oslavit, tedy na jaře, na koncertě v O2 aréně. Možná, že jste o něm taky slyšela, protože tam spolu s ním vystoupilo mnoho známých hvězd, včetně ale pozor i Hany Zagorové, jeho zesnulé manželky, která tam vlastně vystoupila v podobě hologramu. Byl to takový vlastně výkřik té nejmodernější techniky a vlastně to umožnilo, aby tam Hana Zagorová mohla být se všemi a především s ním, se Štefanem Margitou, který na ní stále vzpomíná. No a jinak taky mě zaujalo, když jsem tak pročítal jeho životopis, že on nejdříve byl žákem na umělecko-průmyslové škole v Košicích, kde vystudoval obor fotografie, nejdřív Štefan Margita, až potom tedy se začal věnovat zpívání a šel na konzervatoř, takže nejdřív se věnoval fotografii, takže ale je dobře určitě, i když předpokládám, že fotí krásně, že šel touhletou cestou, protože ty jeho legendární samozřejmě úryvky árie, které zpíval nejenom tady u nás, ale v milánské La Scale, v londýnské Covent Garden nebo v New Yorku, v metropolitní opeře, to jsou opravdu velké věci, které se mu povedly. Tak jo, tak skvěle, tak já vám taky blahopřeju, vám se to taky povedlo, paní Vlasto.
3: No určitě, pondělí ráno,
0: no, jasně,
3: takhle,
0: skvělý, jste krásný start.
3: Děkuju.
0: Nového týdne. Tak ať se vám knížka čte hezky, ať je třeba inspirací pro vás v životě. Mějte se moc hezky, naschledanou.
3: Děkuju, ať se daří, naschledanou.
0: Paní Vlasto. Tak, výherkyni známe, o knížku budeme hrát zase zítra v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové v Bleskovce a už teď se na to moc těším.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Správa Krkonošského národního parku varuje před vznikem požárů. Turisté by neměli rozdělávat oheň v přírodě. Riziko vzplanutí hrozí v lesích a taky na loukách. Důvodem je vlna veder a současné sucho. Vodovody a kanalizace Náchod schválily v těchto dnech dodávky pitné vody do sousedního Polska, konkrétně do jedné části města Kudova-Zdruj. Víc k tématu nabídneme po 8. hodině. Lékárny v Česku by mohly nabízet očkování proti chřipce a covidu. Počítá s tím novela ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Platit má od poloviny příštího roku. Cílem je zvýšit pro očkovanost. Spojené státy a Irán dnes začnou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu jednat. Oznámil to v noci. Koncem minulého týdne odvolal ohlášený útok proti Islámské republice. Fotbalisté Hradce Králové udrželi na začátku sezóny neporazitelnost. Ve druhém kole šance ligy hráli v Praze s Bohemians nerozhodně 0-0. A jaké bude počasí? Převážně slunečno. Teploty na východě Čech kolem 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí. Pokračuje tam stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Miroš Birka na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď 8 minut po půl osmé.
1: Ranní kávě, denní tisk.
0: No a dnešní regionální noviny píšou třeba o tom, že na zámku v Horním Maršově začaly stavební práce, je to start nové éry. Po dlouhých letech chátrání a změnách majitelů začaly na zámku v Horním Maršově stavební práce, které mají přinést obnovu zdevastované historické památky východních Krkonoš a její nové využití. Zahájili jsme stavební práce, které představují zásadní etapu revitalizace této historické stavby. Naším bezprostředním cílem je zastavit degradaci památky, uchovat maximum původních autentických prvků a vytvořit tím také podmínky pro její celkovou obnovu po ničivém požáru, za který nese odpovědnost předchozí majitel, řekl deníku Tomáš Perman, mluvčí společnosti Krkonoše Resort Invest, která je od roku 2024 majitelem zámku. No a investor plánuje v areálu zámku v Horním Maršově vybudovat do budoucna bydlení pro seniory. Podrobnosti přináší dnešní regionální deník. Ve fakultní nemocnici bude od zítřka v provozu nová lékárna pavilonu Bašteckého. Robotický systém urychlí výdej léčiv. To je hlavní téma dnešního vydání Hradecké přílohy Mladé fronty dnes. Supermoderní robotická lékárna zítra otevře v Hradecké fakultní nemocnici. No a je součástí dokončené přístavby, která představuje završení velkého projektu rozvoje hematoonkologické a onkologické péče v Hradci Králové. Přístavba pavilonu profesora Bašteckého je investicí za 304 milionů korun, která rozšířila kapacity péče o hematologické a onkologické pacienty. Nové prostory zahrnují moderní ambulance, také denní stacionář s navýšenou kapacitou, nové oddělení přípravy cytostatik a právě lékárnu, která pacientům usnadní dostupnost léčiv přímo v místě léčby. Podrobnosti ve velkém článku v dnešní Mladé frontě dnes. Tak a ještě jedno zdravotnické lékařské téma. V Právu se píše na straně číslo 4, že lékaři ustupují při rentgenu od zástěr. Pacienti je ale žádají. Olověná zástěra, která měla chránit před rentgenovým zářením, se při vyšetřeních pomalu stává zbytečností. Nové poznatky ukazují, že její přínos je minimální a v některých případech může pacientovi dokonce i uškodit, protože opravdu výjimečně, ale v některých případech se to může stát, že to záření ještě zesiluje. Přesto část lidí stále očekává a její absence v nich vyvolává nejistotu. Olověné zástěry se do praxe zavedly v době, kdy byly technologie méně přesné a obavy z účinků záření výrazně větší. Bylo to už dávno, mezi 20. a 50. lety minulého století. Tehdy se důraz kladl především na ochranu reprodukčních orgánů, protože se lékaři obávali neplodnosti. Dneska už víme, že dávky používané při běžných rentgenových vyšetřeních jsou výrazně pod prahovými hodnotami pro vznik neplodnosti, jak vysvětlila novinám i Lucie Soukupová, radiologická fyzička z Institutu klinické a experimentální medicíny. Například takový 10-hodinový mezikontinentální let vystaví člověka srovnatelné anebo i mnohem vyšší dávce záření než několik rentgenových snímků hrudníku. Přečtěte si víc, je to velký celostránkový článek na straně číslo 4, takže v dnešním Právu můžu doporučit. No a my vás dál pěkně zdravíme, tady je Český rozhlas Hradec Králové.

0: Už jsem vám říkal, že dnes dopoledne vylosujeme jednoho z vás, účastníků naší velké letní prázdninové soutěže o let horkovzdušným balónem, takže dopolední Habaděj určitě poslouchejte. No a pak v radioporadně dopoledne po 11. hodině budeme vařit pro zvířata. Bude tady totiž autorka psí kuchařky, jak se tak dívám, Kristýna Šemberová, takže pokud vás to taky zajímá, takže všechno dnes v radioporadně po 11. hodině. To je vlastně hodinka určená i pro vás, protože vy se můžete aktivně zapojit, můžete se vždycky našeho hosta ptát na to, co vás ohledně tématu zajímá, takže tu možnost budete mít i dnes prostřednictvím telefonu pak po 11. hodině. A kdybyste chtěli už teď hned nějaký dotaz, kdybychom měli nějaký dotaz třeba na jazyku, tak ho můžete poslat na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Určitě to udělejte. Kristýna Šemberová určitě ráda odpoví, autorka psí kuchařky. Bude tady dopoledne po 11. hodině v radioporadně. Pojďme se podívat taky na to, jak bude dnes.
1: Počasí.
0: Po krátkém víkendovém ochlazení, které bylo velmi příjemné, do Česka míří další vlna horkého vzduchu z Afriky a odpolední maxima se tedy při slunečném počasí v tomto týdnu zastaví i těsně pod 40 a čekají nás také tropické noci. Od středy pak mraků přibude a vedra postupně ukončí přeháňky a bouřky. Co nás čeká dnes? Dnes tedy slunečno a horko, jasno až polojasno, teploty 33 až 36, na horách 24 až 27 stupňů Celsia, vítr jenom slabý proměnlivý. V noci bude taky teplo, jasno až polojasno, teploty klesnou na 21 až 18 stupňů, v Bromovském výběžku bude příjemněji, tam kolem 14 stupňů Celsia a zítřek bude slunečný a velmi horký, tropický, stejně jako dnešek, ale zítra ty teploty budou opravdu ještě vyšší, zítra právě očekáváme 36 až 39 stupňů. Tak, no a za chviličku v našem vysílání taky zajímavosti spojené s planetou Uran, nenechte si je ujít, to bude všechno v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem už po písničce.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 Kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé, jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V horkém počasí se rychleji kazí potraviny. Nejstarším občanským průkazům skončila platnost. V Hronově pokračuje divadelní festival. A počasí bude převážně slunečno, teploty kolem 35 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké ráno. Horké počasí zkracuje trvanlivost potravin, upozorňují vědci. Při teplotách kolem 30 až 37 stupňů se rychleji množí škodlivé mikroorganismy. Podle odborníků jsou rizikové hlavně potraviny s větším obsahem vody.
3: Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek vody.
4: Říká Kateřina Demnerová z Vysoké školy chemicko-technologické. Nejvíce se u nás vyhodí zkažené zeleniny, která v horku rychle zraje, dodává k tomu Pavel Klouček z České zemědělské univerzity.
5: Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
4: Vědci se snaží mimo jiné najít způsoby, jak zastavit množení mikrobů v zelenině. Podle výzkumů by některé přírodní silice mohly trvanlivost prodloužit. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Občanským průkazům vydaným do konce června roku 2000 skončila platnost. Jde o knížkové nebo zalaminované dokumenty. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Mluvčí rezortu Adam Rezler říká, že úřady je budou měnit i po skončení platnosti.
6: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
2: V Hronově pokračuje festival amatérského divadla Jeráskův Hronov. Programový ředitel Jan Julínek dnes doporučuje mimo jiné představení Její pastorkyně v podání divadelního spolku Jana Honci Karolínka. Zajímavý program podle něj čeká návštěvníky i v dalších dnech.
7: Třeba tematizované dny, které tady máme. To bude úterý jako den tance a ve čtvrtek den živého dědictví. A tam opravdu celý Hronov bude ještě víc, než je obvykle prostě žít divadlem nejenom činoherním, ale i loutkovým. Bude slavnostní večer, budou tam koncerty. Ten program je zajímavý jak v těch hlavních prostorách, tak v tom parku, kam teda rozhodně zvu. Sport.
2: Tenistka Daria Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou ruskou Ljutovovou prohrála 1-2 sety. Rodačka z Moskvy Daria Vidmanová reprezentuje Česko od roku 2016.
1: Počasí.
2: Na východě Čech dnes bude převážně slunečno, teploty 33 až 36 stupňů, na horách kolem 25. Vítr slabý, proměnlivý, biozátěž je dnes na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11. Práce potrvají do prosince.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Jsou 8:04, pokračuje pondělní dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je 3. srpna, zdraví vás Jakub Schmidt od mikrofonu. No a v našem vysílání budeme už za chviličku mluvit o dodávkách pitné vody přes hranice. Vodovody a kanalizace Náchod totiž nově poskytnou vodu do Polska. Víc ví náš reportér Václav Plecháček, tak se s ním za chviličku spojíme. Hostem po 8:30 pak bude Vladimír Socha, popularizátor paleontologie a taky autor mnoha krásných knih o dinosaurech. A my si budeme dnes povídat o nedávné rekordní dražbě kopie kostry Tyrannosaura Rexe, která se v New Yorku vydražila za rekordní 1 000 000 000 korun. Je to opravdu nejvíc, co kdy kdo za kostru dinosaura dal. Jméno majitele zatím není známo, ani jeho záměry, co s kostrou bude dál. A tak se opět rozvířila i debata, jestli je vůbec správné, že podobné vzácné nálezy končí často právě v soukromých rukou a v soukromých sbírkách. I na to se Vladimíra Sochy po 8:30 určitě zeptáme. Tak ještě jednou dobré ráno, ať se dál naše vysílání hezky poslouchá.

0: 8 hodin 12 minut Český rozhlas Hradec Králové. No a teď už k dalšímu tématu, které jsme slíbili. Vodovody a kanalizace Náchod začnou pravděpodobně od příštího roku dodávat vodu do Polska. Konkrétně do jedné z místních částí příhraničního lázeňského města Kudova Zdruj. V té je totiž vody málo, nedostatek. Z veřejného vodovodu poteče do zahraničí zhruba 11 000 kubíků ročně. No a víc už nám řekne náš reportér Václav Plecháček, který se o to zajímal. Dobré ráno, Václave.
1: Hezké ráno. O možných dodávkách vody jedná česká a polská strana už několik let. Teď je tedy všechno schválené. Vodovodní přivaděč vede v Česku jen asi 40 metrů od hranic v tom jednom z míst a není tak problém udělat odbočení. No a na polské straně je hotová projektová dokumentace, čeká se na stavební povolení, legislativa, co se týče kvality vody, je v obou státech stejná a vodu tak nebude potřeba nijak dodatečně upravovat.
0: Myslím si, že každého napadne otázka, jestli náhodou nebude těch dodávaných 11 000 kubíků ročně na české straně nějak chybět.
1: No, VAK Náchod získává vodu z Polické křídové pánve, má povolení na čerpání téměř 10 milionů kubíků vody za rok, využívá jen asi ale polovinu. Do Polska má zatím dodávat jen těch zmíněných zhruba 11 000 kubíků ročně plus vodu na případné protipožární účely. No a to je z toho zmíněného objemu možného čerpání jen opravdu velmi malé množství.
0: Za jakou cenu VAK Náchod bude vodu do Polska dodávat?
1: Co se týká ceny, tak Poláci budou platit to samé, co by Náchodské městské společnosti platila v Česku. Jiná vodárna, podle ředitele VAKu Náchod Dušana Téra, tak bude cena ve srovnání s tou pro běžného odběratele snížená zhruba o 5 korun na kubík.
2: To jsou náklady spojené s výměnou vodoměru, pořízením vodoměru a provádění fakturace zákaznického portálu. To jsou činnosti, které my tam nebudeme provádět v tom Polsku, čili zhruba ta 5 koruna, to je na kubík.
1: No a Dušan Tér zároveň připustil, že by VAK Náchod v budoucnu mohl do Polska dodávat pitné vody ještě víc.
0: Tolik Václav Plecháček, děkujeme za aktuální zprávy. Naschledanou, Václave.
1: Hezký den.
3: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista. Vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
5: laskavá náruč
4: i zběsilý let.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Počasí. Jak bude? To už je otázka dnes pro meteorologa Jaroslava Tučka, kterého zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, Jaroslave.
2: Dobré ráno.
1: Tak povídejte, jaká vedra nás čekají v tomto týdnu? Velká, vidíte.
2: Čekají. Tlaková níže nad západní Evropou, tlaková výše nad severovýchodní Evropou, no a mezi nima k nám putuje velmi teplý vzduch od jihu. Dneska hodně slunce, jasno až polojasno, bez srážek, teploty od 33 do 36 stupňů Celsia, na horách od 24 do 27, vítr jenom slabý proměnlivý nebo od jihu východu až jihu do rychlosti 4 metry za sekundu. Co se týká rozptylových podmínek, po ránu mírně nepříznivé máme, ale postupně se budou vylepšovat na dobré. Bio to je na trojce, vysoká zátěž a je to kvůli těm vysokým teplotám.
1: Dá se tedy určitě očekávat i tropická noc další dnes?
2: Dá se očekávat, na několika místech určitě bude, nebude to plošně asi hodně. Jasno až polojasno v noci s tím, že ty teploty se budou pohybovat nejčastěji od 21 do 18 stupňů Celsia, broumovský výběžek bude trošku chladnější, tam ty teploty budou nejčastěji kolem 14 stupňů. Vítr v noci slabý od jeho východu až východu do 4 metrů za sekundu, a nebo nebude foukat vůbec. No a co se týká dne, tak zase velmi teplo, slunečno, jasno nebo skoro jasno, večer potom bude přechodně až oblačno a malá možnost ojedinělé přehánky nebo bouřky. 36 až 39, taková budou maxima, na horách 28 až 31 a vítr slabý, proměnlivý nebo od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
1: Takže to bude pořádně topit tento týden a já děkuju za předpověď na dnešek a na zítřek Jaroslavu Tučkovi. Naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 3. srpna. Na gratulaci a třeba malý dárek čekají Miluše a Milušky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 7 mužů odsouzených v politickém procesu vražd 3 funkcionářů MNV na škole v Babicích na Třebíčsku bylo popraveno v Jihlavě před 75 lety v roce 1951. 2 měsíce po střelbě na babické škole. Celou událost bývalý režim využil k represi proti církvi a soukromým rolníkům. Před 30 lety v roce 1996 jsme se dvakrát radovali ze zlatých olympijských medailí z Atlanty.
3: Martine, pojď!
2: Nejdřív si pro jednu dojel kanoista Martin Doktor.
3: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr.
2: O něco později přidal druhou oštěpař Jan Železný.
3: Máme za to. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddech z té prvenství.
2: Exploze u stanice londýnského metra Ealing Broadway se odehrála před 25 lety v roce 2001. Vybuchlo tam auto s 45 kg výbušnin. Útok si vyžádal jenom 7 zraněných, ale obrovské škody na majetku. Byl dílem organizace Pravá Ira. Před 15 lety byla v Brně zavražděna 6 ranami nožem spisovatelka Simona Moniová. Za vraždu byl k 15 letům odsouzen její manžel Boris Singer. A kulatých 70 má dneska pěvec Štefan Margita. Já přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.

0: 8.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Cestující na železnici do Údleby nad Orlicí Letohrad a do Údleby Rokytnice v Orlických horách musí ode dneška počítat s výlukou. Náhradní autobusovou dopravu zavádí České dráhy do Rokytnice do soboty. Do Letohradu pak budou jezdit autobusy do 14. srpna. V Hradci Králové dnes otevřou další část křižovatky Mileta nedaleko nemocnice. Kromě nových podchodů začnou fungovat i dvě zastávky MHD, informuje radnice. Záchranné stanice pro volně žijící zvířata v Česku hlásí rekordní počty přijatých tvorů. Zatím zhruba o 20% víc než za první půl rok loni. Důvodem jsou hlavně vysoké teploty. Čerpací stanice MOL v Maďarsku zavírají své automyčky. Společnost to oznámila na sociálních sítích s tím, že se počítá každá kapka vody. Reaguje tak na rekordní sucho. Fotbalisté Hradce Králové udrželi na začátku sezóny neporazitelnost. Ve druhém kole šance ligy hráli v Praze s Bohemians nerozhodně 0-0. A jaké bude počasí? Převážně čekáme slunečno. Teploty na východě Čech kolem 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Vertyni v Podkrkonoší neprojedete Hronovskou ulicí, držte se objízdné trasy přes Červený kostelec, důvodem jsou opravy silnice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 8 hodin 37 minut posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a v dobrém ránu nás teď čeká cesta do pravěku a povíme si o 67 milionů let staré kostře dinosaura, která se v červenci v New Yorku prodala v dražbě v přepočtu za rekordní miliardu korun. Tyrannosaurus Rex, kterému se přezdívá Gus, je jedním z nejzachovalejších a největších exemplářů a jméno nového majitele zatím není známé. Ani to, co s ní chce udělat a jestli bude kostra přístupná pro další bádání. Prodej tak znovu rozvířil i debatu o tom, zda mají podobné výjimečné nálezy končit v soukromých sbírkách. A my se na to všechno teď zeptáme Vladimíra Sochy, známého popularizátora paleontologie a autora mnoha krásných knížek o dinosaurech. Vladimíre, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co se ty tedy vůbec odehrálo v červenci? Já říkal rekordní částka.
1: Je to pravda, bylo to v amerických dolarech 50,1 milionů, je to myslím asi miliarda 66 milionů, tak nějak v tu chvíli to bylo
0: v přepočtu,
1: ano, takže opravdu rekord padla i ta magická hranice pomyslná té miliardy korun českých, takže skutečně dinosauři, dá se říci, letí, frčí.
0: Jako sběratelský artikl.
1: Ano, přesně tak, jsou teď jako v kurzu a víme, že i hollywoodští herci, takové hvězdy, jako je Leonardo DiCaprio, Nicolas Cage, Dwayne, The Rock, Johnson, že tyhle ty hvězdy prostě mají doma lepky tyrannosaurů, tarbosaurů a podobně, nebo při nejmenším teda chtějí si sehnat další. Takže na jednu stranu je to dobře, ukazuje to, že dinosauři pořád jsou v kurzu, pořád je to jako něco, co tak, ne, tak říkajíc hodně je populární záležitostí, ale samozřejmě pro vědu už je to trošku horší tady ta záležitost. No.
0: Říkali jsme miliarda korun v přepočtu, nebo jste to tenkrát napočítal přesně, kolik to bylo, těch milionů navíc, kolik ještě pod tím jsou další takové podobné prodeje?
1: Ano, tak vlastně už k té miliardě se hodně přiblížil Stegosaurus, takový ten dinosaurus s těmi hřbetními pláty známý, který dostal přezdívku Apex.
0: Toho známe i z cesty jako do pravěku. Cholový,
1: ano, to je známý takový, jak tam bojoval s tím ceratosaurem dravým. No a zkrátka ten byl prodán za asi 45 milionů dolarů necelých a vycházelo to tuším na 900, nějakých 90 milionů. Myslím, že to bylo těsně pod tu miliardu. To bylo předloni v roce 2024 a ještě předtím za 3/4 miliardy byl vydražen Sten, což je další Tyrannosaurus Rex a ten skončil teda v muzeu v Abu Zabí, v hlavním městě Spojených arabských emirátů. Takže vidíme, že opravdu to teďka lítá v těch stovkách milionů korun přepočtu a na jednu stranu je to úctyhodné, zajímavé, na druhou stranu bohužel v mnoha případech tím přichází věda a dá se říci celkově jako lidstvo, jakožto celá společnost, veřejnost prostě o důležité informace vědecké.
0: K tomu se možná ještě dostaneme, ale nejdřív bychom mohli představit Gase. To je vlastně kostra Tyrannosaura Rexe, která se našla v Americe někde.
1: Ano, ve Spojených státech, v jižní Dakotě, v okrese Harding County, tam, kde jsou ty slavné sedimenty souvrství geologické Hell Creek, což je velmi slavná formace, kde právě tyrannosauři a ti rohatí triceratopsové a další takový dinosauři jsou objevováni. No a velká část tady těch výchozů horninových se nachází na soukromých pozemcích, mají je vlastně jaksi místní farmáři, řekněme, kteří tam chovají většinou takový ten poměrně odolný dobytek, protože to je území Badlands, to jsou špatné půdy, neúrodné půdy, tam nic moc neroste, jediné, co se tam dá chovat, je takový opravdu odolný dobytek. No a oni prostě, jak se ukazuje v posledních několika desetiletích, zjistili, že mají doslova zlatou žílu v těch horninách pod sebou, ne teda ropu, ne naftu, něco takového, nebo ropu teda a deriváty z ní, ale prostě fosílie, které se dají pak vydražit za takovéhle částky. No a samozřejmě jak jinak, prostě když jeden vidí, že se dá prodat taková kostra za stovky milionů korun přepočtu, za desítky milionů dolarů, no tak je to velký problém pro vědu, protože třeba muzea a další instituce, které často byly domluveny s takovými soukromými rančery, kteří umožňovali tam prostě kopat za nějaký drobný, za pár tisíc dolarů v uvozovkách, tak teď už to takhle asi jednoduché nebude.
0: No jasně, protože muzea nemůžou konkurovat vlastně těm soukromým sběratelům, kteří jsou ochotni za ně dát takové peníze.
1: Tak to v žádném případě.
0: Jak vypadalo to objevování Gase? Prý to bylo taky velmi důkladné a ono jim šlo o to vlastně, aby ho pak mohli takhle nabídnout za hezkou částku na tom trhu, aby ho vyhrabali celého, pokud možno, nebo co nejvíc z něj.
1: Určitě. A tam vlastně, když objevili někdy v roce 2021 tu kostru, tak oni pak vlastně najali, majitelé toho ranče, najali vlastně soukromou společnost, komerční paleontologickou, Therapeut Expeditions, jestli se nepletu, se jmenuje. No a ti vlastně kopali a když zjistili, že ta kostra bude opravdu hodně kompletní, hodně dobře zachovalá, tak víceméně ještě přešli do takového módu mnohem opatrnějšího, takže nakonec to trvalo nějaké 2-3 roky, než vlastně tu kostru vykopali a pak další nějaké roky ještě trvala ta preparace, takové to očišťování. No a ta kostra toho Tyrannosaura kompletní z více než 60%, co se týká počtu těch kostí jednotlivých a z 80%, co se týká objemu těch kostí, čili to opravdu jedná asi se 3-4 nejdochovalějších koster Tyrannosauru vůbec a to už známe hodně koster, hodně desítek, možná dokonce asi 130-140 podle některých odhadů, ona jich právě spousta v soukromých rukou, takže to nevíme s jistotou, ale je to jedna z nejkompletnějších, no a Gus byl dospělý exemplář, poměrně velký, měl asi 11,6 metrů na délku, skoro 12 metrů, 3,80 metrů v tom nejvyšším bodě hřbetu, lebka měla skoro 1,40 metr, takže opravdu jako veliký robustní exemplář a dokonce se zachovaly i takové vzácné části té kostry, jako jsou kosti pažní, víme, jak on měl velmi takové malé zakrnělé ty přední končetiny, takže vždycky najít ty kosti, to je velmi vzácné, tak tady ano, byly. No a další, i nějaké rýhy třeba po zubech jiných tyranosaurů, takže jako zajímavé věci.
0: Takže opravdu jako důkaz toho, že bojoval s nějakým jiným.
1: Ano, oni byli velmi takový teritoriální bojovní, dokonce kanibalové, víme, že se jí pojídali navzájem, když měli příležitost, takže ty boje byly velmi drsné, no a tahle kostra to taky dokazuje.
0: Naším hostem je dnes v Dobrém ránu Vladimír Socha, popularizátor paleontologie a taky autor mnoha krásných knížek o dinosaurech. Budeme si povídat, Vladimíre, za chviličku dál po písničce.

0: Naším ranním hostem je dnes Vladimír Socha, popularizátor paleontologie, a my si povídáme o nedávné rekordní dražbě kostry Tyrannosaura Rexe, která se v New Yorku vydražila za rekordní částku 1 000 000 000 korun. V přepočtu je to opravdu nejvíc, co kdy kdo za kostru dinosaura dal. Jméno majitele zatím není známo u téhleté kostry, ani jeho záměry, co s kostrou bude dál, a tak se opět rozvířila ta debata, jestli je vůbec správné, že podobné vzácné nálezy takhle končí často v soukromých rukou a v soukromých sbírkách. Ostatně Vladimír už se toho taky dotkl. Jak je to vůbec teda s vlastnictvím takových věcí ve Spojených státech? Protože vím, že to je jinak než tady u nás, kde když každý třeba z nás najde něco na zahradě takového, tak musí okamžitě kontaktovat příslušné instituce, jako jsou muzea a tak dále, protože to nám nepatří. V Americe je to jinak, ve Spojených státech.
1: No, ono je to tak, že u nás, když to je takový, řekněme, běžný nález, takový jako běžný trilobit nebo běžná nějaká prostě taková fosílie, která není až tak jako vzácná, tak si v podstatě můžete ji nechat, zejména pokud je na vašem pozemku, ale samozřejmě velmi vzácné takové nálezy, které můžou mít vysokou vědeckou hodnotu, tak byste měl opravdu odevzdat nebo zanést, ukázat do nejbližšího muzea a podobně. V Americe tam to je tak, ve Spojených státech je to tak, že na té soukromé půdě skutečně výlučným vlastníkem je majitel toho pozemku, takže proto je taky možné, že tak jako v případě toho Gase si přizvete tu komerční nějakou skupinu, která vykope jaksi s vaším svolením a s domluvou s vámi tu fosíli, a pak tak říkajíc rozdělíte, že jo, ty peníze z té dražby, takže tam to tak to je možné. Je pravda, že jsou takové nějaké pokusy, že by se ta legislativa tam taky mohla změnit, protože to skutečně vede k tomu, že údajně byla taková studie v loňském roce publikovaná, podle které jenom 11%, tedy jedna z deseti takovýchhle, v podstatě v jednom případě z deseti je taková ale vzácná fosílie skutečně po tom vydražení dál k dispozici vědě. 9 z 10 jich ztraceno pro vědu, protože prostě jsou v soukromých rukou. Oni můžou být třeba i jakoby po nějaké domluvě přístupné těm vědcům, to, i když jsou v těch soukromých nějakých třeba rezidencích a podobně, ale pokud tam není zachováno jakoby taková ta důležitá věc, to pravidlo, že můžete opakovaně tu kostru vidět, můžete kontrolovat vlastně ty výsledky toho výzkumu nějakého svého kolegy, vědce, a to většinou není splněno, tak vlastně to nelze brát prostě jako skutečná teda fosílie, která je k dispozici vědě, a není pak dobré ani o ní publikovat ty práce a podobně. Jasně. Zkrátka je to problém, a v ideálním případě, kdy opravdu je zakoupená ta kostra, tak je poskytnuta pak nějaké muzejní instituci, je třeba dlouhodobě zapůjčena nějakému muzeu, to se taky stává. Taky máme, ano, ano, to je třeba právě ten Stegosaurus Apex, ten je teď v tom americkém přírodovědeckém muzeu.
0: A ten patří komu teda?
1: Nějakému soukromému sběrateli, velmi bohatému, ale přiznám se jméno, nevím, ale dá se to dohledat, je to nějaký, myslím, americký obchodník, což není tak podstatné v podstatě.
0: Že ale je podstatné to, že to takhle nabídne vlastně jako by všem udělá, k vidění.
1: Ano. V případě třeba toho Stena slavného, té kostry tyranosauří, ta byla právě, ta je teď v tom muzeu velkém v Abu Zabí, kde teda je v jakémsi obrovském obchodním centru, jehož součástí nějaké to muzeum. Mm-hmm. Tam se přiznám, že nevím úplně, jak to je s tím přístupem, jak si ze strany vědecké komunity, ale asi to taky bude tak nějak víceméně horší v tomhle směru. No a co se týká té nové kostry, tam uvidíme. Bohužel zatím nevíme, takže doufejme, že bude k dispozici pro tu vědu. No.
0: A proč se vůbec jmenuje Gas? To bychom mohli říct na závěr ještě našim posluchačům.
1: Ano, to byla přezdívka vlastně majitele toho ranče. On se jmenoval Gary Licking a právě ta jeho přezdívka byla Gas, psán Gus, takže protože on vlastně zemřel nedávno, ještě v době těch vykopávkových prací a těch preparačních, takže se nedožil té dražby, tak asi i na jeho počest teda dostala ta kostra tuhle přezdívku.
0: Krása. Tak já jenom připomenu, že naším hostem byl dnes v dobrém ránu Vladimír Socha, popularizátor paleontologie, jak jsem říkal už několikrát, taky autor mnoha krásných knih o dinosaurech. Chystáte nějakou další, Vladimíre?
1: Ano, jednu takovou zvláštní, řekl asi na po 30. To je moje zhruba už 30. titul, a konečně to jsou pohádky teda dinosaury.
0: Pro děti.
1: Ano, já jsem vždycky chtěl napsat, budou se jmenovat Bylo nebylo v Druhohorách a vycházejí 14. září.
0: Jasně, a tam to chcete všechno uvést na pravou míru dětem, ano. Že se třeba pračlověk nemohl potkat s dinosaurem.
1: Mimo jiné. jiné. Taky.
0: Mimo jiné. Tak jo, tak se na ní těšíme a těším se i na to, že ji tady spolu taky našim posluchačům pak představíme. Vladimír Socha, díky, hezké léto, nashledanou.
1: Taky děkuji,
0: nashledanou. Tak a to je všechno i od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku pokračujeme dopoledním Habadějem s Pavlou Kindernajovou, takže ať je vám hezky s Českým rozhlasem Hradec Králové. Příjemné pondělí 3. srpna, těším se na vás zase zítra ráno. Tak nashledanou.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Česku přibývá kvůli horku nehod na silnicích. Město Hradec Králové otvírá další část křižovatky Mileta. Hradečtí fotbalisté udrželi na začátku sezóny neporazitelnost. A počasí bude převážně slunečno, teploty kolem 35 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Tropické počasí zvyšuje riziko nehod, varuje ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost i častější zdravotní potíže řidičů, vysvětluje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřold.
3: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. A řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
1: Na českých silnicích jen v sobotu zemřelo 5 lidí, 9 bylo těžce zraněno. Vyplývá to z policejních statistik. Doposud nejtragičtějším dnem v roce byl 27. červenec. Dopravu na křižovatce Mileta u nemocnice v Hradci Králové ode dneška zjednoduší další dokončené části. Změny se týkají nejen řidičů, ale taky hromadné dopravy, chodců a cyklistů.
4: Pro řidiče bude zpřístupněna takzvaná malá Mileta, tedy napojení z Benešovy třídy. Tam bude navíc ústit i výjezd vozidel záchranky. Chodci a cyklisté budou mít k dispozici už i zbývající dva podchody pod Zborovskou a Sokolskou ulicí. A autobusy a trolejbusy MHD začnou zastavovat na dalších zastávkách ve směru do centra na zastávce fakultní nemocnice a v opačném směru se pak na své původní místo vrátí zastávka Hejrovského směrem k hotelu Gárny. Z Hradce Králové Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
1: V Česku začínají platit nová pravidla pro umělou inteligenci, vycházejí z evropského nařízení. Instituce a firmy musí povinně označovat fotografie a videa generované pomocí AI. Dále taky mají upozornit zákazníka, že nemluví přímo s člověkem, ale s takzvaným chatbotem. Na dodržování pravidel bude dohlížet Český telekomunikační úřad.
2: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové udrželi na začátku sezóny neporazitelnost. Ve druhém kole šance ligy hráli v Praze s Bohemiance 0-0. Podle trenéra východočechů Davida Horejše byla remíza spravedlivá.
5: Ten zápas měl nějakou svoji kvalitu. Jo. Samozřejmě fotbal se hraje na goly, ale ty lidi, kteří přišli, tak si myslím, že viděli dobrý fotbal, akorát, že neviděli ty branky. Takže já bych byl radši třeba, kdyby ten zápas skončil 1-1, 2-2, když už teda jsme si měli dělit ty body. Ale myslím si, že se hrál dobrý fotbal z obou stran.
1: Ve čtvrtek rozehrají hradečtí fotbalisté třetí předkolo Evropské ligy. V Malšovické aréně přivítají Bešiktaš Istanbul.
2: Počasí.
1: Na východě Čech bude převážně slunečno, teploty 33 až 36 stupňů, na horách kolem 25. Vítr slabý, proměnlivý, biozátěž je dnes na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré dopoledne z Habaděje, už přeje Pavla Kindernajová. Začíná nám 32. týden roku 2026, je pondělí 3. srpna, které odstartuje další velmi žhavé dny a my věříme, že se nám jimi podaří úspěšně prokličkovat. Letní paprsky zmírníme osvěžením soutěžním, za chvíli už se dozvíme, kdo z vás se proletí balónem, ale dobrou náladu snad podpoříme i hudbou a nezapomeneme dnes ani na zvířata, pro které uvaříme něco dobrého v radioporadně s Kristýnou Šemberovou. Takže jdeme na to s přáním dobrého poslechu.

12 minut po 9. hodině, ještě jednou krásné pondělní dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Doufám, že jste si o víkendu pořádně dobili baterky, protože u nás na východě Čech to skutečně v těch minulých dnech neuvěřitelně žilo. Kdykoliv se člověk objevil, tam potkával usměvavé, pohodově naladěné lidi a vůbec se nedivím, protože to počasí víkendové přálo, mírně se ochladilo. Nádhernou atmosféru mělo třeba Hostinné a jeho tradiční porciunkule. Náměstí bylo praskající ve švech celý víkend, doslova dobíž smene. Lidé tam tančili, bavili se při jubilejním programu a užívali nejen tradiční obry a ten velkolepý ohňostroj, ale i muziku od řízné dechovky až po nářez v podání Nounej nebo Vypsané fixy. Po letech, kdy těmto slavnostem většinou nepřálo počasí a všechno zaléval déšť, to organizátorům zkrátka vyšlo na 100% a myslím, že z tohoto víkendu budou v Hostinném všichni ještě dlouho žít. Ale rušno bylo i na jiných místech, přímo tady v Hradci, jen pár kroků od studia. Na náměstí 5. května byl svátek vína, vyhrával nám tady pohodový jazz pod okny, park byl plný lidí se skleničkou v ruce a atmosféra taková čistě letní, nespěchající. A abych nezapomněla na sportovce, fotbaloví otroci, jak od nás víte, sice z pražského Dělíčku, přivezli za remízu jenom bot, ale i ten se z té horké půdy počítá. Zkrátka dobře, venku bylo krásně, možná o dost příjemněji, než zavřeným v budovách. Tak si pojďme tu víkendovou pohodu přenést i do nového týdne a držme si palce, ať nám přináší hlavně samé dobré zprávy.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ano, tak tento signál jste slýchávali z Českého rozhlasu Hradec Králové celý měsíc, celý červenec a po zaznění, kdo se dovolal, získal nějakou drobnost, postup do slosování OLED balónem. A dnes nastala ta chvíle, kdy se dozvíme, kdo hlavní cenu získá. Ve studiu už je se mnou ředitel Hradeckého rozhlasu Jiří Kánský. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
1: No a s krabicí plnou těch výherních lístků přišel do studia. Máte rád vyhodnocování?
2: Mám. Minule jsem měl takový proutěný košík a ten teďka měli kolegové na jiné akci, tak jsme dole dali všechny ty odpovědi, které se během měsíce shromáždily do téhle papírové krabice a z té za chvíli vylosují šťastlivce, který
1: poletí. Já jsem
2: poletí.
1: Si říkala, jestli to letěla nebude červená balonem, karkulka. Já jsem neletěla. Mě láká stíhačka třeba, ale balon třeba taky dopadne někdy.
2: Já jednou před lety a je to nádherný zážitek. Takže toho, koho za chvíli vylosujeme, myslím, že se má na co těšit.
1: No, posluchači někdy říkali do vysílání, že by cenu věnovali někomu mladšímu, že už mají
2: někomu
1: obavy.
2: Z rodiny, tak
1: ano,
2: na tom
1: ano, ale mnozí nadšeně potvrzovali, že by se prolétli odvážně a že je láká i ta netradičnost, že to bude při tom balónovém nebi, protože
2: a to bude vlastně v září, tuším, že to ano, je druhý zářijový víkend, jestli se nepletu.
1: Je to něco jiného, protože těch balónů vzlétne několik a oni se mohou dívat z koše do koše, tak to jste asi nezažil.
2: Ne, to jsem nezažil.
1: No, vy to nezažijete ani aktuálně. Pustíme se do toho. Ano, jdeme na to.
2: A já až teda vytáhnu to jméno, tak vám to předám a zkusíme zavolat tomu dotyčnému nebo dotyčné. Tak.

0: Skúsime, tak aspoň pogratulujú takhle v éteru.
1: Možná Pavel Dvořák pracující, nevím, ve kterém možný, čase se možný, dovolal.
0: Tak každopádně, pustíme fanfáru, můžeme pustit fanfárku.
1: Fanfáru
0: takhle,
1: určitě,
0: jo.
1: Já to tady musím.
0: Blahopřejeme vítězi, velké letní soutěže.
1: Škoda, mně je to líto vždycky, když to takhle nedopadne, ale budeme v průběhu dne určitě zkoušet.
0: Budeme
1: se
0: zkoušet
1: dovolat.
0: Kontaktovat, aby jsme oznámili panu Dvořákovi, že vyhrál a abychom mu řekli další podrobnosti.
1: Tak a zveme na další soutěž
0: zveme
1: určitě,
0: další
1: protože tímto to určitě nekončí.
0: Tak, všem krásné léto.
1: Přeje ředitel Jiří Kánský. Děkujeme, nashledanou.
0: Taky děkuji.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Rádio na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6.

0: Také často utíkáte v těchto parních dnech schladit se pod ledovou sprchu. Podle odborníků nás ledová voda ale na dlouhou dobu dobrou službu nevykoná. Jak se tedy správně ochladit na delší čas, to už v další dobré radě prozradí Láďa Hruška.
1: Ledová sprcha sice přinese okamžitou úlevu, ale díky stažení cév může tělo následně produkovat dokonce ještě více tepla. Mnohem lépe funguje vlažná až mírně chladná voda. Ta tělo ochladí bez teplotního šoku a umožní mu přirozeně regulovat teplotu. Výsledkem potom bývá delší pocit osvěžení a menší pocení. Lékaři během horkých dnů doporučují sprchování vodou o teplotě přibližně 25 až 30 stupňů Celsia. Přestože se to může zdát překvapivě hodně, právě tento rozsah teploty vody bývá pro organismus skutečně nejpříjemnější. Opatrnější s otužováním by měli být rodiče malých dětí i seniori. Jejich tělo se totiž s prudkými změnami teplot vyrovnává hůře a proto pro ně ledové sprchy nejsou vůbec vhodné. Příjemný den i osvěžení vám přeje Láďa Hruška.

0: Půl desáté, 7 minut a jdeme na zastávku do Safari parku Dvůr Králové, která nás dnes zavede do veřejnosti nepřístupných prostor. V pavilonu Vodní světy je to místo, kde při teplotě 32 stupňů Celsia a v 90% vlhkosti jsou uložená vejce krajty písmenkové. Snůžka se podobá šedobílé kouli, která nerušeně odpočívá v inkubátoru vyrobeném ze skříně někdejší ledničky. Tak se tam teď vypravme v doprovodu zoologa Martina Smrčka a také kolegyně Dany Voňkové.
1: Kouzelná komůrka s ledničkou.
2: Vejce písmenkových krajt.
1: Vejce písmenkových krajt, mně to připadá jak zhluk žampionu.
3: Trošku to jako připomíná žampiony. Vejce jsou neúplně čistě bílé a jsou zašpíněny od substrátu, co tam mají ty krajty v té expozici. Krajta to prostě naklade do takového hroznu, slepí ty vejce vlastně dohromady, utvoří takovou obrovskou kupu. Správně by na nich měla zasednout. Krajty hlídají tu snůžku, obtočí se okolo té snůžky a jednak ji chrání proti predátorům a vlastně dokáže i pomocí svalových kontrakcí zvyšovat teplotu té snůžky, že to dokáže přihřívat. To je ojedinělý v živočišné říši. Zhruba po 2 měsících se mláďata, když ty vejce jsou dobrý, oplodněný, což v tomhle případě jsou, protože už jsme je prosvěcovali a vyvíjejí se.
1: Takže se to pozná. Z toho, jak bych to řekla, velkého knedlíku se musí nějak oddělit, ne? Vejce.
3: Tomu malému hadovi v tom vejci se utvoří na čenichu takový ostrý výběžek, kterýmu se říká vaječný zub. Vejce hadů, skoro všech hadů, jsou kožovitá, taková měkká. Mládě se prořízne pomocí toho vaječného zubu a vystrčí nejdřív čenich, začne dýchat normálně vzduch a po třeba několika hodinách nebo i dnech vyleze, vlastně opustí to vejce a je plně soběstačný.
1: A z toho knedlíku se dá odhadnout, kolik tam vajíček je?
3: Snůžka váží třeba, nevím, 10 kilo. To je obrovský vejce velikosti tenisáku, takže bylo jich 45.
1: Říkal jste, že je to velká zvláštnost pro vás?
3: No tak...
1: Nebo jste měli někdy takhle velkou snůžku?
3: Dřív se tady chovali krajty tmavé, když jsme ještě nebyli čistě africká zoo a tam jsme odchovávali ty mláďata. Způsob inkubace je úplně stejný, samice naklade vejce, sedí na nich 2 měsíce a pak se ty mláďata líhnou stejně jako u ty krajty písmenkový. To je největší had vlastně Afriky.
1: Když zavřeme tu ledničku, nevadí to? Ne. Jaká tady je teplota?
3: No tady vidíte na displeji 31,8, mělo by tam být 32 stupňů. Když to zavřem, tak za chvíli tam bude těch 32, které jsou požadovaný.
0: Jestli se chcete také podívat na to, jak vypadá snůžka vajec krajty písmenkové, můžete se podívat i na naše internetové stránky hradec.rozhlas.cz, kde jsou pěkné fotografie od Simony Jiříčkové. Držme určitě palce mláďatům, která by se tam mohla do konce těchto prázdnin vylíhnout. Teď už ale s přáním dobrého dopoledne bude zpívat George Harrison a já se dívám, vy pořád voláte. Za chvíli bude soutěž zámeckého léta, ale možná také číháte na ten signál fotbalový, protože máte pravdu, v tomto týdnu hrajeme i vstupenky na fotbal Votroci versus Baník Ostrava, takže určitě signál hlídejte dál a dobrý poslech Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám hezké první srpnové pondělí, přeji vám krásný den, pozdrav je od Pavla Kudrny a celého týmu Zámeckého léta. Vstupujeme do druhého měsíce a ten první, ten červencový, měl 5 týdnů, včetně 2 červnových dnů, a tento bude mít 4, tak to je taková výzva, jestli jste zatím nesoutěžili, abyste se do toho dali. No, ten první měsíc byl velmi úspěšný, protože vím to, jednou se nepovedlo ani na první, ani na druhý pokus a byly tam vlastně ve hře 2 náhrady. No tak já věřím, že to bude neméně úspěšné. Dáme se do toho. Nejprve jako vždy ovšem musíme nabídnout reportáž z našeho zámku, pak soutěžní otázku. No a pak v pátek budeme losovat ze všech týdenních výherců. Ten získá soukromou prohlídku od Františka Kinského. No a na konci léta, teď tedy ne léta, to už bychom byli hodně daleko, na konci srpna pak vylosujeme 3 a ti získají víkendový zámecký pobyt. Tak budeme samozřejmě mít i podrobnosti. Nejprve František Kinský, první návštěva.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na Berounsko, kde stojí barokní zámek Hořovice. S jeho stavbou začal nejvyšší kancléř Českého království, hrabě Jan František Bruntálský z Vrbna. Posledním soukromým majitelem byl po první světové válce hrabě Jindřich ze Šaumburku. Na návštěvu názve Bára Kvapilová.
3: Kastelánem Hořovického zámku Liborem Knížkem se tady rozhlížíme po zámeckém parku.
4: Nacházíme se před Herkulovou branou. Nazývá se tak podle 2 ohromných soch Herkulu, které ji zdobí, ale není to jediná brána nového Hořovického zámku, jsou celkem 3. Kromě té Herkulovy máme ještě bránu Lví a bránu Sluneční, to je taková ta naše nejznámější.
3: Návštěvníky v parku určitě upoutá socha elegantního muže.
4: Tento elegantní muž byl hesensko-kaselský kurfiřt Friedrich Wilhelm I., německý majitel Hořovic, které koupil v roce 1852.
3: Na Hořovickém zámku se často střídají filmaři.
4: My většinou hrajeme taková sídla různých oligarchů, vrahů, ale máme jednu takovou specialitu. Poměrně často hořovické interiéry představují interiéry zámku v Lánech.
3: Natáčela se tady i část reality show Zrádci. Před námi jsou teď šipky, jedna ukazuje doprava, první okruh život na panském sídle a druhý okruh doleva nový zámek.
4: Nemají elektřiny, musíme pořádně natáhnout péro, vložíme desku His Master's Voice a uvidíme, co se stane.
3: Libor Knížek natáčí stařičký gramofon.
4: Tato část zámku je taková nejautentičtější. Takhle se tady skutečně do toho roku 1945 bydlelo. Nám se dokonce dochovalo několik akvarelů, které představují zámecké interiéry. A v dnešní době, když se to pěkně naskenuje do počítače a patřičně zvětší, tak se na těch akvarelech dají identifikovat třeba i jednotlivé fotografie, které stály na stolcích. Čili můžeme říct, že kdyby poslední majitelé přišli, oni už nepřijdou, protože jsou po smrti samozřejmě, ale kdyby, tak myslím, že by se tady cítili opravdu jako doma, protože by to poznali.
3: V chodbě nacházíme i gong.
4: Ano, gong sloužil k důležité věci, svolávat osazenstvo zámku k jídlu. První gong znamenal přípravu a druhý gong potom otevření jídelny. Jedlo se samozřejmě formálně, pánové ve fraku, dámy v toaletách a s patřičnými šperky.
3: Právě teď nahlížíme do pánské ložnice. Co ale působí trochu překvapivým dojmem, jsou trosky letadla, které se tady nachází.
4: Letadlo patřilo bratru posledního majitele, princi Tasilovi, který se s ním zúčastňoval na nejrůznějších leteckých soutěžích až do 16. května v roce 1932, kdy zahynul v troskách svého stroje v Klecanech, nedaleko Prahy. Tady máme například palubní desku, máme tady overall, který měl princ na sobě. Jediné, co teda není v originále, co jsme nechali vyrobit kopii, je ta velká vrtule na zdi.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Hořovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak děkuji nejenom jemu, ale i Báře Kvapilové, i panu Kastelánovi. No, návštěva zajímavá. Já myslím, že soutěžní otázka dnes bude velmi jednoduchá, pokud jste tedy dobře poslouchali. Vyhrát můžete, jenom připomenu, náš cestovatelský zámecký balíček, to je denní cena, tam jsou věci jako sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh. V pátek, jak už jsem říkal, pak hrajeme nebo losujeme z těch 5 denních výherců jednoho, který si užije ve dvou, je to tedy vždycky pro dva, soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, ten je v Kostelci nad Orlicí. No, já to proto tak vlastně opakuji, protože jsme tedy na začátku dalšího, druhého měsíce, druhých prázdninových dnů. No a abyste se mohli zapojit, abych vás nalákal, ale já myslím, že není třeba, protože telefonu bude hodně, takže máte-li chuť, tak začněte volat. Naše telefonní číslo je, věřím, známé.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak nezbytné rozbití zrcadla, závěrečná tečka, no a to už je vlastně startovací znamení pro naši soutěž. Dnes s paní Miluší ze Semil. Paní Miluše, krásný den. Paní Miluše nám zmizela. Paní Miluše, co mi to děláte, vy jste to položila. No dobře, v tom případě jste dala šanci dalšímu soutěžícímu a tím je pan Jiří z Nedamova. Dobrý den, pane Jiří.
1: Dobrý den.
0: Tak vy jste mi naštěstí nezmizel. Paní Miluše dneska má svátek, tak jsem jí chtěl i pogratulovat. Tak pane Jiří, nemáte třeba...
1: Taky přeju všechno nejlepší k svátku teda, no.
0: Já bych vám taky popřál k něčemu. K čemu?
1: No, že je dneska hezký den. Výborně. A že jsem se dovolal po třech, čtyřech letech.
0: Jo, tak to je důvod, ano. Takže to gratuluju, pane Jiří. A teď ještě, abychom splnili to důležité. A to je správnou odpověď k soutěžní otázce. Takže, jestli mohu, jdu k ní.
1: Ano.
0: Jednoduchá. K čemu sloužil gong v chodbě na zámku Hořovice? Za A. Sloužil jako budík. Za B. Sloužil k avizování příjezdu majitele. Za C. Sloužil ke svolávání k jídlu.
1: Tak bylo to za C. k jídlu.
0: Ano, teď jestli pak byste věděl mimo soutěž, první gong byl co? K čemu?
1: Počkejte, já jsem si tady dělal zápisky.
0: Počkejte, ani se nedívejte do nich. Prostě sloužil, připravte
1: jídlu,
0: se.
1: Jídlu určitě, no.
0: No to jo, ale to první gong byl připravte se a druhý gong ano. Otevřeli se dveře. Jak vás svolává třeba doma, já nevím, chci se vás dotknout případně, manželka nebo někdo k obědu?
1: No takhle vám to řeknu. Musím si to jídlo udělat sám.
0: Jo takhle, u nás to je.
1: A spíš, že manželku svolávám, drahá, máš jídlo na stole a pak přijde.
0: Čekejte, vy to schytáte, jestli nás poslouchá vaše drahá. Vy to schytáte.
1: Stojí vedle mě.
0: Jo, stojí vedle vás, mě. Tak si to s ním říjte, milá paní. U nás je to Pavle, jídlo, jo, takže já myslím, že je to asi všude stejně. Tak pane Jiří, já vám moc gratuluju, zámecké léto se pro vás stalo úspěšným. Věřím, že z našich typů si vyberete a uděláte nějaký ten krásný výlet. Já myslím, že to stojí za to. No, loučím se s vámi, pane Jiří, do Nedamova s vaší paní samozřejmě, nebo s přítelkyní, nebo koho tam máte.
1: Manželku.
0: Vy jste ji trošku zapíral, vy jste se k ní nechtěl přiznat moc.
1: Aha.
0: Tak já vás zdravím, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky. Naslyšenou.
0: No, jestli máte chuť do zámeckého léta nechat se třeba takto taky týrat moderátorem Pavlem Kudrnou, zavolejte zase zítra. František Kinský je člověk seriózní a seriózně nás provede dalším zámeckým objektem. Tentokrát v náměšti na Hané. Ať se daří, hezké pondělí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vodáci na Orlici se musí připravit na omezení. Skupina ČES začíná vyplácet dividendu z loňského zisku. Čeští hokejisté do 18 let vstoupí do turnaje Hlinka Grecky Cup. A počasí bude převážně slunečno, teploty kolem 35 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké dopoledne. Povodí Labe zastavilo plavební provoz na řece Orlici u Týniště nad Orlicí. Začíná tam demolice mostu z Týniště do Albrechtic. Omezení na 2 týdny se týká i vodáků.
2: Vodáci budou muset vystoupit z lodí 100 metrů před začátkem ochranného pásma. Na lodi se budou moci 100 metrů za oblastí prací. Uzavřený úsek měří 700 metrů. Přenášet lodě bude možné po pravém břehu řeky, po vyznačené trase. Práce skončí za 2 týdny, v neděli 16. srpna. Provoz na tomto úseku by měl být obnoven od pondělí. Sýniště na Torlicí, Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
0: Zájem o letní lázeňské pobyty je v našem regionu podobný jako loni. Oznámili to zástupci Lázní Bělohrad na Jičínsku a Lázní Velichovky na Náchodsku.
3: Oslovené lázně potvrzují také rostoucí zájem samoplátců. Zatímco v Bělohradě stále častěji volí kratší intenzivní pobyty, ve Velichovkách přibývá hostů, kteří přijíždějí na týdenní nebo dvoutýdenní léčebné pobyty. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
0: Vodovody a kanalizace Náchod schválili v těchto dnech dodávky pitné vody do sousedního Polska, konkrétně do jedné části města Kudova-Zdruj. Po dobudování infrastruktury tam ročně poteče 11 000 kubíků vody. Skupina ČES ode dneška vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za akcii to bude 42 korun. Energetická společnost rozdělí přes 22 miliard korun. Z toho 16 miliard získá stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČESu.
4: Sport.
0: Čeští hokejisté do 18 let vstoupí v Edmontonu do prestižního turnaje Hlinka Grecky Cup. V 21 hodin se utkají s výběrem Spojených států amerických. V dalších zápasech ve skupině je čeká Německo a Finsko.
4: Počasí.
0: Bude převážně slunečno, teploty na východě Čech 33 až 36 stupňů, na horách kolem 25. Vítr slabý, proměnlivý, biozátěž je dnes na trojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní nehodu teď máme hlášenou na obchvatu Třebechovic pod Orebem, pozor u odbočky na Krňovice, kde se srazila 2 auta.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsme Český rozhlas Hradec Králové i v této hodině nabídneme prázdninové tipy, řekneme více o zajímavých místech, která objevujeme. I ve Věřte, nevěřte, to jedno takové bude, tak už teď můžete i vy přemýšlet, kde to máte rádi, kde je vaše oblíbená voda nebo případně lokalita, ať už to bude tradiční nebo jen v těch vašich vzpomínkách. K vodě to bude svádět určitě po celý tento týden, ale nepředbíhejme. Meteorolog Jaroslav Tuček nám před 10:30 detaily k počasí nabídne a třeba bude vědět, kdy se vrátí léto bez těch tropických hodnot.
4: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Slunce pálí, prázdniny jsou ve druhé polovině a vy možná právě teď vymýšlíte, jak dnes zabavit děti. Naše reportérka Zuzana Boučková už je v terénu a má pro nás jeden z prázdninových tipů. Zuzko, dobré dopoledne, no a povídej, kde jsi?
2: Přeji pěkné dopoledne. Právě jsem si zastavila u krajnice ve Věkoších, kousek od ulice Jana Černého, a mám namířeno na zajímavé místo pro všechny děti, které zůstaly o prázdninách ve městě, tedy přesněji v Hradci Králové. Jedu totiž prozkoumat obří kukuřičné bludiště. Nejvíce mne nadchlo, že se toto bludiště nachází blízko centra města. Zastavíte autem na parkovišti pár metrů od pole, nebo skočíte na MHD a vystoupíte na zastávce Akademika Bedrny. Jede sem 13, 15 a 25. Takže žádné zdlouhavé cestování a přitom jste za pár minut v přírodě, tedy přesněji v kukuřici.
1: Je to toho bludiště nějak výjimečné nebo zajímavé? Proč myslíš, že zaujme menší i ty větší školáky?
2: Tohle totiž není jen tak nějaké obyčejné políčko. Představte si, že tento labyrint se rozkládá na ploše celého jednoho hektaru a délka všech chodeb v něm dosahuje více než 2 kilometry. A hlavně to není o bezhlavém chození dokola. Všichni malí i velcí dobrodruzi tam hrají interaktivní hru, hledají hádanky na téma historie Hradce Králové a luští tajenku. A co je nejlepší, každé dítě, které tajenku úspěšně vyluští, dostane na konci u pokladny drobnou odměnu.
1: 2 kilometry v kukuřici, to už je trocha chození, tak nám řekni, zvládnou to i maminky z kočárky, nebo co když chce někdo vyrazit i se psem?
2: O to nemějte vůbec strach. Organizátoři prý mysleli úplně na všechno. Cestičky jsou krásně upravené, takže s kočárkem projedete naprosto bez problémů a vaši čtyřnozí mazlíčci jsou na vodítku vítáni také. Já osobně se těším, až vám odpoledne povím vše, co tam uvidím a zjistím.
1: Zuzko, děkujeme tedy za prázdninový tip. Užij si bloudění a nestrať se nám tam. Hezký den. Naslyšenou. No a vy, milí posluchači, pokud chcete vidět, jak to v Královéhradeckém kukuřičném bludišti právě dnes vypadá, tak připomínám, že Zuzana Boučková na místě vše vyfotí, natočí a určitě se to brzy objeví i na našich sociálních sítích a webových stránkách.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Pokud dnes míříte v Hradci Králové pěšky nebo na kole po nábřeží Labe kolem Nové Lávky, určitě jste si ho taky všimli, toho cestu tam už několik dnů přehrazuje policejní páska červeno-bílá a hlavně obrovský starý dub. Před pár dny se rozlomil, téměř celý padl přes frekventovanou stezku. Při bližším pohledu je vidět, jak byl zevnitř takový vyhnilý, řekla bych, dutý. Dnes ráno jsem jela opět kolem a dívala se, jak mu to tam na asfaltu smutně schnou listy. My cyklisté ho teď objíždíme kolem Aldisu, chodci ho opatrně obcházejí a člověku je z toho tak nějak teskno. V těch dnešních tropických vedrech jsem si říkala, abychom pod tím pálícím sluncem nakonec nedopadli stejně, ale to určitě ne, věřme. Stromy jsou každopádně pro město obrovský poklad, nejen pro krajské město, i pro Týniště, Rychnov, Jičín, Trutnov a pro malé Výsky, zkrátka pro všechny naše lokality. A čím dál víc lidí si to naštěstí uvědomuje. Ostatně nebyl to nikdo jiný než i legendární botanik Václav Větvička, na kterého jsme i v Šarmu vzpomínali, který pro něj u nás vybojoval i oficiální svátek Den stromů. Jenže i ten nejctihodnější stromový obr má, zdá se, svůj vyměřený čas a když onemocní, tak že začne ohrožovat své okolí, nezbývá než zasáhnout. No doufejme, že zbylé stromy v tomto krásném stromořadí podal Labe tuto zatěžkávací zkoušku a i ta letní horka zvládnou a že v jejich stínu budeme dál nacházet tolik potřebné ochlazení.

0: se tomu říká a háží se to.
1: A jak se říká tomu, kdo to hází?
2: Já vím, pračlověci.
1: A takhle dřív lovili třeba zvěř?
0: Jo.
2: Já vím, lovili mamuta.
0: Alebo tygři.
1: Čím vším se může ve sportu házet?
2: Třeba když hrajem jako fotbal, tak se kopeme dolů.
1: Ale já myslela rukama házet.
3: Míčem.
2: Ještě bowlingovou koulí, která se hází do pytle, jako myslím ten míč oranžovej.
1: Jako do koše myslíš nahoru?
2: Jo, takhle.
1: To ale není bowling.
2: Já vím, ale já tomu říkám, takhle poté vypadá koule.
1: Jak se říká té hře?
0: Fotbal alebo...
2: Basketbal.
1: No vidíš.
2: Basketbal.
4: A takhle to vidíme my.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ariem v Matěji Českého rozhlasu Hradec Králové a po jejich písni 2 minuty před 11:30 už pozdrav od meteorologů.
1: Počasí.
0: Meteorolog Jaroslav Tuček už je s námi. Krásné dopoledne, pane Tučku. Nechce se vám to stáhnout aspoň o 10 stupňů? Je tady takové očekávání. No v posledních dnech se asi nejen já vždycky děsím toho, co budete říkat.
2: Dobře, tak já tu klimatizaci stáhnu o 10 stupňů.
0: Dobře. Ne, pustíme na lidi sluníčko, to jsme si říkali, nedá se nic dělat. Ano, řekněte. Jak to bude a co je před námi?
2: Dneska v podstatě tak, jak to je venku, tak by to mělo vydržet po celý den. Možná někde nějaký mráček trošku naskočí, ale bude to výjimečná situace, takže jasno až polojasno s teplotami 33 až 36 stupňů Celsia, na horách 24 až 27. Vítr ten nám bude po celý den foukat pouze slabý proměnlivý, anebo bude mít jihovýchodní až jižní směr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky po celý den už dobré a bio to je na trojce vysoká zátěž.
0: S ohledem na ty vysoké tropické hodnoty je to jasné. No abych byla férová, já znám, pane Tučku, i lidi, kteří si to vyloženě užívají, že mají rádi tato vedra. Máme tady zprávaře, který říká, neotvírej to okno do průvanu, ani v létě se člověk neohřeje. Takže tito lidé si asi na své přijdou i v těch dalších dnech. Zítra to bude pokračovat.
2: Přesně tak. V noci budeme mít zase minimum mraku, to znamená jasná až polojasná obloha, s tím, že ty nejnižší noční teploty budou nejčastěji od 21 až stupně až do 18 stupňů. Broumovsko klasicky, tam to bude trošku studenější, tam bude kolem 14 stupňů. Vítr stále slabý, od jeho východu až východu do rychlosti 4 metry za sekundu a budou místa, kde nebude foukat vůbec. Přes den zase hodně sluníčka, jasno nebo skoro jasno, s tím, že večer pak bude přechodně oblačnost, přibude oblačnost přechodně a je tam možnost nějaké výjimečné přehánky nebo bouřky, pravděpodobnost je malá. 6 až 39, taková budou maxima, na horách maxima 28 až 31 a vítr slabý proměnlivý nebo od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: Pane jo, až k té 40 se skoro budeme dostávat, kdy to poleví? Máte tam výhled den, kdy toto skončí a trošičku si ulevíme a vrátíme se do normálního léta?
2: Jo, otázka je, co znamená poleví, protože ve čtvrtek ty teploty by měly dosahovat v maximech 32 stupňů, tak pro někoho už to možná znamená poleví.
0: Je to tropická hodnota pořád.
2: Ale v pátek ty teploty by měly být v maximech 26 stupňů a v sobotu to samý, v neděli pak 28.
0: Tak vydržme, tropické dny před námi. Víme, co čeká, díky předpovědi Jaroslava Tučka. Děkujeme za to. Hezké dopoledne. Naschledanou.
2: Jde naslyšenou.

0: Příjemné dopoledne z Hradce Králové, pondělí 3. srpna, 10 hodin 37 minut, půjdeme si zahrát v soutěži Věřte, nevěřte a vezmeme vás k vodě. Možná k vodě, možná to bude tip na výlet, ale jistě nám poradíte i vy, kde to máte rádi a kde to vypadá jako místo, kterému dáme nějaké obrysy a může být kdekoliv. Zahrajeme si o knihu Nedělní káva anebo pozdní sběr na vlnách času od Vladimíra Buriánka.
1: Věřte, nevěřte.
0: Když se řekne východní Čechy, mnohým se vybaví lokality jako Krkonoše, Orlické hory, Přehrada Rozkoš nebo naše meandrující řeky, ale taky tvrdím, a vy víte, že mám bujnou představivost, tvrdím, že řekněme třeba na Hradecku máme lokalitu, která se díky dechberoucímu pohledu z ptačí perspektivy přezdívá Modrý drahokam. Modrý drahokam s průzračnou vodou, zasazený do zeleně. Je to možné nějaký modrý drahokam nalézt na Hradecku? Nebo je to jinde? Nebo je to jen vysněné pohádkové místo nějakého letního ráje? Zavolejte.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tady Věřte, nevěřte, krásné dopoledne.
2: Dobrý den, tady Jarča.
0: Zdravíme, paní Jarčo. Tak co myslíte, je tady něco takového?
2: Já bych tomu klidně i věřila, protože takových míst je hrozně moc. A určitě bych tomu věřila.
0: A vy kde to máte nejraději, paní Jarčo? Hledáte někde nějakou lokalitu vodní, která má tvar nějakého
2: drahokamu? Jako vodní ani moc ne, ale já jsem takovej putovatel, my hrozně rádi chodíme, takže Krkonoše, to je srdcovka šílená, to jako to miluju.
0: Chápu.
2: A jinak všude, ono je všude tak krásně.
0: No a hledáte místa bez lidí, nebo vám to nevadí, kde je hodně lidí, protože
2: jako
0: ty oblíbené
2: hodně lidí ne, hodně
0: aktivity.
2: Lidí ne. Spíš, jako když je pár lidí, tak se nic neděje, ale jako úplně bez lidí taky ne, ale takový to hodně lidí, to ne.
0: Takový ten střed ideálně. No tak ať se vám podaří nalézat ta krásná místa,
2: jo.
0: Hezké léto. Mějte se krásně.
2: Naschledanou. Hezký den, naschledanou.
0: Máme tady dalšího z vás, vítejte, dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
0: Muže slyším, kdo je s námi?
3: Tady je Petr.
0: Ano. Ano, pane Petře, tak co myslíte?
3: Já tomu věřím.
0: Věříte?
3: Je teda fakt, že my jezdíme nikam za rybníkem, ale věřím tomu, že něco takového tady u nás v Královéhradeckém kraji je.
0: Modrý drahokam v zeleném lese. Nic vás nenapadne, nevybaví se vám nějaké konkrétní místo?
3: Ne. To opravdu ne.
0: A jste chtěl doplnit, ne. Ale kam jezdíte rád a kde hledáte nějaké ochlazení letní?
3: My jezdíme už spoustu let vlastně do Českého ráje, což je, já nevím, asi 25 nebo 30 kilometrů od nás.
0: Jasně.
3: A tam máme oblíbený kemp, jestli to můžu říct.
0: Můžete?
3: Jižnice.
0: Ano.
3: Jižnice. A je to vlastně kemp Český ráj.
0: Takže tam to máte.
3: Jo, je to kousek vody Noric. Jo, ale víte co, jak to je s těma rybníkama, oni to... postupně se to zakazuje nebo nedoporučuje to koupání.
0: Kazí se voda, nebo jsou tam ryby, ano, je to tak.
3: Tak, ano.
0: Takže vás spíš lákají ty bazény a tobogány možná, tak, než nějaká přírodní koupaliště. No dobře, každopádně si značím a děkujeme za ty, pane Petře. I vám krásné léto.
3: Vám taky děkuju moc, nashledanou.
0: Soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové Věřte, nevěřte. Dnes si povídáme o modrém drahokamu v lese. Je možné, že tady nějaká taková lokalita je, nebo není? Máte příležitost ještě zavolat k nám do studia Českého rozhlasu Hradec Králové, případně svůj názor a tipy na výlety, kam byste to ostatním doporučili poslat na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Ale teď dáme do třetice ještě příležitost někomu volajícímu. A jste to vy, dobrý den.
4: Tady posluchačka Věra a já bych nevěřila.
0: Nezdá se vám to, paní Věro. Modrý drahokam, takový přesný tvar, myslíte si, že je to bujná představivost, že přes dívku někdo něco takového u nás získalo?
4: Já nevím jenom kámen.
0: Aha, a kde to máte vy osobně ráda v létě, paní Věro?
4: No, my jsme tady v horách, ale já hory moc nemusím.
0: Je, no tak odstěhovat se tam, kde to máte ráda, to už nejde.
4: Jsem si potřála k bůr nebo u pici, teď teda jsem ráda, tady to všechno přelítne nějaká bouřka. Takže to tady docela zas na tohle je dobrý.
0: Mm-hmm. Takže jste na Úpicku nebo kde konkrétně lokalita? Úpicko.
4: Jsme ve Svobodě nad Úpou.
0: Aha, tak také příjemná lokalita. Mm-hmm. No zvládněte léto, prožíváte ho tedy možná v těch chladnějších stupních, protože Trutnovsko je ta lokalita, kde ty extrémy tolik
4: je
0: neútočí.
4: Je teplo. A chladíme.
0: Chladíte, no budeme chladit všichni celý týden na nějaké osvěžení posílat. Děkujeme za zavolání a hezké léto, paní Věro. Naschledanou. No a vyhodnocení samozřejmě připomínám po dvou písničkách.

0: Klasistách s Petrem Voldánem.
1: V letní repríze se vydáme s vysokoškolským pedagogem Adamem Horálkem a jeho studenty z Univerzity Pardubice do polárních krajů Švédska na trochu drsné cestování bez mobilů a sociálních sítí. S jinou skupinou bude naším cílem Tajvan a představíme i splněný sen hosta africké Kilimandžáro. Na cesty s pedagogem a sociálním antropologem i cestovatelem Adamem Horálkem v pondělí po 18. hodině.

Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, než si vyhodnotíme naši dopolední soutěž, je tady jeden apel na řidiče. Pokud spěcháte, spěchejte pomalu a rozumně. Před rozhlasem, naším před budovou, teď silničáři obtahují bílé pruhy na silnici a je neuvěřitelné, co je vidět z těch našich oken. Než tam silničáři dali rychle kužely, aby přes čáry řidiči nejezdili, tak tu čerstvou malbu řidiči začali překřižovat. Neskutečné, hned za tím vozem, který tam ty pruhy vyrábí. Tak přibrzděte, prosím, trochu. Lidé, kteří jsou v těchto dnech venku, pracují, si taky určitě zaslouží úctu a mají to, myslím, hodně složité. Viditelné značení navíc všichni řidiči uvítají. No ale teď už jdeme na to vyhodnocení naší dopolední soutěže. Je tady soutěž, nebo je tady čas na to rozuzlení. Před písničkou jsem tvrdila, že přímo na Hradecku máme místo, kterému se při pohledu z výšky přezdívá modrý drahokam. Je zasazen do zeleně, průzračně, čistá voda. Reakcí přišlo spoustu, pan Josef věřil stejně jako Pavel, Pavlína, Jirka. Paní Jessica ta říkala, že si myslí, že tak může se přezdívat každému písníku s průzračnou vodou a jako typ uváděla například stezku kokotských rybníků. Je to název, při kterém se člověk pousměje, trošku zarazí, ale skutečně stezka kolem těchto rybníků s neotřelým názvem existuje a je to u Plzně. Pak tady máme z těch písemných reakcí například pana Michala, který píše, věřím nebo alespoň myslím, že by to mohlo být jako modrý drahokam, bráno jezírko v Adršpachu. Do Adršpachu jezdíme docela často, vzpomínky na moje dětství a jezírko, to je moje srdcovka, všechny zdraví, Michal. Paní Lenka ta zkusí nevěřit, také všechny zdraví. Paní Stáňa zmiňuje také Adršpach, taky věří. Adršpach, zatopený pískovcový lom, ale je tam už tolik lidí, že mě je lépe u nás na samotě u lesa s vířivkou, to asi chápeme všichni. A paní Markéta naopak ta nevěří dnešnímu tvrzení. Takže jak to bylo? No věřte, nevěřte, dnes to byla čistá pravda. Skutečně takové místo existuje, ale není to ten Adršpach. Tento pohádkový název dostal písník Marokánka, který najdete v městských lesích Hradec Králové, kousek od Krňovic. Městské lesy nedávno zveřejnili velmi zdařilé letecké záběry z výšky a ten pohled, dalo by se říct, všem vyrazil dech. Nejhezčí na tom všem je, že tento drahokam nevytvořila jen samotná příroda, ale vznikl po těžbě štěrkopísku. Je to určitě skvělý důkaz, že když se po těžbě místo citlivě rekultivuje, může z bývalého lomu vzniknout nádherný přírodní ráj pro ptáky, zvířata i pro nás lidi, kteří tam hledáme klid a stín lesa. A když ten záběr dohledáte, tak uvidíte přesný tvar toho modrého drahokamu. Knihu za správný tip od nás dnes dostane pan Michal. Gratulujeme. Pokud tedy přemýšlíte, kam vyrazit na pohodový cyklový let, svá řídítka můžete nasměrovat třeba do těch zmíněných lesů kolem Krňovic a Bělečka a zkusit ten náš hradecký modrý drahokam objevit.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V horkém počasí se rychleji kazí potraviny. Na křižovatce Mileta v Hradci Králové otvírají nové podchody. Tenistka Darja Vidmanová prohrála ve finále turnaje v Memphisu. A počasí převážně slunečno, teploty kolem 35 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Horké počasí zkracuje trvanlivost potravin, upozorňují vědci. Při teplotách kolem 30 až 37 stupňů se rychleji množí škodlivé mikroorganismy. Podle odborníků jsou rizikové hlavně potraviny s větším obsahem vody.
3: Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek vody.
4: Říká Kateřina Demnerová z Vysoké školy chemicko-technologické. Nejvíce se u nás vyhodí zkažené zeleniny, která v horku rychle zraje, dodává k tomu Pavel Klouček z České zemědělské univerzity.
5: Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
4: Vědci se snaží mimo jiné najít způsoby, jak zastavit množení mikrobů v zelenině. Podle výzkumů by některé přírodní silice mohly trvanlivost prodloužit. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Cestující na železnici Doudleby nad Orlicí Letohrad a Doudleby Rokytnice v Orlických horách musí ode dneška počítat s výlukou. Náhradní autobusovou dopravu zavádí České dráhy do Rokytnice do soboty. Do Letohradu budou jezdit autobusy do 14. srpna. Město Hradec Králové dnes otvírá na křižovatce Mileta u nemocnice zbývající podchody a zastávky MHD. Doprava se tak zjednoduší nejen řidičům, ale také chodcům a cyklistům, vysvětluje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
6: Kromě otevření zbývajících podchodů a dvou zastávek MHD budou moci řidiči nově využívat také napojení přes takzvanou malou Miletu. Do této nové křižovatky bude navíc ústit výjezd pro vozidla zdravotnické záchranné služby. Celá stavba tak vstupuje do závěrečné etapy, která zahrnuje dokončovací práce i odstranění zjištěných nedostatků.
1: Správa železnic a České dráhy se dohodly na převodu majetku zhruba za 7 miliard korun. Vzájemně si prodejí pozemky pod tratěmi, upozornil na to server z dopravy.cz. Smlouvu uzavřely obě instituce na konci července.
2: Sport.
1: Tenistka Darja Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou ruskou Ljutovovou prohrála 1-2 na sety. Rodačka z Moskvy Darja Vidmanová reprezentuje Česko od roku 2016.
2: Počasí.
1: Na východě Čech bude převážně slunečno, teploty 33 až 36 stupňů, na horách kolem 25. Vítr slabý, proměnlivý. Biozátěž je dnes na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11. Práce potrvají do prosince.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Už za malou chvíli otevřeme netradiční letní radioporadnu. Budeme vařit pro zvířata, přesněji řečeno hlavně pro psy, protože právě psí pamlsky a jednoduché domácí dobroty jsou tématem dnešního povídání. Někdo řekne, pes přece není popelnice na zbytky od oběda, jiný namítne, že granule jsou dnes drahé a že dřív pes jedl, co dům dal a žil spokojeně. Pravda nejspíš bude někde mezi. Domácí vaření pro psa není povinnost ani důkaz, že ho máme raději než ostatní. kvalitní. Může to být ale takové milé zpestření, pokud víme, co mu nabídnout a hlavně, co mu rozhodně nedávat. Probereme tedy, jestli pes opravdu smí ochutnávat od našeho stolu, co se dá připravit levně z obyčejných surovin, proč jsou některé lidské potraviny pro zvířata nebezpečné i v malém množství a jestli je lepší domácí sušenka nebo pořádná procházka. Hostem bude spoluautorka psí kuchařky Neštěkej a jes Kristýna Šemberová.
2: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radio Poradna.
2: Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová. Dnes budeme mluvit o psech, o miskách a také o tom, co se děje ve chvíli, kdy si sedneme ke stolu a vedle nás se objeví pár prosebených očí. Mnoho lidí bere svého psa jako člena rodiny a k rodině patří i společné jídlo nebo alespoň společné mlsání, jenomže pes není malý člověk v kožichu. To, co chutná nám, mu nemusí prospívat a naopak péče o zvíře se neměří počtem upečených sušenek ani cenou krmiva. Jak najít rovnováhu a přitom nezrujnovat náš rodinný rozpočet, o tom si dnes budeme povídat s redaktorkou a také autorkou kuchařky Neštěkej a jes, paní Kristýnou Šemberovou. Vítejte v Českém rozhlase Hradec Králové. Dobré dopoledne.
3: Krásné dopoledne, děkuji za pozvání.
2: Kolik máte psů?
3: Ani jednoho. Já mám totiž alergii na pejsky a na všechny ostatní zvířata a díky mému synovi máme doma želvu, protože vyzkoušel všechny zvířátka a já jsem říkala, želva žere seno a on říkal, nežere, nežere. Tak normálně každý ráno chodím želvě pro mlíčňáky, což teďka jde, ale v zimě hledejte pod sněhem pampelišky.
2: No je to náročnější, no ale na to konto se ptám, proč tato tvorba, proč se věnujete dopodrobná právě psům?
3: Protože já píšu kuchařky a všimla jsem si, kolik lidí krmí svý pejsky od stolu. A přišlo mi to strašná škoda, protože to těm pejskům ve většině případů neprospívá a ti lidé to dělají z dobré víry a chtějí tomu pejskovi dopřát, chtějí pro něj udělat to nejlepší. Ale prostě pejsek, jak jste správně řekla, není malý člověk a spoustu věcí, které nám nečiní žádné potíže a chutnají nám, tak pro toho pejska můžou být nebezpečné. A to, že se potom hned nepublinká, neznamená, že to je v pořádku, protože třeba když sní čokoládu, tak se mu v ten moment nic nestane, ale ty škodlivé látky se ukládají v jeho těle a počase mu to prostě může zkrátit život a je to škoda.
2: Každopádně, když lidé slyší vaření pro psy, tak si možná představí, že pes dostává každý den tříchodové menu. O tom je ta vaše kuchařka nebo ne, o tom to není?
3: My jsme to strašně dlouho zvažovali, protože jsme tam vlastně, jako ta kuchařka vznikla tak, že já píšu kuchařky a Marek Bartoš fotí kuchařky a ten měl dva pejsky a jeho velkým snem bylo nafotit kuchařku pro psy. A úplně náhodou mě oslovila Katarína Králová, která má charitativní obchod s psíma doplňkama a podporuje psí útulky a chtěla jako spopularizovat to téma psích útulků a říkala si, že přes to vaření by to bylo fajn, takže jsme se dali takhle dohromady a tak vlastně ta kuchařka Neštěkej a jes vznikla a proto je tam spousta pejsků, který jsme si jako z těch útulků půjčili, aby jsme ukázali, že prostě jsou to fakt krásno chlupáči, který si zaslouží domov. A řešili jsme, jak to pojmout, protože člověk nemůže tomu pejskovi, jako, aby nestrávil celý den v kuchyni, připravit úplně kompletní menu. Takže jsme to pojali jako kuchařku psích pamlsků, protože ty pamlsky můžou vlastně tvořit 10-15% tý krmní dávky, takže vy vlastně můžete každý den tomu pejskovi něco skvělého dopřát a zároveň to nemusí zrujnovat váš jako čas kuchyni ani finanční jako rozpočet.
2: Mnozí lidé, ano, řeší i tu finanční stránku a dříve se běžně opravdu říkalo, že pes zkrátka dojí, co zbude. Bylo to takové tradiční. Paní Marie z Jaroměře už, když slyšela upoutávku, tak nám napsala, měli jsme doma psi celý život, jedli zbytky, byli na zahradě, dožívali se hezkého věku, tak nemazlíme dnes ta zvířata až přes příliš?
3: Já si myslím, že tam je stěžejní ta věta, byly na zahradě. Vlastně tím, že ty pejsci byly venku, tak si to mohli tuhletu jakoby naší péči vykompenzovat, Což dneska jim tu možnost úplně nedáváme, když většinu času tráví vevnitř nebo chodí jako na procházky, jako zase jenom s páníčkem u nohy, trénink, takže vlastně oni nemají moc prostor si vykompenzovat to, když snědí něco špatného, nebo když prostě třeba od toho stolu jíst nechtějí a potom si najdou něco venku. No. Takže i to byl ten důvod. A druhý důvod byl, že hodně lidí vlastně přilepšuje těm pejskům kupovanými pamlsky, ale u nich už nemáte vůbec jistotu v tom, co je vevnitř. A když si to celý připravíte sami doma, tak máte...
2: Víme, co dáváme. Přesně. Je to jak s lidmi. V tomto případě je to určitě stejné. Naším hostem je dnes Kristýna Šemberová. Pokud byste se chtěli zapojit do povídání o psech a o jejich stravování, máte k dispozici telefonní číslo 726 a 3x46, případně mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte radioporadnu, kde jsme se dnes s Kristýnou Šemberovou zaměřili na stravování psů. Co bývá na tom lidském jídle pro psy největší problém? Je to koření, sůl nebo něco smaženého, tučného?
1: Řekla jste to úplně správně. Největším problémem bývá sůl, protože pro zvířata, ale i pro malé děti je smrtelně jedovaté množství zhruba 2 až 4 gramy soli na 1 kilogram jejich váhy, což u menších pejsků může být vlastně relativně malá porce jídla. A dalším problémem je koření, které může být pro něj buď nebezpečné nebo nepoživatelné. Ale tím, že pejsek je všežravec, tak on prostě přirozeně žere, dokud může, a sežere na co přijde. Mm-hmm. Takže i to je takový jako velký úkol lidí, že prostě trošku dbají na tu jeho stravu.
0: My také regulujeme teplotu jídla, že někdy to máme rádi teplejší, někdy studenější, to psovi vadí, nevadí.
1: Právě pes by měl rozhodně jíst to jídlo při pokojové teplotě, a i když pejsci třeba milují zmrzlinu, tak pokud by jí zhltli mraženou, tak můžou dostat průjem, takže proto je lepší jim dávat buď tu zmrzku na tátou, anebo třeba v mističce.
0: Já už vidím ty prosebné oči, ale jak cokoliv člověk dává do pusy, tak se tam objeví ten výraz dej mi taky. Je občas těžké odolat, že pokušení?
1: Přesně tak, a třeba zvlášť, když teďka v létě si člověk dává borůvky nebo hroznové víno nebo rajčata, tak borůvky jsou super. To jsou super potraviny, které pejskovi pomáhají, ale hrozinky anebo hroznové víno už jsou pro něj toxické a stačí pár kuliček a
0: otrava.
1: A může nastat otrava.
0: Takže dávat určitě pozor, myslím si, že jsou to takové pro pejskaře známé záležitosti, ale někdo psovi upeče například i narozeninový dort.
1: No tak samozřejmě.
0: Je to v pořádku?
1: Je to to nejlepší, co pro pejska můžete udělat, protože pejsek je často nejoblíbenější člen rodiny, tak si zaslouží tu nejlepší péči, a proto samozřejmě i tématům narozeninových dortů jsme se v naší knize věnovali. A já bych doporučila třeba játrový dort s prusinkami, protože to milují malí i velcí chlupáči, protože obsahuje 500 gramů kuřecích či krutích jater, 2 vejce, hrst čalvy, takže mu pak bude vonět z pusy, 200 gramů pohankové mouky, která je bezlepková, takže to zvládnou i pejsci s intolerancí lepku. A pak 200 gramů brusinek nebo neslazeného brusinkového kompotu, zvlášť když si ho uděláte doma. Šťáva z poloviny pomeranče, 2 hřebíčky, samozřejmě drcené, a půlka pomeranče a brusinky na ozdobu. A stačí všechno smíchat, játra, vejce a šalvy rozmixovat na pyré, pak do toho vmíchat mouku, těsto rozetřít do formy a péct zhruba 30 minut na 180 stupňů. Pak hlavně nezapomeňte dort nechat schladnout a brusinky svařte s pomerančovou šťávou a hřebíčkem na hustší kaši a rozetřete to na korpus, také to nechte schladnout a pak ozdobte pomerančem a můžete to podávat.
0: Servírovat, já vidím tu fotografii v té knize, úplně bych se do toho zakousla, taky to vypadá jak čokoládový dort s brusinkami, nahoře ten pomeranč. Ono asi mnohé to jídlo, ono se to říká i v těch konzervách, ono psovi nedáme nic špatného, je to hlídané, kontrolované, protože on by to nesežral vlastně, takže i lidé to mohou jíst, to, co připravujete.
1: No, my jsme právě tuhle knížku koncipovali jako kuchařku pamlsku, abyste nemuseli tomu pejskovi vařit víckrát nebo extra, ale mohli jste se s ním opravdu podělit. Takže jsou tam jídla od snídaně do večeře a spoustu z nich si můžete dát taky, třeba tortily nebo jogurtovou zmrzku, kuřecí kari se zeleninou, losos plněný

0: kotou, krutí maso v páře s batáty a jogurtem.
1: Dostaneme hlad teď, jak
0: palačinky, ovocná granola,
1: listuje Kristýna
0: Šemberová. Koláč. Za chvíli. Mňam, mňam, mňam.
1: Za chvíli budeme pokračovat.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášov, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Iveta Bartošová v Abaději Českého rozhlasu Hradec Králové dospívala. Vracíme se zpět k radioporadně, která je zaměřena na stravování psů. Naším hostem je Kristýna Šemberová a už tady máme i telefonický dotaz. Můžete se ptát, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Krkonoš. Já bych se vašeho hosta chtěla zeptat na nějaký pěkný receptík pro pejska, který má cukrovku.
0: Máte diabetika.
1: Vůbec na stravování cukrovkářů. Náš pes má od Vánoc cukrovku a ty granule, co pro něj máme, nám připadne, že v podstatě to, co sní, tak to vykadí. To je takové množství, jestli není nějaký jiná možnost.
0: Ne, ta granulová. Jak je starý pejsek a co máte za rasu ještě?
1: Už devět. No, ale do teďka byl obrovský čilej.
0: Dědeček.
1: No, už takový trošku, no.
0: A rasa, velký pes?
1: Labrador.
0: Je, labrador. Tak zdravíme pejska a pokusíme se nějaký recept přihodit. Mějte se krásně. Naschledanou.
2: Dobrý den, tak...
0: Můžete si sundat sluchátka a čekáme na odpověď pro psy diabetiky. Máme něco?
2: Pejsci diabetici potřebují především pravidelný režim a dostávat spíše menší dávky, 2x až 3x denně. Ve stejný čas právě ta pravidelnost je pro ně důležitá, aby jim nekolísala vlastně ta
0: hladina cukru. Je to stejné jako u lidí?
2: Je to jako u lidí, takže určitě si vyhnout škrobovitým potravinám, jako jsou brambory, moučné věci, sladká kořenová zelenina.
0: Ale neznamená to, že bychom psovi nemohli uvařit?
2: Ne, to rozhodně ne, když si vyberete ryby, kvalitní maso, zeleninu, listovou zeleninu, tak to určitě neprohloupíte. Můžu doporučit třeba naše oblíbené krutí maso v páře s batáty a jogurtem, které chutná i nám doma, protože co je nejjednodušší je vařit pejskovi i sobě a sobě si to pak dochutíte přímo na stole.
0: Tak krutí maso z batáty jak na ně? Je to asi jednoduché, rychlé?
2: Krutí prsíčka nakrájete na centimetrové plátky, batát nebo jinou zeleninu, kterou bude mít váš pejsek rád. Oloupejte, taky nakrájte na tenké plátky a pak všechno vložte do napařovacího hrnce, postavte ho na hrnec s vroucí vodou a uvařte v páře do měka, což trvá zhruba 10 až 15 minut. A nezapomeňte to pejskovi nechat schladnout a Vy jste teplé a ochucené.
0: Poprosím vás opět sluchátka, máme další telefonát. Jste v radioporadně, dobrý den.
3: No, dobrý den. Prosím vás, slyšela jsem dobře, že se jim můžou dávat borůvky.
2: Ano. To jste...
3: Tak jo, děkuju.
2: A maliny můžou taky a můžou i jahody. Všechno drobné ovoce. Akorát nemůžou hroznové víno a hrozinky, no, protože...
3: Ano. To jsem slyšela, děkuju moc.
0: Tak ať chutná vašemu pejskovi, naschledanou.
3: Děkujeme. Máme boru a můžou to být i ty kanocky, jo? Nebo jak jsou doma, tři ty velký.
0: Ano. Co máte za pejska?
3: Pomilion, malinký.
2: Ježiš, ty jsou roztomilý.
3: To je strašně hodný pejsek.
0: Věříme, dělá dál radost, ať mu chutná. Mějte se krásně, naschledanou.
3: Děkuju, naschledanou.
0: Paní posluchačka Alena píše, máme doma malého jezevčíka a manžel mu dává při každém jídle něco pod stolem a pejsek pak odmítá granule a taky přibírá. Jak se v rodině domluvit, aby jeden člověk nevychovával psa salámem? To je asi každá rada na zlato.
2: To je těžké.
0: Domluvit se.
2: To je těžké. No, já bych se zkusila spíš domluvit s manželem, než s pejskem.
0: No
2: to asi povede k lepšímu výsledku. A pak mu zkuste vysvětlit, že ten pejsek opravdu netrpí a to, že začne tloustnout a nemůžete mu už nahmatat žebra při hře, není známka blahobytu, ale naopak toho, že mu nebude lépe, ale naopak mu tím můžete opravdu uškodit. A prostě ty tlustý pejsci mívají jako horší nemoci i dřív.
0: Máme tady další telefonát, sluchátka nezbytná. Já vím, že je to nepříjemné pro lidi, kteří na to nejsou zvyklí, ale nedá se nic dělat. Jsme rádi, že telefonujete. Vítáme dalšího z vás. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jarča. Já jsem se chtěla zeptat, co máme dělat s pejskem? Máme vlčáka roka půl a chodí si sbírat víno, ovoce, jahody, prostě všechno, rybí, všechno si chodí trhat sám.
0: A vy nechcete, aby to sbíral?
1: No to víno, teď jsem slyšela, že
0: to ne.
1: Pejsek neměl.
0: To ne, to je nebezpečné, to je jedovaté pro něj.
2: No počkat, a sbírá si psí víno, anebo hroznové víno?
1: Ne, normálně hroznové víno.
2: No jo, no tak...
1: On chodí, očuchává, prostě asi to podle čuku poznání, že to je zralé.
2: No určitě.
1: A vybere si opravdu, ale prostě chodí si to, ale nám to dělali všechny psi.
0: A v pořádku všichni byli?
1: Ano.
0: Tak, no, tak. Asi odolnost.
2: Právě, asi jste jim vypěstovali odolnost proti hroznovému vínu. Jako všechny tyhle doporučení, my jsme to konzultovali s paní veterinářkou, tak jsou obecně platná, ale samozřejmě můžete mít výjimečného pejska, který to zvládne úplně v pohodě. A zvlášť ty větší plemena mají prostě vyšší váhu, takže to stráví lépe.
0: Tak držíme palce, ať to tak pokračuje. Paní Jarčo, mějte se krásně. Naschledanou.

0: Půl dvanácté a 8 minut je před námi poslední vstup radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové zaměřené na vyvářování pro psy a také pečení. Naším hostem je Kristýna Šemberová. Co si budeme povídat, je léto a zvířata to také mnohá hůře snášejí. Tak co jim dopřát, aby se i ona nějakým způsobem ochladila? Jsou nějaké známé a zaručené typy a recepty, co jim pomůže?
1: Tak důležité je říct, že psi se vlastně potí víc než lidé, protože se nemůžou tak chladit, takže pro ně je opravdu důležité, aby měli dostatek čerstvé vody, kdy se mohou napít, kdykoliv potřebují. A pak určitě vás napadne dát jim zmrzku, což je skvělý nápad, ale je dobré dát jim to do mističky, aby to nezhltli moc rychle a neměli z toho třeba průjem. A jednoduchá zmrzka pro vás i pro pejska je rozmixovat jogurt s ovocem a nechat ho schladnout, jako zmrazit, a případně pejskům do toho můžete rozmixovat i kuřecí játra. Mm-hmm. Pak si hlavně nepopleťte formičky.
0: To by asi nám moc nechutnalo, ano, s těmi játry. A ten jogurt může být jakýkoliv, nebo lépe asi bílý?
1: Nejlepší je bílý.
0: Bílý, protože to ochutí to ovoce.
1: Ano, a stejně tak můžete použít i třeba kefír, protože zatímco třeba mléko tráví psy docela špatně, tak když jsou ty mléčné výrobky fermentované, tak jim to vysloveně dělá dobře.
0: Mm-hmm. No ale mohou to tedy úplně ledové vytáhnout z toho mrazáku?
1: No vytáhnete to z mrazáku a připravíte si to pro sebe, pejskovi to dáte třeba do mističky, tak je fajn jako 2-3 minutky počkat a nedat mu to hned na zem, protože ten pes přiběhne a chce
0: on
1: si to
0: dát. Zhotne, je ano. To jasné. Pan Petr z Náchoda také reaguje a ptá se, můj starší pes v létě méně pije, můžu mu udělat vývar, aby do sebe dostal více tekutiny? Co by v takovém vývaru rozhodně mělo být a co naopak nedoporučujete?
1: To je úplně fantastický nápad a rozhodně vývar doporučuji. A připravte ho z kvalitních kostí a z dostatku zeleniny. Můžete na to použít vlastně i odřezky zeleniny, jako když očistíte mrkev nebo pastiňák nebo petržel, tak prostě když to omyjete, tak ty slupky se na to báječně hodí. Nebo můžete samozřejmě použít i kořenovou zeleninu v drobné míře, třeba bobkový list, ale určitě nedávejte sůl, pepř ani jiné koření, které by tomu pejskovi vlastně dobře neudělali. A když budete mít tenhle nesolený vývar, samozřejmě mu ho dávejte schladlý a nebo při pokojové teplotě, tak do tohohle vývaru můžete nasekat drobné ovoce a rozdělit to do formiček na mafiny, píchnout do toho sušené střívko pro psy a máte parádní nanuk.
0: No ten bychom si taky nedali s tím střívkem a podobnými záležitostmi, ale stejně evokuje to, že vlastně vaříme velmi podobně jako pro nás. Máme tady další telefonát, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, jsem posluchačům, posluchačka z Trutnova. A já jsem chtěla jenom podotknout, prosím vás, venku, když je takovýhle horko, nikdy nenechávejte psa pít z kaluže. Já jsem kdysi dávno měla fenku, 14 letou, byl to vysoce vandrácký a lesácký pes, takže ona si poradila se vším sama, ale jednou měla řízeň. A bohužel se napila z kaluže kontaminovaný asi nějaký nejmá motama. A bylo i 2 dny tak strašně zlé, že se to ani nedá popsat. A je to moje vždycky předejít. Takže nebuďte líní a tu vodu noste sebou.
0: Ne, tak děkujeme za doporučení, to je ošklivé, samozřejmě nevíme nikdy, co je v těch kalužích, takže tomu se předejít nedá. Tak děkujeme a zdravíme na Trutnovskom, na shledanou. No, všechno to, co pozře pes, my určitě nepozřeme, patří tam i kosti, ale je dobré stále, doporučuje se dávat psům kosti, protože pan Karel z Hradce se ptá, dávám psovi po nedělním obědě vždycky kost, pes je masožravec a říkám si, kost k němu patří. Je to dobře?
1: To si říkáte úplně správně. My jsme všechny ty recepty a doporučení konzultovali s paní veterinářkou Evou Štercovou a ta také doporučovala dávat psům kosti, protože pokud ten pes tu kost sežere, tak mu to udělá dobře. ta kost by měla být masitá, neměla by to být taková ta kost, kde už není ani ždíbíček masa, protože všechno už jsme snědli my a určitě by to neměly být takové ty ostré kosti, co se lámou, protože by mohly se rozdrtit a tomu pejskovi se zapíchnout třeba do střeva nebo do jícnu nebo někam. Takže pokud si nejsme jistý, že ty kosti jsou třeba měkké, anebo to ten pejsek zvládne sníst, tak je dobrý je rozdrtit. A tady bych ještě připomněla vejce, který určitě pejsek může jíst i se skořápkou, protože on potřebuje vlastně vyvážen poměr fosforu a vápníku a často jednoho nebo druhého prvku má v té výživě málo.
0: Je zajímavé, začínali jsme tím, že nemáte psa, protože nemůžete, protože jste alergická, ale možná jste to svým způsobem vyvážila tou péčí a tím, co jste všechno musela nastudovat, zjistit přes odborníky, tak děkujeme, že jste se přišla podělit. Kristýna Šemberová byla s námi ve studiu a my se budeme těšit zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji moc za pozvání.
3: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, máme radioporadnu za sebou, vy telefonujete, vy čekáte ten signál fotbalový, my to tušíme, no ale teď ho tady nevidím v nabídce, tak čekejte dál, signál se určitě z našeho vysílání ozve v tomto týdnu několikrát a někdo z vás se podívá na utkání Otroku proti ostravskému Baníku. Ale teď tady máme i pozvání k zítřejší radioporadně, kdy už u nás přivítáme Evu Hamerovou, což je olivová someliérka. Možná jste ještě neslyšeli o takovéto práci řemesle, je to velmi zajímavé, naučí nás, věřme, jak správně vybrat a taky používat olivový olej a přidá tipy a určitě recepty, abyste věděli, na co se těšit zítra po 11. hodině. Teď už se blížíme k poledni, po zprávách zveme k písničkám od srdce a teď tradičně přidáváme i jednu babskou radu.
1: Babské rady.
2: Kvas patřil po staletí k běžným nápojům, kdy se připravoval z žitného chleba nebo sladu, který se zalil vodou, nechal projít fermentací. V létě byl oblíbenější než voda, podával se vždy dobře vychlazený. Dnes je výroba domácí fermentované limonády velmi populární. Podobně jako kefír nebo kombucha totiž vzniká přirozeným kvašením a nabízí chuť, kterou v běžných limonádách budete marně hledat. Tady je základní recept. Na 1 litr převařené vody potřebujete 100 gramů cukru, čajovou lžičku žitného kvásku, hrst čerstvých bylinek nebo sezónního ovoce, několik plátků citrónu v biokvalitě. Do velké skleněné nádoby nalijte vlažnou vodu a cukr s kváskem v ní rozmíchejte. Přidejte bylinky a ovoce. Limonáda musí dýchat, proto ji jen přikryjte plátínkem a nechte 3 dny v pokojové teplotě kvasit. Každý den ji promíchejte a jakmile se začnou tvořit bublinky, patří přeceděná limonáda do chladu lednice.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Okresní soud v Hradci Králové rozhodne o čtveřici obviněných z útoku na pardubickou zbrojovku. Na železničních tratích ve východních Čechách musí někteří cestující počítat s výlukou. Pokračuje Jiráskův Hronov. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 35 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Všichni čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích si podali stížnost proti prodloužení vazby. Okresní soud v Pardubicích ji minulý měsíc prodloužil o další 3 měsíce. O stížnostech teď rozhodne Krajský soud v Hradci Králové. Českému rozhlasu to potvrdil soudce Pardubického okresního soudu Karel Gobernac.
3: Pokud bude stížnostní soud rozhodovat ve lhůtě standardní, tedy přibližně ve lhůtě 3 až 4 týdny a rozhodnutí nabyde právní moci, tak pak další postup je takový, že vazba je prodloužena tímto rozhodnutím na další 3 měsíce od právní moci rozhodnutí.
2: Policie viní skupinu z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Při požáru výrobní haly vznikla škoda za stovky milionů korun. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dříve odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Kromě něj jsou teď obžalovaní také bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karin Tic. Cestující na železniční trati Doudleby nad Orlicí Letohrad a Doudleby Rokytnice v Orlických horách musí ode dneška počítat s výlukou. Náhradní autobusovou dopravu zavádí České dráhy na trati do Rokytnice do soboty. Do Letohradu pak budou jezdit pouze autobusy až do 14. srpna. Další výluka se ode dneška až do 12. srpna dotkne i spojů na trase Ostroměř Stará Paka. V Hronově na Náchodsku pokračuje 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Dnes programový ředitel Jan Julínek doporučuje například představení Její pastorkyně v podání divadelního spolku Jana Honzy Karolinka. Zajímavý program podle něj čeká návštěvníky i v dalších dnech.
4: Třeba tematizované dny, které tady máme, to bude úterý jako den tance a ve čtvrtek den živého dědictví. A tam opravdu celý Hronov bude ještě víc než obvykle prostě žít divadlem nejenom činoherním, ale i loutkovým. Bude to slavnostní večer, budou tam koncerty. Ten program je zajímavý jak v těch hlavních prostorách, tak v tom parku, kam teda rozhodně zvu. Sport.
2: Čeští hokejisté do 18 let vstoupí večer v Edmontonu do prestižního turnaje Hlinka Gretzky Cup. V 21 hodin se utkají s výběrem Spojených států amerických. V dalších zápasech ve skupině je čeká Německo a Finsko. Na turnaj se tým trenéra Jaroslava Nedvěda naladil sobotní výhrou 6-0 nad Kanadou.
1: Počasí.
2: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 36, na horách kolem 26 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, rozptylové podmínky jsou dobré, aby ohlásí trojku. Pro dnešek velmi silnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Zdržení očekávejte na příjezdu do Náchoda směrem od Polska, kde aktuálně houstne provoz. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: No jsme v polovině pondělního dne s datem 3. srpna. Začínají písničky od srdce pro radost. Tak budeme rádi, když dáte vědět, jak se máte, případně pokud budete chtít někomu popřát, potěšit ho, tak určitě bude příležitost. U mikrofonu zůstává a dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: planet.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pondělí 3. srpna. Na gratulaci a třeba malý dárek čekají Miluše a Milušky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 7 mužů odsouzených v politickém procesu vražd 3 funkcionářů MNV na škole v Babicích na Třebíčsku bylo popraveno v Jihlavě před 75 lety v roce 1951. 2 měsíce po střelbě na babické škole. Celou událost bývalý režim využil k represi proti církvi a soukromým rolníkům. Před 30 lety v roce 1996 jsme se dvakrát radovali ze zlatých olympijských medailí z Atlanty.
6: Martine, pojď!
5: Nejdřív si pro jednu dojel kanoista Martin Doktor.
6: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr.
5: O něco později přidal druhou, oštěpař Jan Železný.
6: Máme za to. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddechne prvenství.
5: Exploze u stanice londýnského metra Ealing Broadway se odehrála před 25 lety v roce 2001. Vybuchlo tam auto s 45 kg výbušnin. Útok si vyžádal jenom 7 zraněných, ale obrovské škody na majetku. Byl dílem organizace Pravá Ira. Před 15 lety byla v Brně zavražděna 6 ranami nožem spisovatelka Simona Moniová. Za vraždu byl k 15 letům odsouzen její manžel Boris Singer. A kulatých 70 má dneska pěvec Štefan Margita. Já přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A samozřejmě nabízíme i písemné kontakty studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa. Pokud kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, tak tam najdete písničkový formulář a samozřejmě můžete poslat i SMSku na číslo 900 1104. Do zprávy je nutné napsat ale nejdřív Hradec.

0: Už je s námi paní Magdalena. Paní Magdaleno, vítejte v písničkách. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače i vás do redakce hlavně a prosila bych písničku Jaká nádhera. A chtěla jich popřát do minulý Štefana na Margitu, jeho umění, tak že mu přejeme hodně zdraví a asi poslechnout tuto překrásnou píseň.
0: Já se omlouvám, ale ten signál, nevím, čím je to způsobené, ale myslím, že to, co slyším já, tak slyší všichni ostatní, že tam je takové to hrčení, skřípání, nevím, čím je to způsobené, téměř není rozumět, ale písnička je připravená, jaká to nádhera. Přímo pro pana Štefana Margitu, zaregistrovala jsem to správně, že pro něho je ta písnička. Dobře, tak jsme zareagovali, zaregistrovali, myslím, že zaznělo to, co mělo podstatné a písnička, ať potěší všechny, kteří jsou s námi i vás. Mějte se moc hezky, naschledanou.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: dokola.
1: A my máme radost, že vytáčíte i telefonní číslo Českého rozhlasu Hradec Králové. Paní Miluška Oslavenkyně je také s námi. Krásný sváteční den, paní Miluško, děkuju, dobrý den.
2: Děkuju moc, dobrý den. Tak nějakou hezkou písničku od Karla Gotta, já neměla čas projít si to a podívat se, co tam máte v nabídce.
1: Perfektní den tady je pro vás, perfektní den v podání Karla Gotta, tak věřím, že vám ho zpříjemní.
2: Tak může být, určitě. A víte, co mě vadí, jestli to můžu říct, v kalendáři je Miluše. Onehdy jsem se dovolala na vaši soutěž a řekla jsem tam Miluška a pan Šťastný, nebo teď nevím přesně jméno, mě pořád říkal Miluše. A mě to docela vadí, protože já jsem skutečně křtěná Miluška. Tak nevím, proč těm Milušim nedají tu Milušku. Když může být Štěpánka, Eliška, tak proč nemůže být
1: proč by nemohla být zdrobnělina? Ano, ano. My se zdrobnělinám snažíme vyhýbat, aby to nebylo úplně chvilkama infantilní. Ale pokud se tak jmenujete, já to absolutně respektuji.
2: Já tak se skutečně jmenuju. Krásné jméno máte. Měla jsem přítele, který mě nikdy jinak nepojmenoval.
1: Miluška, krásné jméno.
2: Tak, jo, takový mazlivý až a, moc.
1: Ale zníte radostně, zníte radostně. Uchovejte si to, tu radost. My vám k ní přispějeme i tou písničkou. Paní Miluško, všechno nejlepší k svátku. Naschledanou.
2: Děkuju vám moc a děkuju za písničku.

0: Ano, krásně teploty nám vystoupají jak 630 stupňům Celsia. Někteří jsou spokojení, protože jsou teplomilci. Paní Jana také, která volá, jestli se nepletu a dobře si pamatuji, má ráda toto počasí. Paní Jano, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, paní Pavlo, zdravím vás i všechny posluchače. Ano, teď jsem konečně spokojena, se počasím tedy alespoň.
0: Je to tak, písnička k dobré náladě určitě také přispěje, tak koho chcete potěšit?
1: Ano, já bych chtěla pro dobrou náladu a poslat tuhle tu písničku všem posluchačům a též i sobě, protože mě se líbí a myslím, že každého rozveselí, ale já jsem chtěla říct paní Milušce, že dřív se ono to není tak infantilní. Dřív třeba moderátor řekl třeba paní Maruško nebo paní Zdeničko a víte, ono to tak pohladí po srdíčku, jako jo. No, ale to nevadí, oni se dělají pořád nové předpisy a většinou horší, než byly předtím. No to nic, takže zdravím paní Milušku a všechny posluchače i vás, paní Pavlo, a nechávám to zahrát pro všechny, ať mají dobrou náladu, protože ona má něco s jedním pánem.
0: Písnička je připravená, ať potěší a pohladí i vás. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: A připojíme ještě jeden pozdrav, protože nám píše pan Ivan. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku všem rybářům na rozkoši a vyřiďte vzkaz Dušanovi. Tak tedy vyřizuji, že má pro vás kobru, tedy lopatku na odhoz bojlisů na zákrm ryb. Dozvěděl se, že chytáte kousek od něho, takže se můžete zastavit. Tak zprostředkováváme i rybářské pozdravy. Ivan Sandokan sedí s prutem u kostela ve Lhotě.

Jste s písničkami od srdce, paní Ivana Zvrchlabí také píše, je smutná, no pozorovatelé Čapích hnízd asi vědí a netřeba úplně to komentovat. Ona tedy prosí o zahrání písničky pro pana Tomáše a paní Lucí z bohuslavické Čapí komunity, patří jim velké díky, oni budou vědět. Paní Ivana vzkazuje, že do četu nepíše, protože vše se slzami v očích včera jen tiše sledovala. Tak na podporu písnička s přáním, pokud možno, příjemného odpoledne.

obětné hlíži mezi písemné pozdravy a máme tady i zprávu, že v Náchodě nejde 90,5 frekvence, ale asi nás buď to pan Honza nebo paní Hanka, nevím, podpis je H, poslouchá přes internet a prosí o písničku pro všechny, kteří jsou s námi, tak písničku rádi pošleme. A zahrajeme také pro Mílu Kerlovou k dnešnímu svátku s přáním všeho dobrého. Zdraví kolegyně z práce.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: A teď už pan Zdeněk v našich písničkách. Vítejte, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Koho potěšíme písničkou, pane Zdeňku?
3: Písničku všem dobrým lidem.
2: Všem hodným lidem, jo, taky no, pro vás. Zvládáte vedra, jste doma někde schovaný?
3: No, jsem v chládku, protože venku se to nedá.
2: Venku je teplo, velké horko, zvládneme to snad všichni společně. Je to tak, je to tak.
3: Nedá.
2: Tak se opatrujte a hezké dny. Naschledanou.
3: Hezké dny a těhé dny.

máme tady další pozdrav pro oslavenkyně. Hezký den všem do rozhlasu posluchačům. Dnes je v kalendáři jméno Miluše a tak bych prosila písničku pro Milušku Mondekovou od Plzně, Milušku Kopalovou a také všechny ostatní a také pro Jitku Trojanovou k dnešním narozeninám s přáním pevného zdraví, štěstí, lásky a také radosti do dalších let. Všechno nejlepší přejí přátelé. Sojka od Krakonoše dává vědět, takže my na to konto všechny zdravíme a přejeme hezkou oslavu.

Listuji pozdravy, vzkazy a narazila jsem tady i na text od pana doktora Ondřeje Ludka, který píše o tom, že vedro, které teď na nás zaútočilo, může být pro někoho skutečně nebezpečné. Velmi zajímavý článek s tím, že přišla další vlna veder. Pro většinu z nás zaznamenají vysoké teploty, nepohodlí, únavu, hledání stínu nebo klimatizace, ale existují i lidé, pro které může být horko mnohem větším rizikem. On zmiňuje, že nedávno ve fakultní nemocnici v Brně tedy ošetřovali pacienta s poruchou pocení a také termoregulace. Organismus se nedokáže v tomto případě v horku dostatečně ochlazovat pocením a proto je pro něj pobyt ve vysokých teplotách rizikový. Pacient věděl, že se potřebuje co nejrychleji dostat domů, kde měl klimatizaci. Mohl se bezpečně ochladit. Cestou autem jej ale zastavila policejní hlídka. Běžná silniční kontrola, která by pro zdravého člověka znamenala jen několik minut zdržení, ale v jeho případě prodloužila pobyt v horku a jeho stav se postupně zhoršil, došlo k přehřátí organismu a nakonec opět skončil v nemocnici. Pocení je zkrátka jedním z nejdůležitějších mechanismů, kterými naše tělo odvádí přebytečné teplo. Pan doktor tedy doporučuje, abychom byli k lidem s podobnými poruchami vstřícní. Někdy několik minut ve stínu, možnost vstoupit do klimatizované místnosti nebo pochopení, že se člověk potřebuje rychle dostat do bezpečného prostředí, může mít mnohem větší význam, než si uvědomujeme. Takže během následujících veder mysleme i na ostatní.

Z dnešních písniček od srdce je to vše. Zavolat a napsat si budete moci zase zítra. Po zprávách už s vámi bude Oskar Hess, který si tentokrát bude povídat s Ilonou Svobodovou. Pavla Kindernajová přeje příjemný poslech našich dalších pořadů.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Meteorologové tento týden varují před přehřátím a dehydratací. Stát chce od poloviny příštího roku povolit očkování proti chřipce v lékárnách. Fotbalisté Sparty znají soupeře pro předkolo Ligy mistrů. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 35 stupňů. Je pondělí 3. srpna. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Celý tento týden bude v Česku zřejmě tropický s teplotami až 39 stupňů. Výstraha před extrémní zátěží teplem na jihu Moravy platí až do odvolání. Opatrní by ale měli být lidé i ve zbytku republiky, kde je zátěž vysoká. Zvlášť děti, seniori a nemocní by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít. Situaci navíc zhoršují tropické noci, při kterých teploty neklesnou pod 20 stupňů. Ministerstvo zdravotnictví chce od poloviny příštího roku umožnit očkování proti chřipce v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Změna má pomoci zvýšit proočkovanost, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by ale stát měl hledat řešení jinde.
3: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování. Asi bychom měli mluvit o tom, jestli nezvýšit počty pacientů, kterým to očkování hradíme ze zdravotního pojištění proti chřipce.
2: Změnu naopak vítá Česká lékárnická komora. Podle jejího prezidenta Aleše Krebse se tak Česká republika přidá k dalším asi 20 evropským zemím, kde je očkování v lékárnách možné. Vysoké teploty můžou ovlivnit funkci léků. Lidé by tak především v létě měli dbát na jejich správné uchovávání. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého může horko například rozložit některé látky v mastech, čípcích nebo gelových kapslích. Naopak pevné tablety vydrží v horku o něco déle. Pardubičtí strážníci dostali 10 nových dronů za více než 600 tisíc korun. Využívat je budou při dohledu nad sportovními a hromadnými akcemi a také pro vyhledávání ztracených lidí v terénu. Pokračuje mluvčí městské policie Jiří Sejkora.
4: Kapacita baterie u toho velkého modulu je samozřejmě zásadní věcí. Zároveň to má prostě lepší ty optické schopnosti, lepší další možnosti zobrazování a schopnost toho přenosu přímo na obrazovku ve vozidle, tak jako aby jsme mohli pracovat už s těmi informacemi a pilota si navádět, leť mi vlevo, leť mi vpravo, vejš níž.
0: Sport.
2: Fotbalisté Sparty znají soupeře pro případné čtvrté předkolo Ligy mistrů. Pokud Pražané postoupí přes Lyon, utkají se s vítězem duelu Fenerbahce-Istanbul se Šturmem Graz. Určil to los v sídle Evropské fotbalové unie ve švýcarském Nyonu. První zápas třetího předkola s Lyonem se hrají letenští zítra večer na domácím hřišti.
1: Počasí.
2: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 36, na horách kolem 26 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, rozptylové podmínky jsou dobré a biohlásí trojku. Pro dnešek velmi silnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 127. kilometru dálnice D35 ve směru na Olomouc máme hlášenou nehodu. Tudy projíždějte s opatrností a dobře dojeďte. Tolik doprava. Český rozhlas Hradec Králové přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
5: Když ti vítr napne plachtu, Když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je divadelní, filmová a televizní herečka Ilona Svobodová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vítám vás ve studiu.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Ilona Svobodová debutovala ve filmu Františka Vláčela Hadí jed. Absolvovala Pražskou konzervatoř, široká veřejnost jí miluje jako Jitku Farskou v seriálu Ulice, kde působí již od roku 2005. Ilonu Svobodovou ale nevidíte pouze v divadle a ve filmu, ale také ji určitě poznáte po hlase. Svůj hlas totiž propůjčuje v dabingu hvězdám, jako je Michelle Pfeiffer, Demi Moore nebo Sharon Stone. Její hvězda září téměř 5 dekád. Abychom ale měli komplexní obrázek o tom, kdo tady se mnou dneska sedí ve studiu, musíme se vrátit na začátek, do dětství. Váš tatínek byl inženýr a vaše maminka lékařka. Odkud přišel ten impuls vydat se na hereckou cestu?
2: To bylo docela jednoduchý, protože já jsem z takové špatné rodiny.
1: Špatný?
2: A vlastně, no špatný, protože vlastně jsem žila v dětství za komoušů, že jo? Takže dědeček byl kapitalista a tatínek sice byl inženýr, ale byl voják. A odsoudil vstup vojsk v 68. Takže my jsme byli taková rodina, která byla špatná pro ty komunisty a já jsem nesměla studovat. Takže já jsem dělala zkoušky na různý gymnázia 3x a se samýma jedničkama mě nikdy nikam nevzali, protože jsem měla špatný původ.
1: Špatný profil.
2: Profil a teprve, když byla charta, to jste nebyl na světě ještě,
1: ne.
2: Což byl rok 1977, tak jsem konečně jako si zvolila, co chci a dělala jsem zkoušky na Pražskou konzervatoř a tam jsem postupovala do 3. kola a pak nějaká soudružka řekla, že pokud soudruh Vala a soudruh Lukavský uznají, že mám talent, takže komunistická strana nemá nic proti tomu, abych studovala, takže jsem jim za to vděčná.
1: Vy o vašem dětství často mluvíte jako o šťastném. To dětství vám, jak si dopřáli vaši dědečkové, o kterých často mluvíte, byli to vaši prarodiče?
2: No, byli. Já teďka se pohrabávám jako vlastně v tom životě, protože mě nakladatelství Olympia nabídlo, jestli nechci to sepsat do nějaký knížky.
1: Takže to bylo zajímavé.
2: No, já to nechci dělat kvůli sobě. Ježíš, já se nechci takhle prezentovat, ale chci to dělat kvůli lidem, se kterýma jsem točila a už se na ně zapomíná, protože jsem zažila všechny ty Vláčily, Vávry, Krejčíky, Jereše, Bočana, Adamíru, Vinkláře, Horníčka, Sováka a td. Tak chci, a mám plno historek s nima, tak spíš chci jako to všechno namluvit a sepsat, aby se o nich věděli i ty dobrý věci, špatné věci a aby se na ně nezapomnělo, protože jsem třeba byla v divadle s Jiřinou Štěpničkovou,
1: ano,
2: pro kterou chtěli na Vinohradech trest smrti a já jsem s ní vlastně byla v realistickém divadle až do její smrti. A takže se v tom hrabu a tím pádem jsem narazila taky na to dětství a mě vychovali babička s dědečkem, protože rodiče si dělali kariéru a já jsem s nima vlastně byla asi od 3 měsíců a mám na ně hrozně krásné vzpomínky. Zažila jsem 2 dědečky, 2 pradědečky. Komunisti zapomněli na náš velký byt v Kladně, já jsem z Kladna. A tím pádem se tam dědečkové sjížděli na zimu a pili, kouřili, hráli karty.
1: A mariáš?
2: A mariáš.
1: To vás prý naučili, jste říkala.
2: Naučili mě mariáš a já si pamatuju, že v době, kdy jsem točila s Hinkem Bočanem slavné historky z Bojnické, tak se čekalo nějak na sluníčko nebo co. A já jsem vyhrála nad barandovskýma řidičema v mariáši na dupačky a botičky pro Adélku, se kterou jsem byla zrovna těhotná. A to je teda něco nad barandovskýma řidičema rád. Takže to dětství jsem měla moc milý, protože a hezký, protože jsem byla s babičkama a s dědečkama.
1: A nebylo vám to líto, že vlastně ti rodiče nebyli přítomní?
2: No, jak
1: že
2: se říká,
1: mám pocit,
2: jasně,
1: že...
2: no, tak líto mě to bylo vlastně až do konce života mý mámy, protože vlastně jsme si vůbec nevybudovali nějaký hezký, příjemný jako vztah, no. A hrozně mi bylo líto, že mě jako třeba neobjímala a že jsem vlastně si všechno musela vybudovat sama. Babička s dědou umřeli a proto jsem asi tak silná, no.
1: Možná ano, možná to je tím. Ale rodiče se pro vás představovali trošku jinou dráhu. Byla ta cesta k tomu herectví, řekla byste, trnitá nebo jako komplikovaná, nebo prostě ta touha byla tak obrovská, že jste necítila tu tíhu,
2: no,
1: nebo...
2: Já jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. Vzali mě na konzervatoř, já jsem začala studovat a vlastně od prváku jsem hned začala točit, protože na konzervatoři se mohlo, na rozdíl od DAMU. A vlastně ty mý profesoři byli rovnou mými kolegy, takže jsem do toho spadla rovnou a neměla jsem ani možnost se nějak rozhlížet, jestli to je dobře nebo špatně. A ono to všechno fungovalo jedno za druhým. Hned jsem dostala nabídku asi do 5 divadel pražských, takže vlastně ono to všechno šlo nějak...
1: Ráz na ráz.
2: Ráz na ráz a říkám si, že to nejhezčí už jsem zažila.
1: Spousta herců se rozhodne na té škole, že je to třeba nebaví, nebo že mají pocit potom ve druháku, ve třetíku, že chtějí dělat něco jiného. Vy jste to neměla, tady ty pochyby? Vy jste prostě si řekla celou dobu, miluju to, chci to dělat, je to moje cesta, jinudy se nechci vydávat prostě.
2: No já tyhle pochyby jsem měla až někdy kolem 50, kdy už jsem toho měla vlastně dost a odešla jsem z toho seriálu, odešla jsem z divadel, dala jsem výpověď ve stálém angažmá, zbalila jsem si batoh a odjela jsem do Francie se učit francouzsky a odmítla jsem i vlastně hrát v shakespearovských slavnostech, protože jsem nějak všeho měla dost a říkala jsem si, že už jsem si toho dost zahrála a natočila, že chci dělat něco jiného. Bylo to velmi těžký, protože když jedete do zahraničí, jako mý děti někdy v 16, 17 jsem je posílala do Anglie, tak je to něco jiného, než když tam jedete v 50.
1: Ano.
2: Bylo to hodně těžký. Já jsem teďka prodávala dům a našla jsem, jak jsem to vyklízela, tak jsem našla deníček, protože jsem si poprvé v životě psala deníček a mám na něm skvrny od slz, protože jsem plakala. Já jsem tam odjela tak drze se učit francouzsky do Normandie, byla jsem v Rouenu a uměla jsem jeden přítomnej, asi těžko jeden minulej a čas a bydla jsem v rodině ještě, protože děti mi řekly, musíš bydlet v rodině, tam se nejvíc naučíš, no. Jenomže to je opravdu něco jiného v 18 a v 50, takže já jsem měla příšernou matku. Ze školy jsem pak po týdnu odešla, protože jsem si říkala, že tam nechci být se 6 puberťákama, který to měli za trest. Já jsem byla ve třídě se Španělem a Rusem, Ekvádorcem a tak jako fakt to bylo drsný. Ale nebyla jsem, nechtěla jsem se vrátit zpátky, jakože jsem srab, tak jsem tam zůstala v té Francii asi 3 měsíce a nejvíc jsem se naučila na ulici. A pak jsem se vrátila a už jsem měla nabídku z 2 nějakých firm, kde bych využila francouzštinu, ale... Zavolal mi pan překladatel Jirka Josek, jestli si nechci zahrát Kleopatru, že bude dělat v Řeznický Antonia a Kleopatru a tím pádem jsem byla zpátky.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte pořad Osobnosti Česka s mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. Diváci už vás znají více jak 15-20 let.
2: Jako 20, no,
1: 20 let, jako Jitku Farskou z ulice. Co vám ta zkušenost v ulici vzala a proč si myslíte, že je důležité, nebo proč si myslíte, že je důležité pro herce, aby v takto dlouho běžícím seriálu byl? Co je to pro ně jako za zkušenost?
2: To je hrozně legrační, že když ten seriál začínal, tak se mě plno kolegů posmívalo, že jsem šla do nekonečného seriálu.
1: Ano.
2: A minulo pár let a všichni ty, co se posmívali, tam chtějí točit, nebo tam už točej. No, co mi to vzalo? Vzalo mi to soukromí naprosto. Dalo mi to plno zajímavých témat. Já to mám vlastně docela fajn takovou smlouvu, že když mám hodně práce v divadlech, tak poprosím, abych tam nebyla nebo točila málo a tím pádem mám i trošku volnější ruce v životě. A měla jsem možnost se setkat s tématama, které jsou třeba zásadní pro naše lidi. On je to obtisk Coronation Street, teda jako z britského seriálu, který už běží 60 let, ale ty témata jsou samozřejmě český a mě teda nejvíc tam zaujalo a dotklo se mě nejvíc, když jsem točila 2 roky, možná i Deal Stalking, protože to tenkrát nebylo nijak postihnutelný. Dneska už přece jenom je na to i upravený zákon a mě psalo neuvěřitelné množství žen z celé republiky, jakože to zažívají, nemají to komu sdělit a tak to sdělovali mě. No, já už jsem pak byla na hranici psychiatrie, protože když vám každý den na chatu a dopisy furt chodí a stěžují si ty paní, tak já jsem pak začala chvilku pracovat i pro Bílý kruh bezpečí a ty témata se otvíraly a já jsem jim v podstatě už byla jenom takovou infolinkou, kam se mají obrátit, protože to bylo obrovské množství žen, které mají problémy a styděli se nebo báli se to někomu říct, takže myslím si, že ta ulice třeba řeší dobrý témata. No, některý díl je lepší, některý je horší, samozřejmě některý silnější. Kdo na to nadává, tak ať to vypne nebo přepne, mají doma knoflíky, ale ta ulice vlastně upozornila na různý témata, které jsou třeba důležitý a o kterých se nemluví. Pěstounská péče, kdysi se hodně polemizovalo o státních maturitách a alkoholismus a teď se zrovna řeší, jak

0: Já jsem teďka vlastně dělala takový dvě minisérie, které teďka holky, moje holky točej, jedna byla s Demi Moore, Landman, kdy ona už absolutně jako nehejbe vůbec obličejem, a druhá byla miniserie, myslím, že se to jmenuje Madison, s Michelle Pfeiffer, takže tu jsem hrozně ráda dabovala, protože hrála stárnoucí matku dvou dospělých dcer a normálně na to vypadala, takže a já miluju tu Michelle Pfeiffer a hrozně ráda dabuju. A do studia jsem se vlastně dostala kdysi dávno po boku pana Adamíry a Vinkláře a skvostných dalších dabérů a řekl mi jednu hrozně důležitou věc. Člověk tu musí tu profesi zvládnout, musí být včas, musí cítit toho herce, který ho mluví, ale nesmí se snažit být lepší než ten na tom plátně. Nesmí ten hlas být silnější a snažit se hrát víc než ten, koho dabujete. Takže to je taky určitá pokora a myslím, že se to dost vyplácí, protože můj manžel, kdysi Petr Zkoumal, který teda zemřel před 12 lety, tak měl absolutní sluch a hrozně byl citlivý na dabing. A když mě za něco pochválil, tak jsem věřila, že to je dobrý, ale vypínal některé filmy, protože vlastně mu neseděl ten hlas k té postavě a hrozně mu vadil v uších. Takže to prolnutí toho člověka na plátně a ve studiu je hrozně důležitý. Nesmí se snažit být lepší.
1: Vy jste začínala v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Já jsem teď ve Švandově divadle, což je to... Ano, v dlouhodobém angažmá, ano. A chtěl jsem se zeptat, jestli ještě chodíte do divadla někdy jako divák? Máte to ráda, nemáte toho dost?
0: Jo, chodím ráda, ale chodím jako ráda na doporučené věci, protože nemám tolik času, já jsem ve 4 nebo v 5 divadlech, takže divadla mám sice dost, ale ráda si sednu do hlediště. A právě do Švandiáku chodím strašně, strašně ráda. Tak tam jsem byla mnoho let v angažmá, takže mám k tomu takový nostalgický vztah.
1: Ve svém životě jste zažila mnoho krásných, ale velmi těžkých období, jak jste tady říkala. O ztrátě obou partnerů jste dlouho veřejně nemluvila. Co rozhodlo, že jste se nakonec otevřela veřejnosti? Co vám pomohlo?
0: Já jsem o tom hrozně dlouho přemýšlela, protože jsem kdysi natočila 13. komnatu. Ta měla docela velkou sledovanost, protože jsem tam propagovala taky určitou metodu, jak zlepšit mozek podle metody Feuersteina, což jsem dělala se svým synem. Pak minulo mnoho let, já jsem zažila mnoho pádů a říkala jsem si, když mě znovu oslovili z České televize, jestli nechci natočit pokračování, tak jsem dlouho o tom přemýšlela a řekla jsem si, že to nechci udělat jako pro sebe, ale chci pomoct, třeba by to pomohlo pár ženám, že i když se spadne docela hluboko, tak stojí za to znovu vstát a prostě, ježíš, to je hrozná fráze, že jo?
1: Ale
0: se znovu nadechnout. Já jsem chodící optimismus, ale párkrát mě to dohnalo, že jsem jako spadla na dno a znovu jsem se zase zvedla, tak jsem si řekla, že třeba to někomu pomůže. A mělo to tak obrovskou odezvu, že mě třeba psali i volali jako mladší holky nebo paní, že jsem jim dodala nějaký elán, že stojí za to zase prostě vzít ten optimismus a vrhnout se do života. Já jsem nakonec všechno změnila teďka po 60, takže kolik mi je 66, takže jsem všechno změnila a dá se začít jako kdykoliv.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: S mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. My ještě u Petra Skoumala zůstaneme chviličku. Petr Skoumal, kdyby někdo nevěděl, byl významný český hudební skladatel, který napsal hudbu k desítkám filmů. Řadí se mezi ně například Jára Cimrman, Ležící, Spící nebo legendární večerníčky Pat a Mat, Bob a Bobek, Maxi Pes Fík, na kterých vyrostla celá generace. Jak na Petra Skoumala vzpomínáte vy?
2: Tak to bylo nejkrásnějších 25 let mého života.
1: A vzpomínáte na něj jako na hudebního génia? Byl to takový ten génius opravdu, který v té práci, jako do té práce byl naprosto ponořený. A protože občas ty géniové, jak já pozoruju, tak jsou třeba občas jako odstřihnutý od těch svých emocí, ale u hudebníků je to možná trošku jinak. Tak Mozart byl taky přece jenom trošku blázen. Malinko.
2: Jo, tak dobře, tak když to budeme takhle srovnávat, tak Petr byl jako geniální. Ano.
1: Jak na ty melodie přicházel?
2: To nevím, chodil vždycky na dlouhé procházky s naším kokršpanělem Emilem.
1: A pak přines
2: jako nějakou skladbu. Já si pamatuju, on ještě kdysi kouřil a různý nápady si psal třeba na krabičku cigaret nebo na sirky. A já, protože jsem takovej, nebo jsem byla uklízecí typ, tak jsem často prostě uklidila něco a pamatuju si, jak jedna z nejhezčích písniček Březen, kterou složil, jsem musela líst do popelnice, abych tam našla krabičku od cigaret, na kterou si poznamenal ten motiv. A byl geniální, ale musel mít vedle sebe někoho, jako jsem byla já, kdo se staral o kalendář, uklízel, staral se o zahradu, vařil, dělal vedle toho ještě svoji práci a on byl potom šťastný, že to všechno já zvládnu. A tak jasně, že mi pomáhal, ale nebyl moc praktický, takže já jsem dostávala k narozeninám různý pily, vrtačky, křovinořezy. A on i dobře vařil a skládal muziku.
1: Takže on byl ten bohem, abyste byla ta kotva.
2: A kotva, ano.
1: Ano. A já se ještě zeptám, co vám v tom náročném období s Petrem potom po jeho smrti pomohlo, kromě toho, že jste o tom vlastně začala mluvit nejvíc? Byly ty vaše děti? Byla to rodina? Byly to vaši nejbližší?
2: No, já jsem vlastně trošku od malička navykla na to, že se musím pomoct sama, takže jsem si pomohla sama. Samozřejmě, že mi pomohlo nejvíc divadlo a přátelé, ale ono to bylo tolik různých úskalí, co jsem měla za těch posledních 10 let, že jsem ani neměla moc čas se v tom babrat, protože šla jedna rána za druhou, takže ale co mi nejvíc pomohlo je jeviště, no.
1: A vy jste ještě mluvila o tom cestování, to mě ještě zajímá, poněvadž já mám pocit, že to, že můžeme cestovat, my jako mladá generace a vlastně dost často to nevyužíváme, co vám to cestování jako nejvíc dalo, čím vám to třeba pomohlo, protože mám pocit, že když člověk vycestuje na další dobu z České republiky, tak si potom zpětně uvědomí, když se vrátí, jak krásně se nám tady vlastně žije.
2: Ano, ano. A ty lidi, kteří pořád na něco nadávají, tak by měli vyjet někam za hranici, ale nemyslím s cestovkou, měli by tam vyjet sami.
1: No, vlastní
2: já většinou teda cestuju na vlastní pěst. Jasně, musíte se tam nějak dostat, takže musím tam odletět, že jo, ale hrozně mám ráda tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte, ale mě ta Francie právě naučila se nebát mluvit jakýmkoliv jazykem špatně, ale mluvit. Což třeba v jiném jazyce nemám, protože jsem celý život se učila, dědeček mě nutil se učit německy a pokud to neřeknu dobře, tak já vlastně jako na lyžích se domluvím, ale bojím se to říct třeba, abych nebyla trapná, neřekla to špatně. Když to ta Francie mě naučila, jak jsem se tam prskla sama a žila jsem tam sama. Měla jsem teda batoh a auto, co jsem měla teda sebou. Ale musím říct, že mě to dalo prostě pocit sebedůvěry větší. Začala jsem si víc věřit a protože jsem se musela starat sama o sebe, tak se mi trošku zvětšilo, stouplo sebevědomí, ale ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Rouenu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je voudrais des sans, nějakou paštiku nebo co, a ta černoška udělala, a já jsem říkala, alors excuse moi, encore une fois, je voudrais des Až to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si: můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí. Ale pak se to začalo lámat, já jsem přestala chodit do té školy, odstěhovala jsem se do nějaké pěti vesničky, do nějakého malinkatého penzionu a přestala jsem plakat. A místní lidi mě vždycky řekli: proč jsi smutná, proč brečíš, já jsem tady sama, chci se naučit francouzsky, tak se jeď podívat tamhle, to není v Bedeklu. Takže já jsem tam byla samostatná, viděla jsem nádherné věci, které nejsou v knížkách, nejsou v Bedekrech, protože mě ty místní vždycky někam poslali a doporučili mi, co mám vidět, a byla jsem na sebe pyšná, že jsem to nevzdala a nebyla jsem srab a nevrátila jsem se po týdnu domů.
1: A jak jste tam byla dlouho?
2: 3 měsíce.
1: 3 měsíce, tak to už je doba, kdy se člověk musí adaptovat, že?
2: No, musí, a vlastně to bylo fajn, protože ty Francouzi, jako nežila bych tam. Nežila bych tam, protože to je ještě větší byrokratismus než u nás. A když se vrátím k tomu, na co jste se ptal, tak prostě ty lidi by měli vidět, jak žijou jinde, co to obnáší, jak je to někde i fakt jako krutý, a měli by si vážit toho, co máme.
1: Kde vás diváci mohou v současné době vidět? Divadlo, film, televize?
2: Jo.
1: Kam byste diváka pozvala, poslala?
2: Poslala, tak abych ho poslala do divadla.
1: Ano, <kam? laughs>
2: Tak já hraju ve studiu 2, 3 Grácie z Umakartu, to už hrajem, teďka jsme měli 150. reprízu se Zlatkou Adamovskou, s Anaškou Rusevovou, hraju v divadle v Celetný, hraju v Žižkovském divadle, které začíná být takový malinký, můžu říct jako studio 2, ale malinký vlastně divadýlko, kde jsou představení o 2, o 3 lidech, už to nejsou jenom cimrmani, a tam mám strašně krásnou roli v představení 3 ženy. Hraju babičku, která neustále chodí se skleničkou, prodala dům a stěhuje se za milencem do Itálie. A pak hraju v různých jako skupinách. S Nelou Boudovou hrajeme 12 let ženu, která uvařila svého manžela. Teďka nově představení Šplouch. A příští rok mě čeká zkoušení v Řeznický. Drahoušku to chce drink.
1: Drahoušku to chce drink.
2: Do toho hodně dabuju, pracuju pro různý nadace, pomáhám 2 skupinám autistů a dělám v rádiu, v dabinku a tak dále.
1: Máte za sebou neuvěřitelný kus života a fenomenální kariéru. Jsou před vámi ještě nějaký cíle, který si opravdu jako, který si chcete splnit? Je to ještě někam odcestovat nebo si zahrát nějakou další velkou shakespearovskou roli nebo si zahrát hlavní roli ve filmu? Máte nějaký takovýhle goal, cíl?
2: Já jsem si to všechno strašně moc užila. Pracovala jsem s těma nejlepšíma režisérama, který tady byli a který nedám dopustit, jako byl Vláčil především teda a Jireš, Krejčík, nakonec i Vávra a tak dále. A v divadlech jsem měla nejlepší taky režiséry, tak já to mám hrozně moc za sebou a jsem spokojená vždycky s tím, co mám. Nemohla bych sedět doma a okopávat rajčata. Takže jsem ráda, že mám pořád nabídky a mám hodně práce, ale fakt je, že když jsem měla ty těžké období, tak jsem se trošku zavalila prací a neměla jsem vlastně třeba 3 měsíce vůbec volný den a to už dělat nebudu. Takže přece jenom si chci malinko trošku užívat i život a nebrat další a další práce. Cíl mám, že chci občas někam vyjet a užít si dobré jídlo a dobré víno.
1: A dobré víno, říká Ilona Svobodová, herečka a dabérka. Já vám moc krát děkuju, že jste sem dorazila do studia, do Osobností Česka. Děkuji vám moc.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: O lázně v Královéhradeckém kraji mají větší zájem samoplátci. Ex-ministr spravedlnosti Blažek nesouhlasí s obžalobou v bitcoinové kauze. Fotbalisté Hradce Králové udrželi neporazitelnost v nové sezóně. Čeká nás jasno s teplotami kolem 35 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Zájem o letní lázeňské pobyty v Královéhradeckém kraji je podobný jako loni. Uvádí to zástupci lázní Bělohrad na Jičínsku i lázní Velichovky na Náchodsku.
3: Oslovené lázně potvrzují také rostoucí zájem samoplátců. Zatímco v Bělohradě stále častěji volí kratší intenzivní pobyty, ve Velichovkách přibývá hostů, kteří přijíždějí na týdenní nebo dvoutýdenní léčebné pobyty. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
2: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se nepovažuje za vinného z žádné trestné činnosti v bitcoinové kauze. Blažek na sociální síti X napsal, že tvrzení vyšetřovatelů o původu peněz nejsou podložená. Státní zástupkyně pro Blažka požaduje 6,5 roku za mřížemi za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Obžalovaný je i Blažkův tehdejší náměstek Radomír Daňhel, provozovatel darknetového tržiště Tomáš Jiříkovský a jeho advokát Karim Tic. Daňhel i Tic svou vinu také popírají a kritizují postup policie. Vodovody a kanalizace Náchod začnou pravděpodobně od příštího roku dodávat vodu do Polska, do jedné z místních částí příhraničního lázeňského města Kudova Zdruji. Z veřejného vodovodu poteče do zahraničí 30 kubíků vody denně, což je podle předsedy představenstva VAKu Náchod Dušana Téra téměř zanedbatelné množství.
4: Z Polických křídových pánve na našich zdrojích máme povolení asi 9 milionů 800 tisíc kubíků za rok a v současné době využíváme to na polovině. Vody je dost a v tomto množství je nějaký 1,5 milionu kubíků, který dodáváme do Hradce Králové.
2: Zájem o teplické skály na Náchodsku je v letních měsících značný. Lidé vyhledávají ve vedrech příjemné klima skalních měst. Příkladem je soutěska Sibiř, kde je v létě teplotní rozdíl nejméně 15 stupňů. ČTK to dnes řekla tajemnice městského úřadu v Teplicích nad Metují Markéta Strnadová. Do soutěsky Sibiř je možné dostat se běžně. Je součástí prohlídkového okruhu teplických skal. Dnes v poledne v soutěsce ukazoval teploměr 10,5 stupně Celsia.
1: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové udrželi na začátku sezóny neporazitelnost. Ve druhém kole šance ligy hráli v Praze s Bohemians nerozhodně 0-0. Podle trenéra Východočechů Davida Horejše byla remíza spravedlivá.
5: Ten zápas měl nějakou svoji kvalitu. Jo? Samozřejmě fotbal se hraje na goly, ale ty lidi, kteří přišli, tak si myslím, že viděli dobrý fotbal, akorát, že neviděli ty branky. Takže já bych byl radši třeba, kdyby ten zápas končil 1-1, 2-2, když už teda jsme si měli dělit ty body. Ale myslím si, že se hrál dobrý fotbal z obou stran.
2: Ve čtvrtek rozehrají hradečtí fotbalisté třetí předkolo Evropské ligy. V Malšovické aréně přivítají Bešiktaš Istanbul.
1: Počasí.
2: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 36, na horách kolem 26 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, rozptylové podmínky jsou dobré, aby ohlásí trojku. Pro dnešek velmi silnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 83. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu máme hlášené porouchané auto. V tomto úseku uberte plyn a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a ze studia vám přejeme pěkné pondělní odpoledne. No a teď po 14. hodině, nejen dnes, ale až do soboty, vám budeme v našem vysílání nabízet informace z divadelního Jiráskova Hronova. Vypravíme se tam asi za čtvrt hodinky, ani ne, ve čtvrt na tři. Technologie tavení skla dřevem se po staletí využívala i v Orlických horách a českých sklářů si budou připomínat v deštném v Orlických horách na tradiční slavnosti už tento týden. Pozve vás ředitel tamního muzea Bohumír Dragon, bude hostem ve studiu o půl třetí. A také v srpnu pro vás budeme mít v našem vysílání další díly zámeckého léta. Kam se dnes vydáme, to nám poví jako vždycky František Kinský. Hezký poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Marie Rotrová v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak dnes se zase ohřejeme. Dobře bude u vody nebo třeba na horách. V Krkonoších je třeba podle předpovědi dnes pouhých 24 až 27 stupňů, což je na současné poměry pohoda. Letní Krkonoše nejsou jen o turistice. Tam si vyberete z pestré nabídky různých zážitků. Jsou tam bobové dráhy, lanové parky, koloběžky nabízí většina krkonošských středisek. Koloběžky kombinují hřebenovou túru a svižný návrat do údolí místo zdlouhavého sestupu. Půjčovny u horních stanic lanových dráh se postarají o vybavení, stačí vybrat si trasu sjezdu a nechat gravitaci pracovat. Koloběžky si půjčíte v Janských Lázních, ve Špindlerově Mlýně, Velké Úpě i v Rokytnici nad Jízerou. A lanové parky ty zase prověří fyzickou zdatnost, rovnováhu i odvahu. Díky různým úrovním obtížnosti mohou do korun krkonošských stromů šplhat malí i velcí, vždycky s bezpečnostním jištěním. Lávky, přelety, pavoučí sítě dodají výletu tu správnou dávku adrenalinu. Najdete je v Peci pod Sněžkou, v Janských Lázních, Špindlerově Mlýně, Rokytnici i v Harachově. Přehled bobových drah, koloběžek, lanových parků i dalších letních aktivit v Krkonoších je také na webu krkonoše.eu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
1: Mezinárodní festival amatérského divadla Jiráskův Hronov dnes nabízí v hlavním programu 4 divadelní hry, v tom doprovodném několik pohádek i koncertů. A jak to na místě vypadá, ví reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Tak ta atmosféra v Hronově, musím říct, že je trochu ospalá, možná je to tím vedrem, teploměr ukazuje hodně přes 30 stupňů Celsia. To ale samozřejmě nemá vliv na to hlavní festivalové dění. Zhruba před čtvrt hodinkou začalo v sále Josefa Čapka představení Hor Billy Cribrifax v podání známé skupiny Geislers Hoft Komedianten. Hra bude mít dnes ještě jednu reprízu, a to ve 21:45 večer. Na zimním stadionu za chvíli začne představení Vyšňořme se brněnského Ústav voiceband.cz. No a v Jiráskově divadle dnes hodně očekávaná její pastorkyně divadelního spolku Jana Honci Karolinka. Po druhé tohle představení v hlavním hracím sále lidé uvidí od 8 večer.
1: O doprovodném programu zatím byla řeč jenom okrajově. Můžeš být, Václave, konkrétnější trošku?
2: Určitě. Už od dopoledne si zájemci můžou zahrát deskové hry, a to v knihovně, to bude do 15 hodin. No ale jinak se ten doprovodný program samozřejmě teprve rozběhne. V parku Aloise Jiráska bude odpoledne patřit dětem, od 15 hodin první pohádka a Oma, od 4 potom pantomima, Buřty v medu, no a krátce před 7 večer ještě další program pro děti, ptala se Františka Marta, divadelka pod Širákem. První dnešní koncert fanrockový, a to My Band, a večer potom třeba Hamba nebo Ježkovi oči.
1: Festival v Hronově na Náchodsku pokračuje do soboty. Na co ty se těšíš?
2: No, je to hodně. Třeba na hru, se kterou se představí hosté ze slovenské Trnavy. Představení Dřív než odejdeš můžou zájemci vidět v pátek večer v Jiráskově divadle. Ten samý den nabídne divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice hru Romeo, Julia a tma. Z doprovodného programu třeba ve středu kapela Dirty Way, anebo čtvrteční koncert kapely 6 na chodníku. Ta nabídka je ale skutečně bohatá a troufnu si říct, že by si vybrat mohl každý.
1: Mezinárodní festival amatérského divadla Jiráskův Hronov sleduje Václav Plecháček. Za dnešní informace děkujeme. Hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V Orlických horách je doloženo sklářství od konce 15. století. Poslední pec na české straně Orlických hor vyhasla v roce 1911, ale umění tavení skla dřevem vždycky ožívá každý rok v Deštném v Orlických horách. A na letošní sklářskou slavnost nás pozve ředitel tamního muzea Bohumír Dragon, který

0: Je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jestli vás můžu poprosit, maličko se přikloňte k tomu mikrofonu a ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak letos se bude v Deštném tavit sklo dřevem už po 35. Máte takový jubilejní ročník, kulatý. A i na tom jubilejním ročníku si vystačíte specí Magdalena v zahradě Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel?
1: Ano, na to naše pec trošičku putovala. Původně byla u starého muzea, pak tam ji vzala povodeň, pak se postavila nová, pak se postavila další. No a vlastně pořád je to Magdalena a máme ji teďka nově upravenou na menší spotřebu dřeva a trošičku jiný způsob otopu, takže zkoušíme, hrajeme si, zkoumáme.
0: Jako vždycky, jako každý rok, vlastně tak. To nikdy nekončí asi. To je takové experimentální tavení skla dřevem. Slavnostní zahájení bude v pátek 7. srpna v 16 hodin. Pec Magdalena se vždycky ale roztápí už několik dní předem, tak i v tomto vedru?
1: I v tomto vedru budeme zahajovat vlastně ve středu ohřev pece. Ono jde hlavně o to, aby se pomalinku nahřály pánve, které jsou velmi choulostivé na zestup teploty.
0: Aby nepraskly. Jakým dřevem se v tom topí?
1: No, my topíme především bukem. Naši předkové také topili bukem, ale samozřejmě, že to hodíte trochu smrku nebo nějakou břízu, nic se nestane, ale ten buk je základ a máme vlastně 3-4 roky staré dřevo, takže krásně vyschlé.
0: Vyschlé, protože jinak by asi nebylo možné dosáhnout té požadované teploty, aby se dala vlastně sklovina rozstavit. To je kolik stupňů?
1: Tak my potřebujete 1230 je ideál.
0: No, ideál, a to dosáhnete dřevem.
1: To dosáhneme dřevem díky vlastně umění našich topičů, to není tak úplně legrace to vytápět, ale jde to a chlapi to umí.
0: No, to je právě, myslím, to, co na tom lidi fascinuje, jak lze dosáhnout takové teploty jenom tím, že se topí dřevem. Samozřejmě asi i konstrukcí té pece.
1: Samozřejmě, my teďka máme trošku jinou konstrukci, než byla původně, máme na úpramen, to znamená, vlastně ten plamen obchází ty pánvičky zleva i zprava, tím pádem se to trošičku lépe ohřívá a ku podivu máme i menší spotřebu dřeva.
0: Chlapi se u toho zahřejí.
1: Chlapi se určitě zapotí, zahřejí.
0: No, tavení skla dřevem bude v Deštném v Orlických horách, jak jsme říkali, od pátku do neděle. Kdo chce, tak se může podívat na foukání, tvarování skla a různé další sklářské technologie a vždycky chystáte i doprovodný program. Jaké to bude letos teda?
1: No tak samozřejmě budeme mít ty sklářské technologie, myslím na děti, takže dětičky tam mají své dílničky, zkusí si vytráže, zkusí si navlékat korálky a samozřejmě doprovodný program pro nás je velmi důležitý, protože v kostele Máří Magdalény máme tentokrát koncert polyfonního sdružení, to jsou naši přátelé, kteří mají i kontakt dobrý na Orlické hory a je to tady koncert vážné hudby a těšíme se na něj a potom večer, abychom si odpočali, tak už bude taková trošku divočejší hudba.
0: Můžeme to vzít po pořadě. V pátek bude zahájení, to jsme říkali, v 16 hodin, až se natopí a už bude teda k dispozici ta tavenina. A potom vlastně se z té jedné dávky tvoří, dokud nedojde materiál.
1: Ano.
0: Takže nedá se říct dokdy.
1: Ne, to nemůžeme říct, ono záleží, jak budou nálečné kusy, kolik bude potřeba té skloviny. Třeba nám praskne pánev, nedej bože, takže třeba bude málo skla, ale většinou to je do té 10. 11. hodiny večerní. Potom se to samozřejmě, to sklo se musí nechat vystydnout, takže se dává do tamprovny, tam si krásně vystydne a v sobotu už vlastně se s ním nechá manipulovat. A v sobotu zase pánové začnou opět na place foukat.
0: A to už dopoledne v 10
1: tady vidím. Dopoledne v 10 hodin. Aha. A budou pracovat vlastně opět až do pozdních večerních hodin.
0: Ale už v sobotu bude možné v dražbě některé ty výrobky získat.
1: My jsme letos udělali poprvé, Aha. Vlastně poprvé.
0: Průběžnou
1: dražbu, aby se lidé, kterých je tam hodně moc, některých třeba v sobotu i 1500-2000 lidí, dostali k těm krásným výrobkům a nejenom v neděli, když už je to takové trošku opuštěné a takže se bude dražba od 14 hodin.
0: To je novinka.
1: A je to novinka.
0: Mm-hmm. A pak jste zmínil tedy koncert v kostele svaté Máří Magdaleny v Deštném a ten začne v 18 hodin. A pak taková party s hudbou, to bude ano, v zahradě muzea.
1: To bude v zahradě
0: tam
1: muzea.
0: Tam u pece od 19.30 zase do...
1: No, neříkejme do kolika, bude to dlouhé.
0: No a v neděli, pak už se netaví asi v neděli.
1: Ne, v neděli ta pec už se nechá vystydnout, už je to takové hodně zvláštní, kde to těleso, které hučí, které vydává zvuky, najednou jakoby umře a je tam ticho okolo té pece, působí to velmi zvláštně. Tak vlastně potom probíhá ta dražba, vlastně to bude v tomto případě ze sobotních výrobků. A tombola, kterou děti milují, to je jasné, tak to si zase užijeme legrace. No a pak se rozloučíme zase na rok.
0: Takže v neděli v 10, aby tam ano, byl každý, kdo chce být u toho. No a protože vlastně tavení skla dřevem v Deštném v Orlických horách se vždycky koná v zahradě Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel, jehož vy jste ředitelem, tak předpokládám, ano, že taky otevřete pro ty lidi.
1: No určitě máme otevřeno, bude tam výstava věnovaná tavní skla dřevem, bude tam věnovaná výstava našemu kolegovi, který bohužel zemřel, Arno Čančíkovi, což byl výborný a vynikající slavný rytec, takže jemu tam máme připravenou výstavu, jako poctu a poděkování za to, že nám pomáhal a za to, co všechno stvořil. No a určitě se lidé budou moct podívat a ochladit se při pohledu na sáně, lyže, skiboby.
0: Prostě vše, co souvisí se zimními sporty, což v tomto vedru asi potěší, alespoň teda na duši. Tak dobře, no tak ať se vám akce Tavení skla dřevem, ta jubilejní 35. v Deštném v Orlických horách vydaří. Lidé snad přijdou k peci i v tomto vedru.
1: No je zvláštní, že lidé vždycky přijdou.
0: Vždycky přijdou, bez ohledu na počasí.
1: Bez ohledu na počasí, jenom jednou se nám stalo, že opravdu byla taková vichřice, že nám sebrala stany. A lidé přišli asi počtu 300 lidí, ale jinak máme, spoléháme na naše příznivce, návštěvníky, přátele a hra se vždycky naplní a je to fajn právě, že tam jsou ti lidé.
0: A skláři přijedou?
1: Skláři přijedou už úterý ve středu.
0: A bude kolik letos?
1: No okolo stovky.
0: Takže bude na co se dívat.
1: Bude se na co dívat a budou to opravdu mistři svého oboru.
0: Říká ředitel muzea v Deštném v Orlických horách Bohumír Dragoun, který vás přišel pozvat na víkend na tavení skla dřevem. Děkujeme. Mějte se moc pěkně v horách.
1: Děkujeme. Hezký taky. Den. Naschledanou.

0: Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Letní prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a s nimi také naše putování po zámcích Čech, Moravy a Slezska. I v srpnu vám budeme každý den nabízet pozvání na šlechtická sídla spolu s naším průvodcem Františkem Kinským. Tak kam se vydáme dnes?
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na Berounsko, kde stojí barokní zámek Hořovice. S jeho stavbou začal nejvyšší kancléř Českého království hrabě Jan František Bruntálský z Vrbna. Posledním soukromým majitelem byl po první světové válce hrabě Jindřich ze Šaumburku. Na návštěvu názve Bára Kvapilová.
3: Kastelánem Hořovického zámku Liborem Knížkem se tady rozhlížíme po zámeckém parku.
4: Nacházíme se před Herkulovou branou. Nazývá se tak podle dvou ohromných soch Herkulu, které ji zdobí, ale není to jediná brána nového Hořovického zámku, jsou celkem tři. Kromě té Herkulovy máme ještě bránu Lví a bránu Sluneční, to je taková ta naše nejznámější.
3: Návštěvníky v parku určitě upoutá socha elegantního muže.
4: Tento elegantní muž byl hesensko-kaselský kurfiřt Friedrich Wilhelm, první německý majitel Hořovic, které koupil v roce 1852.
3: Na Hořovickém zámku se často střídají filmaři.
4: My většinou hrajeme taková sídla různých oligarchů, vrahů, ale máme jednu takovou specialitu. Poměrně často hořovické interiéry představují interiéry zámku v Lánech.
3: Natáčela se tady i část reality show Zrádci. Před námi jsou teď šipky, jedna ukazuje doprava, první okruh Život na panském sídle a druhý okruh doleva Nový zámek.
4: Nemají elektřiny, musíme pořádně natáhnout péro, vložíme desku His Master's Voice a uvidíme, co se stane.
3: Libor Knížek natáčí stařičký gramofon.
4: Tato část zámku je taková nejautentičtější. Takhle se tady skutečně do toho roku 1945 bydlelo. Nám se dokonce dochovalo několik akvarelů, které představují zámecké interiéry. A v dnešní době, když se to pěkně naskenuje do počítače a patřičně zvětší, tak se na těch akvarelech dají identifikovat třeba i jednotlivé fotografie, které stály na stolcích. Čili můžeme říct, že kdyby poslední majitelé přišli, oni už nepřijdou, protože jsou po smrti samozřejmě, ale kdyby, tak myslím, že by se tady cítili opravdu jako doma, protože by to poznali.
3: V chodbě nacházíme i gong.
4: Ano, gong sloužil k důležité věci svolávat osazenstvo zámku k jídlu. První gong znamenal přípravu a druhý gong potom otevření jídelny. Jedlo se samozřejmě formálně, pánové ve fraku, dámy v toaletách a s patřičnými šperky.
3: Právě teď nahlížíme do pánské ložnice. Co ale působí trochu překvapivým dojmem, jsou trosky letadla, které se tady nachází.
4: Letadlo patřilo bratru posledního majitele, princi Tasilovi, který se s ním zúčastňoval na nejrůznějších leteckých soutěží až do 16. května v roce 1932, kdy zahynul v troskách svého stroje v Klecanech nedaleko Prahy. Tady máme například palubní desku, máme tady overall, který měl princ na sobě. Jediné, co teda není v originále, co jsme nechali vyrobit kopii, je ta velká vrtule na zdi.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Hořovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Thank you.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Hana Zagorová a dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Posloucháte naše vysílání 3. srpna. No a zmínili jsme dneska mnohokrát, že i v Královéhradeckém kraji budou šplhat teploty dnes vysoko až na 36 stupňů podle předpovědi, ale třeba v Teplických Skalách se letní vedra snáší líp, jak jsme už taky zmínili ve zprávách. Příjemné klima skalního města poskytuje třeba soutěska, která se jmenuje Sibiř, příznačně je součástí prohlídkového okruhu a průměrná roční teplota v Sibiři. V soutěsce mezi vysokými skalami je od 7 do 9 stupňů Celsia. Průchod mezi skalami v soutěsce je v některých místech pěkně úzký, široký maximálně 2 metry a led se tam drží i do konce května. Vzhledem ke specifickým klimatickým podmínkám si soutěska získala pozornost biologů a dalších vědců. Například nabízí několik vegetačních stupňů rostlin. Rostou tam jak suchomilné vřesy a brusinky, horské kapradiny a borůvky, tak i chladnomilné rostliny, které mají díky dlouho se držícímu ledu a sněhu zkrácené vegetační období. No a jak už jsme také zmínili, podle ČTK v soutěsce Sibiř v Teplických Skalách dneska v poledne bylo jen 10,5 stupně. Teplické pískovcové skály jsou jedním z nejatraktivnějších pískovcových skalních měst v Královéhradeckém kraji. Prohlídkový udržovaný okruh je asi 6 kilometrů dlouhý. Společně se sousedními Adržbašskými skalami tvoří nejvýznamnější pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské Vysočině. Vstup do skal si lze rezervovat online. Otevírací doba je od 8 do 18 hodin teď o prázdninách a více informací najdete na webu.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. Tři venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na křižovatce Mileta v Hradci Králové se dnes otevřely další podchody a také napojení na Benešovu třídu. Organizátoři hudebního festivalu Brutal a Soul v Josefově u Jaroměře vypraví zítra a pozítří speciální vlaky pro návštěvníky. Hradečtí fotbalisté znají soupeře pro Evropskou ligu. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 35 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Doprava u křižovatky Mileta na městském okruhu v Hradci Králové se ode dneška znovu mění. Stavební firmy dokončily její další části. Přímo na místě je teď reportér Tomáš Lerinc.
4: Fungují všechny podchody a v provozu je také napojení na Benešovu třídu, takzvaná Malá Mileta. Já jsem si tu křižovatku byl před malou chvílí projet, byl tam poměrně provoz. Napojení je potom plynulé, pomáhá to třeba autům, která jedou od Brněnské směrem na Pardubice, že nemusí přes hlavní městský okruh a vyhnou se právě té brněnské křižovatce kruhové. Křižovatka Mileta v téhle chvíli je tedy v provozu v plném rozsahu, ještě se budou opravovat nějaké drobnosti, ale jinak už je všechno dostupné a přístupné. Z Hradce Králové Tomáš Lerin, Český rozhlas.
2: Už zítra začíná v Josefově prvními koncerty další ročník hudebního festivalu Brutal Assault. Organizátoři počítají s návštěvou kolem 20 tisíc lidí. Většina přijede ze zahraničí. Podle Zdeňka Konečného z produkčního týmu festivalu bude možné k dopravě do Josefova i letos využít speciální autobusové i vlakové spoje.
5: Vypravujeme speciální vlaky z Prahy v úterý a ve středu, v neděli pak zpátky. Stejně tak celou řadu autobusových spojů, které dopraví z míst jejich ubytování, které jsou zase ty doslova po celých východních Čechách. Počet parkovacích míst jsme v tuhle tu chvíli navýšili.
2: Silničáři upraví několik nehodových úseků na Chrudimsku. Vytipovali místa, která jsou pro provoz riziková a často tam dochází k nehodám. Patří mezi ně silnice Ulažan, Předhradí, Přibylova, Skutče a Nerozhovic. Silničáři tam doplní značení a provedou protismykové nástřiky. Některé úseky ale budou potřebovat větší zásah, jako třeba rozšíření jízdních pruhů. Pardubice v srpnu znovu otevřou veřejnosti úkryt civilní obrany na sídlišti Dubina. Návštěvníci si budou moci prohlédnout expozici věnovanou ochraně obyvatelstva, která představuje historické i současné vybavení využívané při mimořádných událostech.
6: Součástí jsou například plynové masky z období druhé světové války nebo replika sklepa, kde si zájemci můžou prožít simulaci spojeneckého náletu z roku 1944. Úkryt bude znovu otevřený v sobotu 22. srpna mezi 10. a 15. hodinou. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
2: Pokud fotbalisté Hradce Králové postoupí v kvalifikaci Evropské ligy přes Bešiktaš Istanbul, změří síly s poraženým z dvojutkání mezi Dynamem Záhřeb a Kaunem Žalgiris. Jablonec ve stejné soutěži, pokud vyřadí Rigu, narazí na Jagiellonii nebo Rangers.
3: Počasí.
2: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 36, na horách kolem 26 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, rozptylové podmínky jsou dobré a biohlásí trojku. Pro dnešek velmi silnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Rychnově nad Kněžnou neprojedete ulicí Vicpálkova, kde pokračují opravy. Přejeme klidnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: 4 minuty po 15. hodině pondělní odpoledne a Český rozhlas Hradec Králové. Na okraji Věkoš u zastávky MHD Akademika Bedrny vyrostlo v Hradci Králové obří kukuřičné bludiště. Na místě je naše reportérka Zuzana Boučková, která se nám za chvíli do vysílání s informacemi přihlásí. Její pastorkyně Zlatorýna Vojcek. I v těchto a v desítkách dalších oper si hlavní role zaspíval Štefan Margita, tenorista, který přispěl k popularizaci operního umění u nás, dneska slaví 70. Jeho mimořádnou kariéru připomeneme v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Po 15:30 pak přijde na řadu Radio Bazar. Příjemný poslech.
8: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Tady se nám rozezněly tribuny ve vysílání a taky telefony. Kdo je na lince? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač Ota.
0: Pane Oto, zdravím vás, proč voláte?
1: Protože soutěž o vstupenky na fotbal do Hradce, Hradec Ostrava.
0: A vy byste šel?
1: No, šel bych, šel.
0: No, tak půjdete. A ještě s někým dalším. Máte dvě vstupenky na fotbalový zápas. Ano, správně jste to řekl. FC Hradec Králové versus Baník Ostrava. A hraje se v neděli 9. srpna v 17 hodin pod Královéhradeckými lízátky. Takže si naplánujte výlet a vstupenky vám pošleme e-mailem, takže prosím nezavěšujte, vezmu si kontakt na vás. No a pořádně si zafanděte v neděli. Mějte se hezky, zůstaňte na lince.
1: Děkuju moc.
0: Hezký den, naslyšenou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Český rozhlas Hradec Králové pro vás má další tip, kam vyrazit s dětmi, jestli trávíte prázdniny v Hradci Králové, protože na okraji Věkoš, hned u zastávky MHD Akademika Bedrny, vyrostlo obří kukuřičné bludiště. Na místě je naše reportérka Zuzana Boučková. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne přeji.
1: Ty už si tam bloudila dopoledne. Jaké to bylo?
2: Ano, zdejší bloudění v kukuřici je opravdu zábava. Představte si plochu 1 hektaru a v ní přes 2 kilometry chodeb. Prošla jsem si to už dopoledne, jak jsme si řekli, a musím říct, že pobíhání v zeleném kukuřičném prostoru je celkem příjemné. Letos kukuřičáci slaví 10. sezónu a tady v Hradci Králové v rámci bloudění návštěvníci také hledají stanoviště s otázkami na téma historie města. Potkávala jsem tu rodiny s lístečky, děti nadšeně běhali od stanoviště ke stanovišti, hledali indicie do tajenky a dospělí doslova funěli za nimi. Mimochodem, terén je kvalitně upravený, takže klidně vezměte sebou do bludiště kočárek nebo třeba pejska na vodítku. Teď je sice kolem mě klid, protože kvůli extrémnímu horku bylo od 12 hodin zavřeno, ale za pár minut, tedy přesně v 15 hodin a 30 minut, se brány bludiště znovu otvírají a už se tu také srocují první nedočkaví výletníci.
1: Těší se na odpolední program bloudící. Ty mapuješ kukuřičná pole, Zuzko, už nějaký ten pátek. Stane se vůbec, že tam někdo opravdu zabloudí?
2: Stává se to, ale jsou to spíš takové ojedinělé a úsměvné situace. Organizátoři mi vyprávěli, jak nedávno se jim tady jedna starší paní tak nadšeně vrhla do hry, že v zápalu luštění tajenky minula hranici labyrintu a rodina ji pak po hodině našla úplně v jiném sousedním kukuřičném poli. A ještě k tomu k bloudění dodám, že absolutním hitem je tu také noční bloudění, které mimochodem v Hradci Králové chystají na sobotu 22. srpna. Jedna rodina mi ráno říkala, že vzala loni na noční bloudění děti, aby se unavili a šli brzy do postele. A výsledek? Kolem půlnoci už všichni, včetně dětí, padali únavou a čekali na dědečka, kterého to noční strašení a blikání baterkou bavilo natolik, že odmítal z kukuřice vylézt.
1: Dědeček dobrodruh. Co bys, Zuzano, doporučila našim posluchačům, než se tedy vydají ztratit se v bludišti?
2: Určitě, než sednete do auta nebo na autobus, a to linky 13, 15 a 25, podívejte se na web kukuřičáci.cz. Najdete tam totiž všechny informace. Jinak parkoviště je přímo u vstupu a pro ty největší nadšence mám zprávu, že kukuřičáci mají bludiště po celé republice a je mnoho lidí, kteří je o prázdninách objíždějí všechna. Tady v Hradci Králové se jí za chvilku otevírá, tak jsem zvědavá, kolik lidí přijde dobrovolně bloudit dnes odpoledne. Otevřeno to bude až do 20 hodin.
1: Zuzaně Boučkové děkujeme za další letní tip. Zuzano, i v kukuřici si fotila a natáčela, nebude to
2: ano,
1: poněkud fádní?
2: Samozřejmě a s radostí jsem fotila, natáčela a bloudila.
1: Takže fádní fotky to určitě nebudou a videa najdou posluchači na webu i sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Děkujeme Zuzaně Boučkové, hezký den.
2: Také pěkné odpoledne, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Rádio na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český

0: Pěkné pondělní odpoledne vám přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové. Milánská La Scala, New Yorkská metropolitní opera i londýnská Královská opera. V nejvýznamnějších operních domech světa působil tenorista Štefan Margita, který právě dnes slaví 70. S divadelní kariérou operního pěvce se letos po 45 letech rozloučil.
1: To bylo v roku 2000, když jsem dělal Vojnu a mír v Paříži operu a tam byl pan doktor Eckstein a on po premiéře přišel za mnou a říkal, já mám pro tebe roli. Já jsem říkal, kterou? On říkal, Loge a Rheingold. Já jsem říkal, není to brzo? On říkal, ne, podívej se na to. No a pak přišla nabídka první do San Francisco.

0: Od té doby to zpívám.
1: Loge, polobůh ohně v opeře Zlato Rýna Richarda Wagnera, nejmilejší role Štefana Margity, kterou zpíval v Mníchově, New Yorku, San Francisku, Houstonu i Chicagu a nakonec i v Praze.
0: Já jsem sice začínal v Košicích na Slovensku, ale pak v 86. jsem se dostal do Národního divadla a pořád je to pro mě scéna, která kdykoliv vstupuju do toho divadla. Je to jiný než kdekoliv ve světě. Člověk je doma. A stále mám pocit, že musíme toho dokazovat víc na tom jevišti v Národním divadle než kdekoliv ve světě.
1: Zdůraznil v loňském rozhovoru pro Český rozhlas. Zlato Rýna Národní divadlo uvedlo z kraje letošního roku jako symbolickou tečku za Margitovou divadelní kariérou. Operu dokázal Margita vždy přiblížit i lidem, kteří k ní vztah do té doby nenašli. Roli v tom sehrála i jeho manželka, zpěvačka Hana Zagorová.
2: Pak našel někde nad ránem v automatu telefoní.
1: Té vzdal hold i na svém nejnovějším albu Andělé strážní. Je na něm i stejnojmenná skladba, kterou původně pro Hanu Zagorovou napsala Radůza. Na novém albu z písně Margita udělal duet.
0: Halo? Ano, spíte? Řekla jste, abych zavolal? Když jsem točil, jsem si říkal, jo, to bude úplně v pořádku, budu velký geroj. A přijel jsem do studia, tam je text, halo, Hano, řekla jste, abych zavolal, a já už jsem nedal ani hoří.
1: Loučení s operou neznamená pro tenoristu konec vystupování. Víc se teď chce zpěvák věnovat sólovým koncertům a písňovým večerům. Na těch zpívá díla Mozarta, Smetany, Dvořáka nebo tuto italskou skladbu s českým textem Zdeňka Borovce. Právě takový repertoár uslyší diváci například na nejbližším koncertu k Margitovým sedmdesátinám 22. srpna na brněnském hradu Špilberk. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Lazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Pondělí je tu zase Radio Bazar, pro vás tedy možnost inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Telefonní číslo znáte, no, máte-li co nabídnout, tak volejte a volejte, i jestli něco scháníte. Dobré odpoledne, vítejte v Radio Bazaru.
2: Dobrý den, já vás poprosím, potřeba bych prodat elektrokolo dámské, je málo jeté, ze zdravotních důvodů a levný by bylo, je skoro nový úplně a na Rychnovsku to je, číslo telefonu 733 183 393. Děkuji vám.
1: Pěkný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Paní volá z Rychnovska a ze zdravotních důvodů by ráda prodala téměř nové, málo jeté elektrokolo dámské a bude levně. 733 183 393. Můžete volat. Dobré odpoledne, Radio Bazar. Jaký je váš inzerát?
3: Dobrý den přeji. A měl bych na prodej dvě pěkná hnědá dřevěná křesla, někde na chatu třeba, a matraci šíře 142 metry dlouhá. A je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice. Pěkný den přeji.
1: Pěkný den, naslyšenou. Nabídka z České Skalice, dvě pěkná hnědá dřevěná křesla, třeba na chalupu, a matrace v dobrém stavu 731 347 275. Pokračuje Radio Bazar a vás vítám ve vysílání. Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač Moskovsko, měl bych dvě nabídky. Prodám křovinoře s olejmak 550 a větší 750. Je to vyhýnač trávy versus křovinoře. Je to výměný systém. Struna za trojzubec a zpátky. Mm-hmm. A oboje ceny dohodou, tak za oba bych chtěl tak kolem 5000. Končím s údržbou zeleně a už se mi to doma pouze válí a překáží. Na čísle 702 388 036.
1: Tak jo, hezký den. Děkuji. Naslyšenou. Příjemný den i vám. Z Maloskalska volá pán a nabízí dva křovinořezy s výměným systémem, buď křovinořez anebo vyžínač. Oba budou kolem 5000, protože už je doma nepotřebuje, v dobrém stavu jsou. 702 388 036. Tak si zkuste zavolat. Dobré odpoledne. A vy můžete inzerovat Radio Bazar.
5: Dobrý den, já volám z Trutnovska a nabízím rozkládací stoly a elektrické nebo elektronické varhany. Byly by tady ještě nějaké židle. A to je asi tak. Mm-hmm.
1: Tak ještě číslo.
5: Je to na číslo 605
1: ano.
5: 169 236. A já děkuju.
1: Pěkný den, naslyšenou. Pán volá z Trutnovska. Rozkládací stoly a nějaké židle nabízí a elektronické nebo elektrické varhany. Číslo je 605 169 236 a pokračuje Radio Bazar. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den. Já bych prosím nabídla širokou postel z ohýbaných chromovaných trubek. Dá se použít i jako gauč. A je to 175 dílka a 110 šířka. Bylo by to levně. Uh-huh. A ještě starý truhlářský pong a cena dohodou. Moc krát děkuju.
1: Mějte číslo na vás ještě, prosím.
6: Jo, promiňte. Uh-huh. 731
1: ano.
6: 589 uh-huh. 248.
1: Dobře, tak naslyšenou. Hezký den. Paní nabízí širokou postel z chromovaných trubek, použít se dá i jako gauč, bude levně, a ještě také truhlářskou hoblici nebo truhlářský pong starý. 731 589 248 je telefonní číslo. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
7: Dobrý den. Já bych chtěl prodat králičí vyčiněný kůže, jsou velice kvalitně vyčiněný, a za 50 korun jednu kůži.
1: Za 50 korun jednu kůži. Mhm.
7: Ano.
1: Kolik
7: ano.
1: Jich je?
7: A A pak bych chtěl ještě prodat závitová očka M20, M24 a M30 krát 1,5. A za všechny tři bych chtěl stovku.
1: Mhm, dobře. A kolik je těch kůží? Máte jich víc, těch kožešin?
7: No, mám jich víc asi 15, jo,
1: asi
7: ale
1: 15.
7: Prodám jednu, něco jedno, jo?
1: Jo, dobře, dobře, tak ještě než se rozloučíme, telefon na vás budu potřebovat.
7: 777.
1: Ano.
7: 992.
1: Ano.
7: 283.
1: Tak.
7: Děkuju,
1: nashledanou. Jo, hezký den, nashledanou. Tak, králičí kůže, kvalitně vyčiněné. Pán nabízí, má představu, že za jeden kus by dostal 50 korun a potom ještě závitová očka. 777-992-283. 777-992-283. Telefonní číslo k tomuto inzerátu. A poslední je tady Dobré odpoledne, Radio Bazar.
8: Dobrý den, já bych prodal na AV31A dvě poloosy, krátkou, dlouhou, úplně nové, zadní brzdový štít a rezervní kolo s pneumatikou. 737-683-013. Děkuji, hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou. A tady ještě na AV31A dvě poloosy, další díly i třeba rezervu nabízí pán na čísle 737-683013. A tímto inzerátem dneska Radio Bazar končí.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Klasistách s Petrem Voldánem.
1: V letní repríze se vydáme s vysokoškolským pedagogem Adamem Horálkem a jeho studenty z Univerzity Pardubice do polárních krajů Švédska na trochu drsné cestování bez mobilů a sociálních sítí. S jinou skupinou bude naším cílem Tajvan a představíme i splněný sen hosta africké Kilimandžáro. Na cesty s pedagogem a sociálním antropologem i cestovatelem Adamem Horálkem v pondělí po 18. hodině.

15 hodin 52 minuty, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové v pondělí 3. srpna. No a po zprávách s Karolínou Davidovou připravuje na 16. hodinu. Tady bude dnešní humoriáda a vy se můžete těšit na Marii Redkovou a provede vás Pavel Kučera. Příjemnou zábavu po 16. hodině.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Okresní soud v Hradci Králové rozhodne o čtveřici obviněných z útoku na pardubickou zbrojovku. Na železničních tratích ve východních Čechách musí někteří cestující počítat s výlukou. Schodek státního rozpočtu meziročně vzrostl o 8,5 miliardy korun. Zítra bude jasno s teplotami kolem 38 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Všichni čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích si podali stížnost proti prodloužení vazby. Okresní soud v Pardubicích ji minulý měsíc prodloužil o další 3 měsíce. O stížnostech teď rozhodne Krajský soud v Hradci Králové. Českému rozhlasu to potvrdil soudce Pardubického okresního soudu Karel Gobernac.
2: Pokud bude stížnostní soud rozhodovat ve lhůtě standardní, tedy přibližně ve lhůtě 3 až 4 týdny a rozhodnutí nabyde právní moci, tak pak další postup je takový, že vazba je prodloužena tímto rozhodnutím na další 3 měsíce od právní moci rozhodnutí.
0: Policie viní skupinu z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Při požáru výrobní haly vznikla škoda za stovky milionů korun. Cestující na železniční trati Doudleby nad Orlicí Letohrad a Doudleby Rokytnice v Orlických horách musí ode dneška počítat s výlukou. Náhradní autobusovou dopravu zavádí České dráhy na trati do Rokytnice do soboty. Do Letohradu pak budou jezdit pouze autobusy až do 14. srpna. Další výluka se ode dneška až do 12. srpna dotkne i spojů na trase Ostroměř Stará Paka. Schodek státního rozpočtu na konci července dosáhl téměř 177 miliard korun. Meziročně se tak zvýšil o 8,5 miliardy. Proti červnu se ale snížil o 7 miliard. Informovalo o tom ministerstvo financí. Rozpočtu pomohlo téměř 30 miliard korun z fondů Evropské unie. Díky nim skončil meziměsíčně se 7-miliardovým přebytkem. Letošní červencový deficit je druhý nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Podnikatel Radomír Lašák je novým předsedou představenstva letiště Praha. Toho do funkce zvolilo dnes. Lašák k vedení společnosti nastoupil na začátku měsíce po rozhodnutí ministerstva financí, které je jediným akcionářem letiště. Jeho výběr ale kritizuje opozice nebo letištní odbory. Ty proto v červenci vyhlásili stávkovou pohotovost. Připomínají, že Lašák v minulosti řídil České aerolinie v době jejich úpadku.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sparty znají soupeře pro případné čtvrté předkolo Ligy mistrů. Pokud Pražané postoupí přes Lyon, utkají se s vítězem duelu Fenerbahče Istanbul se Šturmem Graz.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 21 až 18, na horách kolem 16 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer bude přechodně oblačno. Ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39, na horách kolem 30 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí pro zítřek trojku, velmi vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehody v našem kraji aktuálně hlášené nemáme. Na 60. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu pokračují opravy. V tomto úseku projíždějte s opatrností a dobře dojeďte. Přejeme klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
3: Dnes jdeme do boje s vedrem, heslem žádná únava, jenom zábava.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravená. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na Humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: A teď přemýšlím, vy nám ji přivezete.
1: Ne, já si, ne, vy si beru, pro ní přijedete. Já si pro ní přijedu a odvážím si ji.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte kus přivést té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz a jak to je. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady Humoriádě. No a co se děje na chalupě, Hudetku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat a i spláchnout záchod.
0: Což, i masožravé kytičky.
1: I masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Aha. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně. Manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: Nemá
1: kolo.
0: Nemá dost.
1: Nemá dost.
0: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní muž, no, musíte zaměstnat ještě i
1: brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně.
1: Motivačně a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom pulitru. No.
0: Přiznává Marie.
1: Přiznávám, ano.
0: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné. Tak.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám chutnají, nebo klasika?
1: Ani ne, já jsem klasik.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Teď... Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál a teď nám doporučte někoho od nás, archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machálkovou a Leona je spoluhráčka tenisová, takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje, takže
0: volíte zdatnou kamarády z tenisu.
1: Nadšenou tenistku Leonu Machálkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria, máte idoly, ale, paní kolegyně, copak, vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku. Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano.
3: Se vzděláním.
2: Se vzděláním. Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No, to musí vypadat.
2: No, dovolte, je chytrá. Víte, že to vypadá. Ale pozor, možná nevíte, přišly nové učebnice. Vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No, jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co, ukažte mi to. To je moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já ji platil. Na dobírku 190 korun stála. No, ale víte co, že jste to vy? Tak vyjdete 190, kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Víte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal nejlepší přítel člověka přes plochu osetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení v části opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
3: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
2: To je skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení k používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
3: No tak to jasný, to je... Pec nám spadla, že?
2: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Jste ta chytrá holka. Z dálky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa Aloise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
1: zasoutěžili
0: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor, mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané Zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná?
1: Lenonova, ano.
0: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
1: Ano.
0: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Mm-mm. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: A i když taková... To jsem si naběhla teda.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
3: Slyšíme. Dobrý den.
4: Tanda Zemějíc, zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám, jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně, přeju vám hodně zdraví oběma.
2: Děkujeme. Děkujeme, řekl jste to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Humburka, pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redková, vysvětějte pisko. A my všichni dohromady si dáme Nálovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil, děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr Zlounek, zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím, či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Náhovskýho.
2: Dobře, Ačko.
3: Děkujem.
2: Díky moc.
3: Zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovým přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: Jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Náhlovským a s paní Machálkovou.
9: Tady ale tohle to je pěkné, to poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: Ale tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím, podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako oxfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned...
10: Já vám
9: to hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. pedagogická forma výuky, no co?
10: Báječná. Můžeš si to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám, co to tady máte? Moment, vy tady, co tady děláte dneska vlastně, když je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? Stávku, kás.
10: Každý se musíme nějak živit, že?
9: Houslíš je. A umíte na to opravdu?

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhej mu říká, zatáhni břicho, to pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem Spartakiádu ve školce a v dorostenci.
2: Hezky,
1: přiznávám, hezky, ano.
2: Já jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
3: Prosím tě, když jsi připadala jako hvězda?
4: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo teda.
3: Nevšimli si toho?
4: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla,

0: když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě teda u moci, a mě zakázala spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý triko tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to byl ráj, to byl ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to jako vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem ve vody závodně. Dokonce s Heidemarie Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože vždycky byla první a poslední, že jo. No jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
1: Já jsem měla stejný princip.
0: Ty hry, jsi taky skákala?
1: Ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně, jako...
0: Tak jako... Že moc pozdravuju. Že moc pozdravuju. Takže,
1: ano.
0: Takže průser jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu a vlastně to byly takový spartakiádní závody. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak se to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě, opravdu za tu celou kariéru sportovní, jsem stála na stupních vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni už se všichni dívali na toho Jirku, jak tam, jak je na tom, tam jako, jak tam, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dávalo nějaký ty známky, takhle jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já, tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakom prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesory, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody teda. Takže já jsem hrdě, stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, až je pořád nosím. Tak já jsem už nevyrostla. Tak jsem stála hrdě a potom nějak moje maminka chtěla, jakože jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Hrzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. Tyško říkala, máma říkala, no ale teď má sami jedničky, jako ta Bára. A on říká, no jo, ale ona se nezúčastnila spartakiády. Uh-huh. Byla na spartakiádních závodech. Říká, no právě.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Bára Hrzánová a spartakiáda. Musíme říct, že i všesokolské slety mají svou atmosféru, zvláště ten, co proběhl v Edenu před dvěma lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna. Tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
4: Nikdy jsem tam nebyla.
3: No, tak je často.
4: Spartakiádě. Dobře, vemu si to k srdci.
3: Hurá do sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém nebo v nějakém sportu, Marie, to je téma.
4: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
3: V kůlně?
4: V kůlně,
3: to je čestné místo. To je,
4: no, protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskají.
3: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju poháry.
4: Ne.
3: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na poháry.
4: Tak.
3: Myslím si, že to trošku škoda, měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to?
4: Myslím, že ne.
3: Jsou poctivě vydřené, ne?
4: To je pravda.
3: No,
4: to je pravda.
3: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová, pokračování, anebo Jaroslav Válek, čili Smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava tradičně. A zdravím paní Majku Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam nevysílání opět je. Ráda vás poslouchám v nočním mikrofonu.
5: Takže
4: přeji všechno nej. A vybírám, Pavle, pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zamotane.
3: Dobrý den.
6: A opřad bych si Pana Málka.
3: Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: cestu.
3: Naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Další prosím. Halo, halo, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, Maruš, nám není 20, takže pozor na to kolo, ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit opatrně, slibuju.
8: Opatrně.
3: Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: Ačko.
3: To
5: Pavel
3: jsem nepostřehl.
5: Pavel,
3: já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo, tak
8: no,
3: dobře. Je to zapsáno, mějte se.
5: Díky.
8: Ano, děkuji,
5: na shledanou. Ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, u Chrudimsko. Zdravím Marušku.
5: Děkujeme, díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno, jenom nás
5: díky.
3: Zajímá, kdo volal.
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nedozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to z Chrudimska dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Halo, halo.
10: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý
10: a hlasuju pro Smutného muža z Brna.
3: Aha, dobře, děkujem. Píšeme si. Díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý. Moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, ať se vám daří, krásné léto. Hlasuji pravole pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné úterní ráno všem posluchačům. Mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry Hrzánové a Haliny Pavlovské z Banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Baro, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcový, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
13: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
12: On je zlatý, protože on to se mnou umí teda. Uhum. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako to lítá strašně řvo. A i zprostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je, toho cholerika může taky zabít tohle.
13: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovní snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozi, no. Dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si tam, to je prostě, je to jedno, že? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Taky jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se málem rozpláču, ale je mi to teda úplně jako... Co platný? Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené. Byli v Izraeli a teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo. A říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co on přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže ona říká, tady odsaď něco jí musím přivít, jo. No a nakonec tak se to zdálo i kamaráce dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je byla jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. No, tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourali, že jo, ze země. No přivez jako svatou olivu a tak mu volala matka, byla opět rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem. A ona se jí rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
2: Já jsem ale tohle to musím říct, aby to nebylo, že jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budic, tak jsme jezdili na Kleč, to je taková hora prostě, jedna z mála tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleč. Co mi to spadlo?
13: No, jaký kámen?
2: Aha, kámen, a to jsem, aha, to je výborný, pardon, tak ještě jedno, promiňte.
13: Vesmírný
2: kámen. Takže, a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takovej bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo, s těma dřeva, tak ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako... No a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsme měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. A než se to našlo, kde to je, že to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou historku nebo něco zajímavého z dovozu, Marie?
5: Teda ty mi dáváš, Pavle,
3: Česká
5: no.
3: Otázka?
5: Možná si vzpomenu na úplně strašně dávný roky, kdy jsme byli taková parta v Polsku, protože tenkrát se moc jako cestovat na západ nemohlo a do Polska skvěle.
3: Já tam jedu letos, takže v pohodě.
5: No, pohoda ne, tam je nádherně. My tam byli před dvěma lety, taky jsme si to moc užili. A tohle bylo tedy za studentských starodávných let. A byli jsme tam, byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký, prostě aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, mě to v baťohu a do dneška jí má.
3: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme,
5: tak,
3: kde to je.
5: No, No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, no, asi říkejme
3: doufám,
5: tomu,
3: že
5: mohlo.
3: Neotevřeli nějaký
5: ale
3: krimi případ.
5: Ale kamená lví tlapa jako těžítko.
3: Dobrá, dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj v Humoriádě. Budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek? Vyberte si SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon, připomenu, 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága až Ďorb. Marie se četla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Scénka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zase jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Za prvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by ho došly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Tak když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád. A říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začárky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyní, třeba v Altamiře, se našly takové kresby zvířat, bizonů a jelenů. Prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo? A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili, oblečení tehdejší, jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo, umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že ho to poprvé napadlo sednout a kreslit. No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že jo? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čili že to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven. Že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska jí mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rádia. Loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

0: umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na Rychnovsku dnes odpoledne zasahovali hasiči. V horkém počasí se rychleji kazí potraviny. Extraligoví hokejisté zahájili přípravu na ledě. Zítra bude jasno s teplotami kolem 38 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. U Bačetína na Rychnovsku dnes odpoledne hořelo pole na ploše 200x200 metrů. Přivolaní hasiči dostali požár pod kontrolu za půl hodiny. Informovali o tom na sociální síti X. Nikomu se nic nestalo. Na většině území Česka přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Horké počasí zkracuje trvanlivost potravin, upozorňují vědci. Při teplotách kolem 30 až 37 stupňů se rychleji množí škodlivé mikroorganismy. Podle odborníků jsou rizikové hlavně potraviny s větším obsahem vody.
3: Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek vody.
4: Říká Kateřina Demnerová z Vysoké školy chemicko-technologické. Nejvíce se u nás vyhodí zkažené zeleniny, která v horku rychle zraje, dodává k tomu Pavel Klouček z České zemědělské univerzity.
5: Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
4: Vědci se snaží mimo jiné najít způsoby, jak zastavit množení mikrobů v zelenině. Podle výzkumů by některé přírodní silice mohly trvanlivost prodloužit. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Vysoké teploty můžou ovlivnit i funkci léků. Lidé by tak především v létě měli dbát na jejich správné uchovávání. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého může horko například rozložit některé látky v mastech, čípcích nebo gelových kapslích. Naopak pevné tablety vydrží v horku o něco déle. Ideální je léky skladovat v suché a chladné místnosti, případně co nejníže v místnosti, například na dlažbě. Pardubičtí strážníci dostali 10 nových dronů za více než 600 tisíc korun. Využívat je budou při dohledu nad sportovními a hromadnými akcemi a také pro vyhledávání ztracených lidí v terénu. Některé z dronů jsou vybavené termovizí, mají vyspělejší optiku a zvládnou být déle ve vzduchu, říká mluvčí městské policie Jiří Sejkora.
6: Kapacita baterie u toho velkého modulu je samozřejmě zásadní věcí. Zároveň to má prostě lepší ty optické schopnosti, lepší další možnosti zobrazování a schopnost toho přenosu přímo na obrazovku ve vozidle, tak jako aby jsme mohli pracovat už s těmi informacemi a pilota si navádět, leď mi vlevo, leď mi vpravo, vejš níž. Sport.
2: Hokejisté extraligového Kladna, Komety Brno, Plzně a Litvínova zahájili přípravu na ledě. Se severočeským týmem je na zkoušku i švýcarský útočník s českými kořeny Dominik Volejníček, který bude usilovat o smlouvu.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 21 až 18, na horách kolem 16 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer bude přechodně oblačno. Ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39, na horách kolem 30 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí pro zítřek trojku. Velmi vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na hlavním tahu z České Skalice směrem na Náchod dejte pozor u Vysokova. Máme tam hlášené porouchané auto a provoz je v místě omezen na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
7: Pondělí 3. srpna po 17. hodině Český rozhlas Hradec Králové pro vás má přehled regionálních událostí. Křižovatka Mileta na městském okruhu v Hradci Králové je v plném provozu. Zbývající modernizované části se otevřely dnes a my se na místo za chvíli vydáme s naším reportérem. Jaroslava Tučka se zeptáme, jak se dál bude vyvíjet počasí. Ve vysílání budeme za pár minut mluvit o dodávkách pitné vody přes hranice. Vodovody a kanalizace Náchod totiž nově poskytnou vodu do Polska. Léto na stezce korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních není jen o výhledech do krkonošských lesů. Na srpen je připraven pestrý program, který cílí na rodiny s dětmi i dospělé návštěvníky. Více nám řekne mluvčí Stezky Zdeněk Pop. Technologie tavení skla dřevem se po staletí využívala i v Orlických horách. Tradici si budou připomínat v Dešném v Orlických horách už tento týden a pozve vás ředitel tamního muzea Bohumír Dragoun.
1: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.
7: U mikrofonu je a pěkný poslech přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled zpráv pro vás má Karolina Davidová.
2: Cestující městskou hromadnou dopravou v Hradci Králové mají ode dneška u křižovatky Mileta k dispozici dvě nové zastávky. První je fakultní nemocnice UK ve Zborovské ulici a druhá je zastávka Hejrovského ve směru k hotelu Garny. Zítra začíná další ročník festivalu Brutal Assault. Organizátoři očekávají kolem 20 000 návštěvníků. I proto letos vypravují speciální autobusové i vlakové spoje a navýšili kapacitu parkovacích míst. Všichni čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích si podali stížnost proti prodloužení vazby. Podle soudce Pardubického okresního soudu Karla Gobernaca o stížnostech rozhodne krajský soud v Hradci Králové. Na železniční trati Doudleby nad Orlicí Letohrad a Doudleby Rokytnice v Orlických horách musí lidé ode dneška počítat s výlukou. Náhradní autobusovou dopravu zavádí České dráhy na trati do Rokytnice do soboty. Do Letohradu pak budou jezdit pouze autobusy až do 14. srpna. Festival Jiráskou v Hronově je v plném proudu. Od zítřka na něm startují i tematické dny. V úterý se návštěvníci mohou těšit na den tance a ve čtvrtek den živého dědictví. Organizátoři lákají i na bohatý doprovodný program. Pokud fotbalisté Hradce Králové postoupí v kvalifikaci Evropské ligy přes Bešiktaš Istanbul, smíří síly s poraženým z dvojutkání mezi Dynamem Záhřeb a Žalgirisem Kaunas.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: město.
1: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Řidičům, chodcům i cyklistům začaly dnes sloužit i poslední modernizované části křižovatky Mileta na městském okruhu v Hradci Králové. Otevřeny jsou oba zbývající podchody i takzvaná malá Mileta, tedy napojení od Benešovy třídy. Přímo na místě je reportér Tomáš Lerinc. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne, já jsem si projel malou Miletu, prošel jsem si podchody, fungovat začalo všechno, ale cyklistů a zejména chodců jsem zatím moc neviděl, což se ale pravděpodobně změní. Město počítá s tím, že křižovatka hodně pomůže těm, kteří míří třeba do fakultní nemocnice, ale řidiči už se naučili to napojení na malé Miletě využívat.
1: Práce už jsou tedy kompletně hotové?
2: Tak všechny součásti křižovatky už jsou v provozu, ještě to ale nemusí být úplně definitivní. Křižovatku totiž ještě čekají dokončovací práce a také odstranění některých nedostatků, což se týká především povrchů v podchodech. Podle mluvčí magistrátu Kateřiny Rohlíčkové nelze vyloučit, že bude potřeba podchody ještě na několik dní uzavřít, aby mohly stavební firmy svou práci opravit. Jasné je, že ty opravy město platit nebude, veškeré náklady potom uhradí právě stavební firmy. Jasné zatím není, naopak to, jestli bude potřeba ty podchody vůbec zavírat nebo jestli to půjde za provozu. Ale to se všechno teprve uvidí.
1: A projevilo se nějak otevření malé Milety celkově na provozu?
2: Tak zatím se to dá těžko posoudit, protože prázdninový provoz je přece jenom o něco klidnější než provoz mimo prázdniny. Zase na druhou stranu v okolí je celá řada dalších uzavírek a omezení, ať už třeba na mostě u staré nemocnice nebo na velkém městském okruhu. Ale řidiči se hodně rychle naučili při cestě ve směru od Benešovy třídy tu malou Miletu využívat. Já jsem tam stál asi 10 minut necelých a napočítal jsem skoro 40 aut, která jela právě tímhle novým napojením, které pro řidiče ve směru k Benešově třídě znamená, že nemusí zajíždět až na okruh křižovatku Brněnská a pak se vracet, případně, že nemusí jezdit poněkud složitě přes Třebeš a provozu třeba na Brněnské, aby to pomoci mělo i podle představ města a vlastně podle celého projektu.
1: Říká reportér Tomáš Lerinc. Děkujeme, pěkné odpoledne, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Jaroslav Tuček má dnes službu v Hradeckém hydrometeorologickém ústavu. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
2: Dobré odpoledne.
1: Ani vy nám asi nepředpovíte žádnou moc velkou změnu, že?
2: Asi ne, možná změnu trošku k teplejšímu, to je tak asi jediný, co jsem schopen dneska předpovědět.
1: To jsme asi slyšet nechtěli, ale jsem s tou předpovědí.
2: Tak ten dnešek už je v podstatě za námi a noc před námi. V noci bychom měli mít stále jasnou až polojasnou oblohu s tím, že teploty by měly spadnout na 21 až 18 stupňů Celsia. Na Broumovsku by ty teploty se nad ránem měly pohybovat kolem 14 stupňů. Vítr bude jenom slabý od jeho východu až východu do 4 metrů za sekundu a nebo nebude foukat vůbec. No a zítra přes den slunečno, jasno nebo skoro jasno, s tím, že večer pak bude přechodně až oblačno a výjimečně se může objevit přeháňka nebo bouřka. Pravděpodobnost je malá. Maximální teploty 36 až 39 stupňů Celsia, na horách 28 až 31 a vítr, ten bude zase stále slabý, proměnlivý, nebo od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
1: No pane Tučku, vzhledem k tomu, že je pondělí a je před námi první srpnový týden, někdo třeba stojí na začátku dovolené, tak takový ale opravdu jako bleskový výhled.
2: Bleskový výhled. Tyhle ty vysoké teploty se budou pohybovat do středy včetně. Ve čtvrtek nás začne pomaličku ovlivňovat studená fronta, tam už ty teploty pomaličku půjdou dolů. V pátek už budeme na 26 stupních, tam musíme počítat se srážkami. No a sobota, neděle zase bude trošku příjemná a s nízkýma teplotama kolem 27 stupňů Celsia.
1: No úžasné, tak díky. Mějte se krásně, hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Jaroslav Tuček byl hostem našeho vysílání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Vodovody a kanalizace Náchod začnou pravděpodobně od příštího roku dodávat vodu do Polska, konkrétně do jedné z místních částí příhraničního lázeňského města Kudova Zdruj. V té je totiž vody nedostatek. Z veřejného vodovodu poteče do zahraničí asi 11 000 kubíků ročně. Podrobnosti doplní reportér Václav Plecháček.
1: O možných dodávkách vody jedná česká a polská strana už několik let. Teď je tedy všechno schválené. Vodovodní přivaděč vede v Česku jen asi 40 metrů od hranic v tom jednom z míst a není tak problém udělat odbočení. No a na polské straně je hotová projektová dokumentace, čeká se na stavební povolení. Legislativa, co se týče kvality vody, je v obou státech stejná a vodu tak nebude potřeba nijak dodatečně upravovat.
0: Václave, a nebude těch dodávaných 11 000 kubíků ročně chybět na české straně?
1: No, VAK Náchod získává vodu z Polické křídové pánve, má povolení na čerpání téměř 10 milionů kubíků vody za rok, využívá jen asi ale polovinu. Do Polska má zatím dodávat jen těch zmíněných zhruba 11 000 kubíků ročně plus vodu na případné protipožární účely. No a to je z toho zmíněného objemu možného čerpání jen opravdu velmi malé množství.
0: A za jakou cenu bude VAK Náchod vodu do Polska dodávat?
1: Co se týká ceny, tak Poláci budou platit to samé, co by Náchodské městské společnosti platila v Česku. Jiná vodárna, podle ředitele VAKu Náchod Dušana Téra, tak bude cena ve srovnání s tou pro běžného odběratele snížená zhruba o 5 korun na kubík.
2: To jsou náklady spojené s výměnou vodoměru, pořízením vodoměru a provádění fakturace zákaznického portálu. To jsou činnosti, které my tam nebudeme provádět v tom Polsku, čili zhruba ta 5 koruna, to je na kubík.
1: No a Dušan Tér zároveň připustil, že by VAK Náchod v budoucnu mohl do Polska dodávat pitné vody ještě víc.
0: Říká reportér Václav Plecháček.
3: Den v kraji.

0: Letní informační servis.
1: Léto v Krkonoších může být nejen o výletech, ale také o objevování. Na stezce korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních připravili na celý srpen sérii programů, které propojují hru, poznávání i pobyt v přírodě. Děti prostřednictvím zážitků objeví svět, který běžně znají jenom z knížek nebo obrazovek. Co který den na stezce korunami stromů v Janských Lázních můžete s dětmi v srpnových týdnech zažít, říká mluvčí stezky Zdeněk Pop.
2: Zeme vás srpnou na stezku korunami stromů Krkonoše, kde je pro rodiny s dětmi připravený pestrý program na každý den. V pondělí na vás čekají ukázky ptačích dravců, v úterý si pak můžete vyzkoušet tradiční řemesla a ve středu dorazí oblíbená zoo v kufru s různými plazy, mizem, savci a dalšími zvířaty. Čtvrtky pak budou patřit objevování krkonošské přírody s průvodci zprávy KRNAP. V pátek se děti mohou vydat za naším medvědím příběhem a v sobotu si užijí pohybové medvědí hýbánky. Neděle zpestří hudební den plný písniček, soutěží a společné zábavy. Během návštěvy se navíc můžete projít korunami Krkonošského lesa, navštívit podzemní expozici Velký šelem a především se zastavit také u našich medvědů Alice a Michala na nové medvědí stezce. Přijďte si užít srpen plný přírody, zvířat, her a dalších zážitků na stezce korunami stromů Krkonoše. Těšíme se.
1: Zve vás mluvčí stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních Zdeněk Pop. Děti si mnohem víc zapamatují to, co sami zažijí, než to, co si jen přečtou nebo pustí na displeji. Proto na stezce korunami stromů staví program na objevování, tvoření a osobních zážitcích, aby ukázali dětem, že to nejlepší hřiště je příroda. Můžete to zkusit třeba při svém prázdninovém výletu do Krkonoš.
0: Letní informační servis.

0: blízku.
1: Rádio Na cestách aneb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V Orlických horách je doloženo sklářství od konce 15. století. Poslední pec na české straně Orlických hor vyhasla v roce 1911, ale umění tavení skla dřevem vždycky ožívá každý rok v deštném v Orlických horách. A na letošní sklářskou slavnost nás pozve ředitel tamního muzea Bohumír Dragon, který je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Letos se bude v deštném tavit sklo dřevem už po 35. Máte takový jubilejní ročník, kulatý. A i na tom jubilejním ročníku si vystačíte s pecí Magdalena v zahradě Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel.
1: Ano, na to naše pec trošičku putovala. Původně byla u starého muzea, pak tam ji vzala povodeň, pak se postavila nová, pak se postavila další. No a vlastně pořád je to Magdalena a máme ji teďka nově upravenou na menší spotřebu dřeva a trošičku jiný způsob otopu, takže zkoušíme, hrajeme si, zkoumáme.
0: Slavnostní zahájení bude v pátek 7. srpna v 16 hodin. Pec Magdalena se vždycky ale roztápí už několik dní předem, tak i v tomto vedru?
1: No, i v tomto vedru budeme zahajovat vlastně ve středu ohře pece. Ono jde hlavně o to, aby se pomalinku nahřály pánve, které jsou velmi choulostivé na zestup teploty.
0: Aby nepraskly?
1: Aby nepraskly.
0: Jakým dřevem se v tom topí?
1: No, my topíme především bukem, naši předkové také topili bukem, ale samozřejmě, když to hodíte trochu smrku nebo nějakou břízu, nic se nestane, ale ten buk je základ a máme vlastně 3-4 roky staré dřevo.
0: Tavení skla dřevem bude v deštném v Orlických horách, jak jsme říkali, od pátku do neděle. Kdo chce, tak se může podívat na foukání, tvarování skla a různé další sklářské technologie a vždycky chystáte i doprovodný program. Jaké to bude letos teda?
1: No tak samozřejmě budeme mít ty sklářské technologie, myslím i na děti, takže dětičky tam mají své dílničky, zkusí si vitráže, zkusí si navlékat korálky. A samozřejmě doprovodný program pro nás je velmi důležitý, protože v kostele Máří Magdalény máme tentokrát koncert polyfonního sdružení a je to tady koncert vážné hudby a těšíme se na něj. A potom večer, abychom si odpočali, tak už bude taková trošku divočejší hudba.
0: A skláři přijedou?
1: Skláři přijedou už v úterý ve středu.
0: A budeš kolik letos?
1: No, okolo stovky.
0: Takže bude na co se dívat.
1: Bude se na co dívat a budou tam opravdu mistři svého oboru.
0: Říká ředitel muzea v deštném v Orlických horách Bohumír Dragon, který vás přišel pozvat na víkend na tavení skla dřevem. Děkujeme. Mějte se moc pěkně v horách.
1: Děkujeme. Hezký taky. Den.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vaše.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Teď po 17. hodině jsme vám nabídli přehled regionálních událostí srpnového pondělí, 1., tedy 3. srpna, a co chystají naši reportéři na zítra. 3 měsíce objížďky končí, cyklostezka v Alejce v Trutnově, která spojuje Horní Staré Město, je zase otevřená. Radnice k uzavření a rekonstrukci přibližně 220 metrů dlouhého úseku od psího cvičiště k Novodvorskému mostu přistoupila kvůli bezpečnosti. Památky ve správě NPU v Královéhradeckém kraji zaznamenaly letos v červenci meziročně vyšší návštěvnost. 5 sledovaných objektů navštívilo téměř 48 tisíc lidí, což je asi o 7% víc než loni. Největší nárůst hlásí zámky v Náchodě a v Opočně. Vodáci musí do 16. srpna počítat s uzavřením části Orlice u Týniště nad Orlicí. Důvodem je demolice starého obloukového mostu mezi Týništěm a Albrechticemi. Bourat se bude právě zítra. A v Hronově pokračuje Jiráskův Hronov. Tradiční festival amatérského divadla i letos přilákal tisíce lidí. Festivalové minuty uslyšíte i zítra s Vaškem Plecháčkem.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Za chvíli zprávy v 18 hodin a pak si dáme reprízu pořadu z roku 2025 na cestách s Petrem Voldánem. Těšte se na cestovatelskou talk show, tentokrát se sociálním antropologem Adamem Horálkem. Pěkný večer, s Českým rozhlasem Hradec Králové přeje Romana Joudalová.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Organizátoři hudebního festivalu Brutal Assault posilují dopravní spoje. Web Státního zdravotního ústavu je po hackerském útoku znovu v provozu. Soutěska Sibiř v Teplických Skalách v létě ochladí. Zítra bude jasno s teplotami kolem 38 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Už zítra začíná v Josefově prvními koncerty další ročník hudebního festivalu Brutal Assault. Organizátoři počítají s návštěvou kolem 20 000 lidí, z nichž většina přijede ze zahraničí. Podle Zdeňka Konečného z produkčního týmu festivalu bude možné k dopravě do Josefova i letos využít speciální autobusové i vlakové spoje.
3: Vypravujeme speciální vlaky z Prahy v úterý a ve středu, v neděli pak zpátky. Stejně tak celou řadu autobusových spojů, které dopraví z míst jejich ubytování, které jsou rozesety doslova po celých východních Čechách. Počet parkovacích míst jsme v tuhle tu chvíli navýšili.
2: Web Státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů znovu funguje. Informovala o tom mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Podle ní výpadek nijak neovlivnil obsah webu ani neohrozil citlivá data nebo laboratorní údaje, pokračuje Čechová.
4: S ohledem na to, že webové stránky Státního zdravotního ústavu obsahují pouze veřejné informace a jsou provozovány odděleně od dalších systémů, nebyl nijak dotčen chod ústavu ani ohrožena jakákoliv laboratorní data. Celý incident jsme také nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nadále probíhá technická a forenzní analýza.
2: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se nepovažuje za vinného z žádné trestné činnosti v bitcoinové kauze. Blažek na sociální síti X napsal, že tvrzení vyšetřovatelů o původu peněz nejsou podložená. Státní zástupkyně pro Blažka požaduje 6,5 roku za Mřížemi za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Obžalovaný je i Blažkův tehdejší náměstek Radomír Daňhel, provozovatel darknetového tržiště Tomáš Jiříkovský a jeho advokát Karim Tic. Zájem o Teplické Skály na Náchodsku je v letních měsících značný. Lidé vyhledávají ve vedrech příjemné klima skalních měst. Příkladem je soutěska Sibiř, kde je v létě teplotní rozdíl nejméně 15 stupňů. ČTK to dnes řekla tajemnice městského úřadu v Teplicích nad Metují Markéta Strnadová. Dnes v poledne v soutěsce ukazoval teploměr 10,5 stupně Celsia. Sport. Fotbalový brankář Lukáš Horníček přestoupil z portugalské Bragy do Newcastlu. V anglickém klubu z Premier League podepsal 5letou smlouvu. S přestupovou částkou 30 milionů eur v přepočtu přes 720 milionů korun se stal třetím nejdražším českým fotbalistou. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer bude přechodně oblačno. Ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39, na horách kolem 30 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí pro zítřek trojku. Velmi vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 112. kilometru dálnice D11 směru na Polsko máme hlášený silný provoz. Tvoří se tam kolony. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Na cestách s Petrem Voldánem.
5: Je pondělí po 18. hodině a vy posloucháte váš, já si tak myslím a jsem tomu rád, oblíbený pořad Na cestách. Takže dnes opět Na cestách a dnes je hostem Adam Horálek. Vysokoškolský pedagog, sociální antropolog, který má za sebou spoustu cest, včetně cest například se studenty Univerzity Pardubice, ale i řadu soukromých. Takže vítejte u mikrofonu.
6: pěkný večer.
5: Já jsem zmínil ty studenty, ale vy jste zrovna nedávno předtím, než my jsme se sešli v kavárně, kde také jinde, uslyšíte kavárenské prostředí jako obvykle, tak vy jste se vrátil ze Sicílie a někdy to máte spojené i s takovým tematickým cestováním, jak jsem zjistil. Takže víno a Sicílie?
6: Určitě, víno a Sicílie se k sobě velice hodí. Já hrozně rád cestuju někam, kde můžu ochutnávat místní jídlo a místní pití, ideálně víno, protože k vínu mám nejblíže. Sicílie rozhodně nabízí v tomto opravdu velký repertoár.
5: Tak vidíte, jak to bude zajímavé cestování, nejenom o těch otázkách sociálně antropologických, tedy profesních u Adama Horálka, ale také o horské turistice, vytrvalostních sportech, o tom, jak bylo třeba se studenty ve Švédsku a tak dále. Zůstaňte s námi.

0: Jsme na cestách, posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, ve kterém cestujeme se zajímavými hosty. Dnes je tím hostem vysokoškolský pedagog, sociální antropolog Adam Horálek. My jsme už zmínili to cestování se studenty, tak já se k němu vrátím, k tomu vašemu soukromému se dostaneme, určitě i k tomu vínu a k té gastronomii, ale vyrazit se studenty do Švédska ještě s cílem a s tím, že předtím vybíráte, kdo vlastně pojede, to chce trošku odvahy možná.
1: Určitě. Když jsem to vlastně zmínil na univerzitě, že chci vzít studenty za polární kruh do divočiny na 3 týdny, na takový trošičku kurz přežití, tak spíš než překvapení, to bylo zděšení, co jsem měl reakci od vedení univerzity a fakulty. A ne, že by to chtěli zarazit, ale spíš se báli právě všech možných dopadů v případě, že by se nám něco stalo a podobně. Takže museli jsme projít náročným nejen před výběrem právě, ale museli jsme i podepsat spoustu papírů, tak aby byla univerzita v případě jakéhokoliv problému kryta.
0: To dokážu pochopit a my už jsme měli v našem pořadu jednoho pedagoga, který se středoškolskými studenty jel v podstatě na kratší školní výlet do Turecka, jestli se nepletu, bylo to do Istanbulu, ale jet do takové destinace, jako je polární oblast, ještě k tomu do Švédska, to chce nějakou přípravu. To zděšení mezi pedagogickým sborem, chápu, mezi studenty bylo nadšení?
1: Překvapivě bylo. Ono to mělo trošičku větší vývoj. Já jsem 2 roky předtím vzal studenty na terénní praxi na Tchaj-wan, na 5-týdenní terénní praxi a plánovali jsme znovu vyjet do Asie, jenomže přišel covid. Covid znemožňoval cestování a nakonec i v rámci Evropy znemožňoval vlastně nějaké stýkání lidí. Jenomže antropologie, to je věda člověku a naši studenti se museli naučit dělat nějaký terénní výzkum a museli jsme trošku improvizovat. Takže ta myšlenka polárního Švédska vycházela z myšlenky, že když nemůžeme dělat výzkum s lidmi, protože to zakazoval zákon v tu dobu, tak budeme ho teda zkoumat sami sebe. Že uděláme takzvanou autoetnografii. No a mě napadlo, protože já miluju polární Švédsko a Norsko, celá ta polární oblast Evropy a byl jsem tam několikrát a říkal jsem si, to je perfektní takový experiment sociální vědní, že vezmu studenty za polární kruh, na 3 týdny je úplně izoluju od celého světa okolo, protože jsem vybral oblast, kde skutečně není žádný signál, nebudou moci zavolat domů, nebudou moci postovat nic na internet, nebudou moc na sociální sítě, nebudou si moci zavolat se svými drahými a milými a budou mít pouze tu malou izolovanou skupinu a budou muset v ní přežít 3 týdny. 3 týdny byly už ze zkušenosti právě vybrány přesně proto, že 2 týdny to člověk vydrží, ale po 2 týdnech přijde ponorka.
0: To říká odborník, který předpokládám před touhletou cestou se studenty už v těch končinách byl, jak jste naznačil, ale co na to říkali studenti, kteří možná byli někde u moře na dovolené předtím nebo na nějaké turistické cestě, ale nemyslím si, že někdo z nich byl v polárních oblastech.
1: Nikdo z nich určitě nebyl v polární oblasti a zpočátku jsem měl hodně zájemců, kolem 20 se přihlásilo na začátek, ale velice rychle se to zredukovalo zhruba na polovinu, kolem 10-9 lidí. Nakonec se mnou jelo za ten polární kruh 7 statečných, protože nakonec jsme měli totiž pronajaté auto, které mělo kapacitu 8 lidí a já jsem potřeboval ještě vlastně z těch 9 vybrat těch 7, aby jsme se vešli do jednoho auta a nemuseli jet ve 2. Ten předvýběr teda probíhal v Krkonoších, jenom abych dovysvětlil, jednodenní trek od rána do večera, potom s přespáním u jednoho kolegy ve vesnici, teda na jeho poli v stanech, takže byl test stanů, test vlastně přenocování toho vybavení. No a ten předvýběr spočíval v tom, že jsem měl naplánovaný hřebenový přechod 35 km, 1700 metrů převýšení s minimálně 15-kilovým batohem. No a 2 to vzdali.
0: Byl někdo z těch studentů předtím na něčem podobném, že by šel takovouhle horskou túru takhle dlouhou? Jenom s batohem?
1: Tak to dlouhou ne, ale mezi těmi studenty byly hlavně studentky a jeden student teda, abych byl přesný, tak byli zálesáci, kteří měli zkušenosti prostě s nocováním, bivakováním, přecházením třeba Krkonoš a podobně. Rozhodně ne něco na 2-3 týdny, to neměli nikdo z ní zkušenost a to je asi právě lákalo.
0: Můžeme prozradit, mě to hrozně zajímá, v čem se ti 2, kteří vypadli z té 9 a zbylo těch 7 statečných, stejně vás podezírám, že se vám to hodilo i kvůli tomu krásnému paralelnímu názvu 7 statečných, čím se neosvědčili?
1: To nebylo, že by se neosvědčili, já jsem nemusel nakonec někomu říct, že nepojede. Byly různé důvody, nakonec myslím, že důvod byl, že se jim to kryje s nějakým jiným plánem, ale mě to vlastně v tu chvíli vyhovovalo.
0: Takže puchýře nebo něco podobného to nebylo.
1: Asi to v tom také bylo. Rozhodně někteří zpětně přiznávali, že ty Krkonoše byly vlastně to nejtěžší na celé cestě.
0: Takže Švédsko pohoda, Krkonoše náročné.
1: Ano. Přesně tak, říkali, že vlastně, když viděli, co jsem na ně navalil hnedka první den na tom testu, tak se toho opravdu báli, jestli mají jet. A zvažovali to jako hodně. Nakonec jsem měl skoro strach, že se mi rozpadne celá skupina naopak. Nakonec to nevzdali a jeli a pak říkali, že vlastně největší strach měli opravdu v těch Krkonoších, protože se báli, že takový den bude každý den. Samozřejmě, když dáte jeden náročný trek a pak máte pár dnů odpočinku, tak můžete dát větší nálož, než když potom musíte vydržet 3 týdny. Než jo.
0: Jak je vidět, Adam Horálek vsadil na heslo těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Bojištěm bylo Švédsko, tak my se tam po písničce zase vrátíme.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Cestujeme dnes v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Adamem Horálkem, vysokoškolským pedagogem, docela drsným, jak jste mohli už slyšet, ale já si myslím, že studenti to mají rádi určitě víc, než sedět někde v aulách anebo v posluchárnách a něco psát a podobně. Prostě zkouška bojem, co museli mít sebou studenti do toho Švédska. Jak to vypadalo?
2: Samozřejmě, co museli mít, bylo jídlo na 3 týdny. A to byl limit všeho. Protože tam se nedalo nic dokupovat a podobně, takže když musíte mít na 3 týdny jídlo, tak to je hodně kilogramů. Takže ono vám to potom limituje úplně všechno ostatní, abyste se vůbec do té krosny vešel.
1: A ten váhový limit, ten byl?
2: Nebyl stanoven. Myslím si, že nejlehčí batoh byl něco kolem 20 kilo, nejtěžší přes 30, jo? Takže jako od 20 do 30 kilo, možná 17 kilo nejlehčí. Někdo skutečně uměl být velice minimalistický, někdo opravdu jako toho měl zase více.
1: No ale stejně to na vepřovky půlkilové nebo čtvrtkilové asi není.
2: Ne, opravdu to jídlo bylo jedno z největších omezení. Ono to je taky krásné, že když první týden si píšou deník, protože studenti měli povinnost vlastně si psát terénní deník z každého dne, což potom bylo jeden z jejich výstupů, který museli odevzdat, protože to byl součást vlastně vzdělávání. A prvním týdnu si do těch deníků psali, co všechno si dejí, až se vrátí. Tak první týden to bylo samozřejmě sama kachna a řízky a podobně. Že? Druhý týden už to bylo prostě čerstvý chleba a šunka a máslo. No a ten třetí týden už to bylo jenom ten čerstvý chleba. Jo?
1: A co si tedy vezli sebou? Předpokládám nějaké sušené potraviny a podobně, což jim naordinoval Adam Horálek, který jinak občas rád cestuje za gastronomií a za vínem po světě. No, je to prostě takový paradox. Takže co měli zbaleno?
2: Nebylo to jednotné, ale obecně samozřejmě nějaké sušené těstovinová jídla, pak samozřejmě nějaké instantní polévky, samozřejmě salámy a potom různé proteinové tyčinky, čokoláda a podobné věci. Bylo to omezená strava samozřejmě, potom nějaké instantní kaše na snídani, nicméně kaloricky to samozřejmě vyhovovalo, ale žádný gastrozážitek to rozhodně nebyl. Ale musím dodat, že potom, když jsme přišli zpátky do civilizace, tak i první čerstvý chleba byl gastrozážitek.
1: To si dovedu představit a úplně to mám na jazyku, jak ten první chleba asi po návratu chutnal, ale mě zajímá, skupina 7 studentů a pedagog vařili si každý sám, anebo bylo nějaké společné vaření. I tohle to asi trošku ovlivňuje ten pobyt při takovémhle v podstatě výzkumném zájezdu do Švédska, do polární oblasti.
2: Vařilo se jednou nebo dvakrát společně, protože to umožňovalo počasí. Jinak většinou jsme vařili ve stanech, takže po stanech. To znamená, měli jsme 4 stany, 8 lidí, někde byli 3 lidi, někde 1, ale většinou se dělilo jídlo ve dvou. Takže se ve dvou také vařilo. Takže byli 4 vařiče a jedlo se po těch stanech většinou. Přes den, když bylo hezký počasí, nebo dvakrát teda nám vyšlo i večer krásné počasí, že jsme si tady sedli doprostřed mezi stany a společně vařili. Dokonce jsme našli nějakou houbu sem tam, takže jsme byli schopni si udělat i nějakou smaženici za použití všech těch možných ingrediencí, co nám zbyly, takže jsme si mohli i přilepšit, ale to se opravdu stalo za celé ty 3 týdny jenom dvakrát.
1: Co člověk dělá ve švédské polární oblasti? Na co se dívá? Co sleduje? Čím tráví ten čas?
2: Chozením. Ta cesta...
1: To je lakonické, jednoduché.
2: Ta cesta, byla to vlastně taková pouť, nebylo to ani tolik kilometrů, za těch 20 dní jsme ušli nějakých 300 kilometrů, takže to představuje nějakých 15 kilometrů v průměru za den. To by se zdálo, že není až tak velký výkon. Na druhou stranu je nutno počítat, že jsme překročili asi 40 řek, museli jsme přejít nějaké průsmyky s plnou polní, museli jsme se ve 2 případech přeplavovat loďkou přes jezera, což samozřejmě bylo logisticky náročné, když tam jedna loďka a 8 lidí, jedna loďka pro 3 lidi, takže to zabralo třeba 30 minut klidně i. Plus samozřejmě, ono se to nezdá, ale ráno, když stanete ve stanu a než ho zbalíte, než se nasnídáte, pak ho zase večer stavět na jiném místě, hledáte 30 minut, kdy budete stanovat, aby tam byla jak voda, tak i rovná zem, tak vlastně nějak jako přívětivý prostředí, aby to vypadalo hezky taky, nebo aby tam nebylo nebezpečí nějakého velkého větru a podobně. Takže ono celý den a tam ty dny jsou dlouhé v létě, tak celý den vlastně trávení tím. Samozřejmě pozorovali jsme divokou zvěř, občas jsme sbírali borůvky, občas jsme samozřejmě smažili nějaké ty houby. Jednou, jedinkrát jsme se dostali i teda do laponské vesnice, letní osada vlastně laponská, nebo sámská správně řečeno.
1: A to bylo jediné setkání s lidmi?
2: Nebylo to jediné setkání s lidmi, přece jenom covid totiž způsobil, že do té divočiny začalo chodit čím dál víc lidí. Takže jsme se tam potkávali s lidmi. Nejvíc jsme byli třeba, myslím, že 3 dny, kdy jsme nepotkali skutečně nikoho. Ale jinak jsme třeba každý den nebo každý druhý den někoho potkali, ale potkat neznamená, že jsme se dávali do řečí. Jsme ho viděli, ten druhý pár, který šel ve stejném směru nebo proti nám, prostě třeba 0,5 kilometru přes údolí, a to nám stačilo, že o sobě víme.

Posloucháte Český rozhlas, posloucháte pořad Na cestách a dnes cestujeme s Adamem Horálkem trošku netradičně, ostatně pokaždé je to vždycky trošku netradiční. Tentokrát jsme začali cestou se studenty Pardubické univerzity do Švédska. Už jsme slyšeli o těch

0: Nemyslím teď s ohledem na vaší profesi, ale takový ten cestovatelský.
1: Nepíši si sám deník, respektive psal jsem si několikrát, ale většinou se nevydržel celou cestu. Ale ano, asi 2 nebo 3 cesty velké, tak ty jsem zaznamenal do deníku. Jinak velmi často ho vlastně průběžně publiku třeba na Facebooku vlastně pro své příbuzné a kamarády, aby viděli, jak cestuju, takže dneska asi nahrazuje tady toto, ten můj deník. Ale ten terénní deník, co si psali studenti, ten měl být zaměřený na tu skupinu. To znamená vlastně, co zažili, ale zároveň ve vztahu k tomu, jak to ovlivňuje tu skupinu, je samotné a jejich spolužáky a vlastně i mě samotného. Takže ten deník, ten úkol, co oni měli popisovat, je vývoj dynamika v té skupině. Kromě toho deníku ještě vyplňovali takový jeden dotazník každý den, který vlastně měřil nějaký vývoj v té skupině. No ale v tom deníku skutečně ten druhý, třetí týden začali psát opravdu, co jim skutečně chybí, proč tady vlastně vůbec jsou, nebo naopak, že celý den, protože když chodíte a jak jste se ptal, co tam těch 20 hodin děláte, když prostě 15 hodin šlapete v divočině, je to sice krása, ale pak vlastně trošičku nuda, ona to nuda není, protože ono, když jdete, tak jdete, tam není žádný chodník, tam je divočina, takže nejdete vedle sebe, abyste si povídali, jdete za sebou, v podstatě celý den se spolu nebavíte a každý si přemýšlí o tom svém. A hodně může zpytovat, takže prostě přemýšlí o tom, co bude, až se vrátí, nebo o tom, co bylo, co vedlo k tomu, že vůbec se rozhodla jít na takovou výzvu. A to se začalo pak od toho druhého týdne propisovat do těch deníků, takže to byly velmi intimní zpovědi, velice zajímavé postřehy i o těch lidech, i o sobě samotných.
0: A byla ta ponorka taky?
1: Na konci druhého týdne byla. Přesně podle mých předpokladů.
0: No já když se podívám do poznámek, někde jsem našel, že ta 7 statečných se skládala ze 6 studentek a 1 studenta. Můj děda říkával, kde se sejde víc než 1,5 ženské pohromadě, tam začne být brzo zlé. Jak to vypadalo tady?
1: Já musím říct, že jsem měl mnohem větší obavy před samotnou cestou. Skupina byla perfektní. Všichni jsme to zvládali dobře, samozřejmě. Ponorka byla, byly různé jako projevy, že na každého přišla ta ponorka trošku někdy jindy, ale bylo tam právě dostatek prostoru pro to, aby se ten dotyčný s tou svojí ponorkou vypořádal po svém, takže měl dostatek svobody, nemusel se s nikým bavit ten den a podobně. Já jsem měl sám taky tu ponorku samozřejmě, jo, ono strávit 20 dní se studenty, nemožnost utíct tím a obočně samozřejmě. Tak.
0: Navíc v polární oblasti.
1: Navíc v polární oblasti, ano, navíc furt v tom stejném oblečení, že jo, furt to stejné jídlo, furt ti stejní lidi. Na druhou stranu to, že potkáte za těch 20 dní třeba, i když přeženu třeba 100 lidí za 20 dní, to je hodně málo na dnešního člověka. Odpočinete si od společnosti, odpočinete si od toho mobilu, odpočinete si i od práce, prostě nemůžete řešit nic. Není e-mail, není internet, není nic, nikdo se vám ani nedovolá, tak příroda je tam úchvatná. Každý den jsme se snažili stanovat ne tak, že jsme museli stanovat, ale abychom si našli krásné místo, kde se dalo vykoupat buď v jezeře nebo v řece, kde jsme měli nádherné výhledy na hory a ledovce, do údolí a podobně. Ta krajina je úchvatná, takže jako i přesto všechno smysl to má. I jako cestovatel, ne jako student, který chce zápočet.
0: No jako cestovatelé jste museli překonávat řadu extrémních podmínek, přechod vodopádu, vítr, rozbouřené jezero.
1: Ano, jestli budou poslouchat mý spoluúčastníci, tak se asi zasmějí, protože největší krize přišla právě předposlední den, před posledním spaním, když jsme museli vyjít takový prudký svah, u kterého se teda opravdu všichni báli, protože byl velice nestabilní a bylo to takové jako náročné, vyčerpávající, nikdo už s tím nepočítal, už všichni mysleli, že už jsme skoro zpátky v civilizaci a nakonec taková jedna z nejnáročnějších částí sice trvala, já nevím, 30 minut, ale za to teda byla opravdu náročná. To si pamatuju do dneška. Za mě naopak zase nejnáročnější, největší krize byla hnedka druhý den cesty, druhý nebo třetí, teď si nepamatuju, kdy jsme museli převeslovat na místních loďkách, které jsou tam erárně k dispozici, jezero, které je vlastně vstupní branou právě do té divočiny. A nás chytl strašný vítr a my jsme cestu, která normálně trvá převeslovat zhruba 45 minut, veslovali skoro 3 hodiny.
0: Přibližte posluchačům strašný vítr.
1: Strašný vítr byl tak, že jsme byli na 2 veslicích a vlny byly něco přes metr a my jsme veslovali 1,5 hodiny a tu skálu, kterou jsme vedle sebe viděli v té vodě, tak byla furt vedle nás.

0: Po hodině a půl ten vítr působil, že jsme opravdu teda se dostávali na druhou stranu toho jezera celý půl den. A pak jsme museli ještě navíc získat ty veslice z druhé strany. A když jsme začali, tak to vypadalo dobře. A on pak přišel právě vítr z toho údolí, který byl přímo proti nám, proti směru, kterému jsme potřebovali. A my jsme se dostali do fáze, nemohli jsme přestat veslovat. Kdybychom přestali, tak nás to odnese prostě 30 km daleko na tom jezeře a mohli bychom začít od začátku přepočítávat naše cestovní plány. Takže my jsme museli vydržet a bylo to náročné, ale zvládli to všichni, byli jsme totálně mokří, protože samozřejmě ty metrové vlny prostě na těch normálních pramicích, byli jsme úplně všichni durch, včetně někteří měli mokré i spacáky a podobně, takže to sušení potom bylo náročné. Ale zase pro mě to bylo drsné, protože v tu chvíli jsem si říkal, jestli jsem neprohloupil, že všechny ty zlé jazyky, které mě na univerzitě říkali, jak si můžete dovolit něco takového absolvovat se studenty, tak jsem si říkal, no a teďka se mě tady utopí a já pojedu zpátky jako ten učitel, kterému se 7 studentů utopilo za polárním kruhem. Tak to jsem měl opravdu malou dušičku, ale studenti naopak ty to vzali velice sportovně, naopak hnedka ještě ten týž večer u táboráku jsme teda zpívali. Sušili
1: a radovali se,
0: že to přežili, že první velkou výzvu přežili vlastně. No. Takže to byl pro mě asi nejkrutější zážitek, pro ně byl ten poslední. No.
1: Nádherné zážitky Adama Horálka, sociálního antropologa, vysokoškolského pedagoga. To bylo z cesty se studenty do Švédska, no ale my se studenty vydáme do další, ne až tak tradiční destinace, vydáme se na Tchaj-wan.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Dnes cestujeme s Adamem Horálkem a s jeho studenty povětšinou. My se k jeho cestám doufám ještě dostaneme, ale ono je to tak zajímavé, že na ně nezbyde tolik času, protože teď se vydáme, myslím, že to bylo, jestli se nepletu, s vámi do roku 2017 a vydáme se na Tchaj-wan. Já jsem v Ázii párkrát byl, je tam strava, která je založená na jedné plodině, ale tam si prý studenti stěžovali dokonce, že je málo rýže.
2: Stěžovali, no je pravda, že si stěžovali, ano, v tom jednom z rozhovorů, ale rozhodně nemůžu říct, že by žádnou rýži na Tchaj-wanu neměli. Ale je pravda, že spíš to byly těstoviny, ať už rýžové nebo pšeničné, ale hodně těstovinová strava.
1: Tam to asi nebylo tak jako do Švédska s cílem stranit se lidí a sociálních sítí.
2: Naopak byla to opravdu klasická antropologická terénní praxe, to znamená, jeli jsme na dvě partnerské univerzity, se kterými dlouhodobě spolupracuji, a měli jsme vlastně 2 týdny na jedné univerzitě, 2 týdny na druhé univerzitě, program, nějaké přednášky přímo na univerzitě plus několik terénních výletů do okolí, aby poznali jinou kulturu, aby se seznámili s úplně odlišnou kulturou. Měli i nějaké malé úvody do čínštiny, aby se trošičku aspoň naučili nějaké základní slovíčka, spíš než ani fráze, ochutnat samozřejmě kuchyni a naučit se i něco odborného, protože jsme vlastně měli odborné přednášky, aby se dozvěděli také od někoho jiného, než jenom od svých tradičních učitelů. No a potom byl jeden týden, který zase byl takový vlastně volný, kdy studenti měli možnost ten ostrov objevovat svým vlastním způsobem. Čili 4 týdny z těch 5 týdnů měli organizovaný celkově ten program a potom ten 5. týden každá ta skupina se rozpadla. Tam bylo teda víc studentů, tam jestli se nepletu, jich bylo 17. Myslím, že 17 je se mnou, čili 16 studentů plus já. A ta se rozpadla, řekněme, do 5 různých skupin, které trávily ten poslední týden různě.
1: Když byste to srovnal a měl si vybrat, teď to přeženu, žít v krajině švédské samoty, polární oblast, anebo na Tchaj-wanu, kam by se vydal Adam Horálek?
2: Já bych to ideálně bral po semestrech, na střídačku. Samozřejmě všeho moc škodí, jo? Ale úžasný život a ruch velkoměst asijských, neustálá dostupnost vynikajícího jídla, pouličního jídla, levného, skvělého, chutného, plus skvělí lidé, kteří jsou strašně pohostinní, usměvaví, přátelští, a nádherná příroda, protože Tchaj-wan, co já miluji nejvíc na Tchaj-wanu, tak jsou hory, nádherné hory, a je to takový můj koníček sbírat jejich 3000.
1: Kolik jste nazbíral?
2: Mám jich teďka 58 ze 100.
1: Tak to vám ještě zbývá, ale už ne tolik. Jak vypadá taková nefritová hora?
2: Nefritová hora je nádherná, ale je moc turistická. Jak samozřejmě to nejvyšší hora země, takže je to nejvíc žádaná hora ze všech. Je i díky tomu uspůsobená ta cesta. Stále je velice náročná, ale technicky náročná svojí výškou a délkou, ale ne technikou. Takže ta hora láká obrovské množství turistů. Byl jsem na ní 4x, protože vždycky někdo přijede a chce se mnou se jít podívat na Nefritovou horu, takže já jsem tam byl jednou sám a 3x s někým jiným, ale pokaždý se tam rád vracím. Je to samozřejmě nádherná hora. A když člověk přežije ty davy, když nejsou to davy jako u nás na Sněžku, na Tchaj-wanu ty hory jsou opravdu velice zrádné. Za prvé jsou přes 3000 metrů vysoké. Ta Nefritová hora má bez 48 metrů 4000, ale hrozí tam zemětřesení, tajfuny, je to vlastně velice nebezpečné na oblast, protože může kdykoliv dojít se suvům, jsou to mladé hory, takže ty srázy jsou opravdu strmé. Geologicky to vlastně není žádná žula pevná, ale jsou to takzvané hliněné hory, jak tomu říkají Číňané, takže vlastně může se kdykoliv nějaká část té hory sesunout. Z toho důvodu vlastně ten počet turistů je regulován permity povoleními. Každý, kdo chce do těch hor, tak musí vlastně žádat dopředu a je přesně stanovený maximální počet lidí na stezkách.
1: Ale vás už tam musí znát na těch úřadech. Kde povolují, když už jste tam byl 4x, tak si řeknu, a zase pan Horálek.
2: Myslím si, že už možná mají na mě složku, protože těch hor už teda mám 48 a mnohé z nich mám několikanásobně slezené. Na druhou stranu, ono se to žádá online, takže není to osobní hodnocení, je to systémový výběr.
1: To byla nadsázka. Jste dobrodruh, když jste popisoval ta nebezpečí, která číhají v těch horách na Tchaj-wanu?
2: Jsem dobrodruh, ale řekl bych umírněný. Nejsem bezhlavý dobrodruh. Ale ano, zažil jsem i tady v tomto ohledu zajímavé zkušenosti.
1: Můžu potvrdit, Adam Horálek je dobrodruh s hlavou, sedí přímo naproti mě při natáčení pořadu Na cestách a já vyndávám další rekvizitu, kterou asi umíte zacházet.
2: Samozřejmě s hulkama já jim velice rád.
1: I v Čechách, když jste?
2: Samozřejmě. Někdy mám rád i český jídlo s hůlkama, ale přijde na to, k jaké samozřejmě. Ale když je to Asie, tak odmítám jíst vidličkou a nožem.
1: Je na vás vidět, že tu asijskou kuchyni máte rád. Naši posluchači pořadu Na cestách mají zase rádi takové ty odbočky gastronomické. Tak pojďme si říci, co nejbizarnějšího jste okusil v Asii.
2: Je toho opravdu hodně. Na Tajvanu samotném jsem těch bizarností už tolik neochutnal, protože jsem už stihl předtím ochutnat všechno. Jsou věci, které se vám stačí jednou v životě. Samozřejmě měl jsem všechno od sušených mravenců přes vášky, motýly, larvy a tak dále v Číně. Ale asi jeden z takových zážitků, který mě vždycky vytáhne v tomto ohledu na mysl, tak to je pohostinnost Kyrgyzů, když jsem byl v Kyrgyzstánu. A jako host jsem teda dostal to nejlepší z berana, když se zabil, takže oko.
1: Jak jste to mohl tušit? Já jsem to oko tehdy dostal v jedné z těch asijských republik také jako čestnou porci, ale já jsem si znepřátelil tehdy náčelníka té komunity, protože já jsem věděl, že to nejsem schopen pozřít. Já jsem ho sice s mnoha omluvami odmítl, ale to bylo špatně. Vy jste to zvládl?
2: Zvládl. Původně jsem se přesvědčil, že to zvládnu jenom polknout, ale to bohužel nešlo, protože bylo fakt velké. Takže musel se do toho kyselého jablka kousnout. Chuťově to nemůžu říct, že by to bylo hnusné. Samozřejmě je to jenom v hlavě, je to prostě pocitově. Já jsem se upřímně řídil svojí vlastní radou, když jako průvodce občas průvodcuji, tak vždycky říkám lidem, když ochutnáváme třeba vášky a podobně, říkám, jestli je od zadečku, ať to na vás nekouká. Takže já jsem to oko taky otočil a vlastně jsem si sugeroval, že je to vajíčko bílé a prostě jsem to nějak jako do sebe nasoukal, ale nebylo to nejlepší.
1: Jeste oko tak, aby na vás oko nekoukalo. No i to je zkušenost Adama Horálka. Já vás nechám teď, vážení posluchači pořadu Na cestách, tohleto sousto trošinku strávit a vrátíme se asi k poslední takové rundě otázek při dnešním cestování se sociálním antropologem a vysokoškolským pedagogem Adamem Horálkem.

0: Tak máme za sebou strávené oko, čestnou to porci v Kyrgyzstánu, už jsme se přesunuli z toho Tajvanu, takže zůstaňme ještě trošku víc na cestách, když přirovnám tyhle ty destinace třeba ke Spojeným státům nebo Spojenému království. Není to potom pro vás třeba ta Amerika nebo ta Británie, Anglie trošku nuda?
1: Anglie má úplně jiné kouzlo zase. Spojené státy mohou být někdy v mnoha ohledech divočejší než ta Asie. Jedna věc je střílení na ulicích občas, což jsem taky zažil, což se mi nikdy jinde nestalo, že bych bydlel v ulici, kde se pak střílelo. Naštěstí to bylo jenom jednou večer a mě se to vůbec nějak nedotklo. Ale Spojené státy umí být velice, nebo Kanada, velice jako pro dobrodruha záživné, pokud člověk jede hlavně do těch národních parků, respektive do divočiny. Nemusí to být nezbytně národní parky, ale v divočině s medvědy se dá zažít hodně srandy.
0: No a divočina mohou být i velká města pro nás, protože přece jenom ten rozměr, my jsme zvyklí maximálně na milion, ale když se ty miliony násobí, tak pak už to je divočina i ve městě.
1: Ano, ale zase to musím říct, že jsem vytrénovaný z Asie ještě na větší.
0: Ano, ano, to je úplně jiný rozměr. Ne čtyřproudové, ale osmiproudové dálnice a podobně. A třeba ta doprava, řídil jste někdy něco v Asii? Jste ten, který si půjčuje skútr anebo jezdí místní dopravou?
1: Ano, já miluji skútr v Asii, hlavně té jihovýchodní Asii, tak si půjčuji velice rád skútr. Je to podle mě nejkrásnější způsob, jak objevovat krásy jihovýchodní a východní Asie. Na Tchajvanu samotném už máme jednoho známého, od kterého si půjčuji jeho starý skútr vlastně pokaždé, když tam přijedu, tak v podstatě na celou dobu. Dává to určitou svobodu, zároveň s tím zaparkujete všude. A je to ideální dopravní prostředek, pokud chcete vyjet z města, protože samozřejmě zase ta hromadná doprava ve městech funguje, ale mimo města už na to, co jsme zvyklí my třeba v Česku, tak to rozhodně takto nefunguje všude ve světě. V tomto ohledu třeba jedna z těch věcí, kterou asi cestovatel pozná skoro každý, že všude je krásně, ale doma je, že je nejlíp a třeba to člověk zrovna pozná, co se týče té hromadné dopravy, protože můžeme nadávat na ty české dopravní prostředky různé typu, ale oproti třeba té Asii nebo Americe, tak fungují naprosto perfektně. Což ale vede k tomu, že teda autem nebo na skútru jsem procestoval velkou část zemí.
0: Bezpečně?
1: Bezpečně, ano.
0: Já jsem poprvé zkusil v Asii, kde jsem byl několikrát v Tajsku, skútr a měli jsme tu smůlu, že nás se ženou v malé rychlosti, protože už jsem jí viděl, na ulici se střelila kráva s tím skútrem. Dopadlo to dobře, modřiny, pohmožděniny jenom nějaké, ale zkušenost to moc příjemná nebyla.
1: Samozřejmě, tak neříkám, že jsem nedošel k žádné újmě, takové incidenty, taky jsem už byl párkrát potlučený, respektive vlastně myslím si, že dojezdí na skútru musí počítat, že se mu to jednou musí stát a pak už si na ty věci dává bacha. Mně se to stalo zrovna také v Thajsku, tady to honsto, také jsem se vysekal na skútru, naštěstí v nízké rychlosti, protože místní opravovali silnici, ale neměli potřebu tam dávat žádné ukazatele, byla noc, pršelo, to světlo na tom skútru není zas tak silné, takže jsem vletěl do jedné škarpy, ale naštěstí v nízké rychlosti, takže jako sice jsem to odnesl, ale nějak závažně. Ale to se stává psů, který na mě v Číně vyběhli, když jsem byl na kole. To je nepočítaně.
0: Když jste v Africe a vyšlápnete si, splníte si sen a díváte se na svět z Kilimandžára, na co v tu chvíli myslíte?
1: Kilimandžáro bylo úžasný zážitek, ale úplně jiná cestovní zkušenost než všechny ostatní. Za prvé člověk musel přijmout fakt, že vlastně se podílí na nějakém neokoloniálním vykořisťování, které ale bylo v podstatě požadavkem ze strany místních, protože my jsme tam měli s přáteli ve čtyřech a měli jsme k sobě 17 členů našeho týmu, včetně prostě ranního komorníka, který nám přinesl kakao nebo kafe, dostanu ještě než jsme vstali na snídaní, pak samozřejmě kuchaři, nosiči a tak dále, včetně našeho vrchního toaletního mistra, který zajišťoval toaletu, či její čistotu, její postavení na každém místě, kde jsme odpočívali. Takže bylo to úplně jiný zážitek, než který jsem do té doby měl. Samotná hora je nádherná. Ona to není ani hora, my jsme šli vlastně 8 dní trek. V začátku jsem se bál, že to bude nudný, dlouhý výšlap na jednu horu, ale ono to bylo proměnlivé. Každá ta část, každý ten den byl vlastně něčím úplně jiným zajímavý. A samotný výšlap na ten vrchol byl skvělý. Samozřejmě jsme byli nad mraky, byli jsme tam za krásného počasí. To, že se vychází v 11 v noci, aby se tam teda došlo na ten východ slunce, to samozřejmě je ta méně příjemná část, ale zase člověk prostě ví, proč to dělá. Byl to krásný zážitek. Bylo to rozhodně splnění jednoho velkého snu.
0: Zeptám se ještě, naše posluchače to možná také zajímá, protože si vozívají kamínky, ale co, vozíte si něco z cest, kromě zážitků?
1: Vozil jsem si i nějaké kamínky nebo nějaké úlomky něčeho, ale už poslední dobou ne, protože v krbu už mám plno, ale pokud můžu, tak teďka vozím vlastně netrvanlivé suvenýry, to znamená většinou nějaké místní pochutiny, nějaké jídlo, pití, ideálně víno a sýry.
0: Tak si můžeme připít každý tím, co máte doma, vážení posluchači Pořadu na cestách, a připijeme si na dálku s Adamem Horálkem, kterému moc děkuji za nesmírně zajímavé zážitky, bylo to příjemné cestování.
1: Děkuji také za pozvání.
0: No a spolu se setkáme opět za týden v pondělí po 18. hodině, kdy budeme zase v Pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu.

Rádio Na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hasiči v Královéhradeckém kraji dnes odpoledne zasahovali u dvou požárů. Česko zažilo další teplotní rekord. Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili téměř 40 stupňů. Africké dny v safari parku ve Dvoře Králové přivedly do zoologické zahrady 10 000 návštěvníků. Zítra bude jasno s teplotami do 39 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Hasiči v Královéhradeckém kraji dnes odpoledne zasahovali u dvou větších požárů v přírodě. U Bačetína na Rychnovsku hořelo pole na ploše 200x200 metrů. V nepřístupném terénu u Trutnovské městské části Libeč hořel les o rozloze 7x100 metrů. V obou případech hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze 4, jak vyplynulo z informací hasičů na sociální síti X. Oba požáry hasiči dostali pod kontrolu a nikomu se nic nestalo. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dnes překonala rekord pro Moravu a Slezsko. Stanice Českého hydrometeorologického ústavu tam naměřila 39,9 stupně Celsia. Teplotní rekord pro dnešní den padl zhruba na třetině stanic, které fungují alespoň 30 let. Velmi teplé počasí má na jihu Moravy pokračovat nejméně do čtvrtka. V úterý můžou teploty znovu vystoupat až ke 40 stupňům. Na letošní festival africké kultury v zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem přišlo 49 tisíc lidí. To je o 12 tisíc návštěvníků více než loni. Vyšší návštěvnost afrických dnů vysvětluje mluvčí safari parku Michal Šťastný.
2: Letošní africké dny v safari parku jsme prodloužili o celý jeden víkend a lidé se tak mohli dočkat rekordního množství koncertů, workshopů a dalších programových bodů. A největšího zájmu se dočkali tradiční hosté safari parku, kteří se vrátili už po druhé, a to Melomaniacs, a obrovský zájem byl také o taneční vystoupení skupiny Sahar z Hradce Králové.
0: Knihovna Václava Havla změní své jméno. V jejím čele zároveň končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček. O rozhodnutí správní rady informoval krizový manažer instituce Marek Měrka s tím, že knihovna bude dál fungovat a její program běží podle plánu. Nebude se ale například podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Projekt v červnu opustila jeho spoluzakladatelka Dagmar Havlová. Později zároveň odvolala souhlas k užívání jména jejího manžela a prvního českého prezidenta. Odůvodnila to ztrátou důvěry k současnému vedení a směřování knihovny. Sport. Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc se zítra na pražské Letné proti Spartě v kvalifikaci Ligy mistrů nepředstaví. 25-letý ofenzivní záložník totiž není v nominaci francouzského Lyonu na úvodní duel třetího předkola, který začne zítra ve 20 hodin. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 21 až 18, na horách kolem 16 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer bude přechodně oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39, na horách kolem 30 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí pro zítřek trojku. Velmi vysokou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Hlavní tahy Královéhradeckého kraje jsou v tuto chvíli průjezdné. Nehody aktuálně hlášené nemáme. Přejeme šťastnou a klidnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem paní magistro viděl v novinách titulek Kdo žvaní o solidaritě. Pomineme teď, co pod tím titulkem v článku bylo, ale zastavme se u onoho slova žvanit. Sloveso, to je jasné, sloveso, které je vlastně expresivní, má expresivní význam, protože to degraduje tu mluvu, mluvení, hovor, komunikaci.
2: Já vidím, že se vám to ani nechce vyslovovat, to slovo.
1: Já jsem ho neřekl.
2: Řekl, ale nerad, myslím trochu. A tam ta expresivita zjevně nemá degradovat to sdělení samotné, ale má být hodnotící. To znamená, že zjevně, když se objeví takovéto sloveso příznakové v médiích, tak jde o to, že autor chce jasně naznačit svoje mínění
1: o tom obsahu,
2: o tom, co se říkalo, co bylo to nažvaněno.
1: Ale určitě i o tom, který žvanil, ne? Že to byl žvanil.
2: Samozřejmě, samozřejmě. Když to říkáte, dívala jsem se do etymologického slovníku. Etymologie slova žvanit je poměrně zajímavá. Je to expresivní výraz k původnímu slovesu žvíkat, kde staročeská podoba zněla žvásti a od toho byl odvozen výraz žvanec, no a k tomu žvanit, žvatlat už pak máme jenom kousek. Takže přežvikovat, co si, aniž by to mělo valný obsah, řekněme.
1: Dáme dohromady pár synonym pro žvanění.
2: Kecat.
1: Mně napadá blábolit, možná.
2: Plácat.
1: No, blekotat, tlachat.
2: Synonyma většinou se nepřekrývají úplně významově, takže bychom mohli uvést i, já nevím, klábosit, anebo potom vlastně bez tohoto záporného příznaku.
1: To už se dostáváme mezi slova, která jsou neutrální, významově mluvit, povídat, hovořit, rozmlouvat, rokovat, řečnit možná. I když to řečnit, tam už trošku je zabarvené.
2: Ten
1: vidíte,
2: příznak honosnější.
1: Ten zase řečnil, jakože to bylo nudné a dlouhé asi. No, tak, dobře.
2: Dokonce se občas právě s tím vysokým příznakem stylovým používá i zastaralý výraz řečňovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 Kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Očkování v lékárnách by v České republice mohlo být možné od poloviny příštího roku. Pád vojenského vrtulníku v Náměšti vyšetřuje vojenská policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra opět bude převážně slunečno a velmi teplo. Maxima hlavně na jihu Moravy až kolem 39 stupňů a v Čechách první přehánky i bouřky. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Od poloviny příštího roku by se lidé v České republice proti chřipce a nemoci COVID-19 mohli nechat naočkovat také v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel připomínkovým řízením.
3: Lékárny se sami budou moct rozhodnout, jestli se do očkování zapojí, říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
4: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
3: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
5: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
3: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
6: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
3: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Vojenská policie vyšetřuje okolnosti pádu vojenského vrtulníku v Náměšti nad Oslavou jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí Nikola Rimkevič-Hajková. Podle armády jde ale o běžný postup. Mluvčí generálního štábu Vladimír Holas zdůraznil, že dál pokračuje prověřování všech možných příčin.
7: V žádném případě to neznamená, že v této fázi vyšetřování stanovena příčina letecké nehody a ani že je podezřelá konkrétní osoba. Samozřejmě současně nadále pokračuje prověřování všech ostatních možných příčin, včetně technického selhání.
2: V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce asi půl tuny ryb. Šlo o štiky, parmy nebo kapry, uvedl to zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi kilometr a půl dlouhý úsek řeky je teď téměř bez ryb. Podle předsedy spolku Marcela Kresty za to může prudký nárůst teploty vody.
8: Se vyplavil odlehčovací kanál u Mácu, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co pozbíral Zlín, ty betonové plochy, tak vlastně vletěly do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice, tam pak teče voda, která je třeba o 10 do 15 stupňů teplejší, než ta voda v té Dřevnici je, a navíc to vezme kyslík těm rybám.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice minimum oblačnosti, bude jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ojediněle kolem 14. Zítra bude horko a hlavně v Čechách je možnost bouřek. Čekáme jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, zejména v severozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty zítra mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne mírný od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude vítr přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy. Za sjezdem na Teplice na kilometru 61 stojí osobní vozidlo. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Pěkný večer a příjemný poslech.
9: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je divadelní, filmová a televizní herečka Ilona Svobodová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vítám vás ve studiu.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Ilona Svobodová debutovala ve filmu Františka Vláčela Hadí jed. Absolvovala Pražskou konzervatoř, široká veřejnost jí miluje jako Jitku Farskou v seriálu Ulice, kde působí již od roku 2005. Ilonu Svobodovou ale nevidíte pouze v divadle a ve filmu, ale také ji určitě poznáte po hlase. Svůj hlas totiž propůjčuje v dabingu hvězdám, jako je Michelle Pfeiffer, Demi Moore nebo Sharon Stone. Její hvězda září téměř 5 dekád. Abychom ale měli komplexní obrázek o tom, kdo tady se mnou dneska sedí ve studiu, musíme se vrátit na začátek, do dětství. Váš tatínek byl inženýr a vaše maminka lékařka. Odkud přišel ten impuls vydat se na hereckou cestu?
2: To bylo docela jednoduchý, protože já jsem z takový špatný rodiny.
1: Špatný?
2: A vlastně, no špatný, protože vlastně jsem žila v dětství za komoušů, že jo? Takže dědeček byl kapitalista a tatínek sice byl inženýr, ale byl voják. A odsoudil vstup vojsk v 68. Takže my jsme byli taková rodina, která byla špatná pro ty komunisty a já jsem nesměla studovat. Takže já jsem dělala zkoušky na různý gymnázia třikrát a se samýma jedničkama mě nikdy nikam nevzali, protože jsem měla špatný původ.
1: Špatný profil
2: a teprve, když byla charta, to jste nebyl na světě
1: ještě. Ne.
2: Což byl rok 1977, tak jsem konečně jako si zvolila, co chci a dělala jsem zkoušky na Pražskou konzervatoř a tam jsem postupovala do třetího kola a pak nějaká soudružka řekla, že pokud soudruh Vala a soudruh Lukavský uznají, že mám talent, takže komunistická strana nemá nic proti tomu, abych studovala, takže jsem jim za to vděčná.
1: Vy o vašem dětství často mluvíte jako o šťastném. To dětství vám, jak si dopřáli vaši dědečkové, o kterých často mluvíte? Byli to vaši prarodiče?
2: No, byli. Já teďka se pohrabávám jako vlastně v tom životě, protože mě nakladatelství Olympia nabídlo, jestli nechci to sepsat do nějaký knížky. Takže
1: to bylo zajímavé.
2: No, já to nechci dělat kvůli sobě. Ježíš, já se nechci takhle prezentovat, ale chci to dělat kvůli lidem, se kterýma jsem točila a už se na ně zapomíná, protože jsem zažila všechny ty Vláčily, Vávry, Krejčíky, Jireše, Bočana, Adamíru, Vinkláře, Horníčka, Sováka a td. Tak chci, a mám plno historek s nima, tak spíš chci jako to všechno namluvit a sepsat, aby se o nich věděli i ty dobrý věci, špatné věci a aby se na ně nezapomnělo, protože jsem třeba byla v divadle s Jiřinou Štěpničkovou,
1: ano,
2: pro kterou chtěli na Vinohradech trest smrti a já jsem s ní vlastně byla v realistickém divadle až do její smrti. A takže se v tom hrabu a tím pádem jsem narazila taky na to dětství a mě vychovali babička s dědečkem, protože rodiče si dělali kariéru a já jsem s nima vlastně byla asi od 3 měsíců a mám na ně hrozně krásné vzpomínky. Zažila jsem 2 dědečky, 2 pradědečky. Komunisti zapomněli na náš velký byt v Kladně, já jsem z Kladna. A tím pádem se tam dědečkové sjížděli na zimu a pili, kouřili, hráli karty.
1: A mariáš?
2: A mariáš.
1: To vás prý naučili, jste říkala.
2: Naučili mě mariáš a já si pamatuju, že v době, kdy jsem točila s Hinkem Bočanem slavné historky z Bojnické, tak se čekalo nějak na sluníčko nebo co. A já jsem vyhrála nad barandovskýma řidičema v mariáši na dupačky a botičky pro Adélku, se kterou jsem byla zrovna těhotná. A to je teda něco nad barandovskýma řidičema rád. Takže to dětství jsem měla moc milý, protože a hezký, protože jsem byla s babičkama a s dědečkama.
1: A nebylo vám to líto, že vlastně ti rodiče nebyli přítomní?
2: No, jak
1: že
2: se říká,
1: mám pocit,
2: jasně,
1: že...
2: no, tak líto mě to bylo vlastně až do konce života mý mámy, protože vlastně jsme si vůbec nevybudovali nějaký hezký, příjemný jako vztah, no. A A hrozně mi bylo líto, že mě jako třeba neobjímala a že jsem vlastně si všechno musela vybudovat sama. Babička s dědou umřeli a proto jsem asi tak silná, no.
1: Možná ano, možná to je tím. Ale rodiče se pro vás představovali trošku jinou dráhu. Byla ta cesta k tomu herectví, řekla byste, trnitá nebo jako komplikovaná, nebo prostě ta touha byla tak obrovská, že jste necítila tu tíhu,
2: no,
1: nebo?
2: Já jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. Vzali mě na konzervatoř, já jsem začala studovat a vlastně od prváku jsem hned začala točit, protože na konzervatoři se mohlo. Na rozdíl od DAMU. A vlastně ty mý profesoři byli rovnou mými kolegy, takže jsem do toho spadla rovnou a neměla jsem ani možnost se nějak rozlížet, jestli to je dobře nebo špatně. A ono to všechno fungovalo jedno za druhým. Hned jsem dostala nabídku asi do 5 divadel pražských, takže vlastně ono to všechno šlo nějak...
1: Ráz na ráz.
2: Ráz na ráz a říkám si, že to nejhezčí už jsem zažila.
1: Spousta herců se rozhodne na té škole, že je to třeba nebaví, nebo že mají pocit potom ve druháku, ve třetíku, že chtějí dělat něco jiného. Vy jste to neměla, tady ty pochyby? Vy jste prostě si řekla celou dobu, miluju to, chci to dělat, je to moje cesta, jinudy se nechci vydávat prostě.
2: No já tyhle pochyby jsem měla až někdy kolem 50, kdy už jsem toho měla vlastně dost a odešla jsem z toho seriálu, odešla jsem z divadel, dala jsem výpověď ve stálém angažmá, zbalila jsem si batoh a odjela jsem do Francie se učit francouzsky a odmítla jsem i vlastně hrát v shakespearovských slavnostech, protože jsem nějak všeho měla dost a říkala jsem si, že už jsem si toho dost zahrála a natočila, že chci dělat něco jiného. Bylo to velmi těžký, protože když jedete do zahraničí, jako mý děti někdy v 16, 17 jsem je posílala do Anglie, tak je to něco jiného, než když tam jedete v 50.
1: Ano.
2: Bylo to hodně těžký. Já jsem teďka prodávala dům a našla jsem, jak jsem to vyklízela, tak jsem našla deníček, protože jsem si poprvé v životě psala deníček a mám na něm skvrny od slz. Protože jsem plakala. Já jsem tam odjela tak drze se učit francouzsky do Normandie, byla jsem v Rouenu a uměla jsem jeden přítomnej, asi těžko jeden minulej a čas a bydla jsem v rodině ještě, protože děti mi řekly, musíš bydlet v rodině, tam se nejvíc naučíš, no. Jenomže to je opravdu něco jiného v 18 a v 50, takže já jsem měla příšernou matku. Ze školy jsem pak po týdnu odešla, protože jsem si říkala, že tam nechci být se 6 puberťákama, který to měli za trest. Já jsem byla ve třídě se Španělem a Rusem, Ekvádorcem a tak jo, fakt to bylo drsný. Ale nebyla jsem, nechtěla jsem se vrátit zpátky, jakože jsem srab, tak jsem tam zůstala v té Francii asi 3 měsíce a nejvíc jsem se naučila na ulici. A pak jsem se vrátila a už jsem měla nabídku z 2 nějakých firm, kde bych využila francouzštinu, ale zavolal mi pan překladatel Jirka Josek, jestli si nechci zahrát Kleopatru, že bude dělat v Řeznický Antonia a Kleopatru a tím pádem jsem byla zpátky.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte pořad Osobnosti Česka s mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. Diváci už vás znají více jak 15-20 let.
2: Jako 20, no,
1: 20, 20 let, jako Jitku Farskou z ulice. Co vám ta zkušenost v ulici vzala a proč si myslíte, že je důležité, nebo proč si myslíte, že je důležité pro herce, aby v takto dlouho běžícím seriálu byl? Co je to pro ně jako za zkušenost?
2: To je hrozně legrační, že když ten seriál začínal, tak se mě plno kolegů posmívalo, že jsem šla do nekonečného seriálu.
1: Ano.
2: A minulo pár let a všichni ty, co se posmívali, tam chtějí točit, nebo tam už točej. No, co mi to vzalo? Vzalo mi to soukromí naprosto. Dalo mi to plno zajímavých témat. Já tam mám vlastně docela fajn takovou smlouvu, že když mám hodně práce v divadlech, tak poprosím, abych tam nebyla nebo točila málo a tím pádem mám i trošku volnější ruce v životě. A měla jsem možnost se setkat s tématama, které jsou třeba zásadní pro naše lidi. On je to obtisk Coronation Street, teda jako z britského seriálu, který už běží 60 let, ale ty témata jsou samozřejmě český a mě teda nejvíc tam zaujalo a dotklo se mě nejvíc, když jsem točila 2 roky, možná i Deal Stalking, protože to tenkrát nebylo nijak postihnutelný, dneska už přece jenom je na to i upravený zákon a mě psalo neuvěřitelné množství žen z celé republiky, jakože to zažívají, nemají to komu sdělit a tak to sdělovali mě. No, já už jsem pak byla na hranici psychiatrie, protože když vám každý den na chatu a dopisy furt chodí a stěžují si ty paní, tak já jsem pak začala chvilku pracovat i pro Bílý kruh bezpečí a ty témata se otvíraly a já jsem jim v podstatě už byla jenom takovou infolinkou, kam se mají obrátit, protože to bylo obrovské množství žen, které mají problémy a styděli se nebo báli se to někomu říct, takže myslím si, že ta ulice třeba řeší dobrý témata. No, některé díly je lepší, některé je horší, samozřejmě některé je silnější. Kdo na to nadává, tak ať to vypne nebo přepne, mají doma knoflíky, ale ta ulice vlastně upozornila na různý témata, které jsou třeba důležitý a o kterých se nemluví. Pěstounská péče, kdysi se hodně polemizovala o státních maturitách a alkoholismus a teď se zrovna řeší, jak to třeba o tom víte vy víc, že se na různých párty hází něco do pití a potom ty slečny třeba...
1: O tom nic nevíte.
2: O tom nic nevíte. Usnou nebo jsou je možný je někde poničit. Takže to jsou témata, které třeba se tolik neobjevují a nemluví se o nich a my je točíme. Takže v tom si myslím, že je ta ulice docela dobrá. Kdo se na to nechce dívat, ať to vypne.
1: Vedle herectví jste jednou z nejvýraznějších českých dabérek. K jaké z vašich nadabovaných postav máte nejbližší vztah? Je to Demi Moore, Sharon Stone nebo právě Michelle Pfeiffer?
2: Michelle Pfeiffer.
1: Michelle Pfeiffer.
2: Já ji miluju a taky tolik nešije. No, jakože se nenechává tolik upravovat jako Demi Moore.
1: Jo, takhle. Ano, takže ještě má nějakou mimiku.
2: Ještě
1: jí zbyla nějaká mimika.
2: Ano, ještě má mimiku. Já jsem teďka vlastně dělala takový 2 minisérie, které teďka holky,
1: ano,
2: říkám holky.
1: Holky,
2: moje holky točej, je jedna byla s Demi Moore, Landman, kdy ona už absolutně jako nehejbe vůbec obličejem a druhá byla miniserie, myslím, že to jmenuje Madison s Michelle Pfeiffer, takže tu jsem hrozně ráda dabovala, protože hrála stárnoucí matku 2 dospělých dcer a normálně na to vypadala, takže a já miluju tu Michelle Pfeiffer a hrozně ráda dabuju. A do studia jsem se vlastně dostala kdysi dávno po boku pana Adamíry a Vinkláře a skvostných dalších dabérů a řekl mi jednu hrozně důležitou věc. Člověk tu musí tu profesi zvládnout, musí být včas, musí cítit toho herce, který ho mluví, ale nesmí se snažit být lepší než ten na tom plátně. Nesmí ten hlas být silnější a snažit se hrát víc, než ten, koho dabujete. Takže to je taky určitá pokora a myslím, že se to dost vyplácí, protože můj manžel kdysi Petr Zkoumal, který teda zemřel před 12 lety, tak měl absolutní sluch a hrozně byl citlivý na dubbing. A když mě za něco pochválil, tak jsem věřila, že to je dobrý, ale vypínal některé filmy, protože vlastně mu neseděl ten hlas k té postavě a hrozně mu vadil v uších. Takže to prolnutí toho člověka na plátně a ve studiu je hrozně důležitý. Nesmí se snažit být lepší.
1: Vy jste začínala v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Já jsem teď ve Švandově divadle, což je to... Ano, v dlouhodobém angažmá, ano. A chtěl jsem se zeptat, jestli ještě chodíte do divadla někdy jako divák. Máte to ráda, nemáte toho dost?
2: Jo, chodím ráda. Chodím ráda, ale chodím jako ráda na doporučené věci, protože nemám tolik času. Já jsem ve 4 nebo 5 divadlech, takže divadla mám sice dost, ale ráda si sednu do hlediště. A právě do Švandiáku chodím strašně, strašně ráda. Tak tam jsem byla mnoho let v angažmá, takže mám k tomu takový nostalgický vztah.
1: Ve svém životě jste zažila mnoho krásných, ale velmi těžkých období, jak jste tady říkala. O ztrátě obou partnerů jste dlouho veřejně nemluvila. Co rozhodlo, že jste se nakonec otevřela veřejnosti? Co vám pomohlo?
2: Já jsem o tom hrozně dlouho přemýšlela, protože jsem kdysi natočila 13. komnatu. Ta měla docela velkou sledovanost, protože jsem tam propagovala taky určitou metodu, jak zlepšit mozek podle metody Feuersteina, což jsem dělala se svým synem. Pak minulo mnoho let, já jsem zažila mnoho pádů a říkala jsem si, když mě znovu oslovili z České televize, jestli nechci natočit pokračování, tak jsem dlouho o tom přemýšlela a řekla jsem si, že to nechci udělat jako pro sebe, ale chci pomoct, třeba by to pomohlo pár ženám, že i když se spadne docela hluboko, tak stojí za to znovu vstát a prostě, ježíš, to je hrozná fráze, že jo?
1: Ne,
2: ale prostě
1: to
2: se znovu nadechnout. Já jsem chodící optimismus, ale párkrát mě to dohnalo, že jsem jako spadla na dno a znovu jsem se zase zvedla, tak jsem si řekla, že třeba to někomu pomůže. A mělo to tak obrovskou odezvu, že mě třeba psali i volali jako mladší holky nebo paní, že jsem jim dodala nějaký elán, že stojí za to zase prostě vzít ten optimismus a vrhnout se do života. Já jsem nakonec všechno změnila teďka po 60, takže kolik mi je 66, takže jsem všechno změnila a dá se začít jako kdykoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: S mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. My ještě u Petra Skoumala zůstaneme chviličku. Petr Skoumal, kdyby někdo nevěděl, byl významný český hudební skladatel, který napsal hudbu k desítkám filmů. Řadí se mezi ně například Jára Cimrman, Ležící, Spící nebo legendární večerníčky Pat a Mat, Bob a Bobek, Maxi Pes Fík, na kterých vyrostla celá generace. Jak na Petra Skoumala vzpomínáte vy?
2: Tak to bylo nejkrásnějších 25 let mého života.
1: A vzpomínáte na něj jako na hudebního génia? Byl to takový ten génius opravdu, který v té práci, jako do té práce byl naprosto ponořený. A protože občas ty géniové, jak já pozoruju, tak jsou třeba občas jako odstřihnutý od těch svých emocí, ale u hudebníků je to možná trošku jinak. Tak Mozart byl taky přece jenom trošku blázen. Malinko.
2: Jo, tak dobře, tak když to takhle srovnávat, tak Petr byl jako
1: genius
2: geniální.
1: Byl.
2: Ano.
1: Jak na ty melodie přicházel?
2: To nevím, chodil vždycky na dlouhé procházky s naším kokršpanělem Emilem.
1: A pak přines
2: jako nějakou skladbu. Já si pamatuju, on ještě kdysi kouřil a různý nápady si psal třeba na krabičku cigaret nebo na sirky. A já, protože jsem takovej, nebo jsem byla uklízecí typ, tak jsem často prostě uklidila něco a pamatuju si, jak jedna z nejhezčích písniček Březen, kterou složil, jsem musela líst do popelnice, abych tam našla krabičku od cigaret, na kterou si poznamenal ten motiv. A byl geniální, ale musel mít vedle sebe někoho,

0: jako jsem byla já, kdo se staral o kalendář, uklízel, staral se o zahradu, vařil, dělal vedle toho ještě svoji práci a on byl potom šťastný, že to všechno já zvládnu. A tak jasně, že mi pomáhal, ale nebyl moc praktický, takže já jsem dostávala k narozeninám různý pily, vrtačky, křovinořezy. A on i dobře vařil a skládal muziku.
1: Takže on byl ten bohem, abyste byla ta kotva.
0: A kotva, ano.
1: Ano. A já se ještě zeptám, co vám v tom náročném období s Petrem potom po jeho smrti pomohlo, kromě toho, že jste o tom vlastně začala mluvit, nejvíc? Byl to vaši děti? Byla to rodina? Byly to vaši nejbližší?
0: No, já jsem vlastně trošku od malička navykla na to, že si musím pomoct sama, takže jsem si pomohla sama. Samozřejmě, že mi pomohlo nejvíc divadlo a přátelé, ale ono to bylo tolik různých úskalí, co jsem měla za těch posledních 10 let, že jsem ani neměla moc čas se v tom babrat, protože šla jedna rána za druhou, takže ale co mi nejvíc pomohlo je jeviště, no.
1: A vy jste ještě mluvila o tom cestování, to mě ještě zajímá, poněvadž já mám pocit, že to, že můžeme cestovat, my jako mladá generace a vlastně dost často to nevyužíváme, co vám to cestování jako nejvíc dalo, čím vám to třeba pomohlo, protože mám pocit, že když člověk vycestuje na delší dobu z České republiky, tak si potom zpětně uvědomí, když se vrátí, jak krásně se nám tady vlastně žije.
0: Ano, ano. A ty lidi, kteří pořád na něco nadávají, tak by měli vyjet někam za hranici, ale nemyslím s cestovkou, měli by tam jet sami.
1: No, vlastně
0: já většinou teda cestuju na vlastní pěst.
1: Pěst,
0: jasně, musíte se tam nějak dostat, takže musím tam odletět, že jo, ale hrozně mám ráda tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte, ale mě ta Francie právě naučila se nebát mluvit jakýmkoliv jazykem špatně, ale mluvit. Což třeba v jiném jazyce nemám, protože jsem celý život se učila, dědeček mě nutil se učit německy a pokud to neřeknu dobře, tak já vlastně jako na lyžích se domluvím, ale bojím se to říct třeba, abych nebyla trapná, neřekla to špatně. Když to ta Francie mě naučila, jak jsem se tam prskla sama a žila jsem tam sama. Měla jsem teda batoh a auto, co jsem měla teda sebou. Ale musím říct, že mě to dalo prostě pocit sebedůvěry větší. Začala jsem si víc věřit a protože jsem se musela starat sama o sebe, tak se mi trošku zvětšilo, stouplo sebevědomí, ale ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Rouenu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je vous trouvez des sans, nějakou paštiku nebo co, a ta černoška udělala, oh? A já jsem říkala, alors excusez-moi, encore une fois, je vous trouvez des, a když to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si, můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí. Ale pak se to začalo lámat, já jsem přestala chodit do té školy, odstěhovala jsem se do nějaký pěti vesničky, do nějakého malinkatého penzionu a přestala jsem plakat. A místní lidi mě vždycky řekli, proč jsi smutná, proč brečí, já jsem tady sama, chci se naučit francouzsky, tak se jeď podívat tamhle, to není v Bedeklu. Takže já jsem tam byla samostatná, viděla jsem nádherné věci, které nejsou v knížkách, nejsou v Bedekrech, protože mě ty místní vždycky někam poslali a doporučili mi, co mám vidět a byla jsem na sebe pyšná, že jsem to nevzdala a nebyla jsem srab a nevrátila jsem se po týdnu domů.
1: A jak jste tam byla dlouho?
0: 3 měsíce.
1: 3 měsíce, tak to už je doba, kdy se člověk musí adaptovat, že?
0: No. No, musí a vlastně to bylo fajn, protože ty Francouzi, jako nežila bych tam. Nežila bych tam, protože to je ještě větší byrokratismus než u nás. A když se vrátím k tomu, na co jste se ptal, tak prostě ty lidi by měli vidět, jak žijou jinde, co to obnáší, jak je to někde i fakt jako krutý a měli by si vážit toho, co máme.
1: Kde vás diváci mohou v současné době vidět? Divadlo, film, televize?
0: Jo.
1: Kam byste diváka pozvala? Poslala?
0: Poslala. Tak já bych ho poslala do divadla.
1: Ano, ale kam?
0: Tak já hraju ve studiu 2. 3 Grácie z Umakartu. To už hrajem, teďka jsme měli 150. reprízu se Zlatkou Adamovskou, s Anaškou Rusevovou. Hraju v divadle v Celetný, hraju v Žižkovském divadle, které začíná být takový malinký, můžu říct jako Studio 2, ale malinký vlastně divadýlko, kde jsou představení o dvou, o třech lidech, už to nejsou jenom cimrmani, a tam mám strašně krásnou roli v představení Tři ženy. Hraju babičku, která neustále chodí se skleničkou, prodala dům a stěhuje se za milencem do Itálie. A pak hraju v různých jako skupinách. S Nelou Boudovou hrajeme 12 let ženu, která uvařila svého manžela. Teďka nově představení Šplouch. A příští rok mě čeká zkoušení v Řeznický. Drahoušku to chce drink.
1: Drahoušku to chce drink.
0: Do toho hodně dabuju, pracuju pro různý nadace, pomáhám dvěma skupinám autistů a dělám v rádiu, v dabinku a tak dále.
1: Máte za sebou neuvěřitelný kus života a fenomenální kariéru. Jsou před vámi ještě nějaký cíle, který si opravdu jako, který si chcete splnit? Je to ještě někam odcestovat nebo si zahrát nějakou další velkou shakespearovskou roli nebo si zahrát hlavní roli ve filmu? Máte nějaký takovýhle goal, cíl?
0: Já jsem si to všechno strašně moc užila. Pracovala jsem s těma nejlepšíma režisérama, který tady byli a který nedám dopustit, jako byl Vláčil především teda a Jireš, Krejčík, nakonec i Vávra a tak dále. A v divadlech jsem měla nejlepší taky režiséry. Tak já to mám hrozně moc za sebou a jsem spokojená vždycky s tím, co mám. Nemohla bych sedět doma a okopávat rajčata. Takže jsem ráda, že mám pořád nabídky a mám hodně práce, ale fakt je, že když jsem měla ty těžké období, tak jsem se trošku zavalila prací a neměla jsem vlastně třeba 3 měsíce vůbec volný den a to už dělat nebudu. Takže přece jenom si chci malinko trošku užívat i život a nebrat další a další práce. Cíl mám, že chci občas někam vyjet a užít si dobré jídlo a dobré víno.
1: A dobré víno, říká Ilona Svobodová, herečka a dabérka. Já vám moc krát děkuju, že jste sem dorazila do studia, do Osobností Česka. Děkuji vám moc.
0: Děkuji za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Jedna hodina.
0: Český rozhlas. Zprávy.
3: Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili historický rekord pro Moravu a Slezsko. Web Státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů opět funguje. A zítřejší počasí opět převážně slunečno a horko. Maxima hlavně na jižní Moravě kolem 38 stupňů, v Čechách první přehánky i bouřky. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dnes odpoledne překonala historický rekord pro Moravu a Slezsko. Meteorologové tam naměřili 39,9 stupně. Teplotní rekord pro dnešní den pak padl zhruba na třetině stanic, které fungují minimálně 30 let. Velmi teplé až horké počasí má na jižní Moravě pokračovat do čtvrtka. Web Státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů opět funguje, informovala o tom dnes mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Podle ní výpadek nijak výrazně neovlivnil obsah webu ani neohrozil citlivá data nebo laboratorní údaje.
4: S ohledem na to, že webové stránky Státního zdravotního ústavu obsahují pouze veřejné informace a jsou provozovány odděleně od dalších systémů, nebyl nijak dotčen chod ústavu ani ohrožena jakákoliv laboratorní data. Celý incident jsme také nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nadále probíhá technická a forenzní analýza.
3: Mezi Jabloným v Podještědí na Liberecku a Mimoní na Českolipsku ode dneška nejezdí vlaky. Začala tam totiž plánovaná zhruba měsíční údržba a oprava trati. Rychlíky a lokální spoje nahradily autobusy.
5: Od 23. do 27. srpna se výluka rozšíří až do České Lípy. Správce hromadné dopravy v Libereckém kraji společnost Idol k tomu uvedla, že vybrané spoje budou nahrazené autobusy už z Liberce. Výluka se týká i zvláštní prázdninové linky L24 mezi Libercem a Doxy. Do autobusu cestující přestoupí v Jablonem v Podještědí. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: A z dopravy ještě jednou. Kvůli opravě vozovky je ode dneška v Otrokovicích na Zlínsku uzavřená ulice doktora Edvarda Beneše u nádraží. Spoje veřejné dopravy až do příštího týdne do středy pojedou podle výlukových jízdních řádů. Trolejbusové linky budou končit už u centra ve zlínské části Malenovice.
6: Týká se to linek X2 a X6, ze kterých lidé u centra přestoupí na linky X55, případně X57. Ty je zavezou k Otrokovickému nádraží a jezdit budou v obou směrech Havlíčkovou ulicí, kde vznikne pro jízdu od nádraží náhradní zastávka. David Jabůrek, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: V noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno až polojasno. Ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ujediněle kolem 14. K tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra bude horko, hlavně v Čechách je také možnost přehánek a bouřek. Má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, a to zejména v severozápadní polovině Čech. Maxima zítra mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne místy mírný od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude vítr v Čechách přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pozor teď na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Za sjezdem na chodce rady na kilometru 26,5 blokuje pravý pruh osobní vozidlo. Připravuje se odtah, místem projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
7: Dnešní příběh je jako vystřižený z pohádky, kde o lásce rozhodla tři přání.
8: Po dvakrát mladá dívka zahlédla svého prince.
2: Ale až na třetím setkání se jejich oči a ústa setkaly a celý svět se s nimi zatočil.
7: Otoček a zvratů pak prožili ještě mnoho, ale nikdy neohrozili jejich lásku.
2: Věděli, že v moři lidí budou jejich oči vždy hledat toho druhého. Poslechněte si jejich příběh.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: U dalšího dílu Zlaté lásky vás vítají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes budeme naslouchat manželům Vlastě a Ladislavovi Štalmachovým.
0: Jemu je dnes 80, jí 77 let. Do Suchých Lasců na Opavsku se za nimi vypravil naslouchající kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Jdeme dobře ke Štalmachům?
4: Jste správně, jste na správném místě.
3: Vy budete pan Ladislav.
4: Já, ano, přesně tak.
3: Patrik Rozehnal, dobrý den.
4: Těší mě.
3: A kde máte manželku?
4: Manželka je vevnitř ještě.
3: Počkáme na ní.
4: Ne, ta, půjdete dovnitř, ne?
3: No to jo, já, jsme ji nepřepadli třeba, nebo tak, jako negliže, nebo že ještě vevnitř.
4: Ne, ona na vás čeká. A už je tady.
5: Jo, dobrý. Moc vás pěkně vítám.
3: To jste hodní. Já mám pro vás Vlasto kytičku.
5: Ježíš, vy jste zlatý, to si nezasloužím vůbec. Juba.
4: Ale zaslouží si to.
3: Že jo?
4: Ta si zaslouží hodně věcí. Fakt.
3: Třeba i pusu.
5: To je krása teda.
3: Od vás teda.
4: Ode mě?
3: No, tím jsme nezačínali dlouho.
0: Poprvé se potkali před domem Vlasty, když Ladislav, co by 18-letý mladík, zastavil v Podvihově s partou cyklistů, aby opravili defekt na pneumatice.
1: Vlasta, které bylo teprve 15 let, jim se sestrami nabídla buchtu a něco k pití. Zakoukala se.
0: Po druhé, Ladislava tajně pozorovala s kamarádkami v lese, když přijel z kluky na čundr.
1: Ale až třetí setkání v roce 1965, to už měl Ladislav po vojně, rozhodlo. A to přitom chodil s jiným děvčetem z téže vesnice.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: To bylo to nejlepší, co nás v životě potkalo. Já jsem tu sobotu měl dopolední směnu. Krásný den, slunko svítilo. A já nevím, z jakého důvodu, ale šel jsem do toho Podvihova za tou svojí přítelkyní pěšky. A s tím důvodem, že půjdem na zábavu. Jo? Čili já jsem tam přišel za ní a z nějakého důvodu, ne, ona na tu zábavu nepůjde a hotovo. Z nějakého důvodu nemohla jít. No. Tak já jsem se pěkně rozloučil a šel jsem znuděně na zastávku, že pojedu sám. A přicházím k té zastávce, to bylo v Podvihově, a vidím tam na zastávce stát nějakou holku. Přijdu blíž a podle vidění jsem viděl, že to je ta slečna, kterou jsme se párkrát potkali.
3: Vy jste si ji takhle pamatoval?
4: Jo, to jo, tak se zapamatujete, tak krásné kotě, to, co si člověk zapamatuje, jo.
3: No, jak vypadala tehdy?
4: No, obrázek, vám, co vám budu říkat? Jo? No a tak jsem zjistil, že jde taky na tu zábavu. Jsme nastoupili do autobusu, jo, a ona mi dovolila si sednout k ní, i když ten autobus byl prázdný, jo? Ale dovolila mi sednout si k ní.
3: No. Ladislav se ptal, nebo vy jste mu nabídla místo?
5: Ne, zeptal se mě, jestli si může přisednout. No, tak si přisednul, jeli jsme spolu na tu zábavu, no a na té zábavě už jsme spolu začínali hodně tančit, no pořád jako spolu, jo.
3: Vy jste neměla nějakého nápadníka nebo někoho, koho byste tam vzala do kola?
5: Ne, neměla. No a tam na té zábavě, teda to už jsme byli spolu, jsme už jenom spolu tančili, pak jsme šli chvilku spolu na procházku, no pak mě doprovodil domů z té zábavy a? To, tím pádem to začalo tak.
3: No a jak vypadá takové vyprovázení domů ze zábavy?
4: Od půlnoci už samozřejmě nic nejelo, ale byl tam kamarád, který měl tu Felicii zrovna. Nás tam přibral do toho auta, zavezl nás na ty Komorské chaloupky, ten kousek, potom ten kilometr už jsme došli pěšky.
3: A to už jste se drželi za ruce? Nebo
4: to už jsme se samozřejmě drželi za ruce, vykládali si pěkně, přijdeme k těm vrátkům, jo. A teď jsme si chtěli dát políbek na rozloučenou a v tom to skočilo. To byl ten skok. Ta jiskra obrovská, to zařmělo přímo, jo? Takže to bylo něco po půlnoci a věřte tomu, že my jsme v tom oběti zůstali, až začali kohouti kokrhat, tak jsme se teda zpamatovali, protože on, hlavně ona, že musí potajno vletět do baráku, aby ji rodiče neviděli, že přišla pozdě nebo ráno. No takže to jsme si dali ten konečně ještě ten poslední políbek. To už jsme ani nemohli mluvit, protože jsme měli oteklé rty. A já jsem to fičel přes pole domů, no ona do postele.
3: Jak je to?
4: A s tím, že se jako večer sejdeme zase někde na poliviční cestě a pak to už pokračovalo dál.
3: Jaké to bylo? Taky se s vámi svět takzvaně zatočil toho večera?
5: Jo, bylo to hezké. Já jsem ho totiž vydávala, jak on kolem naší zahrady chodil s tou svojí bývalou partnerkou a byl za vojáka. No tak to byl pro mě obrázek krásný. On vypadal strašně pěkně.
3: Chlapovi ta uniforma sluší, co?
5: Maria. No, bylo to super. Tak jsem potají... jenom slzičky mi ukapli, že si našel jinou holku než mě. No a potom se to tak vytříbilo, že bohužel, že jsme zůstali my dva spolu. No.
3: Pro ní, pro vás štěstí.
5: Pro nás štěstí, no. Tak ona si to zavinila sama. Nechtěla na tu zabavu jít, nebo nemohla, to už nevím. Ale tak to teda vyvrcholilo, no.
3: Když jste tedy začali spolu chodit, randit, jak to tehdy vypadalo? Co to znamenalo? Kde jste se scházeli? Kam jste chodili? Co jste jeden k druhému cítili? Vlastičko, to se vám líbilo na takovém fešákovi, jakým byl Ladislav?
5: No, mi se líbilo to, že on byl, bych vám řekla, slušný a že si nikdy na mě nic nedovolil. Jo? To, co se mi třeba nelíbilo, dala jsem najevo, a opravdu všechno dodržoval. Nebyl nějaký hulvat nebo nějaký násilník nebo něco. Ne, fakt. Byl hodně takový slušný a to se mi na něm nejvíc líbilo. No.
3: Kdy jste si tedy vy dva dovolili trochu víc, že jste se třeba i fyzicky zblížili?
5: To bylo... No, víte co? To bylo opravdu někde na mezi. No, to opravdu. To jsme šli za naši školy tam u nás v Podbihově a tam jsme měli takovou dlouhou takovou tichou, pěknou alej a na té mezi poprvé jsme se to asi začali milovat.
3: A kdo to začal? Vyplynulo to ze situace, tak nějak jste se prostě zblížili, nebo třeba Ladislav naléhal, nebo jak to bylo?
4: No, tak manželka nezačala nikdy. Vždycky jsem musel začát já. No, ona samozřejmě to nebyla proti nikdy, tak nikdy nebolila hlava nebo něco jiného, rozumíte? Tak, jo? Takže jsme se domů vždycky shodli. Jo? A když meze nebyly, jo? Dokonce jednou se nám podařilo si lehnout do trávy, která byla polita močůvkou, jo. No zkrátka, trošku jsme voněli, no, ale hlavně, že jsme se měli dobře, no.
3: Kdy jste oba začali cítit, že to chození, ta zamilovanost, kterou jste si prošli, se mění v něco silnějšího a začínáte třeba spolu plánovat i společný život? Kdy se to u koho objevilo? Řekli jste si to, nebo někdo z vás to poznal nějak a prozradil druhému? Jak to bylo? Kdy se to přerodilo?
5: No, víte, to začalo tak, že jsem já přišla do jiného stavu. No, říkala jsem to manželovi teda, no ještě nebyl manžel, ale nastávajícímu. Přijal to úplně perfektně.
4: No, já jsem byl šťastný.
5: Ale nejhorší to bylo, já jsem se bála říct doma, co bude. A když jsme se do toho pustili potom oba dva, pomohl mi našim to říct, tak už se nedalo nic dělat. Tak potom ani jsem nedostala vynadané, jenom mamka se chytala za hlavu, protože já jsem byla už v pořadí asi pátá nebo šestá, která se během 2 let vdávala nebo ženili bratři moji. To bylo hrozné. No. Moje mamka si dokonce na naši svatbu musela vzít půjčku.
3: A rodiče řekli tedy, že ano, povolují?
5: No, řekli, že nedá se nic dělat, bohužel.
4: No.
5: Nedá se nic dělat, budeš se vdávat, no. A je to.
3: Spadl vám trochu kámen ze srdce?
5: Ježíš, a jak, no. To je strašné. Já jsem byla šťastná, že to tak dopadlo a že nebudu muset zůstat sama.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj barvitý životní příběh vyprávějí Vlasta a Ladislav Štalmachovi.
2: Veselku měli 4. března 1967. Ženích přitom svatbu málem prošvihnul, protože napadl sníh a do Podvihova, kde měl vyzvednout nevěstu, dorazil s velkým zpožděním.
1: Ale vše dopadlo dobře. Sezdali je na městském národním výboru v Opavě a lásku si slíbili i před církevním oltářem v kostele svatého Ducha.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Nejsem Bůh ví jak založena nějaká pambičkářka nebo něco, ale bylo to takové hodně slavnostní. Tatínek mě vedl.
4: Co se tak nevěstě honí hlavou, když kráčí tou uličkou k tomu oltáři, kde bude sezdána s tím svým milým nastávajícím manželem na celá ta léta? Co se vám tak odehrává v té hlavě? Pamatujete si to?
3: No, já jsem se nejvíc bála toho, že nebude hodný manžel a že bude s něho nějaký, jak by vám to řekla, víc pro kamarády, více pro ty kamarády, protože jí měl hodně, a že rodina bude taková upozaděna trošku, jo. No ale naštěstí úplně pravý opak. Pravý opak, no.
4: Když bylo po obřadu, tak co, jeli jste k fotografovi, jelo se na hostinu, co bylo?
3: No, hostinu jsme měli jenom doma. Mamka moje všechno připravovala s tetama a se sestrou starší, která byla 7 roku starší. Všechno se připravovalo doma.
4: Nějaký první tanec, pamatujete si?
5: Tanec my jsme netančili. Tam nebylo kde tančit.
4: Jste neměli muziku?
3: Domácí gramofon.
5: No,
4: takže se tančilo.
3: No, to jo.
5: Tak na chodbě nebo někde to jo, ale jinak v té místnosti nebylo místo už. To tam bylo plno lidí, takže za tančení nebyl čas. My jsme se hlavně těšili na ten večer a na tu noc. No, ta svatební noc, ta byla super, špica.
4: Jo.
5: To nemělo chybu.
3: Nemůžu
4: se tomu, těžila.
3: Já už k tomu nic nedodávám radši.
4: A to byste měla svůj pohled.
3: A tak víte jak jo, co vám mám říct, svatební noc je svatební noc, no. Takže proběhlo všechno, co mělo asi, no.
4: To ráno, první probuzení, už co by manželé, jaké to bylo?
3: V prvé řadě jsme museli naklusat a dělat pořádek.
5: Že? Já si to nepamatuju.
3: Jo, a já jo, protože mamka už jenom tak zaklepala na dveře, jsme měli takový malinký pokojček pro sebe, jdeme uklízet, no. Bylo to, tak jsem šla uklízet, no.
4: To je návrat do toho reálného života.
3: Přesně tak, no.
5: Pak pokračoval dál celý večer, celé odpoledne, druhý den, jo, to znamená, že se zase něco popilo, něco vysnědlo, než se hosté až potom večeru rozešli. To znamená, že to trvalo 2 dny. No, jak to má být.
2: Brzy po svatbě na začátku srpna 1967 se Vlastě a Ladislavovi narodil syn Vladislav. Radost to byla veliká. Žili šťastný a spokojený život, než přišel rok 1985.
1: Toho roku Ladislava potkali 3 vážné dopravní nehody, kdy jen o vlásek unikl vážnějším zraněním nebo dokonce smrti. A to ještě netušili, že to nejhorší potká jejich syna.
3: Tak on byl jeden měsíc na vojně. Měsíc. Byli na jakési cvičení v lesích a převáželi je zpátky už do kasáren na takovém tom vojenském autě, co je těma plachtama takové jen po boku, jo. To byl prosinec, to už bylo náledí, byl sněhu plno a jak přijeli do jedné vesnice, tak zrovna ze zastávky autobusové vyjížděl autobus a oni se spolu srazili s tím autobusem, jo, ta vojenské auto a smetl ty vojáky na té korbě, všechny smetl do vozovky a byli rozmasírovaní, co jenom. Tam byli tři kluci ze Slovenska, ti byli mrtví, jsme je viděli umírat na chodbě. No, Vláďu převezli z těch Mariánek do fakultní nemocnice do Plzně a ten byl 4,5 měsíce v tom Plzni bez vědomí.
4: A jak vy jste se o tom dozvěděli? A
3: dozvěděli jsme se to tak, že nám tu přijeli nějací vojenští vysocí důstojníci nebo někdo a přijeli nám to tu říct.
4: Co se v člověku odehrává, když slyšíte tuhle zprávu?
3: To se nedá popsat vůbec. To se nedá popsat. To si sednete na schody a křičíte. No a tak na druhý den jsme sedli do auta, že? A jeli jsme tam. No, tam jsme viděli akorát ležícího chlapa. Nic víc. No a na té chodbě jsme viděli právě toho kluka, toho Slovaka. No, pak lékaři, co vám řeknou? 1% ze 100 nám řekli tenkrát. No, nevzdávali jsme se, jezdili jsme tam pořád. A vždycky v těch 8 hodin nám řekl jeho stav. A celých 4 měsíce se pořád nic neměnilo. Nic, stav se nemění, nic. Pořád říkal, že se z toho už asi nedostane, že to je beznadějné. No ale přišli Velikonoce, my jsme tam opět za ním jeli, vezli jsme také veliké malovené vajíčka a teď jsme to před ty jeho oči, to vajíčko, jako, ukázali jsme mu ho a on začal po něm jako šahat. No tak to byla úplně nádhera. Tak hned doktoři zpozornili jeho, že on z toho začínal trošku to a navrhli nám, že on nejvíc reagoval na ty rodiče, na ty hlasy. No a tak navrhli nám, jestli bychom chtěli třeba tam někdo z nás u něho na celý měsíc zůstat.

0: Právě, že ho letecky ho helikopterou převezli do Ostravy a v té Ostravě jsme byli za ním denně, dennodenně. No a pak už to šlo trošku lepší, že už jsme ho tady učili a i jíst, protože předtím vůbec byl krmený sondou, že jsme ho učili jíst, jsem mu to lžičkou roztahovala ty zuby od sebe, nemluvil, jenom všechno psal. Jíst se nám podařilo ho, no všechno znovu se učil, všechno znovu, učil se počítat, učil se jezdit na kole, učil se znovu plavat, učil se všechno úplně znovu. My jsme ho právě tím, že jsme ho nutili všechno udělat přes jeho vůli, tak jsme docílili toho, že on opravdu je tak, jak je. A opravdu doktoři si to uvědomili a dostali jsme dokonce pochvalu, že co se nám vlastně podařilo s ním udělat. No.
1: Víte co, ale já si myslím, že tohle je důkaz právě té rodičovské lásky, co všechno pro ty děti udělají. A právě síla té lásky vás dovedla k tomu, že jste tomu synovi takhle pomohli. Protože kdybyste ji vy dva v sobě neměli a i k sobě, tak by to možná takhle i dobře nedopadlo.
0: A víte co, my jsme se kolikrát tak strašně pohádali, protože já jsem byla trošku měkčí, mi to bylo strašně přes moji naturu, jo, nějak nutit něco nebo tak, jo. Ale on mě vždycky, no ne seřval, ale řekl, že jsem strašně měkká, že to musí udělat a hotovo, jo. Tak on byl takový, jak bych vám řekla, víc
2: raz.
0: Takový raz.
1: Vy říkáte raz, ale já vidím, že Ladislav i slzí, že i teď se mu všechny ty emoce a myšlenky vrací. Vy jste musel mít obrovskou sílu, Ladislave, jednak proto, abyste dokázal bojovat s tím, že váš syn má problém a že je mu třeba pomoct, ale zároveň do toho i vtáhnout tu vaši ženu, pomoct jí a být jí oporou.
3: Což protože já jo, tady nejsem schopen bez ní žít, jo. To je zkrátka moje polovička.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Manželé Vlasta a Ladislav Štalmachovi jsou svoji už 57 let. Za tu dobu poznali dobré i to špatné. Sílu a energii do života si dávají navzájem. A to je inspirující.
2: Obdivujeme je. A chceme je trochu potěšit, rozveselit a překvapit.
1: Proto jsme jim poslali dárek v podobě velkého automatického kávovaru.
2: Patrik rozehnal, jim ho tajně zapojil na stole v kuchyni a chystá se jim ho předat.
3: Ježíš!
4: Ty brďo, to snad není pravda, ne?
3: Pak?
4: Jo. Pak, to není
3: to
4: pravda.
3: Pravé, jo?
5: No, není to atrapa.
4: Ale ne, to ne, to nemůžeme přijat, ne, neexistuje. Nemůžeme přijat vůbec.
3: Proč?
4: To je strašně závazné, potom no, oni budou si myslet, že se jim nějak budeme chtít zavázat.
3: Jo.
4: Cože jo?
5: Ne.
4: Ne?
5: Oni vám tím chtěli poděkovat, že jste se otevřeli, vaše srdce, vaše city, vaši duši, popsali to, co jste v životě prožili a nebáli se to odhalit těm ostatním, abyste pro ně třeba byli silou, inspirací, tak vám chtěli poděkovat.
4: Ježiš, to je strašně milé, strašně milé.
3: My máme Edušo.
5: Kávu.
3: Anušo.
4: Děkujeme. Díky moc, strašně.
5: Tak vy pijete, jak jsme se dozvěděli, kolem 3 hodiny kávu,
4: no.
5: Tak odteď z tohoto kávovaru dělá nejrůznější typy káv, té italského typu, máte tu i zrnkovou kávu, můžeme si rovnou dát.
3: No dáme si, no všichni, jo.
4: Děkujeme.
3: To nevádí, že už je víc hodin. Aspoň dneska si to užijem, tu noc svatební, kotě.
4: Strašně moc děkujem, to je krása, teda fakt.
3: Akorát malej, to se mi líbí, že? Taky šikovný, že tu máme místo ještě pro něho.
4: Paráda.
1: Vlasta a Ladislav Štalmachovi toužili mít po Vladislavovi další děcko. Ale nedařilo se. Vlasta dokonce jezdila do lázní. Podstoupila nejrůznější typy léčby. Ale nešlo to.
2: Možná proto přilnuli k malé holčičce, Kateřině, o kterou se Vlasta s láskou starala v dětském domově, kde pracovala.
1: Obě k sobě našli cestu.
4: Začala jsem si ju jako s dovolením tady paní vedoucí nebo pana ředitele toho dětského brávat domů, ale to podmínka byla, že kdyby náhodou přišel někdo z rodiny, že okamžitě ju musím přivést zpátky, ale jednou tam byl tatínek a to bylo všechno, pak už se přestali oni zajímat a ta malá ta se tak na mě zvykla, že jak já jsem odcházela vždycky z práce domů, tak ta řvala u té branky a řvala a řvala a řvala a já jsem brečela, že jo, nemůžu vzít domů. Tak mi to bylo taky líto, jo. No tak jsem si říkala, že by to zkusila jako si ju adoptovat, jo. No a rozjeli jsme to všechno, tu adopci, co jsme museli projít. No, pěstounská péče. A mezi tím, jak jsme to měli rozjeté, se to stalo s ním, s klukem, jo. No a teď nám, jako každý říkal, už si ho neberte, protože to nezvládnete, nevíte, jak to dopadne s ním. A budete mít doma mrzaka, bude se o něho starat a jak to zvládnete ještě s takým dětskem. No ale my jsme si říkali, a právě proto, jo, co kdyby to dopadlo blbě, tak aspoň máme ju. Tak jsme to začali vyřizovat všechno. Nakonec jsme byli strašně rádi, protože ona jemu taky pomáhala, strašně mu pomáhala. Pořád s ním cvičila, jo, nové cvíky a všechno. No ale abych nepřeskočila, jako od malinka, to bych vám musela říct, že jsme byli strašně rádi. Ona sněhu se bála, vody se bála, cizích lidí se bála. Ona byla strašně vystrašená, všeho se bála, jo. My jsme ji všechno museli taky učit, jo. Jak jsem ji chtěla ze sáňky sundat do sněhu, tak ty nožky tak vyzvedla a řvala jak tygr. Nechtěla se vůbec toho sněhu dotknout, jak ona se toho sněhu bála. No, vody to samé. Takže ona byla jak strašně taková jako placha, bych vám řekla.
5: A vaší láskou a přístupem to všechno povolilo?
4: Všechno, no všechno. Bylo úplně nádhera potom, jak manžel s ní. Ježíš, oni se schovávali tady po skříních, dělali schovky a všelijaké srandičky. On ju měl možná radši než Vaďu. Já jsem mu to vyčítala, že on ju má fakt radši, než to byla hrůza. Všude s ním na klíně a všude po venku, všechno s ním, s dědou dělala, a no, nádhera, fakt.
5: Povězte mi upřímně, opravdu, Ladislave, je tam rozdíl mezi tím, když je to dítě vlastní krve a když si vezmete někoho do pěstounské péče, nebo ta láska je pak stejná?
3: To je úplně stejné. Já mezi tím neberu žádný rozdíl. Jo? Já ji mám tak rád, jak Vláďu. Hotovo. Tam není co řešit.
5: To, že jste si ji vzali vlastně do péče, bylo právě proto, že vy jste po druhé nemohla utěhotnět? Podporoval jste svou ženu v tomhle od začátku, když přišla s tímhle nápadem?
3: Tak ona s tím nepřišla, s tím jsem přišel já.
5: Dokonce?
3: No ano, to bylo můj nápad, protože my jsme, ona vždycky ju brala na sobotu a neděli, samozřejmě, že jo, v neděli musela zase vrátit. No a když jsme jeli třeba na výlet, tak ona na tom zadním sedle ležela, spala a já říkám jednu dobu tady vlastně, tak si ji vezmem, ne? A dělají u nás. No tak ta byla šťastná, samozřejmě, jo.
4: Jsem se ho bála, co mi řekne, že? No, ale jo, byla jsem fakt spokojená a doteďka jsem strašně šťastná, vyvedla se nám, je hodná, chodí nám pomáhat na zahradu. Co jenom si vzpomenete, ona pro nás by udělala. A pro Vláďu to samé. No.
5: Není to taková ta odměna trochu za všechny ty útrapy předtím?
4: Možná, že jo, ale já si myslím, že ona ví, odkud ona pochází a co všechno si prožila taky, jako než přišla do toho dětského domova. A dokonce, jak se vdávala, tak si musela zajít ke svým vlastním rodičům pro nějaké dokumenty nebo pro něco. A no, zkrátka, jak přijela potom od těch svých rodičů, tak nám říkala, mami, tati, to nejsou moji rodiče, vy jste naši, vy jste moji rodiče. Tak to bylo strašně pěkné, no. A od ní.
5: Pomohlo vám tohle nějak víc se zblížit, ty zkušenosti, ať už to, co se stalo se synem, nebo to, že jste si vzali vlastně do péče dceru a přibyla vám do rodiny. Pro vás dva, co to znamenalo? Zesílila tím nějak láska, nebo to, že jeden druhého potřebujete, že i rodina potřebuje vás? Co mezi sebou jste cítili?
4: No, já si myslím, že jsem byla strašně ráda, že je pořád při mě, že mi pomáhá a že nesklamal, že se nevzdal nikdy tady této katastrofy, co nás potkala s ním, jo. A s tou Katkou to bylo ještě lepší právě. No, také veselější právě. No, ta nám dodávala chuť do života.
5: Cítíte vy, Ladislave, že jste se víc s Vlastou díky tomu semkli?
3: Já ji mám pořád stejně rád.
5: Milujete ji?
3: No to vám říkám pořád. To nemá chybu, jako jo.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to opravdu silný příběh, který nám dnes vyprávějí Vlasta a Ladislav Štalmachovi.
2: Jak se oba znají, co si pamatují ze společné historie? Patrik Rozehnal si to ověří několika otázkami.
1: Položil je každému zvlášť. A teprve my jsme dali jejich odpovědi dohromady.
3: Jaká byla ta první pusa?
4: No, boží, sladká, nekonečná, no, nic lepšího jsem nezažil.
5: Je, to bylo k nezapomnění, fakt, to bylo opravdu boží. Moc se mi to líbilo. No, nešlo přestat. Bylo to hezké, fakt.
3: Jaký jste měl tehdy účes?
4: Trošku delší vlasy, no.
5: Neměl nikdy dlouhé, ne, vždycky měl tak přiměřeně, akorát tak, jak by asi.
3: Mluvíte někdy ze spaní?
4: Ne.
3: Jste si jistý?
4: Jsem si jistý.
3: Mluví někdy ze spaní?
5: Nemluví. No, jenom takové skřeky vydává.
3: V čem je váš muž absolutně nejlepší? V čem je dobrý?
5: Je vynikající ve všem, opraví, na co šáhne, tak opraví, opravdu. Cokoliv já pokazím tak rychle, letím za tatínkem, on mi to hned spraví.
4: No tak dobrý jsem autoelektrikář, jo, ale jinak umím uvařit čaj, jo. Každou sobotu vstávám první a udělám vaječinu, jo, protože tam jsem špice.
3: Přiznejte se, kolik máte kabelek?
5: 4.
4: No tak ze 3, možná 4, já nevím, mozik nemá.
5: Nebo 5. Ne, víc ne, víc ne, fakt ne.
3: Kam byste si nejraději sedla v prázdném autobusu?
5: Hned za řidiče, já potřebuju vidět před sebou.
4: Já si myslím, že tak doprostřed. Bude spíš čekat, jestli se k ní někdo přisedne.
3: Jako ty.
4: A pokeca.
3: Jakou barvu rtěnky používá, víte to?
4: Vím 100%. Není to červená silná, je to slabě, slabou lince červená, jo?
3: Jakou barvu rtěnky používáte?
5: Matnou, takovou spíš růžově hnědou.
3: Co manželovi nejvíc vyčítáte?
5: Že kde sedne, tak spí.
4: Že se do ní pořád navážím.
3: Kdo vynáší odpadky?
5: Odpadky vynáší syn.
4: Ano, Vláďa a mamina, maminka.
3: Píšete si seznam na nákup?
4: 100%. Každou středu večer maminka zasedne, pozbírá reklamní noviny a píše seznam. Já nevím, co tam furt najde, já tam nenajdu nic, jo? Ale ona to má furt napsané.
5: Protože já mám asi tři obchody na vytyčené, kde jsou bezpečně dobré věci a už to tam všechno znám.
3: Kdy vás naposledy plásnul přes zadek?
5: On to dělá pořád.
4: Určitě dneska po obědě naposledy, protože sáhnout se na ženské tělo, to je moje. Tak to já zbožňuju. To je, já nevím, já se možná uchyl, ale...
3: Manžel, vy si to můžete dovolit.
4: Ale já to nevydržím zkrátka. Ne?
3: Co vás při milování nejvíc štve?
4: No, při milování já jsem se vším spokojen.
3: I s vaší paní?
4: 100%.
3: Co ho při milování štve?
5: Že jsem dřevo.
3: Kdo dřív usne po milování?
4: My dlouho neusnem. Dlouho. Ale potom asi já.
3: Kdo dřív usne po milování?
5: Manžel.
3: A kde jste zažili tu největší romantiku?
4: No tak to vám řeknu přesně. To bylo na jedné chatě v Litultovicích.
5: Za Svobodna, než jsme se vzali, to bylo nejkrásnější období asi.
0: Zlatá láska.
1: Jejich život je jako květina. Starají se o něj, pečují a občas zavlažují i slzami. Ale nikdy ho nenechají uschnout. A to díky lásce.
2: Jak napsal Viktor Hugo, život je květ, pro který je láska medem.
1: Jaké to je milovat po 57 letech společného manželství? A který zvláštní koníček je spojuje? To nám teď prozradí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ladislav se věnuje veteránům a vy ho v tom, vlastičko, nenecháváte samotného. Jezdíte na nějaké spanělé jízdy nebo na závody?
5: No, jezdíme na spanělé jízdy, jezdíme na soutěže, všelijaké doprovodné akce a zatím je to bavilo.
3: S čím tam jezdíte? Co máte za veterány?
4: Jezdím Trabantem, protože na motorku se nevlezem, to je zbytečné, takže máme jenom Trabanta a další Trabant tady je pod oknem.
3: A to mi řekněte, vlastičko, když jedete spanělou jízdu, jak vy si to užíváte? Jedete, co to okolí, co vy?
5: No, mysleli by strašně, jak lidi jsou nadšení, jak nám mávají a jak jsou taky rádi, že třeba taková akce se někde děje. A já si to taky užívám, já jim mávám všem, jo. Radujem se a víte co, já ještě navíc, škoda, že tam nemám fotku, já ještě navíc se vymodím, já si dám takovou mašli žlutou taky, jo. A lidi se tomu smějou, ale každému se to líbí, jo? No tak co, no. Člověk si může ze sebe nechat udělat taky takového šaška, chci říct, no.
3: Člověk se musí umět stát dítětem v tomhle věku.
5: No, přesně tak, no.
3: Ve svém věku, když jste říkali, jdete spát, máte ještě pořád společnou ložnici?
4: Stále, to neexistuje, aby jsme odděleně spali. Když člověk by přišel o kus života.
3: Je něco třeba, čeho si na něm ceníte? Co byste vypíchla, proč ho máte ráda?
5: No, mám ho ráda, protože on dovede hodně věcí odpouštět a vždycky přijde jako první a začneme se domlouvat a řešit věci. Že se mnou zůstal, když jsme měli ty největší problémy se synem a že mi hodně pomáhal s ním. No, to bylo podstatné. Protože málo kdo to ustojí, takovou hruzu. Málo kdo. No.
3: Jak cítíte tu lásku ke své ženě? Jak byste ji popsal?
4: No, v prvé řadě je to tím, že ona je fakt živel. Zkrátka neskrotný živel. Neskrotný. Ona totiž má tolik energie, že může rozdávat, jo. A stále je žádoucí pro mě, jo. To znamená, že když stojí plotný, tak to znáte, jo. A díváte se tak daní, tak. To se nedá vydržet. I v miletech, jako jo. No a když ještě k tomu si sáhnu na to pěkné tělo, jo, tak jsem hotovej člověk.
3: To znamená, že i ta vášeň k tomu věku pořád patří?
4: Pořád. U mě jo. U mě jo. Já nepochopím, jak někdo může v 50 rokoch ležet v jiné místnosti. Já ani v tom hrobě bych nechtěl ležet sám. Rozumíte? Musíme být spolu. Jo, a na sebe vidíme.
3: Tak moc jí milujete.
4: Tak moc. Tak.
5: Láska není jenom o tom, aby když je člověk krásný a líbí se vám, ale láska je i o tom, když je člověk ve srabu a dovedete si jeden druhému pomoct a víc stříct. Tak si myslím, že to je hodně důležité, tady toto.
3: Myslíte na ní často?
5: Pořád, no, pořád. Kdykoliv. Jedem na nákup, tak už mám myšlenky, jestli už tam doma nemá hlad. A jestli už na nás čeká, nebo... Jo, pořád. Fakt, že jo. No, když mu řeknete, dneska je mi špatně, jdu si lehnout, tak přijde, co ti je, donese čaj, donese cokoliv, co potřebujete, stará se o vás. Jo, a zase opačně já o něho to samé.
3: A to je ta láska.
4: To je ono. To bylo tím, že nás potkalo to obrovské štěstí kdysik. Kdysik před tolika lety.
5: Je pro mě poklad.
3: I vy určitě pro něj.
4: Holka zlatá, já tě mám tak rád, já bych tě spapal z tu ránu, jo. Bez tebe nemůžu být ani potom. Tak to je.
3: Milujete ho?
5: Miluju, no. Bez něho bych nechtěla být nikdy. Ne. Fakt ne.

0: Vlasta a Ladislav Štalmachovi už vědí, že každá strast je vyvážena štěstím a láskou. A to, jak velká bude, záleží na každém z nás.
1: Spisovatel John Ruskin napsal: až když jsme našli lásku, víme, co nám v životě chybělo.
0: S láskou překonáte snáze útrapy a na druhou stranu prožijete dvojnásobné štěstí. Proto spolu sdílejte každou chvíli niterní pocity, touhy a přání. Milujte. To vám mohou jen doporučit
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pardubické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Opravy Rudné ulice v Ostravě působí problémy, jsou tam časté kolony. Řidiči na hlavním tahu u Českobudějovického letiště musí počítat s omezeními. A počasí zítra opět převážně slunečno a horko. Maxima hlavně na jižní Moravě kolem 38 stupňů a v Čechách postupně přehánky i bouřky. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Silničáři v Ostravě vyměňují asfalt na nejvíce vytížené silnici první třídy v kraji a důležitém průtahu Ostravou. Kvůli opravám Rudné ulice jsou teď kolony z dálnice D1 ve směru na Havířov a také v opačném směru na Opavu.
3: Finální vrstvy bude pokládat až 6 finisherů. Dělníci pracují i v noci.
4: V sobotu tady bylo nasazeno 12 silničních fréz. Během 20 dnů vlastně přemístíme 150 tisíc tun materiálu.
3: Popisuje technický vedoucí Jan Vavřík z firmy Štrabak, která na opravě pracuje společně s firmami Eurovia a POR. Vyměnit povrch v obou směrech 6-kilometrového úseku chtějí stavbaři stihnout do 20. srpna.
4: Máme podepsanou smlouvu s takto krátkým harmonogramem poté, co jsme samozřejmě prověřili reálnost.
3: Dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Práce vyjdou na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Jihočeský kraj pokračuje ve výstavbě nového napojení letiště České Budějovice na silnici první třídy číslo 3. Kvůli další etapě prací čeká motoristy až do poloviny září omezení provozu na hlavním tahu mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem. U Plané se bude v místě stavby jezdit střídavě jedním pruhem, říká mluvčí kraje David Hoke.
5: Ve všedních dnech v dopravních špičkách budou dopravu řídit pracovníci zhotovitelské firmy. Mimo tyto časy a o víkendech bude provoz řízen světelnou signalizací. Nejvýraznější změna se týká řidičů, kteří přijíždějí od Českého Krumlova. Ty už nebudou moci odbočit vlevo do areálu letiště na stávající křižovatce. Nově musí odbočit na letiště zhruba o 50 metrů dříve.
2: O zápisu zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů rozhodnou až noví zastupitelé po letošních říjnových volbách. Dnes se na tom shodla rada města. Válcová věže zříceniny se má stát oficiálně nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodeti totiž před několika dny měřením potvrdili její rekordní náklon 7,315 tisícen stupně.
6: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů vyjde na asi 1 milion korun. I proto chce město nechat rozhodnutí o zápisu na nové zastupitele. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu, a to se sklonem 5,42 stupně. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekáme jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ojediněle kolem 14. Zítra přes den jasno až polojasno a horko. V Čechách se odpoledne a večer budou lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, zejména v severozápadní polovině Čech. Maxima mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne mírný od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude v Čechách přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Brně, Židenicích, v Líšeňské ulici zasahují záchranáři u nehody motorkáře. U zastávky Juliánov je zavřený jeden pruh, počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši je tu opět, aby oprášilo trochu zasuté zvukové vzpomínky z rozhlasového archivu. A i když ani tentokrát nepřijdete o zajímavé herecké tváře a hlasy, tak hlavní slovo bude mít někdo docela jiný. A víte vy co? Nechte se překvapit. Možná vám už ta první písnička trochu napoví.

0: Milování, směřování, láska. To všechno jsou témata nejenom pro písničku Hanky Zagorové, ale taky, no, přiznejme si, často pro psychiatra. A jestli se někdo věnoval lásce, milencům a manželství v rozhlase po léta, v mnoha pořadech a ještě navíc s notnou dávkou humoru, byl to doktor Miroslav Plzák. Jeho první zvukové stopy najdeme v 60. letech v magazínu Pojďme se mít rádi.
1: Voláme milence, dvojice, jednotlivce, voláme nešťastně zamilované, ty, co chtějí milovat, váhavé, stydlivé, průbojné, brunety, blond i zrzavé. Voláme všechny, co si ještě chtějí mít rádi. Tento vysílací čas, tato vlna, toto ladění bude každých 14 dní patřit jen vám. Jednoho dne seděli redaktor a lékař u malého kulatého stolku a povídali si. A když byla láhvička s míňatou třikrácie napůl prázdná, hovor se stočil k tomu, že snad na všechno na světě jsou návody, předpisy, recepty. Když chcete, dovíte se, jaký příbor k rybě, jak se chovat na recepci, na 5 o'clock tea, zda má dáma jít první se schodů, zda druhá. Jaké plavky se hodí na Riminy, jaké do Podolí, jak se dělá kachna po Portugalsku, jak se otevírá kompotová sklenička 25. Ale o tom, jak se seznámit, jak pozvat dívku do garsoniéry podívat se na sbírku motýlů, zda kytičku sněženek nebo norka k jmeninám milované, o tom se nikde nedočtete. A tak vznikl náš pořad Pojďte se mít rádi. Budeme si povídat, budeme vám hrát. Tak nejdřív hrajeme a pak má slovo lékař, doktor, psychiatr, asistent, to všechno jeden pán.

0: Pozoroval jsem paní, tedy mě dobře známou paní, jak si vybírá boty. Vybírala si 20 minut a nevybrala. Tatáž paní si po dvakrát vybrala manžela během 10 vteřin. Říkala, já ho prostě cítím, jak stoupí do dveří a to neomylně poznám, že to je ten, který musí být můj. Tato paní se tedy neomylně dvakrát rozvedla a nyní 20 minut vybírala boty doprovázena třetím mužem, opět neomylně poznaným během 10 vteřin. Tak, jak ovládala eleganci pohybu nohy před tím podivným zrcadlem, upevněným v obchodech s obuví u země, přesně tak neovládala mechanismus výběru svého manžela. 20 minut vybírat obuv a 10 vteřin manžela. No to je podle mého názoru školský případ žensky půvabného omylu, jemuž by se snad přece jen bylo možné vyhnout, domnívám se aspoň. Jsou módní návrháři, kteří vám řeknou, co sluší línii vašeho těla a jsou odborníci, kteří vám určí barvu vaší rtěnky. A my se pokusíme hledat cesty, jak nacházet patřičné manžele a manželky. Nejen poučováním, ale diskusí, střetnutím smělých hypotéz a všedních zkušeností. Prostě, pořád pojďte se mít rádi, bude jakousi dialektikou lásky. Bylo mi dopřáno cti, abych zval k mikrofonu své příznivce a také své odpůrce. Budeme se hádat a budeme si poklepávat po ramenou, lichotit i spílat. S tím prosím počítejte. Láska je ožehavým polem samého lidského jsoucna. Pro lásku lidé skáčou v zimě do studené vody pod vlak, jedí neuvěřitelné množství prášků. Snězte 20 tablet uspávadla a nechte si pak vypumpovat žaludek a uvidíte, jak zžíravý cit to musí být. Vezměte jen tak někdy v plné pohodě a radosti žiletku a řezejte se do zápěstí a pochopíte, kam se nám to zakutálel, lépe řečeno, kam se umí zakutálet citový prožitek, který má být zdrojem radosti především. Já budu s napětím čekat na vaše dopisy, které zodpovím, jak jen bude v mých silách.
1: Vážený pane doktore, se zájmem jsem přečetla vaši knížku a zjistila, že moje manželství je vlastně velký omyl. Pane doktore, ani nevíte, jak jste mi pomohl tím, že jste mě před týdnem vyhodil z vaší ordinace. Pochopila jsem naprostou nicotnost a bezvýznamnost svých starostí.
2: Doktore, jestli pak víš, že tě platí za naše peníze. Místo toho svýho věčného kecání uděláš líp, když budeš pomáhat zedníkům.
0: Otevřeme katedru lásky, jakousi školu tohoto mezilidského citu a v ní způsobem elementárním, ale v duchu tradic Jana Amose Komenského objasníme základní pojmy tak, aby naše debata a naše dorozumívání náležitě rostlo a mělo žádoucí úroveň. Pomáhati nám budou žáci této školy, Jan Láska a Květa Toužící. Jedním z poznatků obecné psychologie jest, city, pocity a emoce jsou vůlí neovlivnitelné. Řekněte, slečno toužící, co z toho vyplývá pro naše téma, to jest pro lásku.
1: Že cokoliv provedu pod vlivem tohoto velkého a něžného citu, je předem omluveno.
0: Takže zamiluje-li se váš manžel do své sekretářky a opustí vás pro tento svůj nový a něžný cit, je omluven?
1: Ne, to ne.
0: Dávejte pozor. Mohu mít rád škubánky posypané mákem a mohu k smrti nenávidět špenát. Je možné, abych si nařídil, že od dnešního dne budu mít rád špenát a že budu k smrti nenávidět škubánky s mákem?
3: To jistě nemohu a bojím se, že tím chcete říci, že přestane-li mě mít moje manželka ráda, že jsem proti tomu bezmocný.
0: No vidíte, jak jste přemýšlivý, pane lásko. Bojíte se právem, ale já tím chci říci, že bezmocná je proti tomu především ona. Přestane-li vás vaše manželka mít ráda, tak ona za to nemůže a ona sama o sobě si nemůže rozkázat, aby vás znovu milovala.
1: To je ale hrozné.
0: A pomůžete něčemu, když o tom budete říkat, že je to hrozné? Je to prostě tak a táží se znovu. Co z toho vyplývá?
3: Vyplývá z toho, že je vrcholně problematické mít to své manželce za zlé.
0: A tak nějak bude vypadat naše katedra lásky, v níž citlivostí a ohleduplností nám všem vlastní se budeme dotýkat témat, jež naplňují obsah výzvy či snad rozkazu pojďte se mít rádi.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
5: Vedle mnoha jiných rozhlasových pořadů byl v 70. respektive 80. letech doktor Miroslav Plzák také hostem Chalupářů. Nepravidelného setkání skupiny, do které patřili třeba Adolf Born, Ilja Hurník, Zdeněk Podskalský nebo Ivan Vyskočil. Ale jednou chyběli skoro všichni a naopak zase Adolfa Borna a Miroslava Plzáka doplnil host jako na zavolanou Miloš Kopecký.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se tak díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: A to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ale já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbec, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekli. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější.
2: Přehodnotíte.
0: Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete a oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo? A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiný než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představa. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný. To jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou oni zhasnou a říká, hergorím je ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem naloží, že jo. Říká, ven okamžitě, a říká, počte, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. A říká, tak ho přikrej, ať se nenastýlá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: Říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano, jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak ji tam ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to bylo...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě do toho. Já řeknu, že to tak úplně není. Dovolíte má expoze?
3: Ano.
0: Já si říkám, že to není totiž láska, ale sebeláska. Jo? Lidi snadno řeknou, miluju tě, no proč vy ne, ta huba se zavře stejně, nebo otevře stejně, no, to nic. Ale to není láska, protože lidi třeba říkají, já miluju švestkový knedlíky. Miluje někdo švestkový knedlíky? Ne, švestkový knedlíky mu fuk, ale chutná mu, že jo. Milovat švestkový knedlík by znamenalo ptát se, jak je švestkovým knedlíku, když jde jít snem dolů. Rozumět, jak je jemu. Kdybych někoho miloval, tak to by znamenalo, že je mi dobře, když jemu je dobře. Ale žárlivě se právě na druhým pólu.
3: Ale z vás mluví moudrost, jak
0: staletí,
3: si určitý...
0: Staletí, já bych se chtěl říct, že jsem strašně starý.
2: Já vás musím doplnit. Vy jste se přiblížil jaksi k nejmodernější teorii lásky, která tvrdí, že miluje-li člověk v skutku svoji ženu nad tou nejvyšší, takovým tím třetím stupněm horké krvavé lásky, tak jí dokonce nevěru přeje.
0: No ano! No. Ano, asi, ale já to nedokážu. Ano. Já to nedokážu. Se přiznám, že taky vím, jak je to.
3: A to je moderní trapený teorie.
2: Ano, no tak je to možná, že jenom módní. No, možná, že jenom módní. A ne moje tedy.
3: A ta se objevovala v literatuře.
0: No ne, ale něco na tom je. Něco na tom. Skutečně, když to domyslí, to nemůže být jenom. Je to na tom něco. Přece nemůžete, víte, to je jako s tím voširným slovem věrnost, že jo? Máte rád slovo věrnost? Já to považuji za strašně snadno to slovo používá, často se používá a je nedomyšlený, co zase znamená. Jestli se obudu vymáčknout, někdo řekne, tak já jsem věrnej té a té myšlence, já jsem věrný té a té ženě. Já si myslím, že není o co stát. Když jsem s nějakou ženskou, tak jsem s ní, protože se mi s ní chce bejt a tudíž jaká pak věrnost. Ano? Jestliže už s ní nechce se mi bejt, tak proč bych jí byl věrný? To znamená, že bych se z jakéhosi principu nutil k tomu s ní. Ale proč? Kde je ten příkaz, ten zákon, který praví, že s ní musím bejt? Kde to je?
2: V té ženě.
0: A lidi, kteří říkají, že jsou věrný myšlence, tak říkají, že ta myšlenka už je nepřitahuje? Že jsou jí pouze věrný? Rozumíte to? Jdu s touto myšlenkou, protože je pro mě stále živá, žhavá a drží mě. Ale co, já jsem jí věrnej?
3: Ano.
0: To je předsudek, to je příkaz, to je nějaká povinnost.
3: Vy popíráte vlastně to sloveso. To,
0: ano.
3: Ne ten fakt, ale to
0: ano,
3: sloveso.
0: Mě, ano, proti tomu slovu neproti, naopak. Ježišmarja,
3: to není sloveso vlastně.
0: Jít s nějakou věcí, ať už je to s člověkem, nebo s myšlenkou, co je krásnějšího. Ale to slovo věrnost je mi podezřelý. A všimněte si, že není náhodou, že na cestě tak milovali slovo věrnost. No. Ano, no, jistě u SS-áku, odznak za věrnost, prsgot, za věrnost vůdci, prsgot, už měl medaily, že za věrnost, bude by nemusel být věrný, pak nesměl myslet.
2: Vy jste mě úplně rozložil. Já jsem rozložený.
0: Já se vás složím.
3: Taky jako, no ano.
0: Dál byste si ještě cigaretu.
2: Já vám dám cigaretu, ale ještě bych vám s tou věrností, dejte pozor, když, co je to platné, když, teď dávejte, teď prosím, soustředíte se tak, jak já jsem se soustředil, je v povaze muže, a to si jednou řekněme, z očí do očí, že jaksi kontakt s novou ženou má v sobě mnoho lákavého, čili ve své už vlastní vaší psychické podstatě může být zakomponována nevěra. Vy byste pak nemohl udržet žádný vztah jako trvalý.
3: Já bych to dodal, nevěra je taky někdy konvence. Víte, jak si prostě já znám, budu hovořit o přátelích, že jo, teďko. Ale nebudu je jmenovat, jako samozřejmě. Jako. Já mám několik dobrých známých, kteří vlastně jsou už vlastně nějak tak příliš pohodlní z různých důvodů na ten akt té nevěry, ale donutí se k ní, aby sami sobě dokázali, že jsou pořád mobilní.
0: Ano, to je velice špatný, ale to je skutečně
3: špatný. To je špatný, no.
0: Myslím si, že všechno, co člověk dělá z nějakých důvodů, které nejsou z té věci samé, jo, je to vždycky špatný. Aby si dokázal, že není starý, nebo aby jí jaksi dal ostruhy a vyprovokoval klásce, to je vždycky vedle. Nutně musí vědět. Jestliže ten ideální člověk, protože na to má strašnou chuť, tak to je přece vadný, ne?
2: Co no a teď co uděláme s tím faktem, že v tuto chvíli jsme tady tři muži a nikdo z nás neví,
0: co dělají ženy.
2: Ano.
0: Je doma a je-li to doma, je doma sama.
2: Ano.
3: No, že bychom si šli za
0: to. Je-li sama s kým je?
2: A dozvíme
0: a jestli, se to. Jestliže s někým je, jaký je?
2: Ano.
0: A jestliže je takovej, co dělají?
2: A uvědomili se, že se nikdy do konce svého života nedozvíte, co teď v tuto chvíli vaše žena dělá.
0: Jistě, že jo. No jistě.
2: Zatímco ona to ví, pokud není v bezvědomí.
0: Ano. Nikdy se to velmi správně.
3: To a naplně vás to nepokoje.
0: Nikdy nedozvíte.
2: Ano, to je nejistota nikdy. A věřte mi, že žárlivost je neschopnost vyrovnat se s nejistotou vztahu.
3: Člověk bez obrazotvornosti to má vlastně dobrý. Až nepřemýšlí o tom, co jeho žena dělá zrovna v momentu, kdy on je v rozhlase.
2: Jenže už lehký stupeň debility umožňuje malou obrazotvornost. Takže normální člověk, zvlášť muž, tvrdí se, že muž má více fantazie, než žena ten jí má. Proto taky muži jsou strašnější.
3: To se nejsem jist,
0: abych vám...
3: Jenom s tím nábojem té fantazie si nejsem zcela jist, tvrdí se to skutečně? Vy to tvrdíte?
2: Ne, to se, pardon, to netvrdím já. To se všeobecně tvrdí.

0: jiná, že jo, než mužský. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
1: rovně. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože ano. Všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Jak víme, zdaleka ne všechno, co se natočilo před lety, se nakonec taky odvysílalo. Cenzura byla bdělá, a to nejenom prosím z hlediska politiky, ale i morálky a mravů. Takhle se třeba do silvestrovského vysílání nedostaly některé lékařské historky. I když takzvaná medicína v županu, anekdoty z lékařského prostředí byly vždycky velmi žádané a oblíbené. No a Miroslav Plzák nemohl samozřejmě chybět.
2: Vážení přátelé doktoři, tak vás srdečně vítám na naší silvestrovské besedě. Jak vidíte, víno i káva jsou na stole a můžeme tedy začít. Poněvadž zřejmě půjde o vyzrazování lékařských tajemství, a sice ve velkém, nebudu nikoho z vás oslovovat jménem. Poprosím tedy jako prvního toho, kterého docela určitě nikdo z posluchačů nepozná.

0: Nuže, pane doktore P., začněte, prosím.
1: Já vám mám jeden silvestrovský příběh, který se hodná vždycky může stát až po silvestru. Mě psala jedna paní o tom, že jak strávila silvestra s žárlivcem. On prostě nechtěl, on za žádnou cenu nechtěl do společnosti, tak byli spolu. A ona mě napsala, vypadalo to takhle. Chvíli se pokoušel o milování, chvíli o sebevraždu. Nedařilo se mu ani jedno, ani druhé. Tak se mu navrhla, že bude hrát Člověče, nezlob se. A představte si, i v tom prohrával.
2: My ve své praxi potřebujeme ku správné diagnoze našich pacientů také zjistit informace z jejich prostředí domácího, ze zaměstnání, z bydliště a tak dále. A tak když jsem se snažil získat zprávu o jednom svém pacientovi, tak jsem trochu k svému úžasu četl v jeho zprávě z pracoviště. Opilý do práce nechodí, když se ožere, nepřijde vůbec.
1: Měl bych ho podotknout, že kolega je psychiatr.
0: Tak? Ano.
1: Já se vám ještě k těm dopisům, mě to pořád láká. Za ta léta člověk dostává všelicost, ale lidé, kteří mě píšou, jsou někdy taky rozrušení. Takže ten dopis jako začnou psát, ale nedopíšou. Já vám mám kuriozní dopis, kde je napsáno, pane doktore, buďte tak velice laskav a pak děkuji vám.
3: No. O bodu, jaksi interních velikánem byl samozřejmě také Thomayer, nestorem českého vnitřního lékařství spolu s Pelnářem. A byl někdy ale ke svým podřízeným trochu strohý, někdy lakonický, ostřejší. Takže ti mu také vyváděli různé drobné kousky. A potřeboval pro přednášku studentům nějaký zajímavý případ. Měli tam jaksi pacienta s rozsáhlou rozedmou plicní. Je celkem tato rozedma často typická pro foukače skla, pro profesionální trumpetisty, saxofonisty a podobně. No a mladý asistent Prusík vybral pro přednášku tohoto pacienta. Thomayer rozvinul všechny teorie o tomto pacientovi a říkal, vidíte, tak to vypadají plíce profesionálního hudebníka. A říká, na který nástroj hrajete? A pacient říká, já jsem prosím bubeník.
1: Jsou vám zajímavý způsoby, jak se dostane k nám žárlivec do léčení. To byl jednou přivedl vlastně sám sebe. Pohádal se s manželkou, ona si nechtěla vzít kostým, který on chtěl. A najednou on říká, no snad se oblékáš kvůli mně. On říká, kvůli tobě se oblékám, ale nepřeji si vědět, kvůli komu se slíká.
2: Noční služba je vždy pro lékaře vyčerpávající záležitost. Vzpomínám, jak jsem ještě kdysi v Vojenské nemocnici v Plzni sloužíval noční službu nejenom na oddělení, ale zároveň i příslužbu na chirurgii. A jednou takhle kolem 3 hodiny z rána mě vzbudí imperativní řinčení telefonu. A do telefonu se ozve hlas jinak velice dobrého, vrátného. Pane doktore, spěte klidně. Na chirurgii přivezli děsně rozbitýho chlapíka, ale říkali, že vás k tomu vůbec nebudou potřebovat. Tak snad, abych vás ani nebudil. Naschledanou.
0: Já nejsem sice lékař, ale můžu vám říct, abych vás trošku rozveselil, jeden lékařský vtip.
4: Samozřejmě.
0: No tak takový venkovský lékař po těch 100 pacientech odpoledne, pozdním odpoledne v letě si vyjde do luk a háju, aby se nadýchal trošku svěžího vzduchu a teď jde po takové pěšině a potká starou babičku a ta ho z dálky zdraví, křičí na něj dobrý odpoledne, pane doktor, a on říká dobrý odpoledne, Horáčková. Poslouchejte, dáváte starýmu ty teplý obklady, jak jsem vám ráno říkal, a ta se lekne a říká, Ježíš, pane doktore, vždyť jste říkal, že mu mám dávat studený. A doktor se zamyslí, říká, no jo, ale od té doby medicína značně pokročila.
1: Pokročila. Já si vzpomínám, co všechno dokáže chlap, když jako žena jde nesprávným způsobem. Jedna žena si přečtla knížku o hypnóze a dospěla k takovému závěru, že lze muži hypnotizovat, aby jí měl rád. Jo. To byl rybář, tedy musím podotknout. Tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku a on jí řekl, Heleno, cívíš na mě jako chcíplá plotice? Co to má znamenat?
4: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
5: Tak se nám to pěkně spojilo. Tahle rybářská hypnóza a další vyprávění doktora Plzáka o rybách a rybářích, které bude právě následovat. Nakonec, jestli se o rybářích traduje, že co rybář, to tichý blázen, tak proč ne? Ale já z toho setkání u řeky před lety vybírám víc než jen zamyšlení populárního psychiatra. Taky třeba povídky spisovatele Jiřího Mahena nebo rybářské historky herce Bohumila Bezoušky. Mimochodem to je ten, kterého jsme slyšeli před chvílí v tom neodvysílaném Silvestru.
6: Já myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřiví jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních záliv. Rozumíte, jsou záliby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti. Radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřena ekonomicky může být velice malá a to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečně velkou trpělivost, že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět. A ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí, sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem, a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těm asi vědí radit, to nevadí. Ale nechtějí, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, tedy má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku rád riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje a i v tom je trošku toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, kteří třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady v tu povolenou dobu. A Jara to je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuroz a tím méně budeme mít my práce.

Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské náruživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mne tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe, co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil o balvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou dopálen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počuvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťavnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počuvadlo položené přímo pod legendární Sitno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojel s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napíjala, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

No tak vidíte, začali jsme u lásky a zamilovanosti a končíme na rybách. No, vlastně taky láska. A mimochodem tahle rybářská hodinka, ze které jsme citovali dnes na závěr, přinesla i jiné zajímavé postřehy rybářů, například Jaroslava Vojty nebo Jana Vericha. A my se k ním určitě zase někdy vrátíme. Do té doby všechno dobré přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

0: 23. hodina právě odbyla, no a noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím na závěr pondělního dne. No a moc se na vás budu těšit, že společně přivítáme nový den úterní, ale to všechno po pořádku. A samozřejmě pro vás máme spoustu zajímavé muziky, spousty připravených písniček, které doufám, že vás potěší tak jako vždycky. A především nás v noční lince jako vždycky čeká povídání dnes na téma, na vaše posluchačská dopisová e-mailová přání, na téma Můj rodný dům, moje rodiště. Kde jste se narodili a žili jste jako děti ve městě nebo na venkově a co nejvíc si z místa svého rodiště pamatujete? Věžičku kostela či velký ořech na návsi, který byl zdoláván vaší partou? Toulali jste se jako děti rodným městem a vyhledávali zákoutí, kde jste si třeba zapálili první cigaretu? No a kde jste si dali nebo dostali první pusu? A vracíte se jako dospělí do míst vašeho dětství? Vzpomínkami na sladké dny dětství se projdeme v této srpnové noční lince. Takže já ještě připomenu, jako vždycky kontakty sem k nám. Telefon 731 800 900, pak máme také web, tam už jste se mnozí rozepsali, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu samozřejmě moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní pondělní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla Věra Martinová a písnička Až na vrcholky hor. No a jako první se k nám dovolala Eliška z Olomouce. A Eliško, já vám přeju krásný pondělní večer stále ještě.
1: Já vám, Jitušku, taky a všem posluchačům, který poslouchají to vynikající téma.
0: Děkuju moc krát.
1: Protože je to náš domov a já si myslím, že to si každý rád vzpomene, kde se narodil a zapomíná. Já v mojím věku skutečně ráda vzpomínám a je mě to moc líto, že jsem si toho domova málo užila.
0: Jo.
1: Protože já jsem se tam narodila, když to naši dačí stavě z Brně a je to ta nahoře ta kamenná kolonie, říkají tomu teď Kamenka, a tam naši postavili domek a to byl potom trojdům, protože tam ještě byli tatínku bratra a jeho rodiče, tatínko, takže to byli, ale ráda na to vzpomínám, protože pokud tak žila naše maminka, tak se na tomto domku strašně moc nadřela. A to právě vzpomínám, že když chodila se mnou, byla těhotná, tak dřela na tom domku a chtěla, abych se tam narodila. Takže skutečně se to stalo a samozřejmě potom maminka zahynula v Brně při náletě. Sakramentská válka, to nemůžu ani vzpomínat, protože zahynuli ty moje dva sourozenci a maminka. Takže ten domov byl pro nás už nedosažitelný.
0: Ano, ano.
1: No, protože otec to potom se oženil po druhý, prodal to a odešel, ale já na to nemůžu zapomenout. Moje dcera ví, že já pořád na to vzpomínám a je mě to líto, tak ta nejmladší dcera mami, já tě tam zavezu. Tak mě tam zavezla a já byla šťastná, že jsem ten domek uviděla, ale nemohla jsem to vydržet, ten pláč, já jsem tam brečela jak malý dítě.
0: Věřím, že takže to na vás dolehlo.
1: A moje dcera říká, tak pojď se tam podívat, tam někdo bydlí, já tam nemůžu jít, ale můžeš, je to tvůj rodný dům.
0: Jo.
1: A šli jsme tam a byl tam takový mladík. A tak dcera mu řekla, že jsem se tam neávám, tak pojďte dál. Takže jsem si to prohlídla, byla jsem šťastná, ten pláč jsem trošičku udusila tím, že ho vidím.
0: Ano.
1: A on říká, že to chce prodat. Já kdybych bývala byla mladší, to už mě bylo 1,90. Kdybych byla mladší, já bych byla ochotná to koupit.
0: Koupit znova zpátky, že jo?
1: A zůstat doma, až to byl doma. Takže Jitruško, já to nechci moc rozebírat, to by bylo na nohy a maximálně chci se zmínit o jednom pánovi, který tam se nějak nastěhoval.
0: Ano.
1: A on zepsal knihu.
0: Ano.
1: O tom, to, jaký to tam krásně, pan, pod náma ty krasvratka, nad náma byly kopce, lesy, takový ty skaliska a tam bylo krásně od nás ze dvora vidět na to brněnské výstaviště. Takže to bylo nádherný
0: místo, ano.
1: A právě pro nás děti to bylo, přino jsme byli v Brně, ale bylo to skutečně takový, že jsme měli si kde hrát, měli jsme koupání, měli jsme ledaco. Takže málo kdo, takže ráda na to vzpomínám. A ptala bych nic tak vidět. Já jsem tam zůstala do 14 let. A pak ještě tam byli ti moji bratři, ale on to prodala odstěhovat. Věříte, že už je to tolik let a já na to nemůžu zapomenout a nemůžu mu to odpustit.
0: Se
1: nám prodal rodinný dům.
0: Jo.
1: Takže tak to je, Jitruško.
0: Ale máte ho ve své paměti, ve své mysli zkrátka. Mám. A tak to se nezmění.
1: Pokud se budu, tak pořád mám a děkuju tomu pánovi, který napsal tu knihu, protože mě on v Olomouci vyhledal.
0: Ano.
1: Takže já už jsem nejstarší občan, který ještě žije, takže jsem mu povyprávěla a napsal to do té knihy a tak teď tu byl můj pravnuk.
0: Jo.
1: Tak jsem mu to dala číst a ona taková velká kniha, a to mám, však to je ono. to už mám pro svoje pravnuky, aby si nemysleli, že jsem žádné domov neměla.
0: Aby věděli, jak to tehdy bylo a co tam bylo a kde to bylo.
1: Tam je to perfektně napsané, co tam je, jako ty lesy, to všecko, jak se to stalo, jak se to začalo stavět. Mm-hmm. Takže perfektní kniha, kterou děkuji tomu pánovi.
0: No tak to je super, takováhle památka. No.
1: Přesně. A loni na Vánoce, den před 4 dny, mi to z toho Brna doveze. Tak jsem měla krásné dárky.
0: Tak to věřím, to věřím. Eliško, moc vám děkuju za to úvodní povídání, pěkný.
1: Mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka vám přeju a
0: nápodobně. Děkuju za návštěvu a budu se těšit zase brzo u nás na slyšenou v noční lince. Mějte se hezky, Eliško.
1: Děkuji, Tuško. Taky. Nasledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, na slyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: kázání o tom, co brzy už musí se stát.
1: Vladimír Mešík a písnička Jednou, tak tolik muzika a na telefonu máme paní Ludmilu z Brna. Krásný večer, Ludmilo.
2: Dobrý večer, zdravím vás, Tituško.
1: Děkuju.
2: A všechny, kdo poslouchá.
1: Děkuju a nápodobně. No.
2: Tak já pocházím z vesnice, která se jmenovala Újezd u Brna. Je to tak 17 kilometrů od Brna a narodil se tam asi i můj otec a měl dvě sestry.
1: Aha.
2: A to bylo tak už ale postavený ten dům ve 20. letech, no možná i dřív. A já jsem ten dům milovala. A bylo to, my jsme bydleli na takovém kopečku a tam to sídlil velký barák, kde bydleli tři rodiny a bylo to obehnané zdí, že tam nebylo vidět do toho. A potom byly dvě uličky a v prostředku těch uliček byl dům a v každé té uličce v jedné jsme bydleli my, že jsme nikam neviděli, jenom naproti dovolen. A z druhé strany zase taky tak byli lidi. A ještě za námi byl jeden a tam bydleli staří, ten jeden to, ten zabíjel pse teda. To bylo hrozně. A to mamka vždycky, když jsme byli nemocní, tak jim ušla prosadu a bazala nám to, ale fuj. A já jsem teda to milovala jsem ten dům. Mm-hmm. A náš otec jezdil po světě jako montér. Mm-hmm. A všechno bylo na maminku. Ale ten barák, já když si vzpomenu, že jsme, on byl na dvě strany. Na jednu stranu byly dvě velké okna. Uh-huh. A na druhou stranu byly ještě zase dvě okna a tam bydleli rodiče mýho tatínka.
1: Jo.
2: A oni měli jenom dvě místnosti a když, a my jsme měli obvák jenom, no, kuchyň a ložnici. Já jsem spávala z začívací ložnici a my jsme měli ty trámy, jako nahoře, jako místo stropů, tak tam byly trámy.
1: Ano, ano.
2: Takže to mě teda utkvělo a já vždycky, když jsem ležela v té posteli, tak jsem si ty trámy prohlížela, protože tam byly jako kdyby obrázky, vždycky je tam něco, jak to praskalo ty trámy, tak se to tam objevovalo, jsem si představovala, co to asi je. A v jedné místnosti my jsme měli hnědý a v jedné černý, dovedete si to představit.
1: Jo.
2: Takže mamka to normálně natřela na bílo, oboje dvoje.
1: Mm-hmm.
2: A potom teda taťkovi se moc nechcelo, protože vždycky, když přijel ze světa, tak se mu nechtělo moc dělat.
1: Tak chtěl odpočívat,
2: my
1: ano.
2: My rád prodáme. A mě bylo 15, když ona to o tom začala mluvit a já říkám, ne, neprodávajte to, já to tady chci mět, aby se to tady zachovalo.
1: Jasně.
2: No a nakonec teda to prodali, už já jsem se vdávala v 18, tak to tam ještě bylo, nemusela jsem se podutíkat.
1: Mm-hmm.
2: A no, byla jsem hloupá, že jsem tak brzo šla z domu.
1: Jo.
2: A potom jsem se tam ještě vrátila, protože jsem si vzala kluka 5 kilometrů od újezda a bylo to Mohyla míru. Každá procházka nedělní,
1: ano, ano,
2: byla procházkou po silnici s újezdat za Bohem míru, jak byl Napoleon. No a tak jsem si vzala kluka a on teda, jsem se tam přestěhovala k ním, ale tam dědek nás honil nožem, když jsem byla těhotná.
1: Mm-hmm.
2: Takže jsem se vrátila zpátky do toho rodného domu.
1: Mm-hmm.
2: No ale naši potom už, pak jsem se přestěhovala do Tišnova a naši potom už tam nechtěli teda být, otec nakonec tím souhlasil, tak to prodali a přestěhovali se do Brna.
1: Jo.
2: Ale já, Jituško, já do dneška, mě se ve snu pořád objevuje ten duch dům a normálně se mně zdá, že ti naši se tam zpátky vrátili.
1: Že tam bydlíte pořád.
2: A říkají, a já říkám, co tady děláte? Teď vy jste to prodali, to tady nemůžete být. A oni mě říkají, ale oni tady stejně nebydlí, jo? Pojď dom. A toto se mě vrací. Mm-hmm. Ale byla jsem přítele, ano, který zemřel před 15 rokama. Mm-hmm. A než zemřel, to bylo na podzim v září, mě říká, víš co, pojď, já vezmu auto a pojedem se tam podívat. Takže mě udělala radost, že mě tam vezl, takže to už je 15 roků.
1: Zkontrolovali jste to tam zkrátka.
2: Kontrolovali jsme to tam všechno. Barák je vůbec tím, oni nic neudělali za ty roce. To jsem se dost divila.
1: A aspoň jste to poznala hned, že to ještě nepřestavili.
2: On tam byl bryzolit a okna byly na bílo. A okna mají hnědý a že dokonce přes té druhé strany měli aj krávu, ale my jsme tam neměli. To byla zahrádečka.
1: Jo.
2: Zahrádečka. Tak nevím, jak tam tu krávu mohli pěstovat.
1: Mm-hmm.
2: No a tak tam mě zavezlo a potom mě ještě zavezlo na tu mohylu míru.
1: Jo, tak jste tak si udělala takový vzpomínkový výlet. Dobře. Tak Ludmilko, musím poděkovat a moc děkuju za to, že jste takhle zaspomínala, kde jste vlastně prožila začátek svého života a kde máte vlastně takové ty kořeny a takovou tu kotvu ve vzpomínkách a v mysli.
2: Jo.
1: A jinak vám přeju hezké dny.
2: Já se vracím, když teďka, když máme srazí ze školy,
1: ano.
2: No, tak už je mě 74,
1: ano,
2: to
1: ano.
2: Bude. Každý říjen, první
1: ano.
2: Týden v říjnu.
1: Takže to tam
2: tak
1: vidíte.
2: Tak to mě tam vždycky někdo zaveze.
1: Tak to je super. Ludmilko, musím poděkovat, protože čas je neúprostný a děkuju moc krát. Hezké dny, jo? Mějte se pěkně. Taky krásný večer. Dobrou noc a zase příště.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně nám přišla zaspívat Hana Zagorová, Kdyby se vrátil čas, jinak máme asi za 3:30 a na telefonu Františka ze Židlochovic. Krásný večer, Františku, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já vám Jitušku taky přeju krásný večer a všem posluchačům do Kělínky.
0: Děkuju moc krát samozřejmě za všechny i za sebe. Tak Františku, vzpomínáte na svůj rodný dům nebo na to místo, kde jste prožil vlastně ten počátek svého života?
1: No, paní Tíško, samozřejmě, tak já jsem se narodil v Olbramovicích u Moravského Klumova. To nejsou ty Olbramovice někde u Benešova, tady u Moravského Klumova.
0: Ano.
1: Ale je to dům 103, jo?
0: Jo.
1: Ale to jsem nikdy moc nevěděl, až jak jsem prostě se dostal k nějakým dokladům, tady jak se teďka žení do mamko, kde se brali, tak tam jsem teda vyšel domek 103, když jedeme vždycky přes Olbramovice, když jedeme do Kuši, tak my vždycky jedeme přes ty Olbramovice, ale já tam ten domek omrknu vždycky, a je to takový malý domek a tam asi naši bydeli jde možná v nájmu nebo tak, jo. A tak tam mám místo narození Olbramovice. Pak jsme se naši přestěhovali do Kupšic, tam jsme bydleli v domku v Cihelně, to nevím, jaké to mělo číslo, jo, ale potom po odsunu Němců, jako jo,
0: ano,
1: tak naši se přestěhovali na domek 25, Kupšice 25, jo, no tak tam jsem tam bydleli, protože až do smrti, no a tak potom si to koupil syn a opravil to a tak všechno, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty Olbramovice se skládají ze třech dědin, jako dědinek. Olbramovice, Babice, Zelovice, Litměřice, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak to je taková zajímavá dědina.
0: Ano.
1: A tam jsem chodil taky do Měšťanky, jo. Chodili jsme tam do Měšťanky a taky jsme tam chodili na zábavy. A i teď, když kolikrát jdeme s manželkou, tak se tam zastavíme na Hodech, jo?
0: Uh-huh.
1: A jsem tam, ještě tam potkám nějaký spolužáky, jo? Ale je jich teda málo.
0: Uh-huh.
1: Ale máme tam kamaráda Františka Jaroša. Jeho maminka byla stejně Polka jako moja maminka. Takže oni byli kamarádky velký, jo? Ještě v tenkrát, ještě jsme, taky se mě vydíval, jo, někdy, ale málo, jako, ale vím, jak vypadala tatínka, maminka a tatínek, jako, jo.
0: Uh-huh.
1: No, takže takhle už teda rodiče ani naše, ani jeho Františkovi nežijou, jo. No, tak je potřeba se tam na ně zaspomínat, jo, na ty naše rodiče, no. Takže říkám, přes Kupšic, když jedeme do Kupšic, tak vždycky okolo těch Olbramic jedu, nebo přes ty Olbramice a vždycky se podívám na ten domek 103, je to takový malý domeček, jo, no je to opravený, nevím, kdo tam ani bydlí, ale prostě jedem okolo toho, no a tak.
0: Takže zavzpomínáte vždycky, když náhodou jedete kolem a přibrzdíte, no, zkrátka, tam, jak se říká, jo?
1: No, tam, když jsme se brali s manželkou, tak tam nás oddávali na národní výboře, jo?
0: Uh-huh.
1: No, takže

0: vsadili na tank TNC, jo. A tam u nás dědím nikdo nekladl odpor, protože to byla německá dědina, jo, takže tam to bylo všechno dobře, jako, jo, no. A no a tak ti Němci odjeli, ale jak asi za dva dny, nebo co si tam měla ruská jednotka s tankem, jo, jestli pro nás sledovali, nebo jak to bylo, jo. No takže já tam z těch Košic mám z těch Košic spoustu zážitků.
1: To je dobře, že takhle hezky vzpomínáte. No.
0: Samozřejmě všechny ty zážitky vždycky komentuju do noční linky, jo.
1: Jo, takže, no to je dobře, aspoň se něco dovíme taky.
0: Tak
1: Františku, taky moc krát díky za vzpomínky a za telefon a za návštěvu a vůbec hezký večer přeju. Hezký celý týden, protože jsme teprve na začátku a budu se těšit zase v noční lince příště. Mějte se hezky, děkuju.
0: Ano, prosím, dobrou noc.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na poutníci a jejich tanečnice, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a na telefonu teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju i vám.
1: Já děkuji a i vám přeju a všem posluchačům pěkný večer.
0: Děkuji taky za všechny.
1: Já jsem se narodila ve vesnici mezi Novým Bydžovem a Jičínem. Mm-hmm. Na obě strany jsme měli tak 17 kilometrů. A narodila jsem se v takovým menším domku, který koupil děda za první světové války, kdy se vrátil z vojny jako válečný invalida. A jenže to koupil nějak na zpátky a prostě dům byl v exekuci. Mm-hmm. A táta můj byl na vojně a akorát přišel z vojny, když mu jim hrozilo takový vystěhování. Aha. No a oni mu zatím nadružbovali tam nějakou dívku z chalupy s věnem, že jako ten domek vykoupěj. Jenže táta neustoupil, protože chodil s mamkou už před tou vojnou. Ano. A tak mamka měla nějaký peníze sirotčí, protože jí taky umřela maminka. Mm-hmm. Tak pro ně musela hned druhý den po svatbě jít a že k líbání nějak tak se dostat, já vůbec nevím jak, to jsme nějak nedomluvili. No a tak ten domek jako vyplatili a všechno, všechny ty sourozence, děda se tak od dědovi zemřela první žena, to byla moje babička a to byly dvě děti a pak bylo ještě čtyři děti nevlastní. No a ty se toho domku všechny zřekli nároku na dědictví s tím, že ho děda přepíše na mýho taťku a prostě nemohli to tak nějak překousnout to příbuzenstvo, že si vzal chudou holku, že jo. Ale děda to nemohl tátovi odpustit snad celý život, nebo co, protože ani žádný takový ty kontakty s mojí mamkou a s tátou, tam se něco stalo, protože jako děda mamku nějak honil nebo co a taťka si to s ním vyřídil. No to já nevím, on jasně, o tom nikdy nemluvil. Ale měli jsme, ten domek byl v šikovném místě, vedle jsme měli koloniál, to dříve byl, sousedili jsme s pekařem, naproti byl hostinec a kousek asi 10 metrů byla autobusová zastávka. Takže to bylo tak nějak na ty návsi a tam rostly lípy a my jsme pak jako děti tam lezli. A to mě ještě říkala mamka, když byla mobilizace v 39. roce. Mm-hmm. Já jsem se narodila 36. a táta musel narukovat a já jsem prej seděla na záhrobci a děti mi říkali, proč jsi tak smutná? A já říkám, no jsem, a oni říkali, a kde máš tatínka? A já jsem říkala, na vojně. A co tam dělá? Jsem říkala, střílí na Hitlera. No tak mě mamka vzala domů, ale jinak jsem dětství měla jako pěkný, prostě tak nějak se mě tam líbilo, jenže domek naši opravili. No a děda odešel v 45. jak se dosídlovalo pohraničí, tak můj strejda jeden byl jako zahraniční voják v Anglii. A když se vrátil, tak pak dostal poštu někde u Liberce. A tak se tam s ním děda a nejmladší bratr taťku odstěhovali. No a pak se, já jsem se vzala asi ve 54. roce a Děda se vrátil asi v 57. A prostě v domku měl vejměnek, že jo, tak my jsme bydleli s našima, ale pak jsme si museli hledat jako byt, no. Mm-hmm. A tak manžel byl na vojenské správě, tak odešel a odstěhovali jsme se do Cihelny, kde jezdil s nákladňákem.
0: A tam už jste pokračovali.
1: No, a takže, ale ten domek, dokud tam bydlela mamka, mm-hmm. protože ho tam tuď nechtěla jít.
0: Rozumím.
1: Dokud měla kamarádky, že jo, jenže to všecko mm-hmm. prostě odcházelo, tak asi v 92. roce jsme si ji vzali sem do Hradce. My jsme to tady koupili v 660. Mm-hmm. No a tak prostě, ale domek, no, jak bych vám to řekla, tam měli zájem o to Cikání.
0: Uh-huh. A už prosím jenom velmi stručně, Boženko.
1: No, no jo, a starosta mě řekl, jestli nechcete si zkazit tu dobrou pověst, co jste tady měli, tak jim to neprodávej.
0: Jasne.
1: No tak to koupil Národní výbor a domek teda chátra a já už tam nemůžu se ani podívat. Mm-hmm. Tak to je tak všechno.
0: Boženko, taky moc děkuju za vypravování, za vzpomínky, jinak přeju krásný letní večer a krásný dny a zase příště v noční lince, ano?
1: Taky děkuju a všem dobrou noc.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Byla skupina Miraj, která právě dohrává i přesto všechno. Tolik písnička, no a na telefonu teď máme Olina z Kopřivnice. Krásný večer, Oline, zdravím vás.
2: Dobrý večer z Kopřivnice.
1: Ano.
2: Města Tatrovek.
1: Ano, ano, ano, to je pravda. Mimochodem, muzeum stále otevřeno pro návštěvníky, kteří třeba...
2: Pořád, je to krásný, teď udělané přestěvané na několik místech. Je ano. Tam ta slovenská strela, ten vlak, zrenovovaný úplně nádherně. Má svoji takovou velkou halu, kde teda jako parkuje, kde jo. Se to dá prohlídnout. Pořádají se s ním takzvané výlety nebo nějaké jízdy slavnostní, ale tak listech stojí skoro co letenka do Paříže a zpátky, bych řekl.
1: Jo.
2: Trošičku nadsázku, ale je to krásné. No, je
1: tak
2: to
1: jsme trošku
2: práce.
1: Odbočili, ale má to svůj smysl, protože jsou prázdniny a spousta lidí tam tudy bude třeba projíždět tak, aby se mohli určitě dojít podívat nebo aby nezapomněli.
2: Takže opravdu do Kopřivnice zvu určitě.
1: Děkujeme moc krát samozřejmě. Stojí to za to, tak jste slyšeli. Tak a Oline, a co vaše vzpomínka na takové to první vaše místo na světě?
2: První místo moje na světě se jmenuje Žeravice, obec Žeravice.
1: Mm-hmm.
2: Je to moravské Slovácko, mikroregion Bzenec. Narodil jsem se v Kyjově.
1: Aha.
2: To je 10 km do Žeravic a ze Bzenec je to 8 km. První zmínka jako písemná o této obci je z roku 1235.
1: Pánečku, no.
2: Aha, opravdu, opravdu.
1: No, jo.
2: A v roce 1503 Vladislav Jagiellonský povýšil tuto obec na městečko s právem pořádat trhy.
1: Jo.
2: Takže to je taková trošku historie. No a já jsem bydlel, nebo no bydlel jsem vlastně, už to nebydlím. Bydlel jsem v dolní konci, by se dalo, protože to městečko tady, ještě tak budu říkat, tak je v takovém, to je taková pahorkatina před Uchlovskýma horama. Takže je tam rozdíl výškový opravdu třeba 50 metrů, 100 metrů, nevím přesně. No a bydlel jsem v domku, vím, že na dvoře měl tatínek vysazenou vinovou révu.
1: Ano. Bylo
2: takzvané takové to divoké víno, takové bago se tomu říkalo. Měl to modré hrozny, drobné, ale krásně barvily. A chlapi to přidávali do červeného vína jako pro barvu. Bylo to zarostený přes celý dvůr, jedna hlava, tomu se říká jako hlava.
1: Ano, ano.
2: Se které to vyrůstá. Přes celý dvůr to tam bylo krásně sněné. Na zahradě měl včelínek, kde měl 3 nebo 4 včelstva. Ale ten, kdyby mě viděl, jak já chodím do včel v trenýrkách a tričku s krátkýma rukávama, tak by řekl, že jsem se zbláznil, protože on když šel do včel, tak byl, vypadal jako kosmonaut, protože byl
1: zabalený vším možným, ano.
2: Úplně oblečený do všeho možného a stejně se ta včela některá dostala s těma špírkama, dostala ty borance. A on když točil met, tak vyhlásil to vždycky několik dní dopředu, aby sousedé věděli, že se bude točit met, protože ty včely ty likvidovali všechno, co se tam mývalo kolem baráku. Takže to bylo ten dolní barák, kde jsme bydleli z rodiči od maminky a maminka od tatínka bydla na horním konci a to byl jediný barák v tom městečku, který neměl, až ona vlastně, až zemřela, tak neměl elektriku ani vodu. To bylo zvláštní, ona bydlela taky na takovém kopečku, provodu chodila do studi, který měla před barákem, ale opravdu neměla elektriku. A když se tam dělali zabíjačky, jakože vlastně v každé rodině se dělali zabíjačky, tak to bylo prostě kouzelné, to tam bylo všude petrolejky a no prostě to by se muselo vidět.
1: No vidíte, to šlo to i bez elektřiny, že jo?
2: Šlo to i bez
1: všechno
2: elektřiny.
1: Šlo bez elektřiny.
2: Byl tam pan řezník, pan Hrkalík, ten byl úžasný, ten, když se trošičku ovínil, tak krásně zpíval a všechno a tak dále, a tak dále. No. Tak byl tam samozřejmě v Žeravici krásný barokní kostel z roku 1722 a tak dále, a tak dále. Takže na ty Žeravice vzpomínám opravdu rád.
1: Věřím.
2: A ještě musím ale zmínit, že v těch Žeravicích byl zřízen kostel nebo sbor jednoty bratrské, do které patřil Jan Amos Komenský, to je všeobecně známo.
1: Ano.
2: A když cestoval ze svého rodiště přes Žeravice, tak byl spolu s dalšími 24 nebo 25 bratřími, tenkrát měl 24 roku, ordinován na kněze, tam v tom místním sboru, byl v roce 1616. Potom odešel do Fulneku, kde působil, myslím, na té farnosti nějakou dobu. Takže to je velice významná událost pro tady tu žeravice.
1: Tu oblast,
2: ano. Tam takový samozřejmě památník Jana Amose Komenského. Takže to, je tam i malé muzeum, jehož součástí je vlastně zbytek toho původního sboru, neboli oni neříkali kostel, ale sbor, toho původního sboru je tam stěna ještě s klenbou od bývalého okna, takže to je taková pamětihodnost. A ještě jedna pamětihodnost, moji staříčkové, teda můj staříček od tatínka tatínek, ten měl 3 bratry a oni si buď to zdědili, nebo nevím, ale měli vinný sklep, který byl vykopaný v Pískovci.
1: Mm-hmm.
2: Stálá teplota tam byla celý rok 8 stupňů, tam se dobře sedělo v zimě i v létě.
1: Ano, ano.
2: A nad tím chodem do toho sklepa je v trámu vytesaný rok, buď 1782, nebo 1772, já to pletu tady toto. Ale jako je to opravdu dlouho a uvnitř byl, nebo je ještě lis, vyřezaný z jednoho kusu kmene.
1: Uh-huh.
2: Ten šnek je prostě z jednoho kmene, ten závit, ve kterém ten šnek cestuje nahoru a dolů, tak je z jednoho kmene.
1: Ano, ano.
2: A bylo to vyhlášeno jako památka, nějaká kulturní památka.
1: No, nevím, vidíte to, krása.
2: Ještě platí nebo neplatí.
1: Dobře.
2: Dobře se tam sedělo prostě při tom vínečku, opravdu.
1: Tak Oline, moc taky děkuju za krásné vypravování a přímo otevření zkrátka kroniky s historickými údaji.
2: Ano, tím pádem zvu všechny.
1: Děkujeme.
2: No, poslední sobota a neděle za srpnu jsou tam hody.
1: No, krásná pozvánka. Krásná pozvánka, kdo to nemá úplně z ruky, tak je zván na hody, kde bude spoustu dobrot, určitě muziky a toho všeho, co k tomu patří. A Oline, děkuju.
2: A
1: výborně, a Oline, moc děkuju. A krásné dny. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mějte se moc krásně. Děkuju vám za prostor.
1: Taky děkuju. Dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jitka Zelenková, máme si co říct. No a protože půlnoc se blíží, tak pojďme se zase jako téměř pravidelně těsně před půlnocí podívat do pošty. Moc vám děkuju za všechny vaše písemné odkazy. Paní Michaela píše k tématu: dobrý večer, krásné téma. Můj rodný dům stojí v podhůří Českomoravské Vysočiny na náměstí městy se Doubravnika. Postavili jej před 300 lety moji pokrevní předci. Mám před sebou kroniku našeho domu a hned na úvodní stránce se uvádí: na paměť těch, kteří se v domě narodili, žili v něm a umírali. Já jsem ho opustila už před 50 lety, kdy jsem se odstěhovala do Brna. Až do smrti mojí maminky před 2 lety jsem se tam pravidelně vracela. Nyní je to už horší. Mám v důsledku péče o mého manžela už méně času a v domě však stále bydlí můj bratr a taky synovec. Doufám, že tam naše rodina ještě nějakou tu 100 let bude žít. Z Brna přeje dobrou noc Michaela. Michaelo, moc vám děkuju, přeju krásné dny a také hodně zdraví a děkuju i za pozdravy a přání. No a my se teď přehoupneme s písničkou od zpěvačky jménem Paula Abdul do nového dne, kterým bude úterý.

0: Tak s písničkou od Poly Abdul Rašraš jsme se přehoupli do nového dne. Je tady úterý s datem už 4. srpna a na Prahu nového dne přeju nám všem, aby to byl vydařený úterní, krásný letní slunečný den, abyste si jej užili podle svých představ a zkrátka tam, kde to máte rádi. No a jinak, pokud budete výletovat prázdninově, tak ať je to skutečně vydařený den, pokud vás čekají nějaké pracovní povinnosti, tak ať to jde také dobře od ruky. A hlavně ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny nás čeká povídání na téma Můj rodný dům. Kde pak jste se narodili a žili jste jako děti ve městě nebo na venkově? Co nejvíce si z místa svého rodiště pamatujete? Věžičku kostela nebo velký ořech na návsi? A toulali jste se jako děti rodným městem a vyhledávali zákoutí, kde jste si třeba zkusili zapálit první cigaretu, kde jste třeba dostali nebo dali první pusu? No a mimochodem, vracíte se jako dospělí do míst vašeho dětství anebo si raději chcete uchovat tu vzpomínku tak, jak zůstala v těch dětských hlavičkách právě od toho věku, kdy jste tam vyrůstali. Vzpomínkami na sladké dny dětství se projdeme a procházíme a stále ještě procházet budeme v této srpnové noční lince. Takže telefon i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, moc vás zdravím a směle můžeme pokračovat dále.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Ráno. No, do rána ještě nějaký ten čas zbývá a my máme teď na telefonu Lubomíra z Hradce Králové. Krásnou noc, Lubomíre, zdravím vás moc.
1: Zdravíčko, zdravíčko, hezký večer.
0: Děkuju. Tak prozraďte, jak zazpomínáte na svoje rodiště.
1: Jo, na své rodiště, já strašně rád vzpomínám, protože my jsme bydleli ve Slavonicích, tam to bylo vždycky takové strašně, já na svoje dětství vzpomínám hrozně tak jako zvláštně, protože my jsme mývali takový kurník a já si pamatuju, že vždycky jsme večer chodili do toho kurníku a babička nám vyprávěla, že vždycky, když by černá slepička a z ní se vychlube vajíčko, tak potom, že se z něho vychlube čert. A my jsme se hrozně báli chodit do toho kurníku, protože jsme tam měli černý slepice.
0: Jo, tak jste čekali nějakou čertovinu, jo, jak babička říkala.
1: Strašnou čertovinu jsme tam vždycky čekali. Mm-hmm. No a vždycky dědeček, tak ten byl u vojáků. Mm-hmm. A jak byl u vojáků, tak on vždycky přišel domů a měl flintu. A my jsme s tou flintou vždycky potom běhali po louce a on naštěstí neměl nabitou, nebo teda aspoň o tom nevím.
0: Jo, jo, jo, takže to dobře dopadlo vždycky, jo, říkáte.
1: No, většinou jo, jakože většinou jo. A jednou nám nechal vystřelit a my jsme byli za vojáky. Mm-hmm. To bylo tak kouzelný. No a ještě jsme si taky sami hrávali na vojáky. Víte, ona právě babička, ona měla právě na půdě. Mm-hmm. Tam, jak oni se jmenovali, to byl takovej, babička byla v odboji nějaký šiša deko. Šišo deko, já si panu, já si nespovedu. A my jsme vždycky právě si o nich brali, oni měli takový cvičební jakový pušky a my jsme s nima potom chodili a hráli jsme si a dělali jsme bojáky. To bylo strašně krásný. No a teďka si ještě vzpomínám, my jsme měli tehdy takovýho starýho kamaráda, se kterým jsme si právě takhle hrávali na poli a tam jsme vždycky byli naproti sobě a my jsme mu říkali hadí muž, protože on byl jediný z nás, který právě dokázal chytit užovku a potom si strašil všechny holky a strašil se jim strčit pod sukničku, tak jsme mu říkali, on kamarád udělal trošku anglicky, tak jsme mu říkali jakoby snake, že jsme jakoby žebral ty hady a strašil s těma holky na vesnici.
0: Jo, jo, jo, tak jo, jo.
1: To je naše dětství takový úplně. Mm-hmm.
0: No a jak vzpomínáte na ten rodný dům, jak se říká doslova do písmene?
1: Rodný, no tak ten rodný dům, on měl, to byl zvláštní dům, právě že já moc měl takové, jak babička vždycky vyprávila o těch čertech.
0: No.
1: Ono na tom něco pravdy bylo, protože tam seděly čertoviny. Tam normálně, a já nevím, jestli to bylo tím, že prostě dědeček, jak chodil k vojákům a ta flinta někoho skolila nebo něco, tak prostě tam seděly čertoviny. Tam to byl takový malý baráček. Mm-hmm. To byla taková malá, taková kuchyňka. A my jsme v ní vždycky seděli. Třeba tam děda popíl pivečko a normálně se nám stalo, že třeba začal se vznášet talíř.
0: Jejejej,
1: normálně se nám stalo, že se vznesl se talíř a normálně se mu práskl vozem, jak ty poltergeisti, jak jsou. Tak to jsme tam normálně zažili několikrát, protože to byla normálně husí kůže.
0: No to jsou teda, jestli to vám řeknu.
1: A to bylo, a my jsme si vždycky mysleli, že je to starý flinty. Ono to normálně, já nevím, jestli to bylo teda, já nevím, jestli to takhle, tak budu říkat, já to nejsem tak pyšný, on jako by děda byl na té špatné straně, on byl u těch nacistů.
0: Takže
1: ono možná díky tomu tam potom strašilo.
0: No, možná, že to bylo takový.
1: No a teďka ještě si tak zazpomínal, že jak jsme byli s Romulovami, to taky taky to připomnělo, jak jste se bavili o tom kamarádovi, co lovil ty hady, jak on je bral.
0: Mm-hmm.
1: Tak mně zase říkali, že jsem ještěrka, protože jak on byl schopný chytit hada, mm-hmm. tak já jsem byl schopný vzít ještěrku, aniž by upadl ocásek.
0: Jo.
1: A pak jsme společně takhle tak chodili, on dělal hada, já jsem dělal ještěrku
0: mm-hmm.
1: a chodili jsme za místní tancovačky a plašili jsme s tím děvčata.
0: Takže máte bohaté vzpomínky na to své rodiště a na své kamarády.
1: Ale mě tam fakt děsili.
0: Jo,
1: to bylo
0: věřím. Tak Lubomíre, moc vám děkuju za návštěvu, za povídání. Mějte se hezky.
1: Se krásně, všichni se mějte
0: krásné
1: krásně.
0: Léto.
1: Já vám užívám a vinčuju vám krásné léto a ať se vám všem daří a ať máte bohaté psychedelické sny.
0: Dobře, tak nápodobně, mějte se krásně a zase příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a okno mé lásky. A 16 minut po půlnoci se k nám dovolala paní Zdena od Brna. Krásnou noc, Zdeno.
1: Dobrý večer, já ještě mám večer, pro mě noční hlinka každý den, takže já usínám až tak ve 2 hodiny.
0: Jo, tak máte výdrž, to je dobře.
1: Já mám, ano, to je moje. Já, když jsou v lázních, jsou v nemocnici, já poslouchám všude noční hlinku.
0: Tak, to děkujeme za přízeň samozřejmě.
1: No. Mm-hmm. Ale tentokrát jsem se nedovolala po 2 večery, mm-hmm. vůbec jsem se nedovolala, tak jsem ráda, že jste mi to vzala, že teď jsem se dovolala. Mm-hmm. Protože i když to u mě nebude nic zajímavého, protože já jsem se tady narodila v mým domě rodným a žijí tady pořád.
0: No to kole, to je zajímavost, protože ne každému to takhle vydrží, každý většinou někam vyletí z hnízda.
1: No, a on právě tady ten přední dům, ten původní, tady bydlí dcera, veď a vnučka, oni se to popravili a já jsem se teda vdala, manžel se přestěhoval ke mně a my jsme tady jako přestěhovali si, tady udělali takové výměnek, tak dozadu na dvůr. Takže tady bydlím a oni jsou vpředu. Takže a já tady vlastně v té moje rodná vesnice, protože já jednak jsem tady byla zaměstnána nejprve, když jsem byla teda, jeli jsme školu v Brně, myslím, že kousek od Brna to máme, doprava výborná, všechno, takže hodně lidí u nás pracují v Brně.
0: Jasně,
1: a já jsem pracovala na obecním úřadě účetní. A jsem tady zapojená i do dnešní, už je to osmička, mm-hmm. takže jsem tady už tak dlouho a pracuji pořád ještě na obci, co se týká zahrádkářů, takové spolku.
0: Jo, tak co vás pracuji. Baví takhle, no tak
1: děláme,
0: to je krásné.
1: Ano, výstavu vína, to, takže
0: no,
1: je to takový, mm-hmm. já jsem tady teda spokojená, nevyměnila bych to moji obec. A máme tady všechno. Všechno tady máme, jo.
0: Tak to je dobře.
1: Takže říkám, je to kousek od Brna.
0: No a mrzí vás, že jste v životě nevyletěla z toho rodného domu?
1: No, vůbec mě to nemrzí. Já jsem ráda. Ne. Já jsem ráda, že jsem tady. Manžel potom zemřel, ten byl na vozíku, jsem se o něho starala.
0: Jo.
1: Takže jsme tady, to je moje tady vzpomínkový a mám to tady sama.
0: A nehla byste se tam odsud, protože je to vaše místo.
1: Nechtěla bych, ale nevíme, co se může stát, že? Ale říkala mě, mám 2 dcery a ta jedna mě říká, mami, kdyby se něco s tebou stalo, tak já zůstanu doma.
0: Jo.
1: A budu se starat. Protože já sám nepřivolávej mě, to já chci být pořád ještě sobě stačná.
0: No je, kdo by nechtěl, hlavě, samozřejmě.
1: Sice ty nemoci jsou, že? Já jsem teďka celý květen po Děbradech u lázní. A to právě byl to téma, co měl pan Honza to měl, cukrárny a ještě mě připomněl Poděbrady, jaký tam jsou kavárny a jaký si dávali zmrzliny.
0: Tak jste si to užila ze všech.
1: Tak to mě to úplně, no, tak jsem chtěla zavolat, že já jsem do štěstí taky, ale nedovolala jsem.
0: No,
1: včera mě pan
0: taky.
1: Kapitánčí taky ne. Tak povedám, tak aspoň dneska, jestli to zkusím.
0: Tak super, podařilo se.
1: Takže jsem moc spokojená a noční linka je moje. A já mi dobře se mě usíná, jinak poslouchám noční linku a pak se mě lepší usíná. A ještě když se dovolám a můžu s váma mluvit, tak to je ještě lepší.
0: No tak to je krása, tak to děkujeme mnohokrát za tuhletu, za tuhletu přízeň a za věrnost.
1: Já to poslouchám od začátku, mám přízeň od začátku tu noční linku. A že my s manželem, protože jak byl na vozíku, tak on vždycky si šel lehnout, tak a po půlnoci nebo v těch 11 hodin jsme si pustili noční linku.
0: Ano, ano.
1: A poslouchali jsme to oba dva. A když byl v nemocnici, mě i pomohli. To bylo z Olomouce Věra Votařová. Ona mě tak pomohla, že já říkám, manžel je v nemocnici, bylo mě smutno a ona říká, on poslouchá, říkám, už asi ne, tam asi je klid, ale je to takový. No, a byla jsem i v Olomouci v Českém rozhlasu, byla jsem v Lázních Luhačovicích a ona mě pozvala, tak jsem tam taky se byla podívat.
0: No tak, tak.
1: A Brno, to je moje teda, že? Tady tam chodím na den otevřený dveří. Protože já zase letos jsem nebyla,
0: Tak, to doženete zase.
1: Já jsem byla v lázních. No a pan kapitán si říká, no jo, já říkám, všechno mě nemůžu, no proto nemůžete mě všechno.
0: To je pravda.
1: Šmáste lázně.
0: Tak paní Zdeno, taky děkuji moc krát. Krásnou noc přeju. Budu se těšit zase na slyšenou a ať se vám daří a hodně zdraví.
1: A vám taky.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Korn a písnička Té, co snídá. Tak my tady máme samé ráno a Té, co snídá, jako kdyby ráno bylo za dveřmi. Není, ještě jsme mnozí nešli spát a na telefonu teď máme Hinka z Vysočiny. Krásnou noc, Hinku.
1: Krásnou, i když hodně teplou noc vám přeji.
0: Děkuju.
1: Ponocuji s námi.
0: Ještě nešli spát, že jo?
1: No. To je právě to kouzlo té noční linky, že člověk, když nemůže usnout, tak si pustí noční linku a už je to. Mně se to taky stalo. Ale já jsem se probudil, tak jsem vzal telefon, dovolal jsem se, i když to bylo pozdě.
0: No, vidíte to, tak to je dobře, že jste se dovolal. Tak Hinku, co vy a váš rodný dům, vaše rodiště, jak vzpomínáte? Nebo už zkrátka neexistuje tam, kde jste se narodil, nebo kde jste žil jako malý? Jak to vypadá u vás?
1: Existuje, protože můj táta a maminka si postavili dům v rodném městě na Loučanech, což je malá vesnička na Vysočině. A na to vzpomínám jako na můj rodný dům, protože já jsem tam zůstal vlastně celé moje mládí a včera jsem na to vzpomínal s Borkem, co jsme si hrávali v tom rodném domě a z hodou okolností jsem tam včera byl na pouti, takže i když tam už dneska nebydlí intervale, tak tam se vracím zpátky, protože je to pořád vzpomínka a ten rodný dům, kde tam dneska bydlí moje neteř.
0: Ano.
1: Která to zdědila vlastně. Já jsem ten dům dostal od rodičů, ale protože jsem si postavil dům jinde a tam to jsem vlastně předal rodině, protože jezdit z vesnice na vesnici.
0: Já vím, to je zbytočný. Jo, na dovolenou.
1: tak jsem si ten domek prostě odpustil a ano. Má to taky někdo z rodiny. Takže to bylo to hezké, protože vlastně já jsem vzpomínal na to, že když si to můj táta a s mámou postavili, tak vlastně já jsem byl až už někdo hodně pozdě, protože já jsem byl, on se tomu říkávalo vejškrabek.
0: Aha.
1: Protože já jsem byl prostě takový poslední a vlastně měli mě už dost vysokém věku. Takže takhle jsem přišel na svět já. No a ta vesnička mě přirostla k srdci, protože ten rodný dům, jak se říká, ten nikdy není nahraditelný ničím jiným. Protože
0: to je pravda,
1: když tam jedu, tak prostě když uvidím tu vesničku takhle, ty naloučeny uvidím z dálky, když tam přijím, tak prostě i dneska, kdy už je mě dneska 270 let, tak jak říká, oko za slzí.
0: Jo, a máte hned vzpomínky zkrátka v mysli, že jo, takové to, co jste tam prožila.
1: A vzpomínám na to, tak jak jsme včera vzpomínali s těma kamarádama, s kterýma jsme se tam potkali, protože na tu pouť se tam sjíždíme ještě pořád i s těma dalšíma lidma. A bylo to nádherné setkání, protože jsme vzpomínali už odpoledne na to, co jsme kde vyváděli, co jsme dělali. Takže to se prostě se nedá ničím nahradit, no.
0: Ano, rozumím. Dobře, tak jo.
1: Můj táta, když to postavil, tak bohužel potom byl udaný, byl zavřený na gestapu a takhle perzekovaný, takže to, na to se vzpomíná dost blbě, ale i to patří k životu a prostě je to tak, no. A přežil to naštěstí se vrátil za minutu 12. Takže to vlastně způsobilo to, že já jsem se narodil. Že kdyby býval táta nepřežil, tak jsem ani já nevznikl.
0: A bylo vyřešeno. Dobře, Hinku, moc vám taky děkuju za vaše vzpomínání a přeju vám krásné letní dny, moc je užívejte a ať se vám třeba i hezky výletuje po těch oblastech, kde jste mnohé zažil a mnohé prožil, a já děkuju za návštěvu. Krásnou noc.
1: Já vám taky děkuji za to, že jste mě přijala mezi tu nočně hlídku, mezi tu, já nechtěl jsem říct bebeš, ale to ne, to je blbý. Ale
0: dobře.
1: Ty účastníky, kteří prostě čekají na to, jestli

0: Olga Blechová a samozřejmě Valdemar Matuška a jedny boty toulaví a během písničky se k nám dovolala Jitka z Rajhradu. Krásnou noc, Jitko.
1: Krásnou noc vám přeju, Jituško, a my se nehlásíme jenom k tomu jménu Jituška, Jitka, protože my máme svátek s čertem.
0: To ano, si, se k tomu to je pravda, no, k tomu se taky ráda hlásím.
1: Ano, ano, ano. A já jsem taky jako chodívala jako za Mikuláše, no a sestra dělala zase čerta a další, aha, takže to jsem zůstávala věrna tomu. No, ale samozřejmě moje rodiště bylo Brno, Černá Pole, no a to jsme byli na kopečku, tak samozřejmě krásné zahrady a nejkrásnější třešně, co existovaly u sousedů, co byly. Mě nezajímalo, co bylo na naší zahradě, ale u sousedů byly vždycky nejlepší. Tak tam jsme chodili, jak se říká, pajtlovat. Samozřejmě na dvorku a venku se nebyly takové provozy, takže se hrávalo stabilně, vybíjeno a všechno možný, jo. Ale nejkrásnější, když šlo taková horka, tak vzpomínám ráda na zimu. Tam bylo tak něco úžasného, protože samozřejmě se nestačilo uklízet sněh, jako běžně tak vždycky vyhlásili brigádu, že se odhrnoval sníh z ulice, silnice, aby mohlo být další zásobování do obchodu a pošta a všechno, že? Tak

0: to krásné, ty kopce kolem chodníku, a že museli dělat na lopatu cestu, aby nebylo zase voda, aby potom otíkala, jak to taje, že? Takže my jsme tak ochotně hned pomáhali, co bunkry si tam stavěli, že toho sněhu bylo, to bylo něco úžasného. Mm-hmm. A když to zavřela silnic, no tak samozřejmě jezdilo auto a z toho vrchu to posypávali, tak vždycky takové velké prout písku, ale mezi tím, než on popojil, tak bylo místo. No a my jsme vždycky ten písek přeskočili a zase jsme bruslili a furt se skakovali. Takže byli krásnou ještě takovou dráhu, že to se nedá prostě zapomenout. Ale ty zimy, tady toto, my jsme chtěli vrátit tady v tom dnešním horku. Moc jsme si to přáli.
1: Mhm. Ale každopádně vzpomínáte na ta místa, kde jste prožila dětství, tak vzpomínáte velmi ráda. Změnila se ta místa k nepoznání pro vás od té doby?
0: Ne, vůbec ne. To byl tříposchodový dům, mm-hmm. a takže nás tam bylo víc nájemníků a my jsme měli ještě nahoře v podkroví ohromnou domovnici, mm-hmm. kde měla taky holku. No a oni měli doma loutkový divadlo, ale ne nějaký pimprlátka malý, co jsme už dodatečně potom kupovali našim dětskám.
1: Jasně.
0: Krásné loutky, tak oni byli skoro 20 cm oblečeny, jako ta čarodejnica, ta teda si hýbala ze všem možným, jo. A měli ještě moře k tomu kašpárek a škrhola a všechno, vždycky ty pohádky. No tak to se zkázelo u nich. No já jsem samozřejmě jako nejstarší, tak vždycky jsem to musela vést. No a oni nám opravdu před to divadli dali plachtu a světílko z boku, takže to bylo tak nádherné. Já jsem se sama vždycky šla podívat, jak to kouzelný, když ty děcka se tam nasedali, takže to se zkázelo i z jiných baráků. Takže my jsme nestačili hrát divadlo, protože televize nebyla. Takže to se jedině tady tím bavilo.
1: Jasně.
0: A samozřejmě mě už to pak drželo i všude, i když jsme byli na táborech a kdekoliv, jo, takže všude kašpárek a škrhola, tak působil, že teda opravdu jsem ráda to divadlo kdekoliv, cokoliv.
1: A bylo.
0: Takže, no. Ano, nejkrásnější vzpomínky. Ale ten sníh nám tady teďka hodně chybí, ta voda.
1: Jo. Tak
0: ujíždím, je do Brna nad koupaliště, to prostě a i babka, no a 83, já se tomu klidně pochlubím, ale denně chodím plavat.
1: No tak to je krása, dobře děláte, že se takhle pěkně udržujete v kondici a pracujete na tom. Každopádně přeju hezké letní dny, milá Jitko, užijte si je moc a budu se těšit zase na setkání v Noční lince.
0: Ano,
1: a děkuji za návštěvu.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Opět a Radeček a tentokrát i s Moravskou filharmonií. Doufám, že vás potěšili takhle v tom velkém koncertním sále nebo z toho velkého koncertního sálu. A na telefonu máme Pepu Skijová. Krásnou noc, Pepo.
1: Ano. Zdravím vás ještě jednou přednostně a pak všechny nespavte.
0: Děkuju za všechny samozřejmě.
1: A jestli jsem dobře pochopil, tak je tam něco o rodné.
0: Rodný, můj rodný dům, jak zpívá Pavel Bobek. Jak
1: dům,
0: vzpomínáte.
1: Já mám něco morát, tady mám Gramolecký. Tak já jsem se narodil od Kyjova 7 kilometrů v Mihotici, je tam krásný zámek, pěkný rybník, kde to bývalo v létě obležené aj Kyjoviáka, protože tady neměli koupaliště.
0: Jasně.
1: A jinak do 25 roků jsem žil v Mihotici a v 25 jsem se oženil do Kyjova, tak jsou 56 roků už Kyjovi, ale v Miloticích, já říkám, já jsem milocký Kyjoviák.
0: Jo.
1: Protože jsem tam, mě sestřenice mě dala do užívání vinný sklípek s vinohradem, protože neměla děti, tak jsem tam jezdil do vinohradu, pak jsem po listopadu, jsme se zažádali o pole, co měli maminčiny rodiče, tak jsem tam jezdil na políčko, zapatí záda z motiků.
0: Ano.
1: Takže v Miloticích jsem stejně byl víc, jak v Kyjově.
0: Ano,
1: pak jsem tam trénoval žáky, dorostence a Ačko, takže já jsem byl v Miloticích a pak tam si nahrál 20 roků za Milotice, tak jsem jezdil na fotbal do Milotic každou nedělu, takže jsem většinu trávil v Miloticích a rád se tam vracím do dneška.
0: Zůstalo vám to v srdci po celý život tohle místo.
1: Zažili jsme tam krásné věci jako děcka, rád na to vzpomínám od mlácení z mlatičku, kde jsme sbírali ty motouze, jak to bylo svázané, ty snopy, snopy obilí a bylo to kousek lesa, v lesi jsme si stavili bunkry, hajdy nás vždycky honil, buď nám to zbořil, nebo nám to nechal, tak jsme to šli dodělávat a na rybníku se v zimě brušlívalo, tam byly odrnutý sníh, jak paní mluvila o tým sníhu, pamatuju zimy, kdy byly metrové mantinely okolo silnice.
0: No jo, některé zimy se dařilo, no.
1: A tak jsme měli vždycky odrnutý sníh na tým rybníku, tam byl led lepší, jak na stadioně přírodní. Takže tam bývaly aj tři hokejové hřiště, tak už ani jsme neviděli, už se rozsvěcovali v dědině světla, my jsme ještě furt čutali hokej, my jsme nevěděli ani, kde je puk, ale furt jsme tam křičeli na ledě. Máchaní jsme došli dom, tak rád na to vzpomínám a rád se do Milotic vrací, říkám, je tam krásný zámek z Milotici a je tam takový vinný sklepy jsou tam, říká se tému Šidlený, kde je tam několik sklepů, takže tam bývají slavnosti, ty folklorní a je to tam pěkný, no. Bývají tam vždycky ty otevřené sklepy a teď bude burčákový pochod.
0: No jo, blíží se burčákové období, to máte pravdu, ono to tak udíká hrozně všechno.
1: Já mám rád burčák. Vždycky jsem dělával hrozný, dneska už jsou roky tady, tak už prostě to nezvládám, tak jsem to všechno.
0: Tak si dojdete na burčák k sousedům nebo k někomu z vašich
1: přátel. Já mám kamarádů,
0: možná
1: to dělám ve výboru zahrádkařů, kamož má 20 000 hlav vinohradu.
0: No, tak to už je teda.
1: Vždycky, no já jsem mu chodíval i na vinobrní sbírat hrozně.
0: To už je vinohrad, to vám řeknu,
1: no,
0: to je ano.
1: Tam nedohlídnete na konec.
0: Věřím, oni si to neumím představit, tohle tu cifru, když no. Řeknete.
1: No, tak jo.
0: Takže jste rád tam, kde jste a neměnil byste za nic, jak
1: ano,
0: to tak
1: říkám,
0: poslouchám.
1: Mám to blízko do Milotic, tak říkám, pohybuju se tak mezi Milotícama a Kyjovem, takže tam žiju furt jako
0: ano.
1: Událostma, chodím tam. Protože člověk si pamatuje lidi, tak tam chodívám skoro na každý pohřeb, znám jim. Tam už říká, co tam furt chodíš, pan, já ty lidi všechny znám. Tak
0: rozumím. Tak Pepo, ať se vám stále krásně žije tam, kde žijete a tam, odkud pocházíte, protože je vidět, že tu oblast máte zkrátka velmi v srdci, velmi
1: pod
0: rád.
1: A
0: pod kůží, no. Přesně tak. A moc děkuju za návštěvu a přeju vám krásné.
1: Jinak ještě bych chtěl říct, ještě maličko, jenom letos bude nětky o 900 let. Od vzniku,
0: panečku.
1: Takže budem tady mít slávu velkou, 14-15, myslím,
0: září.
1: Takže tady bude velká slava, příští rok, slovácký rok, jestli vám to něco
0: No říká. Krásné pozvánky, tak to děkujeme moc krát.
1: Jo.
0: Dobře.
1: Mějte se hezky, taky, šťastnou cestu do Omety dojíždíte.
0: Děkuji, no jo, trošku musím, ano, po nocích takhle.
1: Těším se zase někdy naslyšenou.
0: Budu se taky těšit, mějte se krásně, zdravím do Kyjova. Tak tolik pan Pepa a my popojedeme a půjdeme do finále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

on October.

skupina Poetika a jejich písnička Půlnoc. No a protože písnička končí a protože jsme ve finále naší pondělně úterní noční linky, tak se pojďme podívat před rozloučením ještě do pošty. A pan Mojmír Kříž také píše ze Svitav, tentokrát do e-mailové schránky. Dobrý večer všem, narodil jsem se ve Svitavách, projezdil jsem ku světa a všude se mi líbilo. I na ty vrcholky hor jsem vylezl. Teď žiju v domově důchodců a sloužím v kostele svatého Jiří. Občas mě kolega veze jinou cestou a já žasnu, že spoustu míst jsem nikdy neviděl, ale není loučeno, že tady po smrti budu muset strašit. Přeji všem krásný večer, Mojmír Kříž ze Svitav. Tak pane Mojmíre, přeju všechno dobré, pevné zdraví, ať se daří. Taky děkuju za příspěvek, to platí samozřejmě i pro vás, pro všechny. Děkuju za všechny písemné příspěvky i za vaše návštěvy. Patří se také poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám stále ještě nechce spát, tak hezký poslech našich dalších nočních pořadů. No a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

dřív. Dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odlesk v řece.

jako dřív. Yesterday, budem spolu zase spolu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje takrát staré jizersko-horské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Kropzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje, a označují stará dřevorobecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť Jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají hřící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Kropzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jakoby vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Kropzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele frýdlantského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas, s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápěti za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a Kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy 5členou pytláckou bandu a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další, mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice, postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami, vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let u Kropzefova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodili lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt-Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgala studii ani průchod. Hora se strmě svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt-Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt-Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na směravských stráních dávno holé. Schmidt-Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidt-Gustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebeni dolních poledních kamenů. Na hajní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Wilhelm Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879. jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztřištěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

seděli vrabci, mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěli a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

Dneska pondělí vrabci křičeli a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci bekali, že to čekali a tvé oči mlčeli.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které voněly bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kerkonožský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenom poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci úctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzíno, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme uctivé poručení a jak se porád máte. My se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, krakonoš.
3: Jeho excelenci krakonošovi. Vzkazujeme uctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě za pecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
5: Hej! Kampak, strejče!
6: Pampu, dobrý odpoledne, jemnost, pane krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
5: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
6: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
5: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
6: Au, morcete lemenci písek.
5: Cože poudáš?
6: Líběji odpustit, hlouplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru, dolů, pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
5: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru, dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
6: Když je tý práce tuze mnoho...
5: I nemať, korálkáři.
6: Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání.
5: Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberskej si chrůní. Řekni. Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
6: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
5: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
6: Ono, víme, líběji odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a Trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
5: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
6: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy neboleli, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel najednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
5: Brach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerychtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
6: Počkej s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalévat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element, prach koleno, zasměl uplo.
5: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: Ty starej, spíš? No, poreď bys mohl spát. To je rachocení po háji. Až se mi plaší koza v chlívku. Štucla mě rohem a přeurátila do jánek mlíka. Činí jako pojevená.
1: Máš pravdu, stará? No co tady sloužím za hajnýho na hraběcím zboží, les bejval tichej jako chrám? Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájouně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelnej prach. No, to jsou rány.
1: Banda nenechavá, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet, chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberskej háj. Stůj, nebo střelím!
2: Střelím!
1: Je, ještě vyhrožujou? Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy, jánský chlapi.
2: O, je mi nejezle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci, já jenom porazil na zátop stromeček, takovou souš.
1: Takovou souš, kolipakrát to řekli. Každé jednu souš a bude těch souší pelná fůra. No vidá, že pelná fůra, do očí mi to opakujou, banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě, ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: Poslušně melduji vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej. No pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
1: Co?
0: Pelnej les. Za každým stromem pytlák.
1: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení po háji, verzání pilou, to snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách. Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordy dudy.
1: Mordy dudy?
0: Ano, mordy dudy. No. A střílejí jako diví.
1: Že střílejí?
0: Ano, pálili za mnou. To bylo rán, hraběcí milosti. Tohle je pytlácká rebelie.
1: Rebelie?
0: Ano.
1: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství

0: jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měla před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Cesty, hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelej hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: Skutku? Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky!

0: Vyťa.
1: Tam ti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenbergu. Hajný ke mně.
2: K službám milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
2: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánočním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme. Totiž

0: ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
1: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu. A věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat, jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu, tmavý kol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed, vítr proti mně, drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětinná byla víra má v ochranu boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čelami hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušení nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá, stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročit i hřbet Žďánovských hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam a z vichřice zuří, co tam a z nového sněhu. Bude snad záhodno po odpočinouti posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě. Pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam Mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi 8 pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani s nepomyslil. Máte pravdu, dím. Uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal. Každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu, velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

Pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezdicemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jakoby mne tlačil nalevo, ani odolat jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled, jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu, dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou. Jedno, dvě, tři, více jich. Trochu nalevo se kmitala. To přeci není strašení, to nemůže být. Také je strašení dále, aspoň o půl hodiny. Kde jsem? Před sebou rozeznávám širou rovinu bez kopce, bez kroviska. Takové strašení není. Dám se přímo přes rovinu směrem k světlům. Hluboký sníh, který se práší, jako by se z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem, půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ni drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčelíčko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé, černé, chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, přizutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je k čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo draha, houštiny, pole. Byli by tam zmrzli pro Krista, to mají k čestí. Oheň rozdělali, velký sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli, to mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den. A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka, dopoví, jak je mu v cizím kraji. Na vojnu ho vzali k těm konským. Nepíše ničeho, chudák, jak by psal, vždyť neumí. Kdo pak u nás chodí do školy? Taková dálka. A teď je na té vojně, co povedou se Švejdou, nebo s Dánem, nebo jak mu říkají tomu potentátovi v Honštajně. To prý bude zle. Bylo mi pomýšleti na další cestu. Muž se oblékl, že mě dostrašeně dovede. Rozumí se, že jsem nabídnutí s radostí přijal. A věru,
sám bych byl cestu nenašel. Šla hlubokými hvozdy. Vítr ustál v řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla. Ze stromů padal sníh a drobné jíní. Tu tenkým hláskem zašveholil zlatohlávek, tam zvučně zahvízdla křivonoska, která o Vánocích na hnízdě sedí, kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Běleji vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10. hodině překročil jsem práh domu otcovského, únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5 hodin večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na štědrý večer doma.